Bude totiž věnováno vynikající české jazzové a nejen jazzové zpěvačce Evě Olmerové. Ta by se letos 21. ledna byla bývala dožila 80 let. K jejímu nedožitému kulatému jubileu vyšel v edici zlatá kolekce trojdisk nazvaný Já hledám štěstí, na kterém zájemci najdou 60 nahrávek z let 62 až 92. Tahle velká zpěvačka s velkým srdcem předběhla dobu, která jí nepřála. Ale jak už jsem řekl, Eva Olmerová nebyla jenom jazzovou zpěvačkou. K jazzu během života přidala tramské písničky, country, gospel, chanson i kvalitní pop. A jak se její hudební kariéra rozběhla? Semaforský choreograf, režisér a hudební skladatel Karel Mareš pozval Evu Olmerovou na konkurs do Semaforu na místo, které se uvolnilo po Evě Pilarové, která zamířila do rokoka. Eva Olmerová konkurs vyhrála a v dubnu 1962 na dnes legendární scéně debutovala představení Zuzana je zase sama doma. Ve stejném měsíci vznikla také její první nahrávka, skladba Si jako dlouhý most s hudbou Karla Mareše a textem Rostislava Černého. Tehdy získala hlavní cenu poroty soutěži Hledáme písničku pro všední den.

doyen tuzemské hudební publicistiky, nedávno zesnulý doktor Lubomír Dorůžka, svého času napsal: Evu Olmerovou pronásledovaly různé zákazy a postihy téměř na celé její životní dráze. Eva Olmerová se narodila v roce 1934 do měšťanské holešovické rodiny. Pár let to vypadalo, že z mladinké Evy vyroste koncertní klavíristka. Po válce však klavír vystřídala kytara a Eva Olmerová začala poslouchat swing. V jejím životě mnohé změnil únor 1948. Vnučce londýnského spolupracovníka prezidenta Edvarda Beneše, která byla i neteří pilota československé perutě britského královského letectva, soudruzi napříště už nikdy nic neodpustili. Rodiče se navíc ve stejném roce rozvedli a Eva bydlela se svým otcem a nevlastní matkou v bytě, jemuž říkala nedomov. Eva dostala z kádrových důvodů zákaz veřejného vystupování v Praze a v novém semaforském nastudování starší hudební reví Šest žen se objevila jako Anna von Klee pouze na premiéře v červnu 1962 a pak v šesti reprízách. I když měla tato šikana pouze krátkou platnost, v populárním semaforu musela na dlouhých 5 let skončit. Na konci roku 1963 ještě stihla natočit jednu z klíčových písní svého repertoáru Šlitrovo a suchého blues Samotářky. Po letech v souvislosti s touhle písní prohlásila: ženská to nemá v životě nikdy lehký. A když je skoro pořád sama, tak už teprve ne. Blues Samotářky se líp zpívá, než žije.

Do semaforu se Eva Olmerová mohla vrátit až v roce 1967, kdy vystupovala také v oblíbených návštěvních dnech Šimka a Grossmana. Jiří Grossman jí také napsal několik písňových textů a protože zpěváky v návštěvních dnech tehdy doprovázel country beat Jiřího Brabce, byly především ve stylu country. Nejúspěšnější se rozhodně stala tklivá balada Čekej tiše. V originále He'll have to go. On bude muset odejít z repertoáru Texasana se sametovým baritónem Jima Reevese. Mimochodem moje nejoblíbenější country písnička. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we together all alone. Přezdívalo se Jimu Reevesovi Gentleman Jim, ale byl jedním ze zpěváků, kteří přesahli hranice countryových tradic a získali přízeň širokého obecenstva hlavního písňového proudu. Jim Reeves se stal ve věku 40 let obětí profesního rizika populárních umělců, konkrétně příliš častého cestování po velkých Spojených státech, neboť zahynul při letecké katastrofě. Skladbu He'll Have to Go, kterou slyšíte v podání Evy Olmerové, nahrál v říjnu 1976 také Elvis Presley. A to během své zcela poslední nahrávací frekvence. Píseň On bude muset odejít je údajně úplně poslední, kterou rock'n'rollový král nahrávacím studiu pořídil.

0: Nebyl jsem zdaleka sám, koho ve druhé polovině 50. let okouzlil tramping. Ve volném čase jezdila na tramskou osadu Luka pod Medníkem pár let přede mnou také Eva Olmerová. A studijní výsledky na gymnáziu měla najednou mizerné. Musela proto přestoupit na školu Antonína Zápotockého pro krejčí a švadleny, kterou dokončila v roce 1953. Já jsem poprvé před větším publikem zpíval v roce 1957 na tramském potlachu v obci Hvězdonice na levém břehu středočeské Sázavy a zpíval jsem countryovou jodlerskou píseň Hned zítra ráno, kterou jsem objevil v repertoáru tehdy populární tramské vokální skupiny Settleri. A právě se Settleri nahrála Eva Olmerová v roce 1969 několik prvorepublikových tramských písniček. Jednou je i skladba Jarky Motla Osamělý rváč.
1: Říkali mu osamělý rváč, nikdo si na něj netroufal. Dokonce místo

0: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: V oblasti jazzového zpěvu byla Eva Olmerová zcela výjimečným zjevem. Hravě obsáhla okruh gospelových songů, tradicionálů, standardů, evergreenů i moderně pojatého sketu. Vysvětlím, co je sket. Je to rytmické vokální improvizování, asi tak jako a tak dále, to už znáte. Ve svém projevu navázala jednak na tradici světových jazzových zpěvaček, jednak na svou předchůdkyni Vlastu Průchovou, se kterou měla mnoho společných rysů. Umění Evy Olmerové na druhé straně inspirovalo mladší zpěvačky, třeba Martu Kubišovou nebo Jitku Zelenkovou. 30. října roku 1964 se v pražské Lucerně odehrál závěrečný koncert historicky prvního ročníku Mezinárodního jazzového festivalu, na kterém jsem také zpíval. Eva Olmerová s jedním z našich vůbec nejlepších jazzmenů, s kontrabasistou Lučkem Hulanem, předvedla tehdy v Lucerně famózní sketový duet, postavený na základech skladby Ubab Šubam, vyhlasného trumpetisty Dizzy Gillespieho.

Na jaře roku 1969 pražské Lucerně poprvé a současně naposledy vystoupila u nás Ella Fitzgerald. Při této příležitosti si s ní Eva Olmerová na vltavském parníku zadžemovala a první dáma světového jazzu přišla s nabídkou, aby na zbytku jejího turné Eva hostovala. Všechno ale šmahem překazila umělecká agentura Prago Concert, která se oháněla špatným kádrovým profilem Evy Olmerové a jejím doslova vražedným životním stylem. Je velká škoda, že se vzhledem k okolnostem objektivního i subjektivního rázu nemohl talent Evy Olmerové naplno rozvinout a také v širším měřítku uplatnit. Jinak by totiž v mezinárodním měřítku musela Eva Olmerová patřit nejen k pěvecké extra třídě, ale také k nejvýznačnějším osobnostem jazzové scény vůbec.

Předejít čas. Eva Olmerová dospívala s vlastním textem píseň klavíristy Errola Garnera Misty, Mlhavo. Ta poprvé zazněla jako instrumentálka už v roce 1954, ale světová hudební scéna ji zaznamenala až poté, co k její melodii napsal Johnny Burke text a v roce 59. ji naspíval americký míšenec Johnny Mathis. Misty se stala legitimní součástí Mathisova repertoáru navzdory tomu, že ji ve stejném roce jako on naspívali hned dvě velké dámy světového jazzu, Ella Fitzgerald a Sarah Vaughan. Já jsem tuhle skladbu naspíval v roce 1988 na album I Love You For Sentimental Reasons. Ze sentimentálních důvodů tě miluji. A přiznávám, že jsem při jejím nahrávání byl inspirován střídavě Johnny Mathisem a Sarah Vaughan. Velkým překvapením pro mne bylo při přípravě tohoto pořadu zjištění, že máme s Evou Olmerovou v repertoáru víc než 10 stejných písní. Jednou z nich je také jazzový standard My Funny Valentine z dílny klasiků amerického muzikálu Richarda Rodgersa a Lawrence Harta. Píseň jsem naspíval v roce 1965 za doprovodu jazzového tria Československého rozhlasu. U klavíru Rudolf Rockl, kontrabas Luděk Hulan a bicí nástroje Ivan Dominák.

Na sklonku 60. let nahrála Eva Olmerová za doprovodu orchestru Karla Vlacha slavnou píseň Georgia on my mind, Georgie mám plnou hlavu, kterou poprvé nahrál v roce 1960 rodák z amerického státu Georgia Ray Charles. O 19 let později se píseň stala státní písní, nebo chcete-li hymnou tohoto amerického státu. Tento jazzový evergreen vyšel na anglicky zpívaném prvním albu Evy Olmerové Jazz Feeling, jazzové cítění. Album přineslo na první straně gospely a na druhé jazzové standardy. Byť bylo album určeno především pro export, Supraphon ho nakonec uvedl i na náš trh. Bohužel to vyvolalo ale okamžitý zásah z nejvyšších míst a debutové album Evy Olmerové bylo z tuzemského trhu blesku rychle staženo.

0: Filmovou romanci z dělnického prostředí žižkovské periférie 30. let, z doby marného zápasu drobných řemeslníků se strojovou výrobou velkých továren, natočil v roce 1979 a pod názvem Lásky mezi kapkami deště režisér Karel Kachyňa. Hudbu k tomuto filmu složil Luboš Fischer, legenda mezi autory české filmové hudby. Nejen jeho nadchlo, jak Eva Olmerová naspívala s textem Pavla Kopty, jeho píseň Já hledám štěstí. Osobní život se Evě Olmerové vůbec nepovedl. Když zpívala v Kachyňově hořko-sladké žižkovské romanci píseň Já hledám štěstí, měla za sebou už 3 rozvody. Dvakrát jí vyhořel byt a zůstala bez dětí. Státní bezpečnost jí zadržela na 24 hodin už v 17 letech a chtěla po ní, aby donášela na svého dědečka předúnorového diplomata. Ale neuspěli. Podivné napadení veřejného činitele na Hlávkově mostě v roce 1958, za něž si Eva odseděla 14 měsíců, se zdá být s odstupem času jasnou pomstou tehdejšího režimu. Velice temperamentní Eva pro ostrá slova nechodila daleko. Všichni, kdo ji blíže poznali, se ale shodují v tom, že Eva Olmerová byla mimořádně citlivá osobnost a zakrývala to svou drsnou tváří. Není divu po tom, co všechno prožila.
1: Já hledám štěstí, léta dlouhá a lásku, lásku s ním. Snad je to touha.

Zatímco dnešní jazzové divy začaly pro svůj repertoár objevovat písně Edith Piaf nebo Beatles až na sklonku 20. století, Eva Olmerová je měla v repertoáru už v 70. a 80. letech. Takhle třeba naspívala za doprovodu Karla Vlacha a jeho orchestru v roce 1980 zřejmě nejslavnější chanson Edith Piaf No, je ne regrette rien. Ne, ničeho nelituji. Českým textem Ronalda Krause se jmenuje Dou léta jdou.

0: Eva Olmerová dospívala českou verzi slavného šansonu z repertoáru Edith Piaf, které se přezdívalo Vrabčák. A na řadu se dostává tradiční židovská anekdota o Šnorerovi. Šnorer to není nějaký obyčejný žebrák, to je žebrák filozof. Na své pravidelné obchůzce došel Šnorer k zadnímu vchodu městské vily. Nemám doma ani halíř, omlouvala se paní domu. Přijďte zítra. Zítra? Zamračil se Šnorer. Dámo, tohle mi podruhé nedělejte. Takový prodlužování kreditu by mě brzy přivedlo na mizinu.
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: Na začátku 80. let došlo k nečekanému návratu Evy Olmerové ve velkém stylu. Se třetím, ale prvním česky naspívaným albem Zahraj i pro mne, které pro jazzový orchestr Československého rozhlasu zaranžoval Michael Kocáb, mimo jiné i autor hudby k polovině skladeb. Eva Olmerová měla syrový, neškolený, bohatě sycený alt, stejně jako výjimečné hudební cítění. Listopad 1989 však už pro ně přišel příliš pozdě. Měla podlomené zdraví a u jména na zvonku svého davidského bytu rukou psaný dovětek. Zasloužila invalidní důchodkyně. Zemřela v roce 1993. Věřím, že jsem dnešní letmou připomínkou jejich skvělých nahrávek udělal mnohým z vás radost. Mějte se krásně. A za týden se s vámi těším na slyšenou ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Neděl.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: To už nám bylo hej, když v 45. roce zněli v západních Čechách od Chebu přes Plzeň, Klatovy a Domažlice americké písně. To se už tančilo všude, i v těch nejmenších vesničkách, protože strašlivé útrapy války skončily. Americké tanky a džípy s usměvavými, ale unavenými vojáky nám přinesly po 6 letech zase život. Všichni jsme mysleli, že už ten skutečný, ve kterém se rodí šťastné děti s nadějí na krásnou budoucnost. Radost a naděje však nežili dlouho. Pomníčky postavené z vděčnosti americkým osvoboditelům mizely a na tyto nádherné chvíle spojené se setkáním s nimi se mělo zapomenout. My, kteří jsme je prožili, však zapomenout nemůžeme. Žel, není tomu tak u mladších generací, které se pravdu o osvobození západních Čech Američany nedozvídali ani ve škole. Vrcholem bylo i to, že v dějepisu Československa z roku 1967 pro pedagogické fakulty je o osvobození západních Čech pouhých 6 slov, ani o slovo víc. Abychom tuto neúctu k našim osvoboditelům trochu napravili, vraťme se dnes v našem pořadu o 45 let zpět do Plzně, do oněch napjatých dubnových a květnových dnů s pamětníky doktorem Miloslavem Bělohlávkem, Jaroslavem Stoklasou, s doktorem Karlem Schindlerem a Janem Královcem. Já si myslím, že když dneska vzpomínáme na ty krásné chvíle po 6 letech těch útrap strašných, ponižování, takže by bylo nejlépe, kdyby jsme si poslechli, co tomu říká historik, doktor Miloslav Bělohlávek. Jak to tehdy vypadalo?
1: V Plzni se připravovala řada odbojových skupin. Nejvýznamnější odbojovou skupinou byla takzvaná druhá lehká divize, která vznikla z pošťáckého odboje. V čele této druhé lehké divize byl Jindra Krejčík. Vedle toho ovšem tady byla řada dalších skupin. Tyto skupiny se scházely. Zástupce Národní rady z Prahy byl doktor Jaromír Hrbek a na 14. dubna byl ustaven Národní výbor. Později se tomu řeklo Revoluční národní výbor. Tento národní výbor se jaksi připravoval povstání. Scházívali se pravidelně a na těchto schůzkách bylo určeno, že povstání v Plzni vypukne v pondělí 7. května. Ovšem to nebylo uskutečněno, poněvadž povstání propuklo mnohem dříve.
0: O tom by zase mohl hovořit tady pan Stoklasa Jaroslav.
2: Ano, je pravdou, že povstání bylo připravováno na 7., jak řekl pan doktor Bělohlávek, a plzeňský lid vlastně předtuše, že se děje něco mimořádného, protože už mezi Němci byl určitý chaos, že ano, jo, vyšel do ulic. První, pokud jsem slyšel, u toho jsem nebyl, byl pan Hering, který vzal prapor a k němu se začali přidružovat lidé. Pochopitelně, že urychleně se sešli první členové Národního výboru, teda takzvanýho, dle mého názoru to bylo takový nějaký, bych řekl víceméně akční výbor, rozdělovali se úkoly. Já jsem byl požádán tím, že už dříve, už před revoluci jsem byl v ilegalitě, a měl jsem taky ukryt v továrně v Kozolupech, kterou řídil ředitel doktor Lipke, potom doktor Blahetka a profesor doktor Feldi. Tato továrna byla majetkem lékaře doktora Morela, který byl osobní lékař Hitlera. Doktor Lipke jako takový, jako ředitel ty továrny skutečně, jo, se zachoval víc než dobře, protože o mě věděl, bezpečně o mě věděl, že tam jsem, až doktor Blahetka byl přímým takovým mým víceméně ochráncem, že ano. A asi tak 14 dní, možná dřív, doktor Lipke skutečně nabídl sám pomoc, že v případě potřeby pomůže, že byl vždycky antifašistou, že nesouhlasil s tím děním v Německu. Což bylo vítáno, ale bral jsem to s velkou rezervou a začátku jsem mu nevěřil, což bylo pochopitelné, že ano. Skutečně jsem zjistil, že v NSDAP nebyl, ne, tak jsem mu začal více důvěřovat. No. teď v tom, abych to zkrátil, v tom ránu, že ano, to nikdo nevěděl, co bude. Proč? Přišli parlamentáři hned. To byl Jaromír Hrbek, který tam šel. Šašek a doktor Křepínský. A bylo to více méně takový jo a ne, že ano. Bylo vidět, že se něco děje, že ano. Ve skutečnosti později se zjistilo, že se děje to, že do Plzně se měla skoncentrovat větší armáda z okolí Plzně a vůbec, kdy vlastně to všichni víme, že admirál Denis jmenoval generála Schernera maršálem a měl tu armádu soustředit. Vrátil jsem se do Kozolu, tam se to přinesl doktorovi Blahetkovi, byla porada a Lipke sám se nabídl, řekl, no to je něco strašného, to snad není možný, že by ti hlupáci ještě chtěli něco dělat teď, když válka je dávno prohraná. No, přeci nepoteče krev naše a tím to nemá vůbec cenu. Díky jemu teda mohu říct. Mně by se to nikdy nepodařilo, že ano. Že sedli jsme do auta a jeli jsme vstříc Američanům, přijeli jsme Přímdu, já sám opravdu dnes už bych těžko říkal, já jsem byl jak Jiříkovo vidění, tam jsme se dostali, jsme se, až jsme narazili v Německu, mě to byla maličkost projet, že ano, jo. Přijeli jsme za Přímdu, přijeli jsme k Rozvadovu a tam jsme narazili na první sled americké armády, byl to nějaký prostě jeep, ne? Když viděl to mi potvrzení, to mi vzal a ved nás, Lipke seděl v autu, přišel jsem tam, co si přeju, no tam přišel, měl to být generál Harmon. Z toho jsem usoudil to potom podle toho, protože první otázka byla, jo, Plzeňák, co Ledecký v Plzni, jo? A co, jak je Národní výbor? Komunisti? Ubezpečil jsem ho, že ne? A ten tam byl tlumočník, Rybár se jmenoval, to je pravda, ten řekl, to my už víme, když voláte o pomoc. No, to otočil, potom na vedleněj stál, nevím, předpokládal jsem, že to byl, potom jsem se s ním často stýkal, měl stan v Konstantinových lázních, to byl velitel ty 16. pancerové divize, to bylo ráno 5. Prostě výsledek byl ten, vraťte se urychleně, upozorněte vaše lidi, že pojedeme, budeme vystřelovat rakety, vaše lidi ať jdou z cesty, pojedeme po hlavní silnici, že ano, a nesmíme narazit na žádný větší odpor ze strany Němců. Jinak zůstaneme stát. Nepostupujeme dál. Tlumočil jsem to na radnici, ale to byl kámen úrazu. Proč? Protože už mě bylo těžko u srdce, když jsme projížděli od Kozolu, v okolí byly flaky, děla, ty protiletecky, to bylo plný. Řeknu, tak to nebude tak jednoduchý. Po krátké poradě na radnici došli jsme k názoru, že tady nic jiného nezbyde, nežli zase nějaký vulgární se vyřekl vluv, že ano, který se podaří. S Krejčíkem a s Matasem jsme šli dolů, to poprvé jsem viděl na radnici, velký sál, plný důstojníků. A když Krejčík se postavil před ně a řekl, podívejte se, potřebujeme jednoho důstojníka, který umí perfektně německý a beze zbraně, ať se přihlásí. Nikdo se nepřihlásil. Nikdo. Až zvedl takový malý chlapec, poručík Nechanický, který řekl, prosím, mohli si vzít pistol do kapce, že já jsem se zasmál, řekl, že může třeba mít bombu, to je jedno, ale bez zbraně. Skutečně ten chlapec přišel, vyšel ven, venku na mě čekal doktor Lipke s autem, když jsem mu to řekl, sám strnul a řekl, to snad není možné, to se nám nemůže povedl, že nebojte se, jedeme, já budu sedět vedle vás, že no, necháte motor běžet, když se to nepovede, my ujedem, jo, nic se neděje. Od té doby jsem ho neviděl, toho poručíka Nechanického. Když si na to vzpomnu ještě dnes po letech, tak skutečný hrdina, když se dozadu přijeli jsme k prvnímu flaku, to byl ten velitelský flak, už Škvrňan za Škvrňanami, vidím ho dodnes, jak on v té české uniformě šel k tomu veliteli toho flaku, že ano, zasalutoval, ty byli udiveni. No ale působilo na ně to auto, pochopitelně, doktora Lipku, který ho zná, ten projíždě, viděli, kdo je, že? Tak si řekli, určitě to pomohlo, taky si myslím. A skapat někam ze srdce, když jsem viděl, že skutečně on se vrací, oni sundávají tu lafetu, dělá dolů, přikrývají a ten dával příkaz. Tam ty další flaky, to už byla hračka. Že ano. Vrátili jsme se, úkol byl splněn, jo. A teďky další. Teď se zjistilo, že ve 12 hodin v noci se má soustředit německá armáda v Plzni. No to byla menší pohroma. Co teď? No tak další úkol. Nelehkej. Dostal jsem potvrzení, že já bych se pokusil převzít obec Kozolupy do ruky, sám jako starosta, a přimět obyvatele k tomu, aby byli nápomocní. Vrátil jsem se, navštívil jsem starostu Majara v předpokladu, že je též velitelem Volksturmu, ještě to den na večer, jo, řekl jsem mu to, on se na mě podíval a řekl, podívejte se, mně osobně je to jasný, že my válku už vyhrát nemůžeme, jo, ale upozorňuji vás, velitelem Volksturmu už nejsem, to mě zbavili. Vy, že se tu plácáte a že vás Lipke schovává, to vím dávno, na vás byl tak zatýkač. Kdybych chtěl, tak už dávno jste tu nebyl, ale řekněte, co pomůžu za předpoklad, že vy pomůžete zase mě po válce, mně a mé dceři. No, je logicky, že jsem slíbil. Co bude v mý moci? Tak jsem se vrátil do Plzně. Na radnici, když jsem šel, no tak to úplně se mi zatajil dech. Říkal, no co se děje, jsem řekl, tak hlejte se vydržet, ráno mají tu být, ráno po sedmi v 8 hodin tu budou. Přijdou, určitě přijdou, stačí jenom oddálit. No, Kryčík na to řekl, to nevím, jestli se nám to povede. Teď jsme odrazili právě útok SS. Byl jsem v obavách, aby opravdu mě řekli, nesmíme narazit na sebe menší odpor. Tak jsem se vrátil do těch kozů, postavil se k tu křižovatku a to ze mě dunělo. Až zřejmě se jim nepodařilo ještě příkaz rozptyl dát na všechny strany. Tanky obraceli zase na druhou stranu, jeden na Myslíku, zase zpátky na Touškov. Říkám, ze mě dunělo. Tak to bylo až do rána. A v tom jsem viděl, že nad Myslínkou, tam nahoře jste Plzeňák, tak to znáte. Nahoře jsem viděl, že vystřelili skutečně rakety. Tak si řekl, ježiš, ty jedou, sláva.
1: Tady bych doplnil tady pana Stoklasu, poněvadž, jak tady říkal, vlastně to byla taková předhistorie toho příchodu Američanů do Plzně. Ta noc z toho 5. na 6. byla velmi tvrdá, velmi těžká, poněvadž v Plzni bylo 6 000 příslušníků německé armády, vedle toho tady bylo velké množství SS-manů a bylo tady taky velké množství gestapa, kteří se chystali na to, že ráno 6. května vytrhnou proti Plzni. Takže na té radnici bylo to skutečně velmi zlé a bylo tam veliké napětí. Již toho 5. května se zmocnila část těch odbojových skupin plzeňské vysílačky, která byla pro jaksi hlášení o náletech a tak dále. A tam této vysílačky se ujal potom doktor Šindl.

0: podívejte se, připravte se, Američani přijdou, tak kolem 8 hodiny do Plzně. No, jestli vás bude zajímat, prostě jak to vypadalo dál. A teď si představte, že prvního Američana, kterého jsem viděl, byl kapitán Tetschendorf. Přijel prostě velikánský tank, Sherman, v něm byli sami černoši, jenom prostě jeden běloch. A tenhle ten tank samozřejmě přijel proto, poněvadž jak přijeli Američani do Plzně, tak a nás slyšeli, poněvadž my jsme to vysílali, taky jsem se později dozvěděl, že skutečně naše vysílání slyšeli a taky slyšeli ob naše vysílání a naše volání o pomoc, až jsme byli napadeni z pivovaru s nějakou tou jejich nějakým tím komandem, no a já jsem skutečně volal o pomoc. Vyslyšeli, přijeli a jak vám říkám, skutečně první Američan, kterého jsem viděl a s kterým jsme si padli do náručí a řekli jsme si, že je konec války, byl kapitán Tetschendorf. Můj pozdější velmi dobrý přítel, který řídil americké vysílání na stanici Svobodná Plzeň. No tak tohle setkání vlastně bylo asi v 10 dopoledne. No my jsme samozřejmě vysílali dál, vysílali jsme zprávy, to víte, to už byly docela jiné zprávy, radostné. Lidé už nevěděli vlastně radostí, co dělat. No a teď si vzpomínám, vlastně druhým Američanem, s kterým jsem se setkal, byl vlastně americký Čech. A ne vlastně ani ne americký Čech, byl to Čech z Rokycan. A byl to poručík a byl to styčný důstojník americké armády. No, okamžitě mi požádal, abych zavolal do Rokycan mamince, že se vrátil zpátky. No, později jsem taky samozřejmě s tou maminkou mluvil a ještě dneska, víte, se mě tak nějak ten hlas třese pohnutím, co ta maminka dělala, když to slyšela.
1: To se skutečně stalo, já si vzpomínám na to 6. května dopoledne po 8. hodině, šel se na náměstí, když už jsme čekali tedy ty Američani, přijeli Američané a poněvadž náměstí bylo plné, tak jsem, poněvadž jsem katolík, tak jsem šel do kostela. Teď najednou slyším střelbu a do kostela se hrnuli davy lidí, kteří se skovávali u zdi a tak dále, poněvadž Němci tam z západní strany náměstí začali střílet na Američany, Američani ovšem klidně celou věc vyřídili. A tehdy sloužil mši svatou právě plzeňský kaplan, pozdější arciděkan, páter Alois Černý, a i na něho někdo kůru střelil. Donedávna ještě tam byly tedy vidět stopy té střelby, ovšem hned přišli američtí vojáci a s vedením kaplana Doležela, tak jak si tuto věc skoncovali. Takže už byl potom pokoj. No a celý ten den už potom byl jenom radostný, poněvadž už těch různých střetů tolik nebylo. Tak asi probíhaly ty první dny v Plzni a ještě bychom se potom mohli vrátit také k tomu, jak volala Praha, žádala pomoc a jak Plzeňané i Američané chtěli Praze pomoct.
2: Protože osvobozeny byly i Domažlice, Klatovy, že ta americká armáda stála už několik dní na našich západních hranicích. Myslím od Chebu až po Domažlice, že?
1: Americká armáda vnikla nejdřív do Aše a potom do Chebu. Tam byla tuším už 24. dubna. Ale teprve později začala vnikat na ostatní území. 1. května například dorazila do Železné Rudy, 5. května do Čachrova, už předtím 28. dubna byla například ve svaté Kateřině, v 5. května byli v Janovicích a 6. května, tedy ten týždeň, kdy přijeli do Plzně, přijeli taky do Klatov. Tady jako postupně od konce dubna pronikali na naše území, poněvadž tomuto pronikání bránila pořád ta dohoda o demarkační čáře mezi americkou armádou a mezi armádou sovětskou, která byla několikrát měněna. Nebylo to tak příliš jednoduchá záležitost.
2: Já vzpomínám, že Američané chtěli právě, když už osvobodili i Plzeň, celé to západní naše území, že chtěli jet na pomoc Praze.
1: Ano, to tehdy skutečně už 7. května se připravovali Plzeňané předně, že půjdou na pomoc Praze.

0: Američani také chtěli, ovšem nesmělo to být, poněvadž tady byla dohoda mezi sovětským vedením a americkým vedením, že nemohou na Prahu. Ale přesto ještě do Prahy jeli a velmi pěkně na toto vzpomíná, velmi pěkně, nemůžu říct pěkně, je to smutné, a na to vzpomíná Josef Smrkovský ve svých pamětech Most z roku 1965. Jenom chci připomenout, že právě Josef Smrkovský byl místopředseda této České národní rady, jejím předsedou byl profesor Albert Pražák. Byla to organizace, která zastřešovala odboj v Praze. Tedy jednal jsem s Američany za přítomnosti asi 8 až 10 členů České národní rady a vojáků. Jejich mluvčí, bylo to asi 7 důstojníků různých hodností, byl česky mluvící seržant Taub, emigrant z Brna, syn bývalého německého sociálně demokratického poslance Tauba. Tlumočil nám vzkaz generála Petna, že v úterý 8. května o 4. hodiny ráno vtáhne do Prahy se svými tankovými jednotkami a zlomí odpor Němců, jestliže Česká národní rada o to požádá. Byli jednotlivci, kteří zvolali hurá, jedeme k Patonovi. Nám však bylo jasné, jak politicky je to nebezpečná nabídka. Uvědomovali jsme si, že vpustit americkou armádu do Prahy by znamenalo dělat z ní osvoboditelku. Delegaci České národní rady ku generálu Petnovi jsme nevyslali. Tak tedy končí tyto vzpomínky na tu snahu Američanů, aby americká vojska přijela do Prahy osvobodit a zamezit krvácení, které v Praze bylo.
1: V americké armádě a v západních armádách bojovala řada našich lidí, našich občanů, kteří tam emigrovali a šli na pomoc samozřejmě, aby osvobozovali spolu s nimi Československo. Patřil mezi ně i pan Jan Královec, který je tady s námi u mikrofonu. Jak to vypadalo, pane Královče?
2: No, jak je celkem známo, tak naše jednotka, takzvaná samostatná brigáda z Anglie, měla za úkol oblehnout pevnost Dunkirk na francouzsko-belgických hranicích, kde zůstala silná německá posádka a hlavní sled amerických a anglických vojsk nechtěl se zdržovat právě osvobozováním této pevnosti, poněvadž už celkem neměla význam, ale musel tady být někdo, kdo by zabránil, aby se tato posádka vrhla do týlu postupujících armád. Proto naše armáda dostala ten úkol taky vzhledem k tomu, že to byla celkem malá jednotka, asi tak 6 tisíc lidí maximálně, a ta, že by nebyla možná zapojit do celkového postupu Američanů, poněvadž to velení bylo u nás české a vyšším jednotkám jsme vlastně nikde nepodléhali. Proto jsme dostali tento úkol a v září 1944 jsme tuto pevnost klíčili a prováděli se jen vlastně průzkumné akce, aby se zjistilo, zda ty Němci nechtějí uniknout z tohoto obklíčení. Ale jinak jsme žádnou akci si provádět nemohli, poněvadž ta pevnost byla obklopená močály zavodněnými, v nichž byly potom ještě minové pole, takže tady nám vlastně zůstal jenom trpný podíl na tom obkléhání a nebylo možno, abychom se z tohoto úkolu nějakým způsobem zhostili. Teprve 9. května 1945 se velitel této německé posádky, admirál Frisius, vzdal bezpodmínečně do rukou našeho generála Lišky, který velel právě naší samostatné brigádě. Teprve tím, že Němci tímto způsobem kapitulovali, jsme byli zproštěni tohoto úkolu udržovat tuto pevnost a teprve tehdy jsme teda mohli pomýšlet na návrat domů. Pochopitelně, že pro nás, kteří jsme tam u Dunkerku byli, bylo velmi bolestné sledovat události u nás, počínaje pražským povstáním 5. května a potom následujícími věcmi, které se u nás děli. Bohužel jsme byli právě povinni, jakožto vojáci, poslouchat rozkazu a žádný jiný rozkaz jsme nedostali, než právě obléhat tu pevnost a vyčkat její kapitulace. Pochopitelně dobře nám nebylo. Byli jsme dobře vyzbrojeni a vycvičeni a naše vlast nás nutně potřebovala, jak hlásila pražský rozhlas. Ale nebylo zbytí, museli jsme právě čekat a teprve toho 9. května jsme mohli tuto naši akci uzavřít. Z Francie jsme odjížděli 12. května, poněvadž asi tak 3 dny po kapitulaci to trvalo, než jsme zkrátka se připravili na ten přesun. Ten přesun byl seděl teda od toho 12. května až do 18. května, kdy jsme konečně překročili naše hranice taky v Rozvadově a přes Plzeň, kterou jsme pouze projížděli, jsme zaujali svá místa v předem určených našich posádkách, kterých bylo v západních Čechách několik. Bylo to většinou na Horažďovicku, ale byly také jednotky, které byly až v Rábí například. No a byli na druhé straně v těch Nečtinech, nebo v kterých tam...
0: V
2: Žinkovech. Ano, v Žinkovech a ještě v několika dalších vesnicích.
1: Já se do toho dovedu učit, protože jsem to prožíval spolu s vámi tady v Plzni. A teď bych chtěl se od vás dozvědět to. Přes 40 let jsme o tomto nemohli mluvit. Jak vám jako účastníkům toho osvobozování západních Čech bylo?
0: Bylo to velmi smutné, že když jsme pořád slyšeli vlastně lži, vyslovené lži, kdy dětem ve škole vykládali učitelé, že Plzeň osvobodila sovětská armáda, převlečená do uniform americký. A takovéto podobné nesmysly by vykládány, až nakonec přišel tehdejší tajemník pro ideologii, který jako říkal, že Plzeň se osvobodila sama, to je tedy pravda, tady o tom vykládal pan Stoklasa a taky ten toho 5. května, už nebýt americké armády, tak nevíme, jak by to bylo dopadla, když tady bylo tolik vojáků. Ale že ideově ji osvobodila sovětská armáda, poněvadž sovětská armáda byla už blízko a lidé poslouchali sovětský rozhlas, což já osobně nemůžu říct, protože my jsme poslouchali neustále anglický rozhlas, že, který byl většině jaksi rodin, i přesto, že na každém radiopřijímači vyšlo, že poslouchání cizího rozhlasu se trestá smrtí, že, tak jsme poslouchali tyto věci, tak tedy tento, myslím, moment toho ideového osvobození taky není skutečný, ale to byl poslední výklad osvobození Plzně. Tady byly různé manifestace. Byly tady manifestace v roce 48, v roce 69, manifestace v místě, kde byl položen základní kámen americké armády, kdy byl celý ten prostor vyplněný věnci a květinami, praporky americkými a československými, že? Byla tady veliká manifestace v roce 68 a v roce 69 také ještě. A pak tedy to byla už i manifestace nebo snaha, která byla rozstřílená bezpečností v roce 89 a tak.
3: No jistě skutečnost je taková, že nebýt Američanů, respektive americké armády, která přišla v hodině 12., tak jistě v Plzni by to dopadlo tragicky. To si musíme přiznat.
2: Byl jsem v Domažlicích, poněvadž jsem rodák vlastně příslušný na Chocko po otci. A v Domažlicích v muzeu je velká fotografie americké armády v Domažlicích. A pod tím je titulek. Zatímco celá naše republika byla osvobozená rudou armádou, Domažlice byly okupovány Američany. Jsem zvědav teď, když tam pojede velvyslankyně Spojených států se Domažlic podívat, jestli to tam ještě najde toto vysvětlení.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Kočovní herci s Františkem Nedvědem otevřeli do Kořán bránu dnešní dvorany a po minulém zastavení na scéně letošní Ústecké porty nás zavedli k dalším hudebním událostem letošního léta. Tou nejbližší je nepochybně multižánrový břeclavský Woodstock. V jehož dvoudenním hodování se od pátku 7. srpna můžete těšit na úctyhodné defilé elity nejrozmanitějších stylů. Potkáte tady nejen Frantu Nedvěda, ale i nestárnoucí partu Buty. A to včetně neodmyslitelného Františka Dobroty, který se s ní toulá už dobrých

Dalším tahákem prvního ročníku břeclavského Woodstocku bude nesporně Ivan Mládek se svým banjo bandem. Jehož vystoupení plánují pořadatelé na sobotní dopoledne. A přijede s nimi nejen Jožin z Bažin, ale i Dáša Nováková.

0: zdychla. To jsme to vymňoukli.
1: Jožin Zbažin a Dáša Nováková, dva skutečné evergreeny banjo bandu, které s Ivanem Látkem cestují po vlastech českých i vzdálenějších už od poloviny 70. let. Tedy o nějaký ten rok déle, než kam sahá historie nejspíš nejexcelentnější formace jižanského roku na naší scéně. Žlutého psa Ondřeje Hejmy. Ten by měl dorazit do Břeclavy už v pátek 7. srpna.

0: Žlutý pes a stačí málo. Jedna z tuctu písniček country rockové legendy J.J. Cale, jimiž Ondřej Hejma naplnil před 7 lety album Mellow Yellow. Kromě těch, které jsem už zmínil, slibují pořadatele ještě například A.G. Fleck, Jiřího Zonigu, Evu Farnou, skupinu Burma Jones, Davida Kolera a nebo dnes už legendární Blue Effect. Ale pojďme se podívat na výročí příštích dnů.
1: Dřív než řep do dřeva vlez, dřív než stála první ves, dřív než ve vsi štěkal pes, svět nebejval jako dnes.
2: Nebejval svět, jako je dnes.
1: Na ty louce zelený,

0: Se v čem asi svět chybuje, od ní pámbu dozví se, že se nic nerýmuje.
1: Že prej se nic nerýmuje.
0: A tak mocný stvořitel na zem seslal Pegasa a dal mu rýmu pytel, ať zpívá lidská chasa.
1: A dal prej mu velkej pytel.
0: Pegas měl křídla z pukřelí, spat na náninku do zelí. Aj!

0: cvrk a holub mrk, pitlák v lese, usek smrk, husák huse, vytrh brk, kozel trk, vyvrk si krk, strč prst, skrz krk, strč prst. A když tě štípne prapinec, učiní ti pupinec, počervnuje červinec, kde kdo přijde o věnec.
1: Je červenec, jde o věnec.
2: Svět se veselej stočí, holka v hlavou zatočí, koukne se ti do očí a srdce ti posílí.

Jan Werich s orchestrem Karla Vlacha a Nerýmovanou, která zářila v písničkové nabídce roku 1952, jedna z desítek písniček, na jejíž hudbě se podílel a stovek, které bezchybně aranžoval rodák ze Souše u Mostu Vlastimil Hála. Jeho setkání po letech s Rudolfem Cortézem je z roku 1949.

suverénní swingový evergreen Joe Garlanda a Andy Razafa In The Mood, proslulý v legendární nahrávce orchestru Glenna Millera z roku 1939, tak jak jej krátce po něm přinesl na jednu ze svých prvních desek vokální kvartet King Sisters z městečka Pleasant Grove, ležícího nějakých 35 mil na jih od slavného Salt Lake City.

The Hoochoo Song s podtitulem Švédská rapsodie, nahrávka, s níž se Ellis, Donna, Louise a Yvonne Drixovi v roce 1941 poprvé objevili v hitparádě pod firmou King Sisters. O rok později si podobnou přízeň posluchačů vysloužili oslavou údajně překrásné dívky Rose O'Day.

King Sisters 1942 a Rosso Day, tak jako drtivá většina jejich úspěšných nahrávek, ve spolupráci s orchestrem prvního a jediného swingového steel kytaristy Alvina Raye, který stál v pozadí vlastně celé jejich úspěšné dráhy. Jejím vrcholem byla o dva roky později nahrávka melodie z filmu Hvězdy nad Broadwayí. Je to Láska, láska, láska, it's love, love, love.

Milenci v Texaskách v originální nahrávce Josefa Zímy a Karla Štědrého z roku 1964 z nezapomenutelných filmových starců na chmelu nás vrátili opět ke vzpomínce na Vlastimila Hálu, který celou tuhle hudební produkci aranžoval a společně s Jiřím Bažantem, Jiřím Maláskem a textařem Vratislavem Blaškem se podílel i jako autor. Ve středu 29. července uplyne rovných 30 let od chvíle, kdy odešel do věčných lovišť.

Den je krásný, další z důvěrně známých melodií, které nám přinesli filmoví starci na chmelu. Tentokrát nikoli v původním podání Karla Gotta a Jany Petrů, ale v podstatě novější nahrávce Ivety Bartošové a Petra Sepéšiho. S ním jsme se loučili naposledy, dnes právě před rovnými 30 lety.

Starý dobrý western ze zpěvníku Michala Tučného na závěr dnešní dvorany se vsetínskými Gimplery, kteří vás už dnes zvou na další, letos pořadí už 17. ročník stejnojmenného festivalu. Více o něm v příští dvoraně. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka. A už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček Nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15.00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Filmový, dabingový a divadelní herec Ivan Vyskočil slaví v těchto dnech své 80. narozeniny. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a jsme rádi, že si můžeme hlas Ivana Vyskočila připomenout v následujícím pořadu. Tandem.
2: Zdraví vás všechny, Jan Rosák. Znělka ohlásila totiž náš pravidelný tandem. Nezbývá mi, než popřát vám všem hezký den a přivítat také mého dnešního hosta. Mým spolujezdcem na rozhlasových vlnách bude herec Ivan Vyskočil. Vítám tě, Ivane, ahoj.
3: Já zrovna tak vítám všechny posluchače, no a děkuju za pozvání.
2: Rádo se stalo. Já na tebe musím prozradit, že jsi pro naše setkání hledal dlouho, až si našel skulinku v diáři mezi dvěma zkouškami na listopadové divadelní premiéry, ale o nich, a nejen o nich samozřejmě, si budeme povídat hned po písničce.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ivan Vyskočil byl u nás v tandemu zhruba před 2,5 roky. Letí to, letí,
2: ano,
1: Ivane.
2: Ano.
1: Na tobě to ovšem není vidět, jenom si vyzrál, myslím teď jaksi herecky.
2: To si řekl velmi kulantně.
1: Že jo, no, tak já to víš, vážím to slovo jak na lékárnických váškách. Nicméně jsem se chtěl opravdu dostat k tomu, co teď zrovna zkoušíš. Za ty 2,5 roku si prošel nějaké nové angažmá, nebo si zažil nějakou výjimečnou zkušenost hereckou třeba?
2: No, já jsem neprošel ani tak nový angažmá, ale já myslím, že už jsem o tom mluvil tady minule. Já jsem se nějakým způsobem dostal do těch muzikálů. No a v současné době vlastně, vždyť Honco, děláme spolu.
1: Ano.
2: Děláme spolu Švejka, což tedy není až tak muzikál, to je hra se zpěvy, že jo. Tam zkoušíme oba dva a trpíme pod režisérským jehem Václava Postráneckého.
1: Je to tvrdý chlebíček, ale děláme to rádi.
2: Ale děláme to rádi.
1: My se roztrhali. A dokonce málem se takhle můžeme roztrhat, protože já držím Ivana pod krkem v jedné takové fázi jako saper vodička. Ivan jako pan Kákoni, ano. Mě to oplácí.
2: A musím mluvit maďarsky.
1: A člověče, ty s tou maďarštinou nemáš vůbec problémy, ale?
2: No tak samozřejmě ne, ale víš, protože to je jenom proto, že ty neumíš maďarsky.
1: Aha.
2: Takže já tam používám nejen turecký výrazy, který umím ještě od bývalý ženy, no a pak taky cikánský, který umím od svý současný přítelkyně.
1: Takhle tohle je ta směsice, člověče, takže kdyby to slyšel Maďar, tak z toho bude urodivej.
2: No, některý maďarský výrazy jo. Tam taky jsou, ale jsou to zejména nadávky, který mě přeložil zase tatínek jedný mojí kolegyně, což je Maďar, že jo, a ten mě ty nadávky nechtěl přeložit. Řekl jenom, no to je hrozná maďarská nadávka.
1: Nemusí to nespomnět, ale nechtějí vědět, co to je.
2: Ano, nechtějí vědět,
1: poslíš,
2: co to je.
1: To seš na tom podobně jako Jirka Vimr, blahý paměti, který taky předváděl
2: ano,
1: maďarštinu.
2: Ano, to pamatuju.
1: Ano, a dokonce on říkal, že jednou ho slyšel nějaký pan profesor maďarštiny, a že říkal, promiňte, pane Vimr, já slyším maďarštinu a nerozumím jediný slovo, já z toho dostávám kopřivku po celém těle. Tak to bude asi podobný.
2: Ano, ano.
1: Takže ve Švejkovi, tam se potkáváme, to tam tě sleduju teda samozřejmě, ale ty kromě toho řádíš taky a budeš řádit hlavně před diváky v Adéle.
2: Ano, ještě taky děláme Adéla ještě nevečeřela, což je, tam je teda daleko víc písniček než teda ve Švejkovi, ale taky to není typický muzikál. To je vlastně taková ta krásná parodie, myslím si, že to bude hezký podle toho, jak se to teda, jak se to zkouší, no to v oboje věci, že jo.
1: Ale tam hraješ koho?
2: Tam ani tak neřádím, protože tam hraju takového uhlazeného toho, co hrál pan Růžek, policejního ředitele.
1: No a jako policejní ředitel zaspíváš si tam?
2: Ne.
1: Tobě
2: to mě naštěstí
1: part.
2: Minulo.
1: Jo.
2: Ale teďko zase obnovujeme Golema a tam tedy jako Rudolf II. Zpívám.
1: No to je pravda. Člověče, a ty jsi se našel zase takhle v tom, jako v nové kategorii v těch muzikálech. Nebo je to náhoda?
2: No tak je to samozřejmě, jako v hereckém životě všechno je vždycky trošku náhoda, že jo, to přijde vždycky tak jako náhodou. Ale jo, musím říct, že mě to nesmírně baví. Je to úplně jiný prostředí, nakonec to si sám vidíš, že jo. A víš, co tě je na tom hezký? Já ti někdy se strašně divím. Proboha, nechci se nějak jako vynášet, ale znáš to, že jako někam přijdeš a lidi řeknou takový, ježiš, to jsem si nikdy nemyslela, že budu mít takovou čest se s váma setkat. A mě to udivuje, že ty lidi jsou takový. Jako... A já mám ten samý pocit, protože vždycky úplně jsem na stejný lodi s těma lidma si říkám, ježiš, to jsem nevěděl, že budu mít takovou čest zpívat s Petrou Janů. Prostě pro mě to je někdo na piedestalu zrovna tak, jo. Ale zase se mi to vrací, protože často přijde kolega a řekne, hele, zpěvák, že jo, který přijde a říká, prosím tě, jak to tam říká, mám to říká takhle nebo takhle. A pak zase jako je vidět jakási úcta zase k té mý profesi.

0: Tandem cestuje.
1: Ivan Vyskočil přijel k nám do tandemu dnes na přibližovadle, na kterém by mohl s ním jet nějaký tandemista, viď?
2: Ano, ano.
1: No, to je pravda. Hmm. Protože to je motorka, která má dvojsic, neboli dvojsedadlo. Ty jsi už dlouhá léta motorkářem, nebo jsi takový čerstvý?
2: Ne, no, já jsem z generace, která začínala koloběžka, kolo, motorka, auto, že jo.
1: Pionýr možná.
2: Ne, pionýra jsem neměl, měl jsem skutra, takzvané prase, čezetu.
1: Jo, takhle, no, aha, no, aha, no, vím, no, vím, vím, ano, ano.
2: Ano. A takže jako pro mě to není nic novýho, ale když jsem dovršil svých 60 let, tak mě můj syn řekl, poslyš, co ti mám koupit, a znáš to, v poslední době člověk si říká, teď já vlastně nic nepotřebuju, já nic ani nechci, já jako všecko, jako, mně to všecko stačí, co mám, není toho moc, ale stačí mi to. No a tak mě zavedl do místnosti, kde byla spousta motorek, a jsem říkal, ježišmarja, to je hezký, hezký, a lidi to strašně drahý, lidi to... No a on povídá, no tak nám tuhle zabalte, a šli jsme domů, a od té doby mám Chopra 650. Strašně hezky se na tom jezdí, no ale samozřejmě musím poznamenat, že Chopr to je, na tom se dělají závody, že jo, a vyhrává ten, kdo přijede poslední, jo. Takže to není o rychlosti, to je o pohodě.
1: To jsi mi teď udělal velikou radost, protože zrovna jsem se tě chtěl zeptat, tím pádem už mi to odpadá, tahle ta impertinentní otázka, jestli patříš mezi šílence na motorce. Ne.
2: Ne, já ne, sám ne. Se leknu, když teda já jedu na motorce, že jo, ale jenom kolem mě to udělá. Já si říkám, pán Bůh s tebou.
1: Tak ty patříš mezi ty světlé výjimky, které na motorce nejezdí jako šílenci a nemají pocit, že by měli mít vlastní dopravní předpisy.
2: No to určitě ne, ale ono se hodně na ty motorkáře nadává, ale já ti řeknu, že poslední dobou, a dívej se, když jedeš, je móda nedat blinker. Prostě najednou člověk zatočí.
1: Přesně, ano.
2: A nebo případně ano. Zatočí a dá blinker, jakože znamení, že zatočil. Jo?
1: Ano, ano.
2: A to je pro

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak my jsme si dneska při návštěvě Ivana Vyskočila na tandemu tak trochu otočili ta naša témata a rovnou jsme si při cestování tak trošičku okomentovali to, jak se dneska na těch cestách jezdí, ale jinak, abych tě nepřipravil o možnost vyjádření k tomu cestovatelskému tématu, jsi ty cestovatel jako výrazný, tak jako že by si hodně jezdil do zahraničí třeba?
2: Já teda na rozdíl třeba od Petra Novotného, s kterým jsme dělali teďko v Angelice, tak já nejsem cestovatel. Já, zejména možná je to tím, jak jsme naježděný na těch zájezdech, já v podstatě nerad někam jezdím.
1: Opravdu. Vážně?
2: Ano.
1: Tebe neláká třeba exotika nebo tak?
2: Takový ty cesty, no tam mě láká exotika úplně jinak.
1: Promiň, teď jsem se přitom zrovna napil vody.
2: A to mě velmi láká.
1: Uprindal. Já ti chápu, ano.
2: Ale rozumím. Takový to, jako že si má člověk zabalit a říct si, co si má vzít, no to mě příšerně irituje. To už jako já mám strach jako předem. Ale samozřejmě jako si sednu na motorku a jet někam, no to jo, to je bezvadný, že jo, nebo jet někam. Takže já jako hodně jsem cestoval teďko tady po České republice, že jo.
1: No jak teda víš dovolenou? Ty nejsi takový ten jako no, tak já moři taky, nebo tak, nebo hory?
2: No tak jo, rád jedu k moři, ale říkám, mě vždycky strašně vadí to, jako se zabalit a někam jet a jet na letiště a tam čekat, nebo a na autobus a jet někam 3 dny, no to prostě je prostě pro mě utrpení.
1: Tak bys to mohl spojit leda s tím čoprem asi, ne?
2: Jedině možná tak, no. A samozřejmě moře je krásný, ale pak je to taky ovšem výhoda a to asi určitě znáš taky, protože bydlíš v podstatě na venkově, že jo, jsme burani.
1: Ano, no, tak, jsme jimi rádi.
2: Aby jsme jeli z lesa do lesa. Tak to je jako...
1: To je pravda. No a prosím tě, ale cestování není samozřejmě jenom jaksi fyzické cestování, ale cestování je třeba, dejme tomu, i cestování v hereckém angažmá. Jak ty se tak prolínal těmi divadly. Jestli se nepletu, tak po Damu si nastoupil do činoherního klubu.
2: To jsem byl v činoherním klubu, pak přišla taková ta doba normalizace, tak to nás tak jako proházeli. A pak jsem byl hodně dlouho v divadle Jiřího Wolkera a ku podivu

0: Vidíš ty muzikály, my jsme tam museli zpívat a už v 9 ráno, viď?
1: To je pravda.
0: A pozor, a bez mikrofonu, bez sportu. Takže prostě tam jsme zpívali, to bylo docela běžné, ještě jsme k tomu tančili, no občas to bylo, no ještě do dneška si ze mě dělají kolegové legraci, protože v jedné hře jsem tančil s vidlema a těma vidlema jsem si tak dával text a tuhle jsem potkal kolegyni Martinu Hudečkovou a ona povídá, a říkám, no já jsem teďko děláme Golema a děláme tu Angeliku. A říkám, muzikál? A máš vidle? Že takhle jsi se mě utahoval.
1: To jsi si ovšem musel dávat hodně veliký pozor, protože jste měli v těch 9 ráno velice kritický publikum. Jste hráli pro děti, viď?
0: Já musím teda říct, že mě ti nějak se to po mně nestříleli, jo?
1: Tak já jsem teď neměl zrovna na mysli ty bábrlata, ta bábrlata. Je to pravda, že to tam takhle bývalo, jo?
0: A kdysi dávno, ono už to tak nebylo, ne, hele, když se hrálo pro ty děti, tak to bylo roztomilý, to bylo krásný, protože ty děti opravdu s tím šly a to si měl pocit, že opravdu tomu divákovi něco dáváš, že byly děti nadšený, byly tam i dojemné chvíle, že jo, kdy přišel chlapeček za Honzou Jílkem, který hrál vodníka, co měl kouzelnou lahvičku a řekl mu, že by tu kouzelnou lahvičku potřeboval pro nemocnou maminku. Jo. A to jsme pomalu jako všichni plakali, to se ti ve velkém divadle nestane. Že jo.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ivan Vyskočil, můj dnešní host, je, nevím jestli to víte, taky jedním ze zakladatelů herecké asociace, což jsou takové v podstatě, dá se říct, herecké odbory?
2: Ano.
1: Jo, to jsou
2: ano.
1: Herecké odbory, viď. Ty už sice nejsi činný jako funkcionář tam, ale přesto si myslím, že ti věci, které se herců týkají bytostně, nejsou jaksi jedno, tak co třeba si myslíš o tom, že od příštího roku si budou muset herci povinně platit sociální pojištění, což do této chvíle třeba nemuseli?
2: Jako za prvé mě už se to netýká. za druhý teda, jako to bych neviděl jako tak špatnou věc, ale bohužel se nepovedlo hereckou asociaci založit jako opravdu ty odbory, tak jak fungují venku ve světě, protože ale k tomu nám jaksi házeli klacky pod nohy tolik ty státní orgány, že od té doby mám o jistých stranách, zejména ODS, která byla tedy jako nejvíc u moci, jsem o nich ztratil veškerý iluze, protože v podstatě jim nešlo o nic jiného, než o další centralismus, že?
1: Když už říkáš, mluvíš o těch odborech, víš, jak třeba pracují herecké odbory v Americe, že ano, například, ano. Že tam si velice striktně hlídají jistě své pole působnosti a cizí herci, dokonce i třeba jaksi z anglicky mluvících zemí, to mají poměrně dost složité se tam prosadit na úkor amerických herců.
2: Ale samozřejmě, no to je právě něco to, co nakonec funguje, to, co bylo kdysi cechovní právo. A to, co jako zajišťovalo, aby se, možná někdy to bylo zneužívané, ale taky to zajišťovalo to, aby se tam nedostali ty, co to neumějí, nebo ty, co k tomu nemají vlastně žádný poměr, a nebo se tam mohli dostat za určitých podmínek, že? A to by mělo být i u nás, že bychom si měli hlídat svoji profesi. Konečně taky je vidět, že když nám to nebylo umožněno, takže občas se chytáš za hlavu to, na to, co vidíš v televizi.
1: Prosím tě, mě napadlo zrovna tahleta asociace, teď myslím, jaksi souvislost s Amerikou, souvislosti s tím, že se dneska na úkor českých hereček třeba v našich seriálech houfně prosazují slovenské herečky, herečky ze Slovenska. A já už jsem mluvil s několika českými kolegyněmi, které teda to trošičku jaksi irituje. Já vím, že ty proti tomu třeba nebudeš protestovat, protože ty seš jaksi hodně příjemně naladěn na příliv cizích externistek. Nejrůznějších, ale...
2: Ale doma.
1: doma. Ne na scéně.
2: Já si myslím, že zaprvé ono to není jenom v tomhle tom, ale ono je to v tom, že když otevřeš televizi, tak vidíš neustále stejný tváře. Ale já se děsím i toho, že občas těm novým tvářím není rozumět. Já nevím, co říkají.
1: Přesně.
2: Jsem možná nahluchlej už, nebo co, ale že já nevím, o čem to je. A to samé je, už jsem to teda jako mnohokrát to říkám a možná i na to doplácím, protože tím pádem jsem ten rebel. Když vyjde český nový film, tak já ti předem řeknu, kdo v něm bude hrát. Ne, vůbec žádný překvapení. Prostě budou tam ty, který tam pořád vidíš. A mě zmizeli ty herci, mě zmizel ten Péťa Kostka, mě zmizel ten Vašek Postránecký, teď ani toho Viktora Prajze nevidíš. A nakonec do prčic, já jsem natočil 650 filmů a myslím si, že jsem se to naučil, že to docela umím. Já jsem taky už dlouho nestál před kamerou. A taky mě to samozřejmě mrzí.
1: No bodej by ne.
2: No.
1: Co slovenský herečky, ty nám můžou být ukradený, ale že nehraje Ivan Vyskočil ve filmu.
2: Ale vidíš třeba Hlaváčovou? Ježíš Maria, když ty lidi dorostli do toho bardovského věku a najednou, já jsem to tuhle říkal, prostě jsme točili něco o Menšíkovi a tam vedle něj se vystřídala taková plejáda všech lidí, prostě jakoby dneska ta televize si myslí, že jsou ty lidi mrtví nebo co, kde je Munzar, kde je Pepa Sommer, no tuhle s ním vyšel film, ale prostě nevidíš ty lidi. A oni něco umějí, oni něco tomu národu můžou dát.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Herec a třeba i Ivan Vyskočil se pochopitelně musí prosadit hlavně svým talentem. Ale mnohdy ten talent nestačí. Už jsme si o tom vlastně před chvíličkou taky povídali, že herec může být talentovaný až na půdu, až do nebes, ale když nemá příležitost, když tu příležitost včas nedostane, tak jak si ten talent je zmařen. To v tom případě pochopitelně nepadá v úvahu. Ale kdo nebo co byl v tvém životě tak důležitý, že ti tu šanci třeba dal?
2: No, pokud se týká jenom toho, mi se dalo říct, té profese, tak já musím říct, že já jsem strašně vděčný Pavlu Landovskému. Pavel Landovský, to byl můj...
1: Prosím tě, to by mě nenapadlo.
2: To bys koukal. Pavel Landovský přes všechny, já jsem mu říkal, jestli mě poslouchá, tak se omlouvám, mu říkal nosorožec. Protože on s tou svojí energií je schopen všecko prorazit, že jo. A to je strašně moudrý chlap. Ale ten mě dal i do života spoustu věcí, protože on mě s tím životem seznámil. Mně bylo hrozně málo, když jsme točili film Každý mladý muž a já jsem se potkal s někým, jehož přístup k životu byl úžasný a já jsem se s ničím takovým doposud nesetkal a ten Pavel, ten mě dal teda hodně do života a taky mě pomohl i v tom, i v té profesi prostě, když vlastně v podstatě on řekl, prosím tě, jaký pak tohleto, tady v Černohráku ty nikoho nemají, pojď sem, prostě přijdeš sem, půjdeš sem. No a najednou já
1: to
2: jsem
1: on
2: se...
1: On tě přitáhnul do Činohráku.
2: On mě přitáhnul do Činohráku, ano. A já jsem se tam samozřejmě odsnul vedle Kačera, že já vedle právě Somra, Pepika Abrahama a koukal jsem na ty lidi s úctou, protože já kluk ze Žižkova jsem u nich četl jenom v novinách. Takže to byla obrovská škola, no. No ale jinak jako kdo mě v životě nejvíc pomohl, já musím říct, že okolo se nejvíc můžu opřít je rodina.
1: No tak to většinou bývá. A jestli,
2: jako
1: že to taky je to dobře.
2: Sourozenci.
1: Ty máš kolik sourozenců?
2: Já mám dva. Na sourozence mám starší sestru a staršího bratra. A oni teda v 68. emigrovali. A ona se říkal takový ten... Na nás platil krásný vtip, jak se říkali v té době. Se říkalo, jak mluví chytrej žid z Prahy s hloupým židem z Prahy. No telefonem ze Švýcarska.
1: No, tak já měl něco podobného aby jsem neměl vždycky průšvih, tak jsem vždycky končil ten hovor a Karle, vrať se, on to nemyslel vážně, samozřejmě, já taky ne. A rozuměli jsme si, no.
2: Ale ty mě vždycky podrželi ve všech situacích, jak teda krizové, když to mě vyhodili z Činohráku, já jsem jezdil s nákladňákem, takže jako bylo špatně finančně, že jo. Pak když... ve všech mých citových problémech.
1: I takhle tě podrželi?
2: Jo, vždycky mě pomohli.
1: Posíš, a ty jsi nechal při těch citových problémech poradit třeba, nebo jsi měl svou hlavu?
2: Ne, oni mě radili předem, ale to nešlo, že jo? Ale podrželi mě, až když přišel ten průser, který říkali, že přijde, no. Nikdy se na mě nevykašlali.
1: To je dobře, samozřejmě, jestliže se na rodinu můžeš spolehnout, to je úplně to nejlepší. No a vzpomeneš ještě na někoho, kdo ti třeba, nevím, v současné době, o koho se můžeš opřít třeba, nebo...
2: No...
1: Jsou to ženský asi, viď, hlavně.
2: Ale no tak samozřejmě, ty už jako...
1: To ty se opíráš rád.
2: Ty se opírám samozřejmě rád, ale je to dobrý, když ta ženská je taky největší kamarád, nejenom milenka, že? To je moc dobrý.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Dnes v Tandemu si povídám s hercem Ivanem Vyskočilem. Určitě jste nezapomněli to, že byste se určitě měli jít podívat na Adelu, která ještě nevečeřela, a tam bude vystupovat Ivan Vyskočil. Určitě byste neměli opomenout 6. listopadu premiérovaného Švejka.
2: Tam budeme oba.
1: Tam budeme oba, ano. Ale to není pochopitelně všechno, co tě čeká. Co třeba máš před sebou? Máš nějaké nabídky, máš nějaké scénáře na pracovním stole?
2: No, tak bohužel jako nabídky, že bych měl právě od ty kamery, to nemám. A to byste se museli ptát jinde, to byste se museli ptát režisérů, kteří nás zaměstnávají, že jo. Ale já jsem taky režíroval, já jsem dělal toho Oscara, což jako dopadlo velice dobře. A ono to taky dopadlo dobře, protože ona je to báječná hra, že jo.
1: to je Oscar, ten, ve kterém exceloval
2: Louis de Funès.
1: A budeš pokračovat v režisérské...
2: Já teď hledám hru, kterou bych zase dělal, protože přece jenom jsem se seznámil s několika lidma, který bych rád zase s nima pracoval. A protože nemůžu žádnou najít, tak něco píšu.
1: Něco
2: píšu a rád bych. Mělo by se pomenovat Hrad pro dva.
1: Prosím tě, bude to ze současnosti, nebo evokuje to trošičku jako gotiku nějakou?
2: Ale... Mělo by to být jaksi z minulosti, ale velmi současný.
1: Jo, prosím tě, tak to je ovšem velice dobrá zpráva. Já myslím, že to bylo asi premiérově teď uveřejněno, to si ještě nikde neprozradil, myslím.
2: Ne, jsem nikde neřekl, taky samozřejmě to nemám ještě dodělaný.
1: Jo, a už víš, kde bys to chtěl uvést?
2: Já bych chtěl prostě dát tu skupinu těch lidí dohromady, tak jako jsem s nima zvyklý pracovat, a chtěl bych to někomu nabídnout. Mm-hmm. Nemám zatím jako, možná, že bych řekl Lexovi Piškovi, nebo nevím, jestli Karel Hermánek by.
1: Tak doufám, že oba dva slyšeli. Tak čeká vás schůzka s Ivanem Vyskočilem. Ta naše schůzka v Tandemu právě teď končí. Ivane, já ti moc děkuju za tvůj čas. Můžeš běžet na další zkoušku. Máš dneska nějaký...
2: Ne, dneska nám zkouška odpadla.
1: No tak to máš teda kliku. Jemně čekají korepetice a zpívání. No tak to bude zase trauma hezký. Tak.
2: Já se taky loučím. Zdravím samozřejmě posluchače a moc děkuju za pozvání.
1: Měj se hezky.
0: V Tandemu s Janem Rosákem. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Písničky o městech a místech Čech, Moravy a Slezska po šesté, to je téma dnešního pořadu Muziky muziky. Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný poslech. Tu první o Mažických Blatech od Antonína Pechy a Zdeňka Beneše nám zahrála Veselka s kapelníkem Ladislavem Kubešem mladším a zavedla nás tím do samého srdce Jihočeských Blat. A říká se, že jméno Mažice bylo pravděpodobně odvozeno od rašeliny a v uvozovkách mazlavé půdy, která se nachází všude v okolí. Ale teď se zastavíme v Křištíně, malé vesničce nedaleko Klatov. Lidovou písničku s názvem Křištíne, Křištíne upravil rodák z Hormatky Boží Antonín Bulka. Zahraje nám je pošumavská dechová muzika Lesanka.

Radostice najdete kousek pod Českými Budějovicemi hned vedle Trocnova, rodiště slavného husitského vojevůdce Jana Žižky. A kaplička svaté Anny je na návsi poblíž místní školy. Lidovou písničku Radostická kaplička hrála Podhoranka. A protože v dnešním pořadu Muziky vybíráme písničky o městech a obcích Čech, Moravy a Slezska, chvíli ještě na jihu Čech zůstaneme. V následující lidové písničce se vydáme na Perštát. Kdybyste nevěděli, kde to je, po písničce se to dozvíte. Zahrají nám Babouci.

Kaiser Rudolfstadt, česky město císaře Rudolfa, tak se původně jmenoval Perstadt. Toto slovo zase pochází z německého Bergstadt a dnes se toto město jmenuje Rudolfov. Leží 5 kilometrů od Českých Budějovic. Píseň s názvem Když jsem šel na Perstadt hrála nejstarší jihočeská dechovka Babouci. Dnes v pořadu Muziky už po 6. vybíráme písničky o českých, moravských a slezských obcích. Ta, která zazní za chvíli, nás zavede na blíže neurčený pražský ring. Hraje keramička.

S dechovkou dnes cestujeme po českých obcích. Píseň o Břeclavi, která se nachází asi 9 kilometrů severovýchodně od Klatov, směrem na Měčín, napsali Josef Žid a Václav Votava. Dechová hudba Skalanka ze Švihova ji natočila v Českém rozhlasu Plzeň v roce 2012. Písničku Ta vesnička Břeclav najdete na albu Skalanky s názvem Za Švihovem. Tak se tedy se Skalankou Za Švihovem zastavme. Píseň napsali William Béreš a Hana Voráčková a celý dnešní pořad zakončíme v Holíšově, kde 15 let běžel velmi příjemný cyklus s názvem Holíšovská setkání s dobrou dechovkou. Holíšovskou polku od Jaroslava Tachovského nám v závěru naší cesty po městech a vesnicích Čech, Moravy a Slezska zahraje plzeňská dvanáctka. Jaroslav Kopejtko se loučí, ať je vám příjemně s rádiem vašeho kraje všude tam, kde nás posloucháte, třeba v Břeclavi, Švihově, Holíšově nebo v Křištíně. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Karel Gott, Zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
3: V oblasti jazzového zpěvu byla Eva Olmerová zcela výjimečným zjevem. Hravě obsáhla okruh gospelových songů, tradicionálů, standardů, evergreenů i moderně pojatého sketu. Vysvětlím, co je sket. Je to rytmické vokální improvizování, asi tak jako a tak dále, to už znáte. Ve svém projevu navázala jednak na tradici světových jazzových zpěvaček, jednak na svou předchůdkyni Vlastu Průchovou, se kterou měla mnoho společných rysů. Umění Evy Olmerové na druhé straně inspirovalo mladší zpěvačky, třeba Martu Kubišovou nebo Jitku Zelenkovou. 30. října roku 1964 se v pražské Lucerně odehrál závěrečný koncert historicky prvního ročníku Mezinárodního jazzového festivalu, na kterém jsem také zpíval. Eva Olmerová s jedním z našich vůbec nejlepších jazzmenů, s kontrabasistou Lučkem Hulanem, předvedla tehdy v Lucerně famózní sketový duet, postavený na základech skladby Ubab Šubam, vyhlasného trumpetisty Dizzy Gillespieho.

Na jaře roku 1969 pražské Lucerně poprvé a současně naposledy vystoupila u nás Ella Fitzgerald. Při této příležitosti si s ní Eva Olmerová na vltavském parníku zadžemovala a první dáma světového jazzu přišla s nabídkou, aby na zbytku jejího turné Eva hostovala. Všechno ale šmahem překazila umělecká agentura Prago Concert, která se oháněla špatným kádrovým profilem Evy Olmerové a jejím doslova vražedným životním stylem. Je velká škoda, že se vzhledem k okolnostem objektivního i subjektivního rázu nemohl talent Evy Olmerové naplno rozvinout a také v širším měřítku uplatnit. Jinak by totiž v mezinárodním měřítku musela Eva Olmerová patřit nejen k pěvecké extra třídě, ale také k nejvýznačnějším osobnostem jazzové scény vůbec.

Předejít čas. Eva Olmerová dospívala s vlastním textem píseň klavíristy Earl Garnera Misty, Mlhavo. Ta poprvé zazněla jako instrumentálka už v roce 1954, ale světová hudební scéna ji zaznamenala až poté, co k její melodii napsal Johnny Burke text a v roce 59. ji naspíval americký míšenec Johnny Mathis. Misty se stala legitimní součástí Mathisova repertoáru navzdory tomu, že ji ve stejném roce jako on naspívali hned dvě velké dámy světového jazzu, Ella Fitzgerald a Sarah Vaughan. Já jsem tuhle skladbu naspíval v roce 1988 na album I Love You for Sentimental Reasons. Ze sentimentálních důvodů tě miluji. A přiznávám, že jsem při jejím nahrávání byl inspirován střídavě Johnny Mathisem a Sarah Vaughan. Velkým překvapením pro mě bylo při přípravě tohoto pořadu zjištění, že máme s Evou Olmerovou v repertoáru víc než 10 stejných písní. Jednou z nich je také jazzový standard My Funny Valentine z dílny klasiků amerického muzikálu Richarda Rodgersa a Lawrence Harta. Píseň jsem naspíval v roce 1965 za doprovodu jazzového tria Československého rozhlasu. U klavíru Rudolf Rockl, kontrabas Luděk Hulan a bicí nástroje Ivan Dominák.

Na sklonku 60. let nahrála Eva Olmerová za doprovodu orchestru Karla Vlacha slavnou píseň Georgia on my mind, Georgie mám plnou hlavu, kterou poprvé nahrál v roce 1960 rodák z amerického státu Georgia Ray Charles. O 19 let později se píseň stala státní písní, nebo chcete-li hymnou tohoto amerického státu. Tento jazzový evergreen vyšel na anglicky zpívaném prvním albu Evy Olmerové Jazz Feeling, jazzové cítění. Album přineslo na první straně gospely a na druhé jazzové standardy. Byť bylo album určeno především pro export, Suprafon ho nakonec uvedl i na náš trh. Bohužel to vyvolalo ale okamžitý zásah z nejvyšších míst a debutové album Evy Olmerové bylo z tuzemského trhu blesku rychle staženo.

Filmovou romanci z dělnického prostředí žižkovské periférie 30. let, z doby marného zápasu drobných řemeslníků se strojovou výrobou velkých továren, natočil v roce 1979 a pod názvem Lásky mezi kapkami deště režisér Karel Kachyňa. Hudbu k tomuto filmu složil Luboš Fischer, legenda mezi autory české filmové hudby. Nejen jeho nadchlo, jak Eva Olmerová naspívala s textem Pavla Kopty, jeho píseň Já hledám štěstí. Osobní život se Evě Olmerové vůbec nepovedl. Když zpívala v Kachyňově hořko-sladké žižkovské romanci píseň Já hledám štěstí, měla za sebou už 3 rozvody. Dvakrát jí vyhořel byt a zůstala bez dětí. Státní bezpečnost jí zadržela na 24 hodin už v 17 letech a chtěla po ní, aby donášela na svého dědečka předúnorového diplomata. Ale neuspěli. Podivné napadení veřejného činitele na Hlávkově mostě v roce 1958, za něž si Eva odseděla 14 měsíců, se zdá být s odstupem času jasnou pomstou tehdejšího režimu. Velice temperamentní Eva pro ostrá slova nechodila daleko. Všichni, kdo ji blíže poznali, se ale shodují v tom, že Eva Olmerová byla mimořádně citlivá osobnost a zakrývala to svou drsnou tváří. Není divu po tom, co všechno prožila.

Zatímco dnešní jazzové divy začaly pro svůj repertoár objevovat písně Edith Piaf nebo Beatles až na sklonku 20. století, Eva Olmerová je měla v repertoáru už v 70. a 80. letech. Takhle třeba naspívala za doprovodu Karla Vlacha a jeho orchestru v roce 1980 zřejmě nejslavnější chanson Edith Piaf No, je ne regrette rien. Ne, ničeho nelituji. Českým textem Ronalda Krause se jmenuje Dou létaj dou.

0: Eva Olmerová dospívala českou verzi slavného šansonu z repertoáru Edith Piaf, které se přezdívalo Vrabčák. A na řadu se dostává tradiční židovská anekdota o Šnorerovi. Šnorer to není nějaký obyčejný žebrák, to je žebrák filozof. Na své pravidelné obchůzce došel Šnorer k zadnímu vchodu městské vily. Nemám doma ani halíř, omlouvala se paní domu. Přijďte zítra. Zítra? Zamračil se Šnorer. Dámo, tohle mi podruhé nedělejte. Takový prodlužování kreditu by mě brzy přivedlo na mizinu.
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: Na začátku 80. let došlo k nečekanému návratu Evy Olmerové ve velkém stylu. Se třetím, ale prvním česky naspívaným albem Zahraj i pro mne, které pro jazzový orchestr Československého rozhlasu zaranžoval Michael Kocáb, mimo jiné i autor hudby k polovině skladeb. Eva Olmerová měla syrový, neškolený, bohatě sycený alt, stejně jako výjimečné hudební cítění. Listopad 1989 však už pro ně přišel příliš pozdě. Měla podlomené zdraví a u jména na zvonku svého davidského bytu rukou psaný dovětek. Zasloužila invalidní důchodkyně. Zemřela v roce 1993. Věřím, že jsem dnešní letmou připomínkou jejich skvělých nahrávek udělal mnohým z vás radost. Mějte se krásně. A za týden se s vámi těším na slyšenou ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: písní Fascinating Rhythm, fascinující rytmus, kterou napsali bratři George a Ira Gershwinovi, se v naše dnešní hudební setkání zahájil zcela záměrně. Celé bude totiž věnováno vynikající české jazzové a nejen jazzové zpěvačce Evě Olmerové. Ta by se letos 21. ledna dožila 80 let. K jejímu nedožitému kulatému jubileu vyšel v edici Zlatá kolekce trojdisk nazvaný Já hledám štěstí, na kterém zájemci najdou 60 nahrávek z let 62 až 92. Tahle velká zpěvačka s velkým srdcem předběhla dobu, která ji nepřála. Ale jak už jsem řekl, Eva Olmerová nebyla jenom jazzovou zpěvačkou. K jazzu během života přidala tramské písničky, country, gospel, chanson i kvalitní pop. A jak se její hudební kariéra rozběhla? Semaforský choreograf, režisér a hudební skladatel Karel Mareš pozval Evu Olmerovou na konkurs do Semaforu na místo, které se uvolnilo po Evě Pilarové, která zamířila do rokoka. Eva Olmerová konkurs vyhrála a v dubnu 1962 na dnes legendární scéně debutovala představení Zuzana je zase sama doma. Ve stejném měsíci vznikla také její první nahrávka, skladba Si jako dlouhý most s hudbou Karla Mareše a textem Rostislava Černého. Tehdy získala hlavní cenu poroty soutěži Hledáme písničku pro všední den.
1: Jsi jako dlouhý most,

I anne her seje, sija gostre viček, který se zlomil okoleje.

0: sama.
1: Doajen tuzemské hudební publicistiky, nedávno zesnulý doktor Lubomír Doruška, svého času napsal: Evu Olmerovou pronásledovaly různé zákazy a postihy téměř na celé její životní dráze. Eva Olmerová se narodila v roce 1934 do měšťanské holešovické rodiny. Pár let to vypadalo, že z mladinké Evy vyroste koncertní klavíristka. Po válce však klavír vystřídala kytara a Eva Olmerová začala poslouchat swing. V jejím životě mnohé změnil únor 1948. Vnučce londýnského spolupracovníka prezidenta Edvarda Beneše, která byla i neteří pilota československé perutě britského královského letectva, soudruzi napříště už nikdy nic neodpustili. Rodiče se navíc ve stejném roce rozvedli a Eva bydlela se svým otcem a nevlastní matkou v bytě, jemuž říkala nedomov. Eva dostala z kádrových důvodů zákaz veřejného vystupování v Praze a v novém semaforském nastudování starší hudební reví Šest žen se objevila jako Anna von Klee pouze na premiéře v červnu 1962 a pak v šesti reprízách. I když měla tato šikana pouze krátkou platnost, v populárním semaforu musela na dlouhých 5 let skončit. Na konci roku 1963 ještě stihla natočit jednu z klíčových písní svého repertoáru Šlitrovo a suchého blues samotářky. Po letech souvislosti s touhle písní prohlásila: Ženská to nemá v životě nikdy lehký. A když je skoro pořád sama, tak už teprve ne. Blues samotářky se líp zpívá, než žije.

Do semaforu se Eva Olmerová mohla vrátit až v roce 1967, kdy vystupovala také v oblíbených návštěvních dnech Šimka a Grossmana. Jiří Grossman také napsal několik písňových textů a protože zpěváky v návštěvních dnech tehdy doprovázel country beat Jiřího Brabce, byli především ve stylu country. Nejúspěšnější se rozhodně stala tklivá balada Čekej tiše. V originále He'll have to go. On bude muset odejít z repertoáru Texasana se sametovým baritónem Jima Reevese. Mimochodem moje nejoblíbenější country písnička. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we together all alone. Přezdívalo se Jimu Reevesovi Gentleman Jim, ale byl jedním ze zpěváků, kteří přesahli hranice countryových tradic a získali přízeň širokého obecenstva hlavního písňového proudu. Jim Reeves se stal ve věku 40 let obětí profesního rizika populárních umělců, konkrétně příliš častého cestování po velkých Spojených státech, neboť zahynul při letecké katastrofě. Skladbu He'll Have to Go, kterou slyšíte v podání Evy Olmerové, nahrál v říjnu 1976 také Elvis Presley. A to během své zcela poslední nahrávací frekvence. Píseň On bude muset odejít je údajně úplně poslední, kterou rock'n'rollový král nahrávacím studiu pořídil.

0: Nebyl jsem zdaleka sám, koho ve druhé polovině 50. let okouzlil tramping. Ve volném čase jezdila na tramskou osadu Luka pod Medníkem pár let přede mnou také Eva Olmerová. A studijní výsledky na gymnáziu měla najednou mizerné. Musela proto přestoupit na školu Antonína Zápotockého pro krejčí a švadleny, kterou dokončila v roce 1953. Já jsem poprvé před větším publikem zpíval v roce 1957 na tramském potlachu v obci Hvězdonice na levém břehu středočeské Sázavy a zpíval jsem countryovou jodlerskou píseň Hned zítra ráno, kterou jsem objevil v repertoáru tehdy populární tramské vokální skupiny Settleři. A právě se Settlery nahrála Eva Olmerová v roce 1969 několik prvorepublikových tramských písniček. Jednou je i skladba Jarky Motla Osamělý rváč.
1: Říkale mu osamělý rváč, nikdo si na něj netroufal. Dokonce místní šerif.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Krásné ráno, jestli se o něčem dá říct, že je pohoda, pak určitě o lázeňském pobytu. Jestli o někém takovém přemýšlíte, zajděte se podívat do lázní Libverda. Už zítra se tam totiž slavnostně otevře nová lázeňská sezóna. Co všechno návštěvníky čeká, co v Libverdě léčí a jak se připravuje tak velká akce? Do podhůří Jizerských hor nás vezme Eva Olšová.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: Některá místa člověka zpomalí hned po příjezdu. A přesně takové jsou lázně Libverda. Už zítra tam začne nová lázeňská sezóna a nebude to jenom o procedurách a minerálce. V lázeňském parku se chystá celodenní program s hudbou, tancem a také dalšími věcmi, které zaujmou celou rodinu. V pohodovém ránu už vítám ředitelku obchodu a marketingu Evu Olšovou, která nás na tuhle pohodovou akci pozve. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Otevírání lázeňské sezóny má vždy slavnostní a možná takovou i trochu nostalgickou atmosféru. Jaký bývá ten den právě u vás v lázních Libverda?
3: Absolutně výjimečný. Doufám, že nejenom pro naše kolegy, ale i pro všechny hosty, kteří k nám zavítají, protože je připraven celodenní program, je připraveno mnoho stánků, mnoho dobrot, i třeba prohlídky lázněmi, kam se standardně člověk nedostane. Takže věřím, že je výjimečný úplně pro všechny.
2: Já jsem se dívala na ten program a tam to máte opravdu nabité od cymbálu přes country až po třeba reggae. Podle čeho jste ho skládali?
3: My se snažíme využívat i nějaké lokální umělce, takže potkáváme vlastně každý rok někoho nového, aby i pro hosty, který jezdí opakovaně a už to má jako takovou svoji tradici, jsme je nějak potěšili nějakou novinkou, ale primárně se snažíme sahat do těch lokálních umělců.
2: Abychom vlastně to uvedli na pravou míru, tak ta zítřejší akce, to otevírání lázeňské sezóny, není pouze ale pro lázeňské hosty, ale i pro širokou veřejnost?
3: Ano, ano, určitě, takže všechny moc zveme. Program je stanovený od 10 ráno do 10 večer, tak aby se to hezky pamatovalo. A můžete přijet i úplně s malinkými dětmi, i můžou přijet věkově zkušenější hosté, takže určitě pro všechny.
2: Součástí programu je také žehnání pramenům. Tak jaké prameny v Libverdě máte?
3: My máme vlastně minerální vodu, která je studená, hypotonická, hypotermická, můžete ji tam i ochutnat na kolonádě na dvou místech. A je to vlastně základ, díky čemu jsou naše lázně léčebnými lázněmi, takže je určitě velice významná a proto každý rok máme faráře, který žehná pramenům.
2: Možná, že teď přijde otázka, která měla přijít úplně na začátku. Co se vlastně v Libverdě léčí?
3: Léčí se pohybový aparát, to je asi taková největší skupina, potom srdíčko, po onkologických nemocech, neurologické nemoci a cukrovka. Takže je toho poměrně hodně.
2: Široký záběr máte, ale ano. Na druhou stranu mohou si tam lidé jet prostě jenom odpočinout i.
3: Určitě. Jsou možné čistě jenom třeba využití procedur, a nebo si můžete přijet od jedné noci až po několik týdnů. Podle toho, co zrovna potřebuje vaše tělo nebo mysl.
2: Vy jste zmiňovala, že vlastně se tam zítra mohou lidé zúčastnit i prohlídky, lázní do míst, kam se třeba úplně běžně nedostanou. Jaká je historie lázní? Teď nemyslím, že bychom ji měli vyjmenovat úplně celou, ale kam až jakoby sahá?
3: Do 14. století.
2: Až do 14. století. No pane, jo, to je neuvěřitelné. Jak to tenkrát bylo? Někdo objevil pramen?
3: Tak u nás je legenda o Kohoutovi, takže údajně léčivý pramen objevil Kohout. A jsme poměrně za to rádi, protože jiné lázně údajně objevilo prase, takže my jsme radši za Kohouta.
2: No tak tedy, pojďme ještě na závěr říci, od kolika do kolika zítra bude akce probíhat, ať případně to lidé nepropásnou.
3: Tak, akce začíná v 10 hodin ráno, oficiální program, jinak samozřejmě hosté můžou přijet klidně dříve, už tam budou stánky, kterých je v letošním roce nejvíce v historii, takže věřím, že bude určitě z čeho vybírat. A končí zhruba v 10 hodin, ale pak už záleží na každém, jak se bude chtít zdržet.
2: No a když se zeptám trošku osobněji, na co vy se nejvíc těšíte?
3: Já se těším na to, že tam bude mnoho hostů. A že si to užijou spolu s námi, s personálem. Takže na to se těšíme moc.
2: Říká ředitelka obchodu a marketingu Lázní Libverda Eva Olšová, která nás pozvala na otevírání lázeňské sezóny, která se v Libverdě uskuteční už zítra. Moc děkuji. Ať vám vyjde počasí, jak jsem poslouchala, tak vypadá to, že víkend bude opravdu nádherný a letní, tak si myslím, že to nebude mít chybu. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
3: Také děkuji. Krásný den.

pohodovém rádu právě teď doznívá Dalibor Janda a jeho 10 prstů pro život. No a já se přiznám, že když jsem byla malá, tak Dalibor Janda byl velkým idolem nejenom mé maminky, ale také můj. Vím, že jsem měla podpis kartu, kde seděl na motorce a u toho samozřejmě byl připojený jeho podpis a byla jsem šťastná. No, včera se mi povedlo, že jsem se s ním úplně poprvé v životě potkala, protože byl hostem Martina Hrdinky ve studiu Dvojky, takže jsem se s ním vyfotila. Tak to je splněný dětský sen, takhle před 50. Ale teď už se podíváme úplně někam jinam. Na velmi kuriozní situaci, která nastala v rozhlasové stanici v jihovýchodní Anglii. Ta se totiž omluvila britskému králi Karlu III. A svým posluchačům za to, že omylem oznámila panovníkovu smrt. Na vině podle ní byla porucha počítačového systému. Vstup nazvaný Monarcha totiž mají všechny britské rozhlasové stanice připravený v momentě, nebo spíše na moment, kdy tedy král zemře. I když samozřejmě doufají, že ho nikdy nebudou muset použít, tak ten byl omylem spuštěn v úterý odpoledne a nesprávně oznámil úmrtí jeho veličenstva. Ředitel stanice Radio Caroline Peter Moore na Facebooku napsal, šlo o počítačovou chybu, která nastala v hlavním studiu. Poté, co si zástupci rádia omyl uvědomili, omluvili se v éteru a poté také na sociálních sítích králi a posluchačům za způsobené nepříjemnosti. Otázkou je, jestli tahle chyba nebude pro stanici fatální, protože Radio Caroline mělo tu čest vysílat vánoční poselství jejího veličenstva Alžběty II. A nyní i krále, tak k omluvě připojilo i přání. Doufáme, že v tom budeme moci pokračovat ještě mnoho let.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Páteční pohodové ráno je ve své půli, no a to znamená, že už jsme ve spojení s meteoroložkou České televize Taťánou Míkovou. Dobré ráno.
2: Krásné, musím říct, trošku podmračené ráno, ale je to jak kde. Někde se ukazuje slunce a někde je ho vidět jenom takový obrys na obloze za oblačnost.
1: No a jak to bude vypadat přes den?
2: Tak přes den by se ta oblačnost tam, kde je, měla většinou rozpouštět. Mělo by převládat dopoledne, polojasno nebo dokonce skoro jasno. Odpoledne těch mraků přibude a dokonce se na horách, na severu a severovýchodě můžou vyskytnout ojedinělé přehánky. Na bouřku by dojít nemělo, protože to budou srážky asi relativně dost slabé proti předcházejícím dnům. No a ty maximální teploty dnes 22 až 26. Trochu chladněji bude na tom severu, severovýchodě, nejenom na horách, se budou vyskytovat přehánky, ale i pod horami budou teploty jen kolem 21 stupňů Celsia. No a ten, kdo je opravdu v horách, tak ta teplota dnes v nadmořské výšce kolem 1000 metrů by se měla dostat zhruba na 17 stupňů Celsia. Vítr bude většinou slabý a přechodně může být mírný ze severních směrů. Zesílit může jenom trošičku v těch přehánkách.
1: Takový tady bude pátek podle meteoroložky České televize Taťány Míkové. Děkujeme za předpověď, mějte se moc hezky a hezký víkend.
2: Všechny zdravím, ten víkend bude opravdu horký, tak se na to připravte.

0: Posloucháte páteční pohodové ráno, je 8 minut po půl deváté a přichází čas na naší bylinkovou lékárnu. Kořen bedrníku má nepříjemný zápach, ale zase umí léčit. Rozpouští ledvinové kameny, zvyšuje sekreci sliznic, takže pomáhá při onemocnění horních cest dýchacích. Slovo už teď má kolegyně Eva Bucharová.
1: Od denek bedrníku má ostrou a štiplavou chuť a dřív se opravdu užíval jako přísada piva. V léčitelství se podával ve formě tinktury anebo prášku. Dneska si jako koření uplatňují hlavně čerstvé listy bedrníku. Můžete jimi dochutit pomazánky, polévky nebo omáčky. Zkuste na bedrníku klidně připravit maso. Bedrník najdeme hlavně ve středomorských receptech. Obsahuje silice, třísloviny, hořčiny, slizy i saponiny. Listy byliny chutnají podobně jako kořen a taky mají podobné léčivé účinky. Bedrník jako koření dokáže povzbudit trávení a sekreci trávicích šťáv. Podporuje chuť k jídlu. Dokáže rozložit ledvinové a močové kameny. Pozitivně působí při potížích dýchacích cest. Podporuje vykašlávání. Nálev z kořene bedrníku poslouží i jako kloktadlo, když máte nemocné hlasivky. Když kořen bedrníku dobře usušíte, bude mít kořenitou a nasládlou chuť. A ještě varování od bylinkářů. Bedrník patří mezi rostliny z čeledi mrkvovité. Sběr doporučíme jen opravdovým znalcům. V čeledi mrkvovitých je totiž dost jedovatých druhů.
0: Prozradila o bedrníku bylinkářka Eva Bucharová. No a teď už je na Kratochvílová.

Básník s harmonikou, muž mnoha tváří a také jediný rocker s Nobelovou cenou za literaturu. Bob Dylan oslaví v neděli 85. narozeniny. Stále koncertuje, přepisuje vlastní hity a odmítá nostalgii. Víc v pohodovém ránu řekneme v reportáži už za pár minut.

0: zpíval o měnícím se světě, ale sám se nikdy nezastavil. Bob Dylan oslaví v neděli 85. Stále vyráží na turné, mění aranže svých nejslavnějších písní, no a zůstává jednou z největších osobností moderní hudby.
1: Když na začátku 60. let přicházel do newyorských klubů mladý muzikant jménem Robert Allen Zimmerman, jen málo kdo tušil, že si brzy začne říkat Bob Dylan a zásadně promění populární hudbu. Syn židovských rodičů z kořeny v dnešní Litvě a na Ukrajině tehdy vystupoval jen s kytarou a foukací harmonikou. Během pár let ale ukázal, že texty písní můžou fungovat jako poezie.
2: Dylan je notoricky obtížný autor, se surrealistickým viděním světa hází ve svých textech různé volné asociace, obrazy, má nesmírně bohatý jazyk, který odkazuje k lecčemu, takže i obsahově ho překládat je nesmírně těžké.
1: Říká odpovědný redaktor souborného vydání Dylanových textů, které vyšly před 8 lety, Petr Onufer.
2: Troufám si říct, že Dylana znám poměrně naspaměť, respektive Dylanovy originály, tak stejně mě i při tisícím čtení lecos překvapovalo. Stejně mě nad tím napadaly nové a nové věci, což je myslím vždycky známkou skvělého textu.
1: Jenže Dylan nikdy nebyl jen folkařem protestních písní. Neustále měnil styl, fanoušky provokoval a odmítal být tím, koho z něj chtěli mít ostatní. A dodnes své staré písně na koncertech přearanžovává tak radikálně, že je publikum někdy pozná až po několika minutách. Vedle koncertování se v posledních letech znovu připomněl i filmově. Velkou pozornost vzbudil před 2 lety životopisný snímek Bob Dylan úplně neznámý, kde ho hraje i zpívá Timothée Chalamet. Snímek získal 8 nominací na Oscara, ale neproměnil ani jednu.
3: You're kind of an asshole, Bob.
1: Další velký mezník přišel před 10 lety, kdy získal Nobelovu cenu za literaturu. Dylan tehdy dostal své pověsti komplikované osobnosti a cenu si převzal s několika měsíčním zpožděním při soukromém setkání. Do Česka se Bob Dylan vrací pravidelně už více než 30 let. Poprvé vystoupil v roce 1994 v pražské sportovní hale na výstavišti. Od té doby se u nás objevil nejméně 13krát. Od koncertů v tehdejším Paláci kultury přes O2 arénu až po komornější večery v Lucerně. Naposledy přijel předloni v říjnu, kdy v pražském O2 univerzu odehrál 3 koncerty za sebou a zároveň tím zahájil evropskou část svého turné. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

Petra Černocká a píseň Na pět řádků, tak to byla písnička, která právě teď dozněla v pátečním pohodovém ránu. Je 8 hodin a takřka 53 minut, tak je jasné, že se pomalu budeme loučit. Ale než se tak stane, tak vám prozradím třeba to, kdo bude v pondělí naší pohodářkou. Ovšem, jak říkala Taťána Míková, před námi je opravdu, co se počasí týče, nádherný víkend. V neděli by teploty měly dosáhnout opravdu letní třicítky. A tak nezapomínejte dodržovat pitný režim. V pondělí jsme se o tom bavili s nutričním specialistou Petrem Havlíčkem, který samozřejmě radil i to, že pokud někdo má problém s tím dodržovat pitný režim, tak je možnost stáhnout si aplikaci, která vám to bude připomínat. Tak jestli je to přesně váš případ, můžete to vyzkoušet, třeba vám to pomůže. No a teď k tomu pondělku. No, můžu slíbit Věru Martinovou, zpěvačku, která letos slaví 40 let na hudební scéně. A také můžu slíbit, že si pustíme její novou písničku, kterou naspívala společně s Tomášem Klusem. Teď už je ale skutečně čas na to se rozloučit. Já vám přeji nejenom pohodový pátek, ale i krásný víkend a v pondělí se těším na slyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem.
3: U poslechu Tandemu vás opět vítá Jan Rosák. Moc se mi líbí tenhle citát. Divadlo je společenství lidí, kteří se sešli, aby se dotkli snu. To kdysi řekl francouzský herec a režisér Louis Jouvet a tuhle myšlenku si za svou vzala i velice sympatická mladá herečka, která už sedí se mnou ve studiu, Aneška Ruselová. Vítám vás, Tandemu, dobrý den.
4: Dobrý den, taky všechny moc vítám.
3: Zajímavý je i Aneščin názor na odbornou hereckou průpravu na škole. Říká, že ani sportovec nemůže jet na olympiádu skákat na lyžích, jestliže to předtím nikdy nedělal. To je velice moudré, s tím se nedá nesouhlasit. Tak, my si dáme na úvod Tandemu zahrát a pak si budeme povídat o divadle, seriálech i filmu. Všem přeju hezkou chvilku u rádia.
2: Tandem Jana Rosáka.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Aneška Rusevová, hostem dnes Tandemu, koukala jste, celá překvapená. S čím jsem vás tak zaskočil?
2: No, že jste našel tyhle věci, které jsem říkala.
1: No a řekla jste to, stojíte za tím.
2: Někde jsem to řekla, ale teď jsem přemýšlela, jestli jsem to někde neměla napsaný. Aha. Nějaký práci možná dokonce.
1: Je takhle. A stojíte si za tím, jako
2: stojím,
1: jo?
2: Stojím, no.
1: To by byla škoda, kdyby...
2: Ne, nestojím, jenom mě to strašně překvapilo, že jste to takhle řekl. A potěšilo.
1: A myslíte si dokonce i to, co jsem říkal potom, že ta odborná herecká průprava je nezbytná?
2: Já si myslím, že jo. Já si myslím, že je dobrá. Je to dobré jí mít. A samozřejmě netvrdím, že nemůžou lidi být talentovaní a můžou samozřejmě točit i bez školy a taky se to děje a jsou to vynikající herci, takže samozřejmě jako to, ta možnost tady je, ale stojím si za tím, že když je ten herec dobře vybavený z té školy, že je to dobře.
1: Tak dá se na čem stavět, že jo, jak určitě. Se říká, no. No, tak u vás se dalo stavět, tak říkajíc na tom třeba, že jste měla vlastně v herectví už v genech. Tatínek... Radan Rusev,
2: ano.
1: Slavný český herec, velice známý, s charakteristickým hlasem.
2: Ano, přesně tak. Já myslím, že ten hlas byl pak možná ještě známější jako takový, než vlastně třeba táta, který bohužel třeba neměl tolik příležitostí hrát jako ve větších filmech. Docela by mě zajímalo v dnešní době těch seriálů, ke kterým asi možná dojdem, jak by se chytil, kdyby tady dneska byl a jestli by hrál v hodně seriálech. Já si myslím, že asi jo.
1: No, helejte se, záporáci jsou pořád potřeba. On teda úplně nevynikal fyziognomii jako kladěz. Jako kněze nevím, jestli by mohl hrát.
2: To taky nevím.
1: Ale jako záporák by se teda chytil moc krát.
2: Takže nebyl třeba tak úplně prošiří, to jsem chtěla říct, že nebyl možná zase úplně pro všechny lidi tak strašně známý, ale myslím, že ten hlas i to v českém znění dále hrál i Radan Rusev.
1: Jo, takhle,
2: myslím, že třeba z toho dabingu hodně lidi si pamatujou.
1: A to je pravda, to je pravda. A jak to bylo u vás v rodině? Podporovali vás vaši v těch vašich tendencích už od dětství, že byste chtěla hrát?
2: Vlastně jo. Já myslím, že docela jo.
1: Jo.
2: Jak jindy slýchám, že jako hlavně, abys to nešla dělat. A to,
1: tak to jako, u vás nebylo?
2: No, jako spíš maminka pak byla, jakože ať neblázním, ať prostě si udělám gimpl, ať nejdu na konzervatoř, což si teda povedlo, jako to mě donutila, že jsem musela si dodělat maturitu na gymnáziu, že na konzervatoř. A pak teprve jsem šla na damu.
1: Jenomže, já teď mám veliké, jenomže velkým proloženým písmem. U vás... Málem došlo k tomu, že z jednoho představení jste měla takový trauma, že jste s tím herectvím ani nezačala. To bylo trauma z představení Kouzelný cirkus v Letérně Magice.
2: Jo.
1: Nevím, jestli je to pravda, ale mně se to tak zalíbilo, že prej to s váma málem seklo úplně malou holkou.
2: Oni rodiče mě právě jako tím, jak docela mě podporovali, nebo podporovali mě tím, že mě do toho divadla hodně brali vlastně. A mně se tam strašně líbilo a vlastně furt jsem chtěla dokola chodit na ty představení, vidět je znova. A znova. A moje maminka Marcela Benoniová, choreografka, bývalá tanečnice, tenkrát pracovala v Letérně Magice a já jsem teda furt chtěla chodit na ten Kouzelný cirkus. A je pravda, ale že mě vždycky museli vyvést, protože tam, nebo kdo to zná, na vlastně v úvodu toho představení, nebo chvilku po začátku, praskají velký vajíčka, z kterých se rodí ty klauni.
1: Klauni z toho lezou.
2: Ano, ano, ano. A to vždycky to byly hrozný rány, já jsem byla malinká, strašně jsem se toho bála, takže takhle. Vždycky oni mě tam jako přivedli, pak mě na chvilku vyvedli, až prostě jako praskly ty vajíčka a pak mě tam zase vrátili.
1: Od té doby nemáte ráda praskající vajíčka. No tak naštěstí se to na vás neblaze nepodepsalo. Vy jste absolvovala potom damu. Ano. A nejenom damu, ale máte taky docela zajímavé herecké školství a to v Německu.
2: Ano, to je taková moje
1: pochlupte se.
2: Specialita.
1: A jak jste se k tomu dostala?
2: No, já jsem jako vždycky tíhla jako asi od toho gimplu k cizím jazykům, kde jsem měla takovou rozšířenou výuku němčiny a hodně jsme do toho Německa jezdili a taky s rodičema jsem dost jezdila, nebo s mámou pak jako do Francie, takže jako k tomu cestování a k tomu poznávání prostě i toho umění jinde jsem měla vlastně z rodiny sklony. No a zajímalo mě to prostě, protože se objevily pak různě ty možnosti přes ten Erasmus i vlastně na damu studovat v zahraničí, tak mě to strašně zajímalo, no a protože jsem teda měla z toho gymnázia docela dobrou tu němčinu, tak pak se prostě objevila možnost jet na stáž na Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch do Berlína, což je jedna z nejlepších, nebo někteří říkají, že nejlepší herecká škola v Německu. A asi tomu tak skutečně vlastně je. A byla to úžasná zkušenost. Já jsem tam jela na jeden semestr, tak se mi tam zalíbilo, že jsem tam zůstala ještě i na druhý semestr. My to dovolili, i teda na Pražské Damu, i tam mi dovolili, tam mi pan ředitel, že tam můžu zůstat. No a je to jedna z největších jako zkušeností v mém životě.
1: No co vám to dalo?
2: Tak za prvý hrát v jiném jazyce než v mateřském je docela, je to takovej můj největší nějaký, jako co jsem musela překonat vlastně, protože když jsem tam přijela, tak jsem si říkala, no to se zbláznila, že jo, tak jako sice umíš jakž takž mluvit německy, ale jak můžeš hrát jako v němčině, a teď jsem dostala první monolog, měla jsem se ho naučit nazpaměť a teď jsem tomu vůbec nerozuměla, protože to najednou byla vlastně zase úplně jiná němčina než ve škole, že jo. A teď pak jsem třeba dělala Klitajmestru Orestu, že jo, a v němčině, no tak to vlastně jsem hledala skoro každý slovíčko ve slovníku, abych prostě opravdu tomu dobře rozuměla.
1: A to by slabší natura mohla utíct od toho.
2: No, úplně. Já jsem první měsíce měla takový, že jsem se zbláznila, že to je nesmysl prostě, ale měla jsem skvělý tam prostě pedagogy, který mě strašně podporovali, ať to jako zkusím a že to musím zvládnout, a to já jsem si vzala jako takovej úkol, to já tak vůbec mám, že vždycky, když něco musím jako zvládnout, tak to prostě musím zvládnout.
1: Jo, vy jste taková natura, no to je
2: celá,
1: dobře.
2: Jo, myslím, že jo, no, že se je. Nedám jako úplně zastrašit.
1: Je dobrý vklad do života, to vám řeknu. No a co, jaký je výstup z toho německého studia? Ano. Dá se říct, že dneska by se nepoznalo, kdybyste promluvila německy na Němce, nepoznal by Němec, že nejste Němka?
2: Pozná, jo. Jo, jako nemyslím si třeba, že okamžitě poznají, odkud jsem, jakože říkají někteří, du sprichst fast akcentfrei, ale...
1: Tohle je tam krásně. No.
2: Ale je to jenom skoro, že mluvím jako bez přízvuku, mám přízvuk, pozná to Němec.
1: Jo, pozná to, jo. Jo. No, ale možná, že si říká třeba, že jste od někud, já nevím, co...
2: Mě často říkali z Holandska, jestli nejsem.
1: A jo, takhle.
2: A nevím vůbec, na čem to, jako jestli chrochtám to. Ale...
1: No, to je pravda.
2: A nebo Francouzska taky, no. A nebo naopak, a nebo ze začátku, než já jsem tam měla jakoby tu jevištní mluvu vlastně v té němčině, tak to mě hodně pomohlo. Ale když jsem přijela, tak jsem měla daleko silnější ten přízvuk. A to se samozřejmě ptali, jestli nejsem z Ruska, no, tak to většinou.
1: Oni
2: tak jako házejí do jednoho pytle.
1: Nic jiného nenapadá, no. No. Tak, my si za chviličku budeme povídat s Anežkou Rusevovou spíš o tom, co hraje u nás, než v Německu.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Tak Aneška Rusevová už nám tady popovídala o tom, jak studovala v Německu, jak si zdokonalovala jazyk německy. Umíte anglicky taky a francouzsky, jak jsem si přečetl.
2: Trošku hůř než německy, ale domluvím se.
1: Tatínek, jestli se nepletu, má kořeny někde v Bulharsku.
2: Bulharsku,
1: taky. Ano. A bulharsky neumíte?
2: Bulharsky neumím a nikdy jsem tam nebyla, trochu se stydím.
1: Vy jste nebyla v Bulharsku? Vy jste nepátrala po kořenech tatínka?
2: No musím.
1: No to musíte.
2: Mám to za úkol.
1: No jistě, to je potřeba. Vy jste taková zvídavá, ještě navíc taková cílevědomá. No, tak zkrátka dobře, teď k vaší kariéře. Vy jste, jestli se nepletu, od roku 2016 členkou Městského divadla Kladna?
2: Ano,
1: jste tam ve stálém angažmá. A myslím si, že si nemůžete stěžovat na nedostatek příležitostí.
2: Já si nestěžuju.
1: Že ne? Ne. No ani tak nevypadáte teda.
2: Mám skvělého šéfa a pana ředitele. Vlastně v roce 2016 mě oslovil Jaroslav Slánský, umělecký šéf Nový kladenského divadla. Já jsem měla velkou radost, protože po mnohých útrapách, kde jsem nějak měla slabší roky, že jsem po té škole nemohla úplně najít práci, tak konečně někdo mě jako oslovil teda takhle na stálou práci, tak to jsem byla moc ráda a opravdu si nestěžuju na nedostatek rolí, mám tam krásné role.
1: Tak povídejte,
2: no, tak
1: co hrajete
2: moje
1: zrovna?
2: Asi nejoblíbenější, nebo rozhodně nejoblíbenější a největší role, kterou tam hraju, je Štěpka Kilianová v Petrovových lampách od Jaroslava Havlíčka. Měli jsme premiéru v režii Petra Svojtky, teďka v loni v červnu teda, takže to hrajeme poměrně čerstvě a máme to moc rádi a to je zatím asi největší role, jakou jsem hrála. No.
1: Vy jste taková pozitivně jaksi naložená neustále a zrovna tahle ta role je poměrně dost taková docela tragická.
2: Jako já jsem pozitivně naložená, ale mám za sebou nějaký jako životní, myslím, útrapy, takže ono mě to tak jako...
1: Jo?
2: Že to tak
1: takže
2: jako
1: máte z čeho čerpat.
2: Já myslím, že jo, no tak to dětství bylo takový jako trochu smutný, třeba tím, jak umřel ten táta, že jo, brzo a tak,
1: pravda,
2: takže
1: no.
2: A pak další nějaké ještě záležitosti. Takže ono se to tak hezky jako nakumuluje. To taky říkal ten Lužové, že herce dělá všechno, co kdy jedl, pil, viděl, s kým spal, co zvracel, jako, že se to tak jako formuje prostě všechno.
1: Jasně.
2: Jako ty zkušenosti, jako životní.
1: Tak a pak se najde příležitost nějaký role, kdy se taky to může ven.
2: Přesně,
1: no,
2: tak.
1: Ne, ono. No,
2: já doufám.
1: Tak Petrolejové lampy, a co dál? V čem vás ještě můžeme vidět?
2: V čem mě můžete ještě vidět?
1: Takhle.
2: Ještě hrajeme mnoho povyku pro nic, tam hraju hlavní roli Beatrice v režii Zdeňka Bartoše. To bude brzo končit, tak to, aby si diváci pospíšili.
1: Ano, já si to tady očkrtávám.
2: To bude mít v derniéru v dubnu. Pak hrajeme krásnou inscenaci Romance pro křídlovku, kterou režíroval Miroslav Hanuš. Tak tam hraju tu Tonku.
1: Ano, to je ta, co jí hrála Miriam Kantorková. Ano, nezapomenutelná.
2: Ano, ano. Ano, tak...
1: A máte tam taky takovou tu expresivní scénu v tom splavu?
2: Mám tam tu.
1: Vážně,
2: mám.
1: Jo? Jejda. A i takhle jako bez toho textilu?
2: No.
1: No teď jsme udělali velkou reklamu.
2: Pan režisér na tom stál.
1: I pro ty, kteří chodí na představení jenom z té vizuální stránky.
2: Já nevím, jestli je tam co vidět.
1: No, nechte na hlavě, jak se říká. Dobře. A Romance pro křídlovku, krásná věc, Hrubínova. Mám tady poznamenáno ještě, nevím, jestli všecko platí. Donaha ještě pořád hrajete?
2: Ano, Donaha hrajeme. To je
1: mnoho povyku pro nic.
2: To jsem říkala.
1: Ano, Brouhlavě.
2: Brouhlavě.
1: Ano.
2: Teďka připravujeme nové samozřejmě také inscenace, tak teď jsme měli premiéru v prosinci, Apartma v hotelu Placa.
1: Ano.
2: Babičku jsme měli premiéru.
1: Babičku, to jako podle Němcový?
2: Podle Němcový celou babičku, hlavní roli Zuzana Mixová. Já tam hraju paní Proškovou.
1: Paní Proškovou, aha. No. Já myslel paní Kněžnou, že byste si střihla.
2: Ne,
1: dobře.
2: Ne.
1: A ještě učitel tance tady mám poznamenat.
2: A teďka učitel tance začneme zkoušet teď v únoru.
1: No tak prosím, tak to jsou všechno velice aktuální záležitosti.
2: Ano.
1: No, ovšem my nemůžeme opomenout, a to samozřejmě vůbec ne, vaše televizní aktivity.
2: Ano.
1: Víte, ono je dobře, když člověk se chytí v nějakém stálém angažmá, protože co si budeme povídat, režiséři těch televizních seriálů už nečerpají jenom z pražských divadel, jak to bývalo dřív, ale objíždějí i oblasti, což je dobře,
2: ano.
1: Protože dřív si tak říkajíc oblastní herci ani neškrtli.
2: Ano,
1: a museli žít ze svých skromných jaksi gáží.
2: A nebo naopak bych řekla, že i teď zase využívají divadla toho trendu nebo té pomoci toho, že lidi jsou známý z televize a zase spíš třeba někdo dostane obráceně angažmá v divadle, protože je vlastně známý z televize a dělá divadlo.
1: To je pravda, to je pravda. Ano,
2: to
1: ano,
2: tak
1: ano.
2: Jako se začíná se to tak hezky symbioticky.
1: Ale jo, nic proti tomu, nic proti tomu. Čili u vás to vyznělo třeba ve vaše role v Kriminálce Anděl, ve Vinařích.
2: Ve Vinařích to byla taková zásadní role.
1: Zásadní, no, taky, no.
2: Tam jsem jako bych řekla, že poprvé na mě bylo víc tak jako poukázáno, nebo že jsem na sebe asi upozornila. Protože jsem byla za tu ošklivku takovou.
1: A, jo, no. No, naprosto neoprávněně. Atentát.
2: Atentát, to jsem měla asi nejradši.
1: Jo, a ohnivý kuře. No a ulice.
2: A ulice.
1: A ulice, že? To je asi pravděpodobně teď v centru jaksi dění, myslím, televizních diváků, víte.
2: Tak prý je to stále nejpopulárnější nebo nejvíce sledovaný seriál český.
1: Za každý den.
2: No, tak
1: být každý den na obrazovce. Kdo to může říct?
2: No, bylo to zajímavé vlastně, i jak lidi mě začali oslovovat nebo poznávat.
1: Poznávají
2: no,
1: jako na ulici.
2: Poznávají. No, tak to mě až zaskočilo, jsem na to nebyla moc zvyklá.
1: No, tak si zvykejte.
3: Český rozhlas Pohoda.
0: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
3: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
4: Život je šatna v kabaretu,

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Aneška Rusevová je dnes hostem Tandemu. Už jsme tady zmínili tu takovou opravdu smutnou událost, že jste brzo přišla o tátu. Kolik vám bylo asi?
2: 12.
1: To je samozřejmě velice jaksi nemilé a zasáhne toho mladého člověka, spíš to dítě, velice nepříjemně. Ale táta vám nepochybně zůstává v paměti jako takový váš dětský hrdina.
2: Ano.
1: Vy jste se někde dokonce jaksi zmínila o tom, že takový dva opravdu idolové herečtí jsou jednak Boris Rezner a jednak táta. Je
2: jo,
1: to pravda?
2: Jo,
1: tak
2: pravda,
1: to platí, no. To zůstává.
2: To
1: ale platí. Víte, na co se vás ještě chci zeptat, Aneško? Člověk mívá, samozřejmě ty idoly takové, jak si ty profesní, o kterých jsme se zmínili, ale taky takové idoly dětské, to znamená, které čerpá z knížek, z filmů a tak. Teď mám na mysli takové ty různé rychlé šípy, Vinnetouové a podobně. Tak kdo to byl u vás?
2: No, to právě jsem nad tím jako přemýšlela, ale já nějak teď to nemůžu v
1: rychlosti. A nikoho jste nevymyslela, že by nikdo nebyl?
2: Ale spíš až třeba jako pozdět, tak nějak jako třeba, co jsem začala nějak brát rozum, jsme se hodně koukali, ale to je takový hrdina legrační, jako
1: no a co?
2: No, prostě máme rádi Četníka ze Saint-Tropez.
1: No jejda, no úžasný.
2: To je takový můj hrdina.
1: Vážně jo, čili Louis de Funès.
2: No, protože mě rozesměje, jako vždycky.
1: To je vidět, že jste pozitivně naladěná a pozitivní osoba.
2: Snažím se.
1: Tak Louis de Funès. Aha.
2: No, tak jako to mě teď tak napadlo, no, já přemýšlím. Jako pak jsem samozřejmě měla ráda třeba toho Medvídka Pů, protože táta tam zazdaboval toho oslička i jáčka, takže prostě to jsem ráda se na to koukala.
1: Jo, ano,
2: no,
1: ano, ano.
2: Ahoj, Pů.
1: No, ale víte, proč se vás tam? Protože takové tyhle ty dětské idoly nebo dětští hrdinové zůstávají v člověku a někdy ho tak trošičku i utvářejí, protože ne, že by se jim snažil jaksi přizpůsobit a být jako oni, ale naladí ho. To znamená, kdyby vaším hrdinou byl, dejme tomu, jak se jmenuje takovej ten v Batmanovi, ten negativní hrdina.
2: Vidíte, že nevím.
1: No. No vidíte.
2: Třeba Batman nebyl můj hrdina.
1: Ne, zrovna ne, jo. Aha.
2: Ne, jako zrovna Batman.
1: Tuším, Lex Luthor se jmenuje, ale to je ve Supermanovi. Takový ten grázel, jo. A nebo Joker, že jo. Tak kdyby byl takový hrdina váš, tak bych se na vás musel koukat trošičku podezíravě.
2: Jo, jakože podezíravě. Vidíte, že ani vlastně neznám třeba Batman. Jako znám Batmana, ale nějak to nebyl můj hrdina.
1: To vás nezasáhlo tyhle
2: tyhle ty fantazie různý, tohle to tak jako není moje.
1: A když už tedy jsme u toho, na které filmy se třeba ráda koukáte?
2: No, tak jako na všechno možný, no, různý romantický. Tak
1: romantický?
2: Někdy i romantický.
1: Jste romantická duše?
2: Já myslím, že hodně, ale různý i dramata a prostě tak.
1: Aha, co jste viděla v poslední době dobrýho?
2: Já jsem v poslední době viděla, přemýšlím, nějaký překvapivě německý seriály nový a filmy a...
1: Mimochodem, sledujete ty německý seriály v originále?
2: Samozřejmě.
1: Vážně, jo? To znamená, že si pustíte německou stanici?
2: Ano.
1: Jejda, ne, no tak to jste první tady.
2: Tak třeba ten Babylon Berlin, který teďka běží na české televizi, tak to mě hodně zajímá.
1: Ten je mimochodem velmi dobrý a teď nevím, on je
2: má to dvě řady, já myslím, že tam je to dabovaný na té české televizi.
1: Aha. No, ale vy to sledujete na
2: německý. Já jsem se na to
1: podívala
2: teda v němčině.
1: Aha, aha.
2: No, tak to třeba mě se hodně líbilo. To bylo jako skvělý dílo, no.
1: Jo, jsou němečtí herci podle vás jaksi dobří?
2: Já si myslím, že jsou.
1: Jo.
2: Já myslím, že oni mají právě velkou i tu vybavenost, jako o tom, o čem jsme mluvili na začátku, že jsou hodně dobře jako vybavení herci vlastně, no.
1: Teď nevím, čím myslíte vybavení, jako?
2: No, jako hereckým vzděláním, jako prostě
1: aha.
2: Pohybovou stránkou, mluvní, takhle to myslím.
1: Já myslel tak jako fyzicky vybavení.
2: Jo, tak neříkám to třeba ne, ale já jsem to myslela spíš tou hereckou průpravou. Teda.
1: Já vám rozumím.

0: bandem Jana Rosáka.
1: No, teď jsem docela zvědav, kterou že písničku, jakou hudbu má ráda Anežka Rusevová a kterou si nechá u nás v tandemu zahrát, protože vy máte samozřejmě exkluzivní příležitost, jako každý náš host, si prostě poručit a na nás je, abychom vám vyhověli. Tak jestli pak to bude něco třeba z té německé provenience, já nevím, nějaká Nina Hagen třeba, nebo něco takového.
2: To je zajímavé, ale ne, tak to zase nebudeme trápit českého posluchače němčinou. Ne, já jsem vybrala Ninu Simon Feeling Good, protože tak nějak...
1: Zase jsme u toho feeling good, zase prostě ta pozitiva, no, pozitivní stránka.
2: Se snažím.
1: No, to je dobře, tenhle ten tandem je veskrze pozitivní, to je správný, to já mám radost.
2: Protože svět je takovej někdy smutnej a nespravedlivej. A
1: vy jste optimistka.
2: A trápí mě to právě, a tak se
1: trápí
2: snažím.
1: Trápí vás to? Ale jste optimistka.
2: Jako trápí mě, co se děje ve světě, no.
1: Vážně?
2: Ale snažím se bejt. Optimistka.
1: A přispíváte třeba nějakým způsobem, vy asi tušíte, jak to myslím, k tomu, aby ten svět nebyl tak úplně jaksi negativní?
2: No, myslím, že se o tom teď hodně baví, nebo snažím se nad tím hodně zamýšlet právě, jako čím by člověk mohl přispět a docela se snažím touhle otázkou nějak
1: zaobírat.
2: No, k
1: čemu jste došla třeba?
2: No, zatím se...
1: Co třeba nějaká...
2: Zatím někdy mám trošku pocit, že to je všechno takový jako... Nezbytečný rozhodně ne, ale že prostě jsme slabí hrozně někdy jako proti nějaký nespravedlnosti.
1: To je možná tak... chyba, že si připadáme slabí, protože když nás bude
2: ale
1: víc, tak nebudeme
2: právě,
1: tak
2: že přesně tak.
1: Co třeba nějaká charita, zúčastňujete se taky různý?
2: Se.
1: Ano. Já si myslím, že člověk, když dosáhne určitého nivo, myslím teď jaksi společenského, tak je asi trošičku jeho povinností
2: ano,
1: přispívat.
2: Tak
1: taky to tak cítíte?
2: Cítím to tak.
1: To jsem rád. Tak dáme si Feeling Good.
3: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Myslím si, že tak, jak se nám zatím v tandemu Anežka Rusevová projevovala, tak si myslím, že je nepochybně velice družná a i na jevišti s vámi musí být radost pobít. Jakou máte vy představu o vašich kolezích? Takhle, jak by měl kolega na vás třeba na jeviště reagovat? Já jsem si tady poznamenal, se kterými kolegy jste si třeba jaksi hodně, jak se říká, zavonili, že už třeba s hereckými pedagogy Jaroslavou Adamovou nebo Michalem Pavlatou, že se vám výborně spolupracovalo. Ale třeba i v tom Německu, jo, tady jsem si poznamenal taky, co? Režisérka Agathe Chion,
2: ano.
1: Nina Helmut, jo?
2: Ano.
1: No, tak to je, pro vás je to asi hodně důležité, abyste jaksi dobře komunikovala herci a režisér.
2: Ano, určitě, tak to je součástí práce, když pak se ty lidi úplně nepotkají při tom zkoušení, tak už jsem to zažila, tak pak ta práce prostě není tak radostná. No, pak se tak nesmíjou, jako dneska.
1: No, to je pravda.
2: A taky brečím. Což nebudu brečet v rozhlase, že jo, ale no, i brečím někdy na zkouškách, no, když se lidi úplně nepotkají třeba, tak...
1: Počkejte, brečíte, když...
2: Když mi to nejde, nebo když takhle. Prostě se nějak to nepotká třeba někdy to zkoušení s tím režisérem a on chce něco jiného, než jak já to cítím, nebo najednou mám pocit, že to nejde v země nějak jako dál, nebo tak.
1: Jste si ale pochvalovala tu spolupráci s vaším uměleckým šéfem.
2: Ježíš, to, ale to se vůbec netýká jeho. A to on
1: dobře
2: ví. Ne. To jsem jako mluvila o něčem jiném. Ale, nebo tak, že se to jako může prostě stát, zažila jsem to. A zrovna třeba paní Jaroslava Adamová, dej pán Bůh, tak ta mě teda dokázala pěkně rozplakat. Ale
1: jo.
2: To, no jejej.
1: Ona byla ostrá, že?
2: Ona byla velmi ostrá, no.
1: Náročná.
2: No. Náročná a jako velmi prostě šla proti, aby to z toho člověka vydolovala, ale já jsem to neznamená, že jsem jí neměla ráda. To je takový ten případ naopak, kdy to člověka někam prostě posune a pak je za to člověk vděčný. Ale probrečela jsem hodně teda.
1: No, víte, co mě zajímá, když jste poprvé se postavila třeba před televizní kameru, ten pocit, když jste vůbec do toho studia poprvé šla, tak i přesto, že je herec na divadle ostřílený, jak se říká, tak prostě to s ním lomcuje, co si budeme povídat. Je, abych tam nesklamal, abych teď na mě bude
2: myslíte
1: vidět.
2: Myslíte teď před tou kamerou?
1: Třeba poprvé před televizní kameru. Jestli pak jste byla rozklepaná, jestli jste, jak jste reagovala na toho režisera a jestli se k vám choval vlídně.
2: Já jsem poprvé točila jako větší opravdu roli, to byla ta kriminálka Anděl s panem režisérem Ivanem Pokorným. A to třeba musím říct, že byl pro mě velmi výjimečný zážitek, nebo nevím, jestli to takhle chodí vždycky, ale on je takovej ten profík prostě, který si mě vzal stranou a řekl, já vím, že jsi dneska poprvé zřejmě před kamerou, já ti pojď sem, tady pojď, tohle je tenhle dělá tohle a on mi takhle prostě to se mnou všechno jako prošel.

0: Jako nezaplacení.
1: A já ho do dneška mám prostě hrozně ráda.
0: No prosím, co jste tam hrála v tom kriminálce?
1: Hrála takovou znásilněnou recepční.
0: Znásilněnou recepční. No jo, no tak to samozřejmě na vás musel být vlídne, ještě když jste prožívat takový trauma.
1: No, ne, druhý natážecí den, to čili znásilnění.
0: No mimochodem, já jsem si někdy přečetl, že jste měla takovou nějakou zkušenost, je to pravda, že nějaké krádež nebo něco, nebo přepadení?
1: Jo, tohle, jo.
0: No, to, no, možná, to možná se z toho mohla čerpat dokonce.
1: Ne, to bylo až, to je taková srandovní historka, jak nás okradli v Portugalsku.
0: Aha, no srandovní, to moc není, když vás okradli.
1: Nebylo to moc srandovní. My jsme neměli vůbec peníze, skejsli jsme na nádraží s kamarádkou. Úplně bez peněz.
0: Ale nebylo to teda s přepadením, to bylo...
1: Ne, to trošku si
0: asi záludná někdo... loupež, krádež, jo?
1: Byla to záludná loupež. No.
0: A připravili vás úplně o všechno?
1: No, my jsme neměli tenkrát peníze a trošku jsme cestovali tak jako na vlastní pěst a zbyly nám 200 euro a ten člověk, u který jsme bydlili, nám zřejmě těch 200 euro ukradl. No. A na kartě jsme tenkrát jako chudý studentky ještě nic moc neměli, tak jsme museli zavolat maminkám, aby nám poslali peníze.
0: Pardon, ale, se tak směju.
1: Pořádku, ale co bylo hezký, právě bylo, a to bylo fakt moc hezký, že jsme tam takhle seděli a plakali na tom nádraží v tom Lisabonu a přišla k nám slečna a zeptala se, jestli nemůže nějak pomoct, tak jsme jí vysvětlili, co se nám stalo a ona nás vzala k sobě domů přespat.
0: Vážně? V Lisabonu. Napsali jste si jméno, já si napíšu, jo, protože jo. Až budu v Lisabonu sedět na nádraží a budu plakat, tak vím, kam se obrátit.
1: To bylo moc hezký. Vlastně to bylo takový, jako že to bylo špatný, ale přišel někdo hrozně dobrý.
0: Dobrý člověk ještě
1: ano,
0: žije.
1: Ano.
0: Tuším, že Romero Lán to napsal.
1: Ano.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Česká

0: Andem Jana Rosáka.
1: Anežka Rusevová má práce až nad hlavu, by se dalo říct. Ale nestěžuje si, protože herec si nemá stěžovat, že má hodně práce, protože může přijít chvíle, kdy nebude práce žádná. Ano. Co si budeme povídat, to se může stát kdykoliv. Ano. Ale vám to samozřejmě nepřeju. Máte spoustu rolí v divadle, máte i velice hezké příležitosti v televizi. Nicméně, něco vás určitě taky čeká. Třeba už něco přistálo na vašem, tak říkajíc, virtuálním pracovním stole, nějaký scénář nebo nabídka. Je to tak?
2: Víte o nějakým?
1: Tak já jsem teď trochu hauzíroval, no tak nevím.
2: No tak momentálně dělám to, co jsme tady všechno vlastně zmiňovali. Hmm. Ještě mimo to mám nějaký další představení a tak dále.
1: Nějaký zájezdový třeba taky?
2: Já mám, ano, to hraju se skupinou StageArt.cz, která je z Brna, vlastně pod vedením Petra Halberštata, a hrajeme představení The Naked Truth, odhalená pravda. Hrajeme to v Brně v divadle Bolka Polívky a taky ještě s tím různě jezdíme na zájezdy.
1: O čem to je?
2: O čem to je? O 6 ženách, který se rozhodli, že půjdou na lekce pole dance, jako tance na tyči, a vlastně se spřátelej u toho a jsou tam takový životní peripety, které vlastně se řešejí.
1: No, moment. Vy tam skutečně pole dancujete?
2: No.
1: No mimochodem, já si myslím, že tam můžete těžit z toho, že jste kdysi dělala závodně gymnastiku.
2: No, těžím. No. Sice teda na té tyči toho moc neumím, ale tak snažím se. Museli jsme něco natrénovat, no. No a mimo teda tohle, jakoby já spíš mám takový sny pracovní, který jako, za kterýma se snažím nějak jako jít a který...
1: Tak prozraďte, no, zůstane to mezi námi.
2: Dobře. No tak já bych furt ten film, no.
1: Nějaký film?
2: To je jako můj docela sen, no. Zatím, já jsem vděčná samozřejmě za veškerou práci, kterou mám a ty seriály a hlavně, že točím, a to je skvělý, ale ten film, kdyby někdy nějaký vyšel.
1: Počkejte, to všechno, co jsem tady vypočítal, tak tam mezi tím žádný film nebyl. To byl
2: samý takový seriál, malinkatý role.
1: Tak čili něco většího. No, ale já si myslím,
2: ale tak
1: že...
2: ono to všechno jde, tak já to beru tak, že ty věci jdou postupně. Mě třeba Michal Pavlata furt říkal, vydrž, bylo mi 24, končila jsem školu, vydrž, tvůj čas přijde po 30. A já jsem furt naštvaně chodila, že prostě co budu jako 7 let dělat, nebo jako...
1: No, no.
2: A fakt jsem se protloukala jako různými i pracemi, prostě jako i mimo divadlo, protože to prostě nešlo. Ale všechno zatím se mi splnilo a vlastně to takhle nějak jako postupně jde. Nebo i já si zatím právě tak nějak jako houževnatě snažím mít, tak já prostě doufám, že mi štěstěna bude nadále nakloněna.
1: Myslete na to, co vám řekl Michal Pavlata, protože to jednou opravdu přijde.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Ještě chviličku si budu povídat s Anežkou Rusevovou a když už jsem to tady naťuknul, tak to doťuknu, tak říkajíc. Mě zaujala ta vaše kariéra té umělecké gymnastky. Umělecká gymnastika.
2: Moderní gymnastika. Dříve se to jmenovalo.
1: Ano, pardon,
2: to bylo moderní. Umělecká gymnastika.
1: No moment, vy jste se tomu věnovala závodně poměrně dlouho. Asi
2: 17 let. Skoro.
1: 17 let? Čili jste musela být už na nějaké docela slušné úrovni?
2: No, jako na té republikový. Zastívala jsem na mistrovství republiky.
1: Na mistrovství republiky?
2: No, ale nikdy jsem jako nebyla nějak jako medailistkou.
1: A co byla vaše doména? Republiky. Stuha, kruhy,
2: tam děláte všechno. Tam děláte jako, tam všechno. Musíte umět s každým náčením. No. A moje nejoblíbenější asi byla obruč a kužele.
1: To jsou takové ty, já si to tak představuju, takové ty pozice, kdy uděláte kotoul, mezi tím vyhodíte kužel.
2: Nejdřív musíte vyhodit ten kužel, pak děláte
1: takhle,
2: ten kotoul.
1: Takhle, ano, pardon, vyhodíte kužel, pak uděláte ten kotoul, ale musíte se dostat do pozice, kdy ten kužel zase chytíte, ano, jako ano. By se nic nestalo.
2: Ano.
1: Možná
2: ano.
1: Třeba za zády, ano. Nebo tak. To všechno jste uměla.
2: Uměla, no.
1: Hezky. Uměla. Hezky.
2: A to mě hrozně bavilo, to byl takovej můj svět, jako docela od těch nějakých prostě 8 let do takových 16, 17.
1: Víte co, ale to je navíc pod, na který se hezky kouká. I nám chlapům, jak se říká.
2: No, sice už dneska teda úplně nevypadám jako bývalá moderní gymnastka, ale skutečně jsem jí byla.
1: A zkusíte si někdy zacvičit ještě třeba?
2: Jo, a teď teda jsem toho měla tolik, já jsem ještě s tím oddílem vlastně, ve kterém jsem cvičila, jsem furt tak nějak jako zpřízněná s bývalou trenérkou, takže když je čas, tak jsem docela jezdívala s nima i na závody, to už je třeba teda taky pár let zpátky, že jsem ještě rozhodovala. A trošku jsem pomáhala trénovat, ale bohužel teda teď ten čas mi to úplně jako nedovoluje. No.
1: Teď nevím, kdo to o vás napsal, ale možná to byl nějaký dobrý kamarád, protože To je moc hezký, to, co vás napsal. Stále dokáže ohromit svými pohyby.
2: To vůbec nevím, že někdo napsal.
1: A to je hezký, ne? Asi no, to znamená, že byste ještě dokázala něco třeba.
2: Ale jo, já to jako udělám, akorát nevím, jestli se na to ještě bude jako hezky koukat. No,
1: no nepochybně, vůbec nepochybuju. Tak jako na divadle, když budete hrát, dejme tomu, v Městském divadle v Kladně, anebo v některém z televizních seriálů. Vždycky si myslím, že se rádi na Anežku Rusevou podíváme. Dneska jsme si určitě rádi poslechli u nás Tandemu. Díky.
2: Moc děkuji za pozvání. Děkuji.
1: Ať se daří.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Viděli jste někdy, jak vodáci s lodičkou projíždějí propustí? Padající voda je strhne a protáhne vlnami s podivuhodnou lehkostí, až se ta rychlá jízda za propustí na volné, široké vodě opět sklidní. Pak teprve diváci a snad i ti vodáci mohou klidně vydechnout a také se v duchu vrátit do těch několika okamžiků divoké jízdy, které jsou právě po tom sklidnění o to krásnější. Inu, jak známo, voda je živel. Já jsem se dostal do jakési propusti, čili šlajsny, s mocným a prudkým proudem, který mě celého pohltil, nenechal mě vzpamatovat až do chvíle, kdy jsem zase vplynul do tišiny všedních chvil. Právě tak, jako ta pověstná vodácká propust mě pohltilo a nenechalo v klidu, vyprávění herečky Sylvie Langové. Bylo právě tak prudké, právě tak živé, bezprostřední, prostě živelné. Prvně jsem ji uviděl na televizní obrazovce v pamětnickém filmu Dívka v modrém. Tam v roli neposlušné dcery byla maminkou manipulována tak, aby nadbíhala Oldřichu Novému. Všimněte si, že jsem užil slov pamětnický film a ne starý film. To proto, že paní Sylva Langová, se kterou jsem se setkal během její návštěvy v Praze, vůbec nevypadá tak, že by mohla hrát ve filmu označeném jako starý. Ne, to není pouhá galantní poklona tomu, jak skvěle vypadá. Dlouze jsem v duchu musel počítat, zda je vůbec možné, aby ta svěží žena plná energie mohla hrát ve filmech označovaných za pamětnické. Ale teď už pozor, víc nebudu dodávat. Paní Sylva Langová nám všechno ostatní poví sama. Jen se pro poslech poněkud nachystejte. Snad se vás zmocní stejný pocit, jaký jsem měl já. Pocit, že jsem stržen a unášen propustí její výmluvnosti, byť už více než 40 let běžně mluví anglicky a ne česky.
1: Původně jsem hrála divadlo, dokonce už ve 12 letech mě objevil Karel Hašler z taneční školy paní Aubrechtovy. A začalo to tím, že já jsem chtěla být vždycky tanečnice. Já jsem se totiž narodila jako dyslexik, to znamená, že určitý lidi, třeba ti, kteří se narodili jako leváci, že se najednou stane, že je přesunují, aby dělali všechno pravou rukou. Tím pádem prostě máte úplně, celý ten mozek je vlastně trošičku přeorganizovaný a tím pádem se stane, že vám dá potíž spelování, pamatování si určitých věcí a má člověk takový takzvaný blok. A tohle to nějakým způsobem způsobilo, že já jsem chtěla vždycky tancovat, protože jsem si říkala, to je něco, člověk nemusí mluvit, svůj cit a svoje cítění může prostě dát všechno do tance a do pohybu. A tím pádem jsem chtěla být tanečnice. Načež se stalo to, že mě objevili do filmu Král ulice, kde jsem hrála malého pouličního zpěváčka a potom řekli mým rodičům, že to není jenom takový nějaký jako dětský roztomilost dětská, že prostě by měli dát na konzervatoř. A tím pádem se ze mě stala herečka. Myslím, že jsem byla velmi spokojená, protože jsem tady měla ohromný štěstí. Šla jsem z role do role. Já jsem byla vždycky asi jediná herečka, která si chodila stěžovat na ředitelství, že moc hraje. Zatímco tam seděli na chodbě herečky si stěžovat, že nedostávají role, tak já jsem říkala pro Krista Pána, můžete mě taky někdy nechat z nějaký hry venku. Začala jsem na konzervatoři už hrát hezký roličky a tím pádem mě taky brali do Vinohradského divadla a do Národního divadla, když jsme jako konzervatoristi učinkovali. Takže jsem se setkala už v mladém věku s těma nejlepšíma hráčema a když mě Vinohradské divadlo pozvalo po mém absolvování, abych se stala členkou Vinohradského divadla, tak jsem řekla ne. Já si myslím, že byste mě tady dávali ty roličky, co mě dáváte jako konzervatorce a já pojedu teďka do nějakého angažmá, kde budu hrát veliký role a vrátím se k vám už jako hvězda. Přestože jsem byla teprve 17 let, takže jsem vlastně měla docela rozum na ty leta. Vybrala jsem si ze třech angažmá, které mě byly nabídnuty, jsem si vybrala ne Olomouc, ne Brno, nýbrž Kladno, protože to bylo nejblíž Praze a věděla jsem, že do Kladna jezdí hostovat všichni herci z Národního divadla a já jsem hrála vždycky jejich partnerky. Tak jsem hrála s Eduardem Kohoutem Svatbu Kresčínskýho, s Korbelářem jsem hrála Třetí zvonění, ve Faustu jsem hrála Markétu s Boháčem a s Pivcem, který přijeli hrát Fausta a Mefista a musím říct, že za tu sezónu tam jsem dostala nesmírnou praxi. Zahrála jsem tam ještě mnoho jiných rolí, mezi tím taky sedmá nejlepší, která se v té době hrála ve Vinohradském. A Vrbský přijel hostovat tu hlavní roli tam a ve Vinohradském divadle řekl, ta Langová je fantastická, my potřebujeme náhradu za jednu herečku, která odchází z divadla a tu roli hraje, vemte ji na tu roli, pozvete ji k nám zase na Vinohrady. To je Silvinka, která už s náma dělala věci jako konzervatoristka. Načiž mě pozvali a já jsem dostala angažmá ve Vinohradském. Teď jsem ovšem měla podepsanou smlouvu s Kladnem, ale jeden výtečný advokát, nějaký Frice Krádl, který nás nejen rozváděl, dával, dělal nám smlouvy, ten mě řekl, Silvinko, ty jsi ještě pro 17 let, tatínek nepodepsal smlouvu, to by bylo na mravní úbytě, nebo jak se tomu říká, tak z toho důvodu já tě z toho klidně vytáhnu. A přišla jsem do Vinohradského podepsat smlouvu a pan ředitel říkal, ale Langová, přijde tatínek, aby to podepsal, aby se nám zase brzy neodešla, jo. No, takže to bylo moc hezký, začala jsem hrát jednu roli za druhým, ovšem přišla válka, zavřelo se divadlo. To už vlastně byla válka, ale po Hendrichovi, jak víte, se zavřelo divadlo a my jsme jezdívali na venkov dělat všelijaké vlastenecké recitace. Hráli jsme tehdy za kilo mouky a za husu a za takové věci, ale celou válku jsem pořád pracovala i s hercema jako Plachta a ty lidé, kteří jezdili po venkověch a dělali ty koncerty. No a po válce to už je zase jiná úplně historka. Já když jsem v Vinohradském divadle po válce nedostala jednu roli, totiž Mimi v Loupežníku, co mám, to mám zatajovat, tak jsem se dost urazila a jelikož jsem měla nabídku Ev Buriana, tak jsem odešla k němu. Tak to je zase úplně jiná historie, to bychom tady museli být celý den, abych vám to všecko řekla. Ale odtamtud jsem odešla s velkou radostí do divadla 5. května, kam jsem byla pozvaná. A hrála jsem tam ohromně krásné představení s Vejraškou a jedno z těch nejlepších bylo Zkrocení zlé ženy, kterou režíroval František Salzer a měli jsme obrovský úsměch. Dokonce pan ministr kultury, pan Kopecký, to viděl asi 4x to představení. Jednou přišel dozadu a povídal, co bych mohl pro vás naši takovou báječnou šekspírovskou herečku udělat. A já jsem řekla, pane ministře, pustit mě na prázdniny do Anglie. Protože to je země, kde bych se podívala, jak toho Shakespeara opravdu hrajou. No a pan ministr povídal, no to by se dalo třeba zařídit a tehdy ředitel našeho divadla se svou ženou a já jsme jeli na prázdniny do Anglie. Než jsem jela do Anglie, tak jsem se setkala s jednou líbeznou dívkou, která milovala Československo, Angličanka a chtěla bydlet u české rodiny. A moje maminka mě ji naspala do bytu a řekla, Silvo, aspoň budeš mluvit trošku anglicky, tady máš tu dívku, to je známá jednoho mýho známého, co bojoval v Anglii. A tak jsem měla tuhle tu Angličanku, nějaká Sue Byron se jmenovala, roztomilá holka, ale moc jsme se nesetkali, protože já pořád hrála, zkoušela a ona měla svoje povolání v britském institutu. Takže jenom tak u snídaní nebo ráno, když jsme si čistili zuby v koupelně, tak jsme prohodili několik anglických slov. Ale jeli jsme spolu na velikonoční svátky, kdy herci nehrajou a jeli jsme spolu do Špindlerova mlýna, kde ona měla anglické známé, kteří přijeli na lyže z Anglie. A tam jsem se setkala s jedním fantastickým mužem. To byla taková poink, láska na první pohled. A slovo dalo slovo, za 14 dní jsme byli svoji. Byl to velký šok pro herecký svět, protože museli za mě okamžitě hledat nějakou herečku, protože já jsem řekla, teď mám britský pas, sedím tady a hraju tu divadlo s britským pasem, zatímco v té době, co si máme povídat, lidi prchali přes hranice a střílelo se po nich a já hrála divadlo v 5. květnu, víte. Ale to nevadilo, já jsem si připravila všechny své věci, učila jsem se hrozně pilně anglicky, abych mohla se svým mužem mluvit a odjela jsem do Anglie.

V Anglii začaly být problémy s mou řečí. Jako herečka jsem nemohla naprosto vystupovat. Například já jsem si provdala za pana Davida Williamse a nebyla jsem schopna říct dvojité V, protože u nás se říká pan Weiss a říká se to všechno z V. Jo? Kdežto v Anglii najednou musíte říkat správně to svý jméno, protože jinak vám nerozumí. A to přijdete si kupovat do obchodu a dáváte mu kartu takovou, tu, jak máme ty kredit karty, ty plastické, a oni řeknou, what is your name? A já jsem řekla Williams. A oni říkají, what? A já říkám Williams. Williams. A teď na to řeknou po svým, jo? Což je to strapas, když jste paní Williamsová. Tak tyhle ty věci, s tím jsem se setkávala, pochopitelně vám to nedodá odvahy, abyste něco vůbec dělali v divadle, protože já jsem na tohle, já tak miluju divadlo, že nesnáším, když lidi jízdí řeč divadelní a když prostě mluví se silným akcentem. Tak mu jediná možnost byla, že jsem vystupovala ve věcech, jako jsou televize, kde jsem hrála špionky, kde jsem hrála lehké ženštiny, abych to řekla slušně, a kde jsem prostě pořád doufala, že jednou krásného dne se tak naučím anglicky, že budu moct hrát Hedu Gáblerovou a klasické věci, které by byla hrála asi za pár let v Praze. Víte? No a tím se stala situace, že jsem začala dělat věci pro Český rozhlas, který tam byl, Radio Free Europe. Už se o tom může mluvit, že jo. A tím jsem si zahrála všechny možné role, mohla jsem tam dělat básničky a všecko, co jsem si přála, a tím pádem se vybíjela herecky, aspoň v tom rádiu. Ovšem to neprospělo moc mé angličtině. A když jsem se potom setkala s Voskovcem, který přijel z Ameriky a s kterým jsme se stali obrovský kamarádi a byli jsme spolu hodně často, kdykoliv filmoval v Anglii, tak u nás bydlel a já zase u nich v Americe a tak. Tak jsme prostě o tom vždycky debatovali a řekli jsme si, že to je blbost, že herec nemůže hrát v žádné jiné řeči než ve své vlastní. A je to něco podobného jako Karel Čapek, který říká, že ta duše se může dát do psaní jedině tehdy, když je to tvoje česká duše a píšeš česky. Já věřím na to, že to je to samý s herectvím. Abych zakončila celou tu mou ságu v Anglii, samozřejmě, že jsem se dostala k rolím, hrála jsem tam docela zajímavý role, protože nakonec pak si na mě tak zvykli, že řekli, hele Silvo, dáme tě anglickou roli, ale připíšem tam, že se narodila v Rakousku nebo něco takového. A vždycky se tam muselo něco přidat, aby se odůvodnil můj akcent, víte. Trošičku můj herecký život změnil vlastně váš režisér Jan Kačer, který jednoho krásného dne se objevil sám na letišti a v kapse měl číslo od Chvaliny Silvy Langový. Jeho sestra ho nepřišla přivítat na letiště, on mě vůbec neznal, jenom on mě znal jako o herečce, která tu kdysi hrála. Zvedl telefon a zavolal, že je ztracený, že neumí anglicky, že nemá peníze a že sestra nepřišla na letiště a jestli bych něco pro něj udělala. No můj manžel, přesto jsme se právě chystali do divadla, řekl samozřejmě, hned jsme za ním. Jeli jsme ho vyzvednout, dali jsme ho k sestře a on mě druhý den volal a říkal, paní Silvo, já mám mít teďka rozhovor, já tady jsem poslaný na studie, jako dostal jsem nějakou cenu jako mladý režisér a mám se sejít s nějakým Dextrem. A já jsem málem padla pod stůl, já jsem říkala, Dexter, my goodness, to je ten nejlepší režisér, co tady máme v Anglii, já jsem ho v životě nepoznala. On říkal, Ježíš, mohla byste přijít mě překládat. No to udělám strašně ráda, jsem řekla Kačerovi, protože to je pro mě úplný blaho setkat se s tím velkým režisérem. O Kačerovi jsem nic nevěděla, samozřejmě jsme se sešli v té restauraci, to, co bylo ujednané, a teď jsem seděla já mezi těma dvěma báječnýma režisérama a řekla jsem si, no to je k neuvěření, poslouchat je, jak oni tvoří, oni si to povídali a já jsem seděla mezi nima a překládala jsem. Když jsme skončili ten oběd, kdy oni sice jedli, protože vždycky, když já jsem překládala, jeden z nich mohl jíst, já ne, tak jsem prostě vyšla z té restaurace a ten režisér mě povídá, paní Langová, já vám musím říct, že jsem měl pocit, že s ním mluvím. Vy máte takový cit pro divadlo, že to je krásný, že jste mohla nám pomáhat, aby jsme si my povídali o naší práci. No tak mě to potěšilo a na celou věc jsem zapomněla a najednou asi za 10 dní zavolá Národní divadlo a řeknou Mrs. Williams, protože on naprosto odmítně říká Langová, že to je komplikovaný, že by si to nikdo nepamatoval. A tak řekl Mrs. Williams, my máme mít nějakého výtvarníka z Československa a Národní divadlo by vám bylo hrozně vděčný, kdybyste byla tak laskavá a dělala nám překladatelku, protože oni nám posílají sice z české ambasády nějakého experta, ale pan
režisér Dexter řekl, že si nepřeje nikoho jiného než vás, že prej můžete všecko herecky vysvětlit. Tak jsem řekla, fajn, moc ráda to udělám. Sedli jsme do auta a jeli jsme na letiště a já pořád ještě nevěděla, kdo to je ten slavný výtvarník, co má přijet dělat výpravu pro Národní divadlo. Když jsme se tam odstli, vystoupí z letadla člověk, který se mnou dělal můj poslední film, Josef Svoboda. No tak jsme na sebe úplně zařvali oba a on říkal, co tu děláš? Já říkal, co ty tu děláš? On říkal, no já jdu dělat pro Národní. Já říkám, no já to mám překládat pro ně. No tak on koukal, pan Dexter, režisér Dexter, jako blázen, že se známe. Já jsem řekla, no jo, v té době byl on začátečník a já jsem hrála hlavní roli s Oldřichem Novým ve filmu Parohy, když on dělal jednu ze svých prvních výprav filmových. A tentokrát já jsem tady jeho jako překladatelka, ale všecko jsem brala s velkým humorem a strašně šťastná, že se zase odsnu u opravdu pravýho klasického divadla. No tak samozřejmě od té doby začalo prakticky 8 let mé práce s Národním divadlem, protože Svoboda přijížděl a odjížděl, dělal výpravy pro operu, někdy jsem mu taky překládala v opeře v Covent Garden, takže moje herecká kariéra vlastně šla dolů a moje kariéra jako překladatelka ohromně nahoru. Ale tím jsem si rozlobila svého agenta, casting director mě zašli říkat, tak paní Langová, jste vy herečka, nebo budete překládat, nebo co jako je. A tím pádem jsem ztratila kontakty. Ale jednou krásného dne přišel pan režisér Dexter a povídá, Silvo, Olivie chce, abys mu taky překládala, bude dělat hru a chce Svobodu, aby mu dělal Tři sestry, aby mu navrhoval. A já jsem řekla, no, to je sice hezký, ať dělá Tři sestry, ale já nemůžu Olivieru překládat. Víš, co to znamená pro mě, Olivie? To je pro mě pán Bůh. Já omdlím. Já jsem říkala, že sebe nevyrazím ani slovo. To vůbec nepadá v úvahu, abych překládala Olivierovi. On říkal, no počkej, tak překládáš mě. Já jsem říkala, no to je něco jiného. On říkal, taky je člověk, zrovna jako já. No prostě se na mě hrozně zlobil a řekl, dneska večer jdeme na Otela a v té době se teda Otelo hrál. To byla úplná dostat se na Otela, to bylo horší, než dostat lísky na Wimbledon, na Center Court, jo. No takže jsme přišli, dívali jsme se na to, já byla ještě víc zničená z jeho úžasného výkonu a večer, když jsme měli potom po představení jít za ním do šatny, tak já jsem ve tmě zmizela a vůbec jsem nepřišla, nešla tam. Řekla jsem Svobe, pojď, já tě vemu do hotelu, vůbec jsem mu nepřeložila, že jsme měli jít za Olivierem. A v druhý den přijdu na zkoušku k Dexterovi a on říkal, ty jsi ale pěkná, ty jste kam se zmizli, Olivier na vás čekal, no mě takhle tlouklo srdce a stojím tam v té kanceláři, ještě vyjednávám nějak, aby dostal Svoboda peníze za svou letenku a najednou mě někdo chytne za ruku a říká, pojďte honem a chytne mi za ruku a táhne mi nějakou chodbou, otevře dveře a přede mnou stojí Olivier. No co vám mám povídat, do dneška nezapomenu na ten moment, mě se prolomily kolena a on se na mě usmál, říkal, paní Williams, já jsem slyšel, že budete tak laskavá, že mě budete taky pomáhat, až budu teď dělat ty Tři sestry. A já jsem jen polkla a řekla jsem, že jako moje angličtina není snad na takový výši, abych mohla dělat pořádnou překladatelku. On řekl, já všecko o vás vím a mě je daleko milejší mít dobrou herečku, než ženskou, která ví všecko, každý termín technický a přitom nebude chápat to, co chci říct panu Svobodovi. Já potřebuju někoho, kdo může sdělit mý nápady, jak chci dělat ty Tři sestry a tak. No tak na tom se ujednali, on ještě povídá, kdy se máme příště sejít a od té doby začalo teda úplný blaho pro mě. Já jsem jezdila, bojovala jsem za Oliviera, za tím, co Svoboda, který je velmi silný výtvarník a který, když se rozhodne, že udělá tohle takhle, tak prostě neustoupí. A já jsem vždycky říkala, udělej mu to pro Krista pána, přece nenecháš Oliviera, aby on ustupoval tobě. A on říkal, já si ho vážím jako herce, ale ne. No jednoho krásného dne se jednalo o jednu takovou maličkost, že třetí jednání ve očích Oliviera mělo třetí jednání vlastně zářit a Svoboda tvrdil, že on vidí to třetí jednání v tom Čechovu černobíle a že nechce do toho nic dělat, že nechce na těch projektorů, který pouštěli obrazy na tu scénu, a že nechce vůbec nic měnit na tom. No a Olivia tehdy měl zrovna začátek už té své rakoviny, byl velmi pod lékařským dozorem, chodíval někdy s horečkou na ty zkoušky a jednoho krásného dne, to bylo v sobotu dopoledne, kdy vlastně se nemělo zkoušet, přijde do divadla a říká Silvo,
jak je to s tím třetím jednáním, udělá on mi to a já mu to zase jako říkám a Svoboda říká, to ne, to ne, to ne. A to mě Olivier chytnul za klopy kostýmu a povídá, co to je to ne, to ne, to ne, co to je to ne, to ne, to ne. Já jsem řekla, Larry, on to nechce dělat. On říká, že vidí černobíle. Tak on si jenom odech a povídá, to je strašný, jak vy jste hrozně tvrdohlavej národ, vy Češi, jo. No a prostě já jsem mluvila celou hodinu do Svobody a řekla, udělej mu to. On chudák tady prakticky umírá na rakovinu a ty nemůžeš udělat světýlko, který on potřebuje ve třetím jednání. No tak druhý den jsem přišla do divadla a už jsem viděla, že tam dělá světla, že mu to udělali, takže Olivier vyhrál tentokrát. No a pak se opakovali různé věci, pak jsme dělali ještě Dostojevského idiota a opravdu musím říct, že to jsou jedny z nejkrásnějších vzpomínek na divadlo v Anglii, přestože já jsem tam hrála jenom roli překladatelky.

0: Ale zase se vyvinula jiná věc, a sice, že přijelo víc a víc emigrantů z Československa a že jsem byla pořád žádaná, abych začala dělat nějaký divadlo, aby taky Češi měli jednou za čas báječný představení, jako Československu mívávali, když ne teda tak dobrý vysoký kultury, tak aby aspoň slyšeli český slovo. No a zašlo to vlastně Járou Kohoutem, který poslal dopis do Londýna, jestli bychom byli tak laskaví a naše skupina udělala představení na té louce zelený, že on si jezdí na zájezdech po emigrantech po celém světě, do Francie jezdí, do Austrálie a tak, a že by přijel on potom jako týden předtím zahrát tu hlavní roli a my bychom měli náš ansámbl. No, tak jsme se jako trošku smáli, já jsem říkala, nemáme žádný divadlo, nemáme žádný herce a já jsem v životě nerežírovala, co to je za bláznovství, jak on si to představuje. No a oni mě řekli, ale Silvory, to přece dáme dohromady. A vy nemáte ponětí, jaký to byl úspěch. My jsme opravdu to hráli tolikrát, úplně narvaní lidi jezdili z Bristolu a ze všech, z Manchesteru a ze Skotska se na to jezdili dívat. No a tak tím to začalo a potom se řeklo, tak Langová, co bude dál? Já jsem říkala, no nic, Jára Kohout nakonec nepřijel, museli to hrát jeden z našich herců tam, teda amatérů herců. A řekla jsem si, tak teďka se vrátím ke své herecké dráze zase. A prostě oni nedali a nedali, tak jsem řekla, no tak dobře, tak uděláme něco další, co bude trošku aspoň výchovný. Tak jsem si vymyslela, abych tam měla Karla IV. Noc na Karlštejně. A tohle to jsme dělali taky s ohromným úspěchem. Jenomže já jsem do toho dala trošku politiky. I dokonce jsem udělala takový úvod, že jsem jednoho z těch mladých přestrojila za reportéra. Dala jsem mu notes do ruky, že si nemohl pamatovat roli, aby z těch otázky měl všechny napsané a mohl je číst. A jednu herečku jsem oblekla za takovou vesnickou ženu, která jde hledištěm a on za ní běží, říká, poslouchejte, vy jdete na Karlštejn. A ona říká, víte, že žádná žena nesmí na Karlštejn. A teďka mu začne říkat ale. A teď začala říkat celou historii o Karlu IV. A tím pádem jsem ty dětičky poučila, který v životě neměli historii českou, o Zlaté bule, jak udělal most, univerzitu. A tohle to všechno se mi podařilo takovým poměrně lidovým způsobem dostat jenom do té předehry, víte. No, do té předmluvy. No a pak šla opora nahoru a hrála se normálně Karel IV., víte. Teda Noc na Karlštejně. No tak to mělo zase úspěch a tak tentokrát už se ty herci trošku naučili hrát a opravdu už začali být docela dobrý, protože někdo, kdo viděl na té louce zelený, říkal, ty máš někde nějaký nový herce tady? Já říkám, ne, ale ty jsem teďka do toho nich nakopala a prostě jsem to úplně teda prakticky to biju, než to do nich všecko naložím, aby co, jak to mají hrát. Já mám takový pocit, když se mě lidi ptají, jestli mě to mrzí, že jsem odešla z Československa a že jsem vlastně nemohla dělat divadlo, tak si říkám, vlastně ne. Nejen, že jsem měla možnost vidět prakticky celý svět, protože jakmile nehraju a nerežíruju nějakou hru se svýma hercema v Anglii, tak okamžitě sednu na letadlo a někam letím. Takže jsem byla v Tibetu a v Číně a v Japonsku a v Americe, pochopitelně v Austrálii, ve všech těch zemích. A mám z toho nesmírný užitek, protože já tím, že jsem dyslektická, já si musím vždycky jet na všechno sáhnout, abych věděla, kde to vůbec je na mapě, protože mě nikdo nemůže nikdy vysvětlit mapu. Do dneška si pamatuju, že mě zavolali na stupínek a říkali, Langová, ukažte mi Kapské město, tak já jsem prakticky omdlela a měla mlhu před očima. A teďka jsem tam byla v tom Kapském městě, na všechno jsem si sahla a teď si říkám, teďka vím, teď bych to ukázala panu profesorovi z Drtinova gymnázia, kam jsem chodila v Praze. A takže si myslím, že tím, že jsem nehrála ty moje fantastické role, které jsem doufala jednou zahraju, ty moje sny, že se vlastně nic nestalo, protože já jsem zase začala získávat zkušenosti jako člověk, život. Víte, ono není, já jsem tady znala jenom divadlo. Já jsem vždycky říkala, v Praze jsem hrála divadlo od dětství a tady žiju. Víte, a ono na tom něco je, protože člověk se dozví moc věcí a docela naučí a začne vůbec o tom přemýšlet, co jsem. Protože já, když jsem přišla do Londýna a řekli mi, hrajte to jako vy, tak já jsem se poprvé zarazila a řekla jsem si, jako já. Tak počkej, teď jsem celý život pořád musela hrát na Ninku a tudletu a pak tamletu jsem hrála a pořád jsem byla někdo jiný. Každou neděli dvakrát jsem něco hrála, v rádiu jsem pořád někoho hrála a najednou mě říkají, hrajte to jako vy. Jako, no tak tohle to mě trošku zarazilo a začal člověk si říkat, kdo jsem, jo. A tohle to si myslím, že bylo docela dobrý pro mě i jako pro herečku, i jako pro člověka. Protože jsem měla čas se zastavit a přemýšlet.
1: opravdu je dobré čas od času se zastavit, podívat se zpátky na tu cestu, kterou jsme u životě prošli a uvažovat, rozmýšlet. Takové okamžiky nám nabízí i divadlo, vždyť právě drama je odrazem, zrcadlením skutečnosti. A právě proto, že to je zrcadlo, můžeme se i díky divadlu pozorovat. Pravda, každý odraz je stranově převrácen, ale o tom víme, tak jako když si u toho skutečného zrcadla upravujeme účes. Divadlo nám nabízí víc. Možnost pozorovat a pak snad také poněkud upravit i vlastní duši. Proto je víc než pouhou zábavou. Proto je mu možné tak plně propadnout, jako se to stalo Sylvie Langové. Ta dokonce pro své diváky původem z Čech začala v Anglii nejen hrát, nejen režírovat, ale i psát. Napsala hry o Smetanovi, o Tyršovi. Ne proto, aby byla slavná, ale proto, aby svým krajanům, nevždy z vlastní touhy žijícím v cizině, připomněla domov, vlast, to místo, odkud vyšli. Protože i ve světě platí, že divadelní prkna znamenají svět. Sylva Langová to dávno poznala a také pochopila. Mě její vyprávění strhlo jako propust vodáckou lodičku. Teď ale už jsme opět v tišině na široké vodě. Teď se můžeme otočit a vychutnat tu divokou jízdu i o ní v klidu uvažovat. Dokonce se i zastavit a přemýšlet.
0: Já jsem byla tak nadšená, když jsem přijela. Nemůžu vám vůbec popsat. No, bylo to ohromný, ohromný. Já jsem byla nadšená úplně. No a tak si říkám, fajn, je svobodná země. Přijela jsem, všichni jsou báječní a kdyby někdo potřeboval, že bych zahrál si s cizím přízvukem nějakou roli, tak přijedu moc ráda, protože je to krásný hrát ve své vlastní řeči. Co mám povídat?

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli.

Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Ladíte kolotoč na Českém rozhlase Pohoda a my věříme, že si i z dnešní nabídky vyberete. V rozhlasové kuchyni nabídneme jeden ze starodávných receptů a dnes to bude jídlo z jablek, konkrétně jabčatové knedle. Chybět nebude filmový kalendář Marie Formáčkové. V naší hobby rubrice zamíříme k rybníku na řeku Dyji. A na výlet vás vezmeme na svah kopce Strážník u obce Šimanov, kde nás bude zajímat jeden konkrétní balvan. Ať se vám dnešní vysílání pěkně poslouchá, třeba za zvuku prvních tónů písničky Mistr zkratky v podání Petra Spáleného.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: A s pohodou i dnes jedeme na výlet. Pokud máte rádi statečného krále Artuše, máme pro vás ideální tip. Na Vysočině, na svahu kopce Strážník u obce Šimanov, stojí balvan a v něm zaražený meč. Legendu ke kouzelnému místu přidá redaktorka Irena Šarounová.
1: Od kovárny kováře Tomáše Přenosila jdeme lesem. Vy jste tady někde umístil Excalibur.
2: Nazývám to šimanovský Excalibur, meč zražený do kamene. Vymyslel jsem tomu takový veršík, že kdo ten meč vytáhne, Šimanovu povládne.
1: Aha, on s námi jde i pan starosta Jiří Jeřábek. Vy s námi jdete, protože to chcete zkusit, abyste zůstal starostou?
3: Tak zkusit to můžu, no.
1: Zabezpečil jste ten meč, aby se nevyvyklal, aby ho nikdo nevytáhl?
2: Jenom král ho může vytáhnout.
1: Tak to jsem zvědavá. Ten kopec se jmenuje Strážník?
2: Ano, Strážník, ještě 100 metrů.
1: Jsme na okraji Šimanova.
3: Pan Přenosil má k tomu takovej správnej vztah. Když se mu nějaký místo zalíbí, tak na něm zanechá nějakou tu památku.
2: Zvonička, rozcestník respektive dva, pak je tady kříž a lavička.
1: Kovaná lavička.
2: Kombinace dřeva a oceli.
1: A vy jste rodák šimanovský, že máte takový krásný vztah k tomu Šimanovu?
2: Já jsem původně ze Žďáru nad Sázavou, ale tady ta chalupa, kde vlastně teď bydlíme, tak to je po několik generací naší rodiny.
1: A já si myslím, že jsme tady. Tamhle vidím nějaký balván a něco z něj trčí. Ten meč jste ukoval přímo pro tu příležitost.
2: Přesně tak, ten kámen se mi líbil už delší dobu.
1: Kolik může mít v průměru ten balván? To budou nějaké 3 metry určitě.
2: 2-3 metry to bude.
1: A uprostřed je zaražený poctivý meč. Opravdu je tam až po špičku dolů zaražený.
2: Každý se to musí přijít sám, zkuste to vytáhnout a uvidíte, že je celý.
1: Mám to zkusit?
2: Zkuste.
3: No ošlapaný to je fest.
1: To je důkaz, že opravdu se někdo snažil. Se zapřu napevno.
2: Zkuste.
1: Nejde to, nebudu králem Šimanova. Zkusíme pana starostu. Jdeme na to.
3: Snažím se.
1: No vy jste to vzal jinak než já, vidíte. Třeba no nový gryf.
3: Třeba.
1: No tak zkuste, zabrat.
3: Takže zavírám.
1: Pan starosta Rudné.
3: Něco praská, to jsou asi záda. Drží, pevně.
1: Takže ani vy. Je tady opravdu na Strážníku krásně. Dívám se nahoru, to jsou Buky. Kam tady ještě vyrazit?
3: Je tady Čertovo kopyto, dokonce tam i je. Je to otisk čerta, který boural kostel, který tady měl stát.
1: A je to nějak popsané, je u toho cedule?
3: Není tam nic.
1: Nedáte jim to zadarmo, těm turistům?
2: Kdo chce, tak se to prostě najde.
1: Od Excalibru se vracíme směrem zpátky ke kovárně, ale ještě zajdeme. Tamhle vidím na kopci další vaše dílo, kovaný kříž.
2: Dělali jsme ho s kamarádama v roce 2016.
1: Jsme nedaleko Větrného Jeníkova, takže tady fouká. Vyšli jsme k tomu vašemu kovanému křížku. Proč jste ho sem dal?
2: Ten kříž vždycky byl součástí krajiny na Vysočině v Čechách. To semka patří.
1: Jen pár metrů nad křížkem stojí nová lavička, ale ta je pěkná. A vedle lavičky taky krásný balván.
2: Dá se na to položit káva nebo svačina.
1: A jsou tady také zasazené 3 stromky.
2: 3 lípy pro moje 3 syny.
1: A už jsme dole u zvoničky a zkusíme, jak nám zní.
0: Vyzkoušela přímo na místě naše kolegyně z Vysočiny Irena Šarounová. K balvanu se zaraženým mečem se dostanete po cestě od kovárny, která stojí na samotě na okraji Šimanova.

0: Poznáte, co mají společného slova narozeniny, nůžky, záda, kolínka nebo noviny? Vysvětlení nechám na kolegovi Vladimíru Šťovíčkovi, který si do jazykového koutku přizval odbornici na češtinu. Vítejte u chvilky s naší mateřštinou.
1: Dnes budeme odpovídat na posluchačský dotaz, jak určit rod pomnožných podstatných jmen. Je tu s námi Helena Chýlová, dobrý den.
2: Dobrý den. Asi bychom měli nejprve připomenout, která jména označujeme jako pomnožná. Většina podstatných jmen je schopna tvořit tvary jednotného a množného čísla. Existují však i skupiny jmen, které tuto schopnost nemají a označujeme je jako nepočitatelná. Jednou z těchto skupin jsou takzvaná jména pomnožná, odborně pluralia tantum, která mají jen soubor tvarů v čísle množném. Číslo množné pak označuje mnohost i jednotlivinu, například dveře, šaty, narozeniny, Vánoce nebo ústa. Rozdíl v označení jednotliviny nebo mnohosti pak musíme vyjádřit spojením s číslovkou, například do místnosti vedly jedny dveře nebo dvoje dveře.
1: Proč může být určení mluvnického rodu u pomnožných jmen složitější než u jmen vyjadřujících svými tvary jednotné i množné číslo?
2: Je to proto, že pomnožná jména jsou často do kategorie rodu obtížně zařaditelná proto, že jsme zvyklí určovat rod podle takzvaného vzoru a ten užíváme v jednotném čísle. Pokud chceme správně určit rod pomnožného jména, musíme analogicky porovnat tvary jména se vzorem v čísle množném. Například šaty šatů jako hrady hradů. Koncovku U pak mají ve druhém pádě plurálu jména rodu mužského, budou tedy šaty rodu mužského neživotného, stejně jako hrad. Podobně slovo narozeniny, narozenin, má v prvním a ve druhém pádě plurálu stejné koncovky jako vzor žena, tedy ženy, žen, budou pak narozeniny rodu ženského.
1: A dodáme-li třeba ústa, pak ústa, úst mají stejné koncovky jako města, měst, takže se jedná o rod střední.
2: A závěrem bychom mohli ještě dodat, že pomnožná podstatná jména se vyskytují v několika významových skupinách. Označují nejčastěji nemoci, například zarděnky, neštovice, části těla, játra, oděvy, třeba plavky, jména zeměpisná, Čechy, nebo názvy svátků, prázdniny. No a někdy mohou vyjadřovat i dvojí rod mluvnický, například kasárny, rod ženský, i kasárna, rod střední.
1: Dnešní jazykový koutek pro nás přichystala Helena Chýlová a my za to děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Tolik dnešní jazykový koutek. Teď se pro změnu na našich rozhlasových vlnách rozezní pohodová muzika jako v případě písně Barbara v podání Jiřího Štědroně, kterou bude následovat skladba S tebou, kterou vám zaspívá Marie Rotrová.

0: Víc dnů než klobás, říkávalo se kdysi. Znamenalo to, že masa bylo v kuchyních pomálu. Zásob ubývalo, ale na nová bylo ještě brzo. I tak ale hospodyně uměly vykouzlit dobrotu, kterou je škoda zapomenout. Recept pro nás našla etnoložka Vladimíra Jakoubějová a na mikrofon vše zaznamenal redaktor Jaroslav Hoření.
1: V našem povídání o kuchyni našich babiček si dnes připomeneme, jak to bylo se zásobami v komorách a ve sklepech a z čeho hospodyně nejčastěji v tomto čase vařily.
2: Práce v tomto čase bylo hodně. Na dvoře, na poli, v zahradě i v kuchyni. A zásob těch bylo málo. Dokud nebyly nové brambory, musely posloužit staré, často už hodně vyklíčené. Řádně oškrábané a vykrájené se vylepšovaly při vaření libečkem nebo petrželkou.
1: Ani výběr masa nebyl v tomto čase moc pestrý. Víc dnů než klobás, říkávaly často naše babičky. Pokud hospodyně neměla nějaké to maso zavařené nebo vyuzené, omezil se výběr na maso králičí, protože kuřata byla ještě malá a ostatní drůbež málo vydatná. Podobně to bylo se selátky ve chlívku. Některé bohatší hospodyně si pomáhaly nákupem masa v masných krámech ve městě. Kupovali hlavně levné vnitřnosti, mozeček, játra, ledvinky, srdce či plíce, kosti na vývar, jen někdy kousek hovězího na neděli. Ve všední dny tak hospodyně připravovaly jídla z vajec, luštěnin, mouky, mléka a mléčných produktů, hlavně z tvarohu a ze sýra. To, co pokrmy v tomto čase zpestřovalo, byly hlavně některé druhy jarní zeleniny a koření. Petrželka, libeček, šťovík, kopřivy, ale i mladý kopr, který se přidával do omáček i do polévek. Úrodnější části našeho regionu jídelníček obohatil mladý chřest a taky houby, májovky, smrže, kačenky a chřapáče. Upravovaly se stejně jako ty letní a asi taky známější druhy hub. Co se týče ovoce, ani tady nebyla nabídka moc pestrá. Pokud v komorách nebyly už zásoby kompotů či marmelád a povidel, nezbylo, než ovocná jídla vynechat. Výjimkou byla pouze rebarbora, jejíž mladé řepíky v úrodných částech kraje už dozrávaly. Oloupané a povařené se přidávaly do koláčů nebo se z nich připravoval kompot. No neměly to naše babičky na vesnici před 100 lety zrovna jednoduché.
2: Ale i tak uměli z toho mála, co dům dal, uvařit nějakou tu dobrotu. Třeba javčatový knedle.
1: Budeme potřebovat 1 kilo strouhaných jablek, 25 deka hrubé mouky, 1 vejce, strouhaný tvrdý tvaroh nebo perník, tlučený cukr a kousek másla. Nastrouhaná jablka posypeme moukou, přidáme vajíčko a vypracujeme těsto. Nejlíp to jde rukama. Necháme 1 až 2 hodiny odpočinout. Pak vlhkýma rukama tvarujeme koule. Vaříme je ve vodě asi tak 5 minut. Hotové vyjmeme z vody a necháme okapat. Na talíři je posypeme cukrem, tvarohem nebo strouhaným perníkem, případně obojím, a polijeme rozpuštěným máslem.
0: Vše z jablek se u nás v rodině může, takže recept určitě vyzkouším. Za chvíli se můžete těšit na filmový kalendář Marie Formáčkové.
3: Tady je Pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: Týden uběhl jako voda a další pokračování filmového kalendáře, který pro vás připravuje Marie Formáčková s Gábinou Bláhovou, je tady. Dnes si v něm připomeneme herečku, která se narodila v roce 1911 a hrála především charakterní role. Dále drama Údolí včel.
1: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.
2: I dnes, stejně jako obvykle v pátečním kolotoči, zdravíme především příznivce černobílé filmové klasiky. Nejprve se s publicistkou Marií Formáčkovou vrátíme do roku 1911, kdy se 16. květnový den narodila herečka, která stvárňovala hlavně tragické ženské osudy. Její hrdinky byly často vášnivé, tvrdé a cílevědomé ženy plné rozhodnosti. Marie Vášová.
3: Herečka, dá se říct, charakterní, protože její role jsou skutečně jedinečné, nezapomenutelné. Když se řekne jí jméno, tak ji okamžitě vidím jako hlavní hrdinku filmu Siréna, nebo Svědomí, nebo Němá barikáda, nebo Jan Žižka, Proti všem. Ona skutečně hrála takové silné ženy, které neuhnou ze svého přesvědčení a ze své cesty, a byla taková i v životě. Ona byla absolventkou rodinné školy v Praze, ale toužila po divadle. Takže studovala soukromně, tehdy ještě konzervatoř neexistovala, ona byla ročník 1911, tak studovala soukromně u Míly Pačové, začínala u divadelní společnosti Rodenovy, která byla v jižních Čechách, to byla slavná divadelní společnost, kterou založil předek Karla Rodena a Mariana Rodena, dnešních jako také velmi skvělých herců. A ona pak pokračovala v různých divadlech po celé republice, hrála v Olomouci, v Českých Budějovicích, v Ostravě. Pak se teda dostala i do Prahy, hrála v divadle Uránie, v divadle na Vinohradech a v roce 1945 dostala angažma v Národním divadle, kde byla až do smrti. Jak jsem říkala, byla to představitelka takových silných žen. Měla vlastně jednu jedinou komickou roli, kterou dostala ve filmu Císařův pekař a Pekařův císař, kde hrála hraběnku Stradovou. A byla vynikající v této komické roli, ale k ní se opravdu hodily ty ženy takové nezávislé, silné, a ona tak i žila. Ona se neprovdala, ale měla dva syny, teda mimochodem velmi pohledné syny. Jeden její syn byl kameraman, druhý byl fotograf. Tyto syny si pořídila s jedním scénografem, který žil v bezdětném manželství. Manželka o tom věděla, takže on se i ke svým synům hlásil a jí to vyhovovalo.
2: Popisuje Marie Formáčková a my už obracíme list našeho filmového kalendáře na 17. květen roku 1968. Tento den vstoupilo do tuzemských kin drama Údolí včel.
3: Je to jeden z nezapomenutelných filmů Františka Vláčila. Každý film Františka Vláčila je takový, já bych řekla, který zasáhne. Jako opravdu jeho filmy zasáhnu. Já na žádný jeho film nemůžu zapomenout. Oni jsou takové temné, ty filmy, ale zároveň nesmírně lidské. I tento film vznikl podle předlohy Vladimíra Kernera. Jde o temný příběh ze středověku, ale který se dotýká i dnešních dnů. Protože fanatismus a svoboda, to je věčný spor.
2: Další filmové tváře a události si připomeneme v kolotoči zase příští pátek v tomto čase. Budeme rádi, když budete u toho. Naslyšenou se těší spisovatelka Marie Formáčková a od mikrofonu Pohody zdraví také Gábina Bláhová.
1: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.
0: Na další pokračování z filmového zákulisí se budu společně s vámi těšit za týden. Teď už se zahrajeme pohodové písničky, které nám zaspívají Marta Elefteriádu a Václav Neckář. Střídat je bude hobby rubrika, ve které se dnes dozvíte, kdy začíná rybářům sezóna lovu dravců.

0: je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tradičně 16. června začíná rybářům sezóna lovu dravců. Těší se tak už na štiky, candáty, ale třeba i na okouna, bolena nebo úhoře. V žádném případě se nevyplácí chytat ryby mimo povolený čas. U rybníku na řece Dyji natáčela redaktorka Irena Šarounová.
1: S jednatelem pobočného spolku TELČ Moravského rybářského svazu Pavlem Nevrklou stojím u rybníka v Žadci, nedaleko Telče.
2: To je náš nový revír, který je po revitalizaci a je to rybník Hamr.
1: V rybníku najdeme jaké dravce tady u vás?
2: Štika, candát, možná i sumec.
1: Proč je možné dravce lovit až od půlky června?
2: No, protože oni sice dravec se tře jako mezi prvníma, ale prostě je to daný ten klid ze zákona.
1: Najdou se nějací pytláci, kteří začínají dřív? Nachytáte někoho?
2: U nás si myslím, že teda ne, a na takových větších vodách, prostě co je třeba Pálava nebo Orlík, tam ty pokusy takový jsou, ale tady si myslím, že ty domorodí rybáři jako ctí ty pravidla tak, jak mají být.
1: Máte je vycepované. Jaká je pokuta?
2: Bez pardonu odebrání rybářského lístku a potom je pokuta daná správním řízením. Může se to vyšplhat i na pár tisícovek.
1: Je lov dravce, co se týče techniky rybářské, jiný než chytat kapra?
2: Určitě. Chce to trošičku fištrona, prostě na ty štiky. Musí se potichu najít se takový ty melandry nebo takový voka, kde ta štika může číhat na tu návnadu.
1: Vybavení rybářské je určitě jiné. Vy nemuškaříte, tak muškaří se na pohyblivé vodě.
2: Na řekách. Já teda jako muškař nejsem, ale přívlač, hlubinou přívlač, potom napoloženou.
1: Co je to ta přívlač? Vy držíte v ruce prut a visí na něm taková gumová rybička.
2: Ano, to je silikonová návnada vlastně s těžkou hlavou. To je vlastně na kolmou přívlač, je to většinou na candáta a ťuká o dno vlastně a poškubem vlastně se ta ryba provokuje, aby na to vystartovala. Těch nástrah na přívlač je moc druhů.
1: Rapaly to byly.
2: Rapaly, woblery, taky na to chytám plechy, klasika, jako zrcátka.
1: Co je na tom ta přívlač?
2: To, že nahodíte prostě a musíte točit kličkou prostě a přitáčet ji pomalinku, prostě někdy zrychlovat, měnit směry.
1: Takže v podstatě simulovat pohyblivou rybku.
2: Tak a může teda jako při přívlači používat jenom jeden prut.
1: Co je to ta položena?
2: To se chytá většinou na buď živou, anebo mrtvou rybu, ale jako rybičku opravdovou. Nahodím někde do vody, je tam splávek.
1: Co je to za rybku?
2: Většinou plotice, nemůžete nastražit třeba malý holína, jo? Ten má míru. Všechny ryby, které mají míru, tak se můžou nastražit, ale pokud tu míru má. Jo, já můžu chytat i na kapra, ale musím mít tu míru.
1: U kapra je míra nějakých kolem půl metru, ne?
2: Ano, 40 cm.
1: To tam hodím.
2: Na sumce třeba není problém chytnout potom 150-kilový sumec, zežere 5-kilovýho kapra, jak malinu.
1: Prut na přívlač je v čem jiný?
2: Já třeba zastávám takový lehký udice, je to kratší proutek, aby se dalo pod keříky nahodit. Lehký nádobí, jak říkáme.
1: Když se teď podíváte na tu vodu, kam byste nahodil na štiku?
2: Rozhodně kolem břehu, pod nějakou větvičku nebo prostě keř, tam bude ta ryba. Nahodím, stojím, přitáhnu a zase popojdu. Ten rybník třeba obejdu třikrát.
0: S jednatelem pobočného spolku TELČ Moravského rybářského svazu natáčela pro naše pravidelnou hobby rubriku kolegyně z Vysočiny Irena Šarounová.
3: Posloucháte Kolotoč.
4: Magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: Kulturní program pojmenovaný Lázeňské zpívání zahájí zítra 23. května v Ostrožské Nové Vsi na Uhersko-Hradišťsku lázeňskou sezonu. Na pódiu se vystřídá několik pěveckých sborů i dětí. Součástí slavností bude průvod k žehnání pramene, den otevřených dveří lázní, košt vín nebo beseda u cymbálu. Program otevře ve 14.15 průvod právě k žehnání pramene, kterého se ujme farář Jan Žaluda. O 45 minut později začne 17. ročník setkání pěveckých sborů lázeňské zpívání. Žehnání pramenům je jednou z nejstarších lázeňských tradic, která má vyjadřovat úctu a vděk za dar léčivé vody. Sirnatých pramenů v Ostrožské Nové Vsi si lidé cenili už v 18. století. Jejich léčivá síla přitahuje lázeňské hosty dodnes. Sirná voda se v lázních využívá k léčbě pohybového aparátu, pooperační léčbě kloubů, zánětlivého revmatismu, zánětů nervů a kožních onemocnění, především lupénky a atopických ekzémů. Pokud jste z blízkého okolí nebo se s rodinou chystáte na víkendový výlet, můžete náš tip využít. Příjemný poslech našich dalších pořadů přeji.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

když potkala jsem vás, byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj bože, krásnou tak.

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slečna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Начете, пане? To ne, to ja nechtěla, to ne. Bože, jak já vím. No, tak jo. Tak pojďte sem a sedněte si ke mně. Napijte se. Tak on bude líp. Fakt? Líp?

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu dnes otevíráme stránky poslední knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. Čte Josef Vinklář. Pěkný poslech.

Dávali jsme cůň v sobotu 17. prosince 1983 v Rychnově na Národním výboře. Já a pan Picek jsme ji vdávali, totiž byli jsme za svědky. Ženich si svědka nepřivezl. V Rychnově je sice spousta eisenboňáků, já však mezi tím zatelefonoval panu Pickovi, ať přijede, ať vidí. Drobátko se mě po něm najednou i zastesklo. Božena Zilvarová nepřijela je s cůňou na kordy. Znelíbil se jí cůňin kočovný životní modus. Pokládá cůňu za rajdu roztrajdanou, ženská-li u nás v kraji opustí stálé bydliště, vymkne se sousedské kontrole a nenavštíví rodnou ves ani na dušičky, je pokládána za rajdu, i kdyby ve skutečnosti působila jakožto docentka na pedagogické fakultě. Byli jsme za svědky a za truchlící pozůstalé pan Picek a já. Pan Picek se dostavil raním osobákem v božihodovém kvádru pod ošuntělým zimničkem. V podpaží krabici od bot. Dostavil se s výrazem seriózně zachmuřeným a ostražitě pietním. Jednoduše nevěděl, jak se na ten případ tvářit. Zda gratulovat nebo kondolovat. Pan Picek se jak těživo neženil a na svatbě hádám, jak těživo nebyl. I Švarc Josef přicestoval v božihodovém kol sebe oblak naftalínového odéru. Je pomenší, byl nevzhledně ostříhaný na ježka a škrtil ho límeček od košile. Na pohled se mi zdal přijatelný. Praktický člověk, ale ne pro cůňu. A skončeme to. Po oddavkách jsme se přemístili do odděleného salonku v nedalekém pohostinství, druhá cenová skupina. Bylo 11 hodin, počasí pošmourné, nálada tak, hlavně už to mít za sebou. Na oběd brzo, odháněl nás tamnější Ganymedes v oblízkané vestičce. I na studený předkrm, spražila ho cůňa a posadila se do čela stolu blížence po boku. Měla na sobě tmavomodrý kostým a sešlapané lodičky. Vlasy si umyla, svázela do uzlu. Blíženci byli vymydlení a vyhřebelcovaní jako z reklamy na šampón. Zděje chápali jen tolik, že jsou v hospodě, což je uspokojovalo. Poobědovali jsme v závětří bez čurbesu a bez filharmonie, bez pentlí a bez holubiček. Předkrm ruská vejce, pak v nastalé pauze po půl decáku vizoura, blíženci mošt, bez proslovu. Já a cůňa jsme pili na ex, pan Picek rozšafně a obezřele ulizoval, Švarc Josef nejdřív ochutnal, zřejmě mu ten nápoj byl cizí, a eisenboňáci přikládají pod kotel pořadnější palivo, ale hodil to do sebe stoicky a snášenlivě, stejně tak by počítám do sebe houkl 50 gramů dekadentního absintu i 100 gramů optimistické samohonky. Absint znám z literatury, samohonku z osobní zkušenosti. Pije se, co je, jako spolustolovník mi byl sympatický, jako cůňin manžel už míň. Povolil si kravatu, ostýchavě se usmál na cůňu, ze zvyku se podíval na hodinky. Vy jste byl na Dukle? Otázal se náhle a nepatřičně. Byl, povídám s netajeným údivem. Půl decák vizoura a už mu to rejduje šrekou. Čiže by mínil Duklu Praha. Dukla Praha je fotbalový klub. Chystám se mu ten rozdíl vysvětlit, ale on fixíruje pana Picka. A vy v Osvětimi? Pan Picek neurčitě pokrčil rameny. Cůňa, jak vidno, poodhalila ženichovi základní údaje z našich kádrových materiálů. Her nice, hlesl nepatřičně konverzující novomanžel a podepřel si pěstí bradu, ne zrovna perfektně oholenou. Za to se neomlouvejte, povídá pan Picek, který bystřeji než já sledoval hnutí mysli eisenboňáka Švarce Josefa. Proč pak ty vaše vlaky jezdí se zpožděním? V Častelovicích mě sedmička ujela před nosem a že mám frňák sakra veliký. Bordel, přikývil Josef Švarc, zdařile odlákán panem Pickem od válečné tématiky a od úcty k veteránům dějin. Potom už nebylo, co by se přihodilo pozoru hodného. Zmažený vepřový řízek s bramborovým salátem, pivo, já a pan Picek sír. Blíženci, omeletu s jahodovým džemem, cůňa,
to po nich dojedla. Káva a kubánský rum platil Josef Schwarz. Něco přes 600. Blíženci přejedeni tloukli špačky, Josef Schwarz zastrčil odřenou šrajtofli a lovil v kapse hodinky. Času dost. A tu dočista mimo program vypukl svévolný solový výstup pana Picka. Pan Picek zčista jasna vyskočil a pelášil ke kuchyni. Motovidlo, pomyslel jsem si, toalety jsou na chodbě. Jenže pana Picka zachvátila jiná potřeba. Našup byl zpátky a před ním kráčel Pingl. Pingl s flaškou šampaňského. Pan Picek se 4 sklínkami. Bouchlo to, až se blíženci vzbudili. Pan Picek tleskal a náznakem napodobil tanec zvaný odzemek. U osoby hebrejského původu to působilo obzvlášť bizarně. Jíjoch, vzkřikl. Neměl jsem tu ze důvodu k veselosti, ale tohleto na moudě byla sranda. My 3 dospělí muští a že nám bylo dohromady nejmíň 175 let, jsme vína šampaňského dosud v žití neokusili. V našem společenském milíu nebylo toto pitivo obvyklé. Lili jsme je do sebe jak limonádu, další flašku poručil Josef Schwarz, po ní už jsme si tykali, 3. flašku já, 4. pan Picek, tančili jsme od zemeka střídavě s cůňou tango bez hudby. Pěli jsme je na západ cesta dlouhá a u našich kasáren stojí v roci stráž. Blíženci ožili a hráli si s námi na vlak. Výpravčí Schwarz nám dával popelníkem znamení k odjezdu a stahoval a vytahoval šraňky. Jezdili jsme se spožděním. Pan Picek smělými výkřiky ostouzel ministerstvo dopravy. Schwarz Josef s ním vřele souhlasil. Objímali jsme se. Pan Picek vydoloval spod stolu svou krabici od bot, přeřezal špagát a vyňal 3 přenádherné indiánské čelenky, kožené, echt ruční práce s kohoutím a holubím peřím orlů je u nás v kraji poskrovnu. Ta větší byla pro tebe, zašeptal mi, ale Pepovi by to bylo líto. O tom se nedebatuje, povídám já a nasadil jsem čelenku Pepovi Schwarzovi na jeho mile okudlanou hlavu. Objali jsme se, tančili jsme rozmanité indiánské tance. V 16.00 nás cůňa rezolutně srovnala do latě. Začínal výjev prvý. Manželé Schwarzovi s dětmi se odebrali, já a pan Picek jsme to zprvu mylně pochopili jako součást hry. Osaměli jsme, vydýchli jsme si, vysvětlil jsem číšníkovi geografický rozdíl mezi Duklou Praha a průsmykem Dukelským. Nezaujalo ho to. Objednal jsem 2 dvojité turky, pan Picek zaplatil rozbitý popelník a natrženou záclonu. Když jsme se vedli na hvězdu, pan Picek podpíral a vedl mne, já vedl a podpíral pana Picka, v dálce kodrcal podláždění dvoukolák. Tlačili ho 3 indiáni, o pár kroků vzadu je následovala holka s dlouhýma nohama, blondýnka trošilinku do zrst. Podivuhodná výprava, náročný, ale dekorativní transport. Beze mne. Dáma byla oděna v tmavomodrý kostým a přes tváří splýval mušelinový závoj. Nebo to byla mlha, nebo bublinky ze šampaňského. Mířili jakoby ke nádraží, asi se nám to zdálo. Na hvězdě jsem pana Picka propašoval do svého pokoje, stmívalo se, jakž takž jsme se svlékli, uložil jsem hosta do své postele a přikryl jsem ho. V tu ránu spal. Nafoukl jsem si matraci, lehl jsem si, zapalil jsem si cigaretu, popel jsem odklepával na podlahu. Ráno po snídani jsme se vydali pro dvoukolák. Vlekli jsme ho po městě jako po budově, co sbírají odložené šatstvo. Mžilo, mží na řeku mži. Pan Picek si pohvizdoval, vyspal se do veselíčka. Jste hodnej, povídá, že jste mě pozval na tu svatbu. Inu co, neutrálně jsem zamručil. Není vám zima? Už jsme si zase vykali.
Správňácká svatba, pochvaloval si, klábosil, obtěžoval. Nesporně usoudil, že Cúňa došla štěstí. Byl jsem poněkud odlišného názoru i nálady. Ve 14.39 jsme se rozžehnali s Rychnovem nad kněžnou. Doufám, že navždy.

A je po Vánocích, leden 7. Sobota po třech králích. Spal jsem do 9, posnídal kafe s cigaretou a pilulku neokristepinu, přelouskal jsem rudé právo, přepral si trenýrky, ponožky a bavlněné tričko. Obědovat jsem mínil okolo 1, polévku z tvrdého chleba, od 2 do 5 životní vákuum. Bezcílné trvání v prostoru a čase. V 5 se teple obleču a vypravím se k Balkánu. Pomalu oklikou dorazím před 6, prostuduji jídelní lístek a tak dále a tak dále. Nuda. Pronáším proslovy sám k sobě. Nebo se ptám a odpovídám si. Otázky kladu schytrale a nenápadně, jakoby maní, spatra, náhodou. Jak se jí asi vede, kladu otázečku. Báječně, odpovídá alter ego. Je zaopatřená, bydlí hned vedle nádraží, kouzelný domek, zahrádka, dvoreček, na dvorečku králikárna, je nad do smrti zaopatřena, teď právě svolává chlapy k obědu, i v tom je tajemství bytí, neošklíbej se, hovězí s rajskou omáčkou a knedlíky, omáčku zahostila perníkem, směje se, volá hoší, je rozpálená od plotny, po obědě pošlou chlapečky na dvorečku, stavět sněhuláka a zamknou se v kuchyni. Večír to nejde, ten člověk má dnes noční. Bejt výpravčím je odpovědná služba. Frčí tam tudy i rychlíky, i západní expres, je to v jízdním řádě. Díval ses, že? Praha, Stuttgart, Praha, Paříž. Ve Svojšíně arci žádný rychlík nestaví. Jenom tak přefrčí. Výpravčí stojí v pozoru a salotuje. Když je ve službě, když není, štípe doma dříví, schrabuje sníh, čeká na oběd. Hovězí s rajskou omáčkou, případně koprovou. Po obědě pošlou chlapečky. No, jak jsem již děl. Až pojedem do Paříže, budeme Svojšinem projíždět před 3:30 odpoledne, viď? Našel jsi to v jízdním řádě? Ne? Zamáváme jim. Budou stát na dvorečku, sněhulák bude postavený. Těšíš se? Dokud se na něco těšíš, pořád je proč žít. Jenže co v Paříži? My jsme experti na Balkán. Hodil jsem to za hlavu, jak vyschlou kost. Místo oběda jsem si listoval v jízdním řádě. O trať číslo 17 jsem však ani nezavadil. Trať číslo 17 je Praha-Cheb. Obleču se a půjdu na Balkán. Trať číslo 0. Dvojnásobnou oklikou, abych potejral tělo. Spolehám, že chytím rýmu. Chytit rýmu je lepší, nežli chytit deprese. Deprese jsou pro lidi vyšší společenské úrovně. U nás v kraji, když už ti haraší, si rovnou prostě cvok.

Neděle 8. října, k večeru Balkán. Sedíme venku na zahradě, sluníčko ještě hřeje, je sucho a je teplo. Slunce je hvězda spektrální třídy G. Vyzáří do prostoru za sekundu 89 kvadrilionů kalorií. Kalorie je tepelná jednotka. Kvadrilion je číslice s 15 nulami. Z dotyčných kvadrilionů zachytí Země asi 1 miliardtinu, která dostačuje všemu ve zdejšímu životu. Tyto informace jsem načerpal z naučného slovníku. Povrch Země absorbuje dopadlé záření, ohřívá se a vyzařuje opět teplo do prostoru, čímž se znovu ochlazuje. A tak to jde furt. Život měřeno mírou lidské představivosti je věčný. Pan Picek je po smrti. Sedíme jako zařezaní, televizor v okně výčepuje slepý, karty zahálejí. Na pivě spadla pěna. Kořínky antisemitismu sice přetrvávají, ale tohle byl štamgast. Štamgast u nás v hospodě je osoba víceméně nedotknutelná. Karel V., ano, již V., nekulhá, není však o moc mladší nežli já, položil na jeho osiřelý stůl jídelní lístek z piety, vepřová s knedlíkem, guláš s knedlíkem, plíčky na smetaně, španělský ptáček s rýží. Pan Picek skoro po každé večeřel guláš. Pan Picek se dnes ráno oběsil. Rozkřiklo se to brzo odpoledne. Na Balkán to zanesla kuchařčina švagrová, chodí si pro zbytky od oběda, praseti. Personál si chvíli zasmušile šuškal v kuchyni, pak vyšel Karel V. a oznámil nám to věcně, bez eufemismů a bez metafor. Lze namítnout, že brutálně, jenže k čemu by byly metafory, sám fakt byl až brutální. Na prádelní šňůře, řekl, našli ho, už byl studený. A v nastalém tichu smetl utěrkou z mého stolu světlonce žlutý kaštanový list. Bylo známo, že pan Picek je na půl, na čtvrt můj kamarád. Pokud vůbec byl pan Picek s někým kamarád. Všichni se na mne zahleděli, nechybělo a snad by mi i vyjádřili upřímnou soustrast. Přestože když už jsme ve Zlomcích s panem Pickem, jsem byl kamarád asi na 1 miliardtinu. Co se patří, zahleděli se na mne, povstal jsem, patří se posloužit zemřelému kamarádovi, byť miliardtinovému. Nasadil jsem si čepici, po mně povstali i pan Pouch a pan Dejdar. Pan Pouch je zámečník, dělá u OPBH. Pan Dejdar věděl, kde pan Picek bydlí. Kde pan Picek bydlí, věděl málo kdo. Šli jsme.

Pan Picek bydl za Říčkou, v přízemním domku, v podnájmu, ale už nebyl doma. Pohřebáci to měli při cestě, v noci umřela jakási babka za mostkem. Pana Picka naložili s ní a odvezli ho. Kam? Nejspíš na prosekturu. Šoupli ho do lednice. Věta jednoduchá. Metafora by tu působila zcela nemístně. Nezapírám, ulevilo se mi. Oběšenci jsou velmi škaredí. Našla jsem ho po ránu, na půdě, hledala jsem tu šňůru na prádlo, to byla moje šňůra, řekla majitelka domku, čili páně Pickova bytná. Utíkala jsem pro zeťáka, od zeťáka pro esenbáky, bydlel tady 33 roku, skromná osoba. O Mikuláši by to bylo 33 roku. Kouzelný domeček, číslo popisné 402. Střecha pokrytá terpapírem, pod střechou starožitná folklorní architektura východní Čechy léta páně. Dejme tomu léta páně 1860. Zdi z nafialovělých cihel slepovaných jílem, odloupaná omítka, okýnka jak do holubníku, rozdrolená záprseň, populární objekt se srdíčkem, v úřední terminologii suchý záchod. Kol dvorku strouchnivělý plaňkový plot, na dvorku v prachu slepice, vzadu králikárna a dřevník, překocená psí bouda, zelné košťály, střepy, špína, nepořádek. Zajdete, pozvala nás bytná, když jsme se nehýbali k odchodu. Zašli jsme. V sínce překážela starožitná vařenka o týpky roští a kbelík s podezřelým obsahem. Z pootevřených dveří do kuchyňky se linula vůně mokrého prádla, mazání na rekma přepáleného tuku. Nebydlel bych tu ani zadarmo. Bytná tušit společenskou neúnosnost kuchyně, co by přijímacího salonu vedla nás do Pickovy světničky. Do seknice vás vzít nemůžu, v seknici suším křást. Dáte si čaj? Zdvořile jsme odmítli. Pan Dejdar zamumlal cosi v tom smyslu, že on odvar z babských fuseklí v oblibě nechová. Pan Dejdar byl o zdejších poměrech očividně informován. Sídlí s rodinou v Řadovce na protějším břehu řeky. Světnička jako nudle. Původně bez pochyby komora, postel pečlivě ustlaná, stolek a jedna židle. Polička a v ní štětce, pilky, hasák a hoblík, malý svěrák, elektrická vrtačka, starodávný lékařský kufřík a synavercajk, stojan s umyvadlem konev, mídlo na mističce, kamínka, uhlák, bedínka s dřevem, na vrchu hranička smolných třísek, na almaře budík a 4 krabice od bot, všude čisto, všecko srovnané, z podlahy by se mohlo jíst. Na stolku byla jen bakelitová lampička, včerejší halo, sobota a kniha. Lampička svítila, bytná ji ruče zhasla, komůrka potemněla, připadal jsem si jako v polním krytu. Nahoře nad námi je válka, válka ne a ne skončit. Pan Picek neprozřetelně vyběhl do předpolí, zapomněl se krýt, padl, zasažen zbloudilou střelou. Čest jeho památce. A já. Kniha byla z městské lidové knihovny, Božena Němcová, babička. Pan Picek, jak vidno, nepadl bez boje, bránil se. Střely bloudily a on jim navzdor, jim na posměch hledal klid, závětří, idylu, alespoň v knížce nenašel. Strana 119 je založená účtenkou ze železářství. Kněžina ale stála u okna a dívala se za odcházejícími, dokud vidět bylo bílé šaty děvčat a bílou holubičku babičinu zelenem prokmitat. Nedočetl. Takže my půjdem, řekl pan Pouch a mrkl na Dejdara. Podrbali se na zátylku a odešli. Usoudili, že bych tu rád zůstal o samotě s knížkou po kamarádovi.
Bytná usoudila, že tu o samotě nemá nikdo co zůstávat, dokavat se nevyřeší majetkové záležitosti, už jen ta elektrická vrtačka by safraportsky stála za hřích a šaty v almaře a mýdlo, téměř neomydlené. Zeťák ho odřízl, řekla, když jsem nejevil úmysl odejít. Byl to Žid, ale zvykli jsme si. Vy jste jeho bratr? Komické. Stojím tu nejbližší příbuzný, miliardtinový, sněží a kvetou slunečnice, pan Picek rovná třísky, buldozer se valí. Ano, velevá žena, lidé jsou si bratři, tak říkajíc. Nevlastní, formuloval jsem opatrně s rezervou. Zanehet po něm nezbylo, zaútočila, abych splaskl dřív, než se nadmu. Nábytek je můj. U sebe měl sakum prásk 90 korun, jsou šuplíku i s portmonkou. On se oběsil v saku, rozumíte, a v čistý košili. Oblík se jako na svatbu, jedině kravátli si nevzal a peřiny jsou taky moje. A vercajk i šatstvo se přeli jesenbáci, tady se nenapakujete. Pohřeb prej zaplatí ROH. Rázně vytáhla šuplík a vrazila mě do ruky portmonku. Byla kožená, ohmataná, s vytlačenými a spola setřenými iniciálami AP. Došlo mi, že neznám pickovo křestní jméno. Alois, Antonín, Aaron. Vrátil jsem peněženku do šuplíku. Já na nic nereflektuju. Co? Vyvřískla a naježila se. Reflektovat je slovo původu cizího latinského, avšak zdomácnělé, ji ale vyvedlo z konceptu. Zeťák se obrátí na advokáta, vřískala, ať na to rupne třeba 500. Třeba i 600, pomyslel jsem si. Pan Picek určitě neměl u sebe na hotovosti pouhých 90 korun. Pojal jsem úmysl spěšně odejít. Domek byl vlastně jeho, já nezapírám. Stejně by vám to dosvědčili sousedi Slota, i kdyby jenom ze závisti. Lidi jsou zlí, vy nejste zdejší, že nevyvíte houby s octem, jak tu bylo ve válce. Chrlila na mě zmatenou předmluvu jakési statě z místních dějin. Byl jeho tenhle barák? Byl a nebyl, protože na něj neměl papíry, když ho přivezli z koncentráku. Kdo mohl vědět, že tu psírnu přežije? Ostatní ani jeden nepřežili. Lidi si bydlí v jejich chalupách, myš proti tomu necekne. Papíry neměl a můj muž měl. Teda mužovo táta je měl, jenomže byli od Němců. Pro pána krále teta... Dějiny čísla popisného 402, majeteček slepovaný jílem k zeblití. Můj muž je neboštík, vřeštěla a přitom nabírala do breče. Oni se mezi sebou dohodli, Picek se nejdřív někam zdejch, zem se po něm slehla, 6 roků byl buchví, kde v nějakých Židech povídalo se, že je tam ostrov a tam, že se houfujou Židi, co přežili. Já jsem osel ženská, mě na tom nesejde, nebuďte na mě, 6 roků o něm nebylo slechu, byl v emigrácii, scháněli se po něm četníci, já nemám zdání, kde byl, v Indii možná, někde za mořem, v Izraeli. Vypomohl jsem jí. Pro mě, za mě i v kokrheli, motala zeměpisné pojmy. A pak se tu zase objevil, v prosinci mrzlo o Mikuláši, na sobě ani zimník, ani rukavice, a že se mu tam nelíbilo, na tom ostrově, repatrioval. Ale dohodli se, přísám Bůh, on a můj muž, Picek se vším souhlasil. Co mu taky zbejvalo. Neodpustil jsem si malou jízlivost. No právě, živě přitakala. Prdlačko mu zbejvalo. Můj muž byl pane Kos. Picka to tam sec mazec skříplo na tom ostrově a že mu stačí komora, že si z ní prorazí díru do komína, baráku, že není žádostivý. Přece byste mě odtud nevyhnal, kam pak uložíruju slepice a králiky, jsem tady od mlada, od toho dne, jak jsem se přivdala, jsem tady v létě, v zimě, krovy hnijou, ve sklepě je voda, umřeli mě tu 2 děti, Ježíš, Maria, Josef.
Narazil jsem si čepici a šinul jsem se k Balkánu. Řeka šplounala, sluníčko šimralo mě svými zlatistými paprsky, jež dostačují ve zdejšímu životu. Ačkoliv už je říjen, bylo i u řeky poměrně teplo. Čeho si víc přál?

0: Josef Vinklář nám dnes znovu četl z knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. V roce 1990 tato četba vznikla v režii Miroslava Buriánka.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: ode všechno je mu jeho klavír.
1: Vždyť je to moje černobílá láska.
0: 87 kláves a pak teprv já.
1: 88, Naděl, pozor.
0: Když se večer začne stmívat, hrát ho nejvíc baví.
1: To je přece ta nejpříhodnější doba, ne?

0: Herečka, zpěvačka, konferansiérka a televizní i rozhlasová moderátorka. Všechny tyto přívlastky patří ke jménu Pavlína Filipovská. Zanotovat si s ní můžete nejen báječnou píseň Včera neděle byla. Hlas Pavlíny Filipovské je nezaměnitelný a stala se oblíbenou průvodkyní celé řady pořadů. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
1: V pondělí 25. května se ocitneme v nostalgickém muzeu zábavy Ondřeje Suchého. Čtvrtek 28. května bude patřit rozhovoru s Janem Rosákem v jeho tandemu a také rozhovoru s Františkem Ringo Čechem v pořadu Hvězdy vinilu, v němž zavzpomínají na doby, kdy jim bylo 20.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin potom na Pohodě můžete poslouchat pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. A chybět nebude ani rozhovor s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr, který na Pohodě nabídneme v sobotu 30. května.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

I anneřeje si jako střevíček, který se zlomil o koleje.

0: pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

se patníky, jak si to kolem šinu, chechtá se chocholouš a vává starý hrad. Tak někdo rozváží mléko či zeleninu.

hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Hezký a ničím nerušený poslech pořadu Zpátky si dám tenhle film přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott. Sweet.

slavnou muzikálovou píseň, která se v české verzi jmenuje Bílá a v originále Memory, vzpomínka. Jsem na úvod našeho dnešního setkání nevybral proto, abych vám teď vyprávil o autorovi skladby Andrew Lloydu Webberovi a o jeho muzikálech. Nebo o Haně Zagorové, která mi v roce 1982 tuto píseň přivezla z Londýna a napsala k ní český text. Dnes totiž budeme společně poslouchat zpěvačku, která se narodila v dubnu roku 1966 v Otvovicích jako Hana Zaňáková. V polovině 80. let pro ní její tehdejší kapelník Petr Hanik vymyslel umělecký pseudonym

0: Před 2 lety naspívala Lucie Bílá v legendárním karlínském rozhlasovém studiu A za doprovodu svého současného kapelníka, klavíristy Petra Maláska, během jediného dne a bez jediného střihu celé album. A to právě v těchto dnech pod názvem Recital obohatilo náš gramofonový trh. Lucie na něm dala především prostor svému hlasu, který po léta zajišťuje pozici naší nejúspěšnější a nejoblíbenější interpretky a současně pomáhá k postavení jedné z nejvšestrannějších českých zpěvaček. Není nikdo, s kým se cítím na jevišti tak opravdově, jako s klavíristou Petrem Maláskem. Od prvního do posledního tónu jsme jedna bytost, jedna duše a jen s ním můžu lidem říct, co cítím, co mě trápí nebo co mě dělá šťastnou. Už proto zbožňuji naše společné koncerty. Dlouho jsem hledala vhodný čas pro naše společné album a ten právě nastal. To já říkám o každém pianistovi, který mě právě momentálně doprovází. Tak toto prohlásila Lucie Bílá, aby v zápětí k albu Recital dodala. Nejen, že dozrál výběr repertoáru, který je léty prověřený diváky a posluchači, ale navíc Péťa letos slaví krásné kulaté narozeniny. A jako správní muzikanti chceme slavit hudbou.
1: Měl rozkousaný rty a oči jako blázen, pak řval to slovo ty a přitom padal na zem. Svý barvy rozmíchá jak kuchy.

nehorázně, pak chtěl oči skrýt, ty oči plný bázně, měl

mě časem poškodil a jsem tak trochu na dně. On po 30

Zněla dnešní ukázka z aktuálního alba recital Lucie Bílé a Petra Maláska, které Lucka věnovala své mamince. Poslouchali jsme šanson Petra Maláska a Pavla Vrby Módy, ke kterému jeho tvůrce inspiroval osud italského malíře a sochaře, působícího především ve Francii, Amédea Clementa Modiglianiho. Přijměte teď moje pozvání do světa věhlasného muzikálu Bídníci. Své příznivce má i u nás a je tomu rovných 22 let, co tento muzikál nádherně do češtiny přebásnil Zdeněk Borovec. Asi o mě víte, že mám rád nejen velké kantilény, ale i historické příběhy. Mám pocit, že jedno k druhému svým způsobem patří. Příběh Bídníků jsem samozřejmě znal z románu Viktora Hyga i z filmových přepisů s Jeanem Gabénem, Leanem Venturou, Jean-Paulem Belmondem nebo s Liamem Neesonem. O stejnojmeném muzikálu jsem ale dlouho jenom slýchal a když se ho producent a překladatel Adam Novák chystal v roce 92 uvést v pražském divadle na Vinohradech, nabídl mi právě roli Žana Valžána. Lákavou nabídku jsem však odmítl, protože si rád zaspívám krásné muzikálové melodie, ale nikdy mě nelákalo se dlouhodobě uvázat k jednomu jedinému muzikálovému dílu, docházet každý večer do divadla a zpívat vlastně celý ten příběh, kdy si můžu vybrat tu krásnou melodii a zpívat kdykoliv se mě zachce. V tom já vidím tu svoji svobodu. V první české verzi Bídníků vedle skvělé kompany tehdy zazářil Jan Ježek, Karel Černoch, Helena Vondráčková, Petra Janů, Jirka Korn a Lucie Bílá. Vzpomínám si, jak byl Zdeněk Borovec šťastný, že mohl Bídníky přeložit a je škoda, že tuhle životní příležitost dostal až v 60 letech. Ale nepromarnil ji. Byl také moc rád, že se spolu s ním na přípravách Bídníků tenkrát podíleli ti, s nimiž po celý svůj život tak rád spolupracoval a kteří podobně jako on čekali dlouhá léta na podobnou šanci. Skutečným zjevením se pak ve Vinohradském divadle před oněmi 22 lety stala právě Lucie Bílá v roli nešťastně zamilované Eponíny, dcery všemi mastmi mazaných manželů Thénardiových.

Když jsem v hledišti vyprodaného Vinohradského divadla sledoval první inscenaci Bídníků, která kdy byla v České republice uvedena, napadlo mě, že bych si rád s Lucí Bílou zaspíval nějaký duet. O dva roky později jsem proto hledal vhodnou píseň, kterou bych na turné a vánočních koncertech zaspíval právě s Luckou. Můj tehdejší kapelník, aranžér, skladatel a klavírista Pavel Větrovec mi připomněl krásnou druhou větu z Čajkovského páté symfonie. Do té doby známá melodie, instrumentálka právě z páté symfonie, ale textař Zdeněk Borovec jí dal název Navrať se krůžím. A tak udělal z této symfonické části píseň. A já vám tenhle duet s Lucí Bílou po letech teď nabídnu. Když jsme píseň nahrávali a poprvé zpívali před publikem, Lucie už nosila pod srdcem svého syna Filipa.

0: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: Před 17 lety jsme s Lucí Bílou uspořádali turné 7 koncertů po Čechách, Moravě a Slovensku, a to u příležitosti vydání našeho alba duetu. Některé velké věci člověk nestačí ani pořádně prožít, natož si je uvědomit. Když se na konci každého z koncertů postavil na nohy celý stadion a my si užívali potlesk ve stoje, nebo, jak se u nás hezky česky říká, standing ovation, cítil jsem, že kdyby nic jiného, tak tohle je zážitek, který nás bude s Lucí Bílou navždy spojovat.

Za prodej alba Duety jsme s Lucí Bílou převzali dvě platinové desky a stalo se vůbec nejprodávanějším albem v České republice za rok 1997. Tehdy se ho prodalo bezmála 300 tisíc exemplářů. Zaradili jsme na ně i krásnou árii z dnes méně známé opery Fedora skladatele Umberta Giordana. Umberto Giordano viděl v roce 1889 v neapolském Teatro Bellini představení hry Fedora od francouzského dramatika Victoriena Sardoua. V titulní roli vystoupila slavná francouzská herečka Sarah Bernhardt. Giordano byl natolik fascinován jejím sugestivním herectvím, že okamžitě požádal Sardoua o svolení k přepracování hry na operní libretto. V té době byl ale Giordano poměrně neznámý autor a Sardou jeho žádost okamžitě zamítl. Dramatikovu neoblomnost se podařilo zlomit až o 7 let později, kdy v milánské La Scale poprvé a s obrovským úspěchem zaznělo Giordanovo dodnes nejslavnější dílo, 4aktová opera André Chénier, založená na životních osudech francouzského raně romantického revolučního básníka stejného jména. Operní Fedora měla pak světovou premiéru 1898 v Miláně a roli Lorise Ipanova ní vytvořil legendární tenorista Enrico Caruso, který stál tehdy teprve na prahu pozdější světové kariéry. Opera zaznamenala velký úspěch a rozletěla se do světa. Na konci roku 1906 Fedora poprvé zazněla také v newyorské metropolitní opeře. Opět s Enricem Caruzem v hlavní mužské roli. Svého znovuzrození se toto dílo o ruské elegantní, vtipné a bohaté vdově Fedoře dočkalo až počátkem 90. let minulého století, kdy v něm zazářily pěvkyně Mireia Freny, Katia Ricarelli a Renata Scotto, nebo tenoristé Placido Domingo, José Carreras či José Cura.

Amor ti věta, láska je ti zapovězena. Náš duet s Lucí Bílou. Lucie Bílá a Johanka z Arku. Ty dvě ženy jsou si v něčem velice blízké a o tom, že by Lucie měla Johanku někdy hrát, jsem byl přesvědčený už dávno předtím, než jsem se o muzikálu Johanka z Arku vůbec dozvěděl. Lucie je od přírody rebel, typický beran s dobrým srdcem. Když jsem se pak byl na tento muzikál v pražském divadle Ta fantastika podívat, byl jsem nadšený. A inspirovaný tím, co jsem viděl a slyšel, jsem sedl k plátnu a namaloval Johanku podle své představy. Obraz jsem pak dal Lucii k 35. narozeninám. Byla šťastná, alespoň to tak vypadalo, protože si nějaký obrázek ode mne vždy moc přála. Připomeňme si teď muzikál Ondřeje Soukupa, Gábiny Osvaldové a Jiřího Hubače, Johanka z Arku, a to prostřednictvím skladby Most přes minulost. A zatímco budete tuhle krásnou píseň poslouchat, můžete se na mém oficiálním webu či na mém Facebooku podívat na onen obraz z roku 2001, který jsem nazval Rozlopená Johanka z Arku.

Johanku s Arkusem namaloval ve stylu Picassova kubistického období a ten obraz jsem měl v hlavě několik let. Na jeho přední stranu jsem napsal věnování Lucí Bílé s obdivem Karel Gott. No, to nebudu dál rozebírat, to je věc mezi námi. Tak, styl Picassova kubistického období jsem zvolil zcela úmyslně. Nechtěl jsem Johanku z Arku zobrazit, co by bojovnici s rozevlátými vlasy, jaký malovali realisté koncem 19. století. Bál jsem se totiž, že způsob a la Mikoláš Aleš a jeho husité by byl příliš popisný, možná až kýčovitý. Také jsem nechtěl namalovat portrét, protože to není zase úplně moje parketa. Chtěl jsem spíš vystihnout onen vír boje, akci, drama. Navíc můj dávný přítel, výtvarník Viktor Brůžek, navrhl k obrazu krásný rám, přesně ve stylu, který jsem zvolil. Byly doby, kdy jsem dost dobře nechápal, proč právě Picasso je tak slavný. V průběhu let se mu ale přišel na chuť. Mám ho rád pro jeho neustálé proměny. Zajímavé je, že Pablo Picasso neměl rád kubisty z jiných zemí. Když například viděl jeden z obrazů našeho Emila Fili na výstavě v Paříži, na otázku, co říká Emil Filovi, nazval ho Picassem pro chudé. Možná je lepší nevědět, co by si velký Pablo pomyslel o mých obrazech.

0: Tolik duet Krása v originále I Believe in You, v tebe věřím, který jsme s Lucí Bílou našli v repertoáru kanadské zpěvačky Celine Dion a mužského nadžánrového kvartetu Il Divo. Mimochodem, ten bude 3. října letošního roku už podruhé koncertovat pražské O2 aréně. Je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. 3 krejčí v jedné ulici musí nějak čelit konkurenci. První si dal na dveře nápis: tady je nejlepší krejčí v Evropě. Druhý ho trumfnul vývěsním štítem: zde nejlepší krejčovství na světě. Třetí krejčí si však k ničemu neměl. Jak chceš vedle takové konkurence obstát? Ptali se ho přátelé. Poslední krejčí však zůstal úplně klidný. Já to nemám zapotřebí. Jak to? Protože jsem nejlepší krejčí v téhle ulici.
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: Jsem zvědavý, jak se loňské úspěchy Lucie Bílé promítnou do právě probíhajícího hlasování v anketě televizních diváků TT. Lucie loni absolvovala černobílé turné 11 koncertů po Čechách, Moravě a Slovensku, na které letos na podzim naváže 5 koncerty v Praze, Pardubicích, Ostravě, Košicích a Bratislavě. Loni Lucie absolvovala i vánoční turné, na televizních obrazovkách byla k vidění rovněž jako neustále nadšená porotkyně soutěže Československo má talent. Wow! Po každém vystoupení. Navíc obdržela zápis do České knihy rekordu. Zástupci agentury Dobrý den z Pelhřimova jí předali certifikát za rekord, kterým se stalo 527 kusů vlastnoručně uháčkovaných srdíček. Ta se na Lucčiných koncertech prodala a Lucka tak mohla nadat

kontobariéry předat šek na 200 000 korun. A to je pro dnešek všechno. Přeji Lucí bílé a vám všem, ať vám v životě nikdy nechybí láska. Mějte se krásně a za týden se s vámi těším naslyšenou ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Ještě jednou hezké sobotní odpoledne na dvojce Českého rozhlasu s první srpnovou dvoranou, s druhým dílem vzpomínek na famózní vokální kvartet King Sisters a karavanou elity našeho folku, country a trampské písničky, kterou vám nabízejí o příštím víkendu dvě dokonale zavedené přehlídky. Tu první vám v úvodní písničkou hodně naznačili vsetínští gimpleři. V tom nejpravějším slova smyslu jejich starý dobrý western se koná letos už po 17. A jak s oblibou říká jejich neúnavný kormidelník Martin Kožich, najdete tam všechno, co mám rád.

Vaby Daněk s country klasikou Rychlejší koně. Ti ho s největší pravděpodobností dovezou 8. srpna na přehradu Bystřička u Vsetína k odpolední siestě ke kávě. Pochopitelně nebude chybět kytara Miloše Dvořáčka, ani, jak se zdá, nestárnoucí Rosa na kolejích.

Vaby Daněka je jeden z řady novodobých trampských evergreenů Rossa na kolejích. Přestože pochází ze Zlína, vyráží Vaby už léta na koncerty z Prahy. Na rozdíl od letos jubilujících 45tníků se stálým sídlem v Brně moravské legendy poutníků. Na přehradě Bystřička u Setína je starý dobrý western čeká v sobotu 8. srpna, hned po Vaby Daňkovi. A téměř nestárnoucí Jirka Pola slíbil, že přivezou své největší poklady i písničky ze svého posledního alba, jako třeba Máš jen svůj plán s Jirkou Machem.

Písnička Plakalo Baby je vlastně od samotného začátku gramofonové dráhy spojena s jménem Petra Spáleného. A můžete se vsadit, že zazní i při Petrově sobotním večerním koncertu na Bystřičce. Jinak ovšem Petr přiveze haldu zaručených countryovek i novinek ze svého předloňského alba Můj dým.

Karel Hála z dálky úvodu 60. let, kdy si společně s tehdy po Evropě parádně letícím krokodýlem Twistem, jak nazval originál Itala Pepina di Capri Saint-Tropez z texta Jiří Appelt, zaspomínal na kavárenské čaje s orchestrem Ladislava Bezubky, od jehož odchodu uplyne ve středu 5. srpna rovných 30 let. O den dříve, vzdor údajům na internetu, by oslavila rovnou 80. Inka Zemánková, slavná slunečnice z filmu Hotel Modrá hvězda. Tak jako slunečnice.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Dokud tě budu mít, bude se mi žít lehce, swingový Evergreen I'll Get By z roku 1928 v o 16 let mladší hitparadové verzi otevřel naše druhé a závěrečné setkání s vokálním kvartetem King Sisters. Sestry patřily dlouhá léta k elitě, ale jejich mnohdy přes příliš komplikované aranže je pasovaly do role jakési extra třídy a tak silně omezovaly růst jejich popularity. Tohle vlastně prokletí překonali naposledy na jaře 1945 konstatováním, že sobotní noc je za celý týden ta nejdelší.

Říkám své, milé cukrátko, jeden z nejprotřelejších hudebních kousků Johnny Mercera Candy. V jeho autorském duetu s tehdy mimořádně populární Joe Staffordovou se ve stejném roce, tedy v roce 1945, dostala až na vrchol hitparády. Dnes vám ji s orchestrem pianisty Buddy Cola zpívali King Sisters. I když zamířili do studia, i v dalších letech klasická éra vokálních skupin nenávratně pominula a poskytla jen obrazovky jejich hudebnímu show. V roce 1950 pro něj nahrali písničku Ray Conniffa Walk It On Down.

Hodně jsem se pokoušel svou ženu přesvědčit, že mě zkázáře mě vůbec nebaví. Teď chápu, že bez těch světel snad nedokáže žít.

0: Slavný Baltimore ze zpěvníku Bobby Béra s bezvadným textem Michala Bukoviče a neméně vřelém provedení pražských taxmenů v čele s Vráťou Vyskočilem. Ti se objeví na přehlídce Starý dobrý western na přehradě Bystřička u Vsetína v sobotu 8. srpna večer. Ještě před Petrem Spáleným a ještě předtím dopoledne by měli stihnout 20. ročník dobře utajené country ve Slapcích u Rakovníka. Alespoň tak to zatím mají pořadatelé naplánované.
1: Je to moc krásný, když si ruce prokřehlíš.

tak jen tak v trávě klímám. Jsou tu hned myšlenky toulavý, všude je klid a jen tam kousek ode mnou. Dál potok pospíchá, slyším svůj vlastní dech jen občas, křídla vůle promluví do ticha. Nebe je samá hvězda, jak tmavě modrá zahrada. Jestli ráj tohle není, mě tak aspoň hodně

srdce pokoje. Bulváry, kasína a spousty neon noc na den promění, ale jsou stejné v pátek jako v půl.

jeden víkend nahlídnou. Pár holek a pár filmů město víc neumí nabídnout. Tak když mě časné ráno první zábleskem po tváři pohladí a stírám spánek proudem vody průzračně, že chladí nevadí. A když zaslechnu koně, jak prohání se v ohradách, když hladím jeho hřívu, v téhle chvíli mě zas napadá. A tak si říkám zřejmě, tak to je. Bůh musel mít snad srdce kovboje.

Vráťa vyskočil z taxmeny a jejich lety osvědčený bůh musel mít snad srdce kovboje. A když už jsem tak trošku naťukl 20. ročník dobře utajené country, přidám další očekávané borce. Tak třeba Nezmaři, Vojta Kyďák Tomáško nebo Honza Nedvěd. A taky Mirek Paleček s báječnými ješkárnami.

0: Vyznavači špičkového bluegrassu docela jistě poznali písničku Do města a samozřejmě i stále elitní cop Míši Leichta. I ti jsou na prezenční listině letošního 20. ročníku dobře utajené country ve Slapcích u Rakovníka, stejně jako Pacific Tony Linharta.
1: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sát, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

I když stovky vlaků, jak zpíval pražský Pacifik, do Slabců u Rakovníka rozhodně nejezdí, nepochybuji o tom, že všichni skuteční vyznavači téhle muziky z širokého okolí tam příští pátek a sobotu cestu najdou. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka, a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček Nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15.00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý budou vašimi průvodci na dnešní 280. schůzce Toulek českou minulostí. Na motivy knihy Petra Hory Hořejše jsme ji připravili v Českém rozhlase Brno a režii má
4: Jaromír Ostrý.

0: Matyáš Korvín by velmi rád chtěl sjednati pokoj s císařem Fridrichem a uvoloval se za částku 700 tisíc dukátů postoupit jemu všeho, čeho v posledních letech na něm byl dobil. Ale Fridrich, byv od astrologů svých ujištěn, že Matyáš zemře ke konci roku 1489., nechtěl odpustiti jemu provinění jeho ani smířiti se s ním, leč by vrátil bezplatně všechno, co bezprávně mu byl odňal. Sjezd obou panovníků, jenž uložen byl k 8. září, pro Matyášovu nemoc nedošel k místu. Choroby jeho přibývalo v té míře, že pro podágru nemohl více choditi, ale duch jeho nepotratil své obyčejné čilosti a pružnosti, takže nepřestával odmýšleti návrhy dalekosáhlé.
1: Že by hvězdopravci připravující římského císaře na tu radostnou událost, že jeho uherský sok už dlouho nevydrží, že by měli nakonec pravdu?
2: Jestli byli v skutku obdařeni takovou jasnozřivostí...
3: A nebo měli k dispozici informace o Matyášově zdravotním stavu?
2: No tak to těžko můžeme dnes posoudit.
3: Matyášův zdravotní stav nebyl nejlepší.
2: Nebylo mu ještě ani 50, ale s jeho zdravím to bylo přímo povážlivé.
0: Choroby jeho přibývalo v té míře, že pro podágru nemohl více choditi. Ale duch jeho nestratil své obyčejné čilosti a pružnosti, takže nepřestával obmýšleti návrhy dalekosáhlé.
1: Ano, jakého druhu byly ty dalekosáhlé plány?
3: Musel se přece postarat o svého levobočka Jana Korvína.
1: Že by se jako stal uherským králem?
3: Tím snad ani ne.
2: I když František Palacký nás přesvědčuje, že to Matyáš nikdy nevzdal.
3: Uherskému králi patřilo ku příkladu takové Slezsko.
1: No a co má být?
3: Nevybíravými metodami tam Matyáš postupně odstranil většinu slezských knížat.
2: Z původního počtu 20 jich tam na konci uherské vlády zbylo sotva 5.
1: No, trošku je probral, ale proč vlastně?
3: Ještě jednou, musel přece zabezpečit svého nemanželského.
1: Nechápu.
3: Všechna rozsáhlá území ve Slezsku,
2: která najednou byla bez dosavadních vládců,
3: tak ta prohlásil za dědictví.
1: Jana Korvína?
3: Jistěže.
1: Bylo to Janovi něco platné?
3: Nakonec ne. Po otcově smrti se musel synek z levého boku spokojit s pouhým Opavskem.
2: To všechno Matyáš ještě nemohl tušit. Předpokládal, že to dopadne úplně jinak. Proto se velice staral.
0: Předtucha nedlouhého jeho živobytí zaměstnávala jej i poddané otázkou o budoucím jeho nástupci. Matyáš neobmeškával ničeho, aby svému synovi pojistil posloupnost po sobě. Nic se neohlíže na nářky a prosby manželky své, která jinak velikou nad ním měla moc a sama po něm královati si přála. Museli mu přísahat i mnozí páni uherští, že po smrti jeho nedají hlasů svých nikomu než mladému Korvínovi. Učinil jej náměstkem svým ve vládě a svěřil mu i skvělý tehdáž hrad Vyšegrád na Dunaji, na němž chovány byly koruna i všecky klenoty říše uherské.
2: Matyáš opravdu stále neopustil myšlenku, že jeho nemanželský synek,
3: kterého mu porodila jistá Barbora Edlpeková ze Štajnu v Rakousích,
2: takže po něm usedne na trůně.
1: Na uherském?
2: Že prý ne, že by mu stačil ten český.
1: Ale dohodl se přece s Jageloncem Vladislavem, že mu tu korunu tedy prý nechá, tedy v případě, že Matyáš zemře dřív.
2: V politice jsou dohody jedna věc.
3: A skutečnost druhá.
2: Od té první začasté velice vzdálená.
1: Pardon, já pozapomněl.
0: Když načas pozdravěl, vydal se Matyáš z Budína do Vídně, která se v posledních letech stala hlavním jeho sídlem. Tu konaly se přes zimu veliké přípravy, aby z jara za brati se mohl slavně do Vratislavě a odevzdati tam na velikolepém sjezdu velmožů svých i okolních zemí synovi svému titul Království Českého a panování skutečné nad zeměmi koruny české. Ale smrt nenadála předstihla vykonání takových úmyslů. O Květné neděli 4. dubna roku 1490. požádal, dříve než se královna z kostela navrátila, o pár fíků k jídlu. Když podány byly nedosti čisté a chutné, rozčilil se a rozhněval se tak, že raněn jest mrtvicí, a když přichvátali k němu královna, syn, páni mnozí a lékaři, nemohli již mluviti. Svíraj se v nesmírných bolestech řval jako lev, takže až do města prý ho slyšeti bylo. Pracoval ke smrti až do třetího dne a tehdy ohluchnuv a nepromluvив více ani slova srozumitelného, skonal v úterý ráno dne 6. dubna. Tělo jeho převezeno potom do stoličného Bělehradu a tam slavně pochováno.
3: Tak skončil král Matyáš.
2: Stařenky na Jižní Moravě, a není to tak dlouho, ještě před nějakou tou desítkou let, vyprávěli pověsti o dobrém králi Matěji.
3: Málo kdo věděl a ví, že ten dobrý král Matěj byl uherský Matyáš Korvín.
2: Ten si nechával 20 let říkat český král.
3: A fakticky celou tu dobu ovládal Moravu, Slezsko a obě Lužice.
1: Rod, ze kterého pocházel, je dodnes snad nejvýznamnějším maďarským domácím rodem.
2: Málo kdo však ví, že pochází nikoli z Uher, ale z Rumunska.
3: V Transylvánských Alpách se nachází historické městečko Hunedoara a v tom městečku zachovalý hrad a právě na něm se roku 1387. narodil Jan Hunyady.
2: V Uhrách tehdy vládl Zikmund Lucemburský.
1: Ryšavý synek našeho Karla IV.
2: Domácí páni ho neměli zrovna ve velké lásce.
3: Pravděpodobně pro jeho cizí původ.
0: Tobě, české svini, nebudu sloužit.
1: Ano, tuto historickou větu pronesl jeho, tedy Zikmundův, maďarský panoš.
3: Typický Uher.
1: V Čechách byl Zikmund zase ta liška ryšavá.
3: Jedno zvíře proti druhému.
2: Ale mezi námi liška ryšavá zní přece jenom líp.
3: Jan Hunyady bránil Uhry proti Benátčanům a Turkům.
2: Za vydatné pomoci českých husitů.
3: Toho času již ve výslužbě.
2: Vedených Janem Jiskrou z Brandýsa.
3: Čímž se stal první osobou po králi Zikmundovi.
2: A po jeho smrti první osobou po jeho nástupci a jinak zeti Albrechtovi.
3: Hunyady stoupá po společenském žebříčku.
2: Podobně jako Jiří z Poděbrad v českých zemích se stává Jan Hunyady zemským správcem v Uhrách.
3: Stačil ještě porazit Turky u Bělehradu, ale podléhá morové nákaze.
2: Načež se faktickým šéfem uherského státu stává jeho syn Ladislav.
3: Ten však skončil následujícího roku na popravišti.
1: Zapletl se totiž do sporu mocných a nevyplatilo se mu to tak, jak se to nevyplácí nikomu, kdo činí to též.
3: Přičemž jeho mladší bratr Matyáš, řečený Havran neboli Korvín, putuje do českého vězení.
2: Odtud se ale dostává rovnou ke svatebnímu oltáři, neboť milostivé oko Jiřího z Poděbrad na něm spočinulo natolik, že jeho 14-letého zasnubuje a dává mu svou dcerku teprve 5letou Kateřinku.
3: Když potom tato uherská královna ve svých 14 letech rodí, tak to nepřežije.
2: A uherský Havran se brzy na to žení.
3: A to s portugalskou princeznou Beatricí.
1: Po pouhých 50 letech života Matyáš Korvín z rodu Hunyádyů ve Vídni umírá.
2: Ano. Komplikace nastala, když mu byly servírovány nepříliš čisté a nepříliš čerstvé fíky.
3: Z fíků však žádnou otravu nedostal.
2: Dostal ji, lze-li to tak říct, ze vzteku. A vinen nebyl žádný jed.
0: Rozhněval se tak, že raněn jest mrtvicí.
1: Ano, to už víme od Františka Palackého.
3: Líčení otce národa svědčí jednoznačně prokrvácení do mozku.
2: A to nejspíš do levé hemisféry předního mozku.
3: Pacient zasažen šlakem nemohl totiž mluvit. Měl afázii.
2: Všemu předcházela stresová záležitost.
3: Rozčilení, hněv, vztek kvůli fíkům.
2: Následovalo krvácení do mozku, jak už tomu bývá u ruptury neboli prasknutí některé z mozkových tepen.
3: Král Matyáš měl na mrtvici zaděláno. Byl robustní postavy.
1: Ale nebyl příliš starý, necelá padesátka.
3: Což je právě věk pro krvácení.
2: Pro embolii byl moc starý.
3: Pro trombózu příliš mladý.
1: Kdyby žil o nějakých 450 let později, tedy ve 20. století...
3: Tak by mu lékaři nejspíš naměřili vysoký krevní tlak, hypertenzi.
1: A co ještě nějaká jiná příčina, třeba náhlá příhoda mozková?
2: Ani to nemůžeme vyloučit. Ku příkladu, to mohla být ruptura cévní výdutě, krvácení do nádoru a podobně.
3: Ale vůbec nejpravděpodobnější se zdá být prostá mozková hemoargie.
1: Tedy krevní výron.
3: Z důvodu postižení cévní stěny nebo vyššího krevního tlaku. To se zdá být nejprostším vysvětlením smrti uherského panovníka.
1: Trápil se Matyáš hodně?
3: Asi ano.
2: Ale to trápení netrvalo dlouho.
3: Maďarští historikové ho staví na vrchol.
1: A Češi?
2: U nás si získal poněkud horší pověst.
0: Matyášem sešel ze světa nejmocnější a nejslavnější panovník uherský.
1: Ale to vůbec není od Františka Palackého špatné dobrozdání.
2: Moment, ta věta ještě neměla tečku.
0: Nejmocnější a nejslavnější panovník uherský a současně nejkrutější škůdce českého národa.
1: Aha, tak to by si už za rámeček nedalo.
0: Lesk a sláva, kterou získal uherskému jménu, zatmněla se po něm brzy zase. Rána, kterou zasadil koruně české, stala se smrtelnou, aniž dala se zaceliti více. Proto rozcházeti se budou vždy hlasy uherské a české, kdykoliv o památce jeho řeč bude. Že měl neobyčejné ducha dary i veliké panovnické přednosti a ctnosti a že v tom ohledu rovnal se mnohým v historii proslaveným mocnářům, o tom nebude bohdá sporu. Tím více ale o povaze a hodnosti jeho mravní.
1: No, nejsou nároky Františka Palackého na morálku mocných tohoto světa poněkud přehnané?
3: Jeho odsudek byl opravdu hodně tvrdý. Snad až nespravedlivý.
2: Matyáš měl, jak jsme už říkali, velkou úctu k české řeči.
3: Česky mluvil stejně plynně jako maďarsky.
2: Velmi se toužil stát českým králem.
3: A byl proto ochoten udělat cokoliv.
1: To jsou ochotní všichni, co baží pomoci, totiž udělat cokoliv.
3: Když se mu to alespoň z části povedlo...
2: Na Moravě, ve Slezsku a v Lužicích...
3: Tak tam svou část českého království spravoval víc než dobře.
2: Hlavně na Moravě nedali na svého dobrého krále Matěje dopustit.
3: Takže jako jeden z mála panovníků vešel do pověstí, a to v tom nejlepším světle.

0: Úmrtí krále Matyáše bez dědice napřed uznaného způsobilo schon samozvaných nápadníků tím usilovnější, čím skvělejší bylo pozůstalé dědictví. Hlásilo se jich neméně nežli pět. Královna vdova Beatrice, poboční králevici Jan Korvín, syn císaře Fridricha Maximilián, král český Vladislav a bratr jeho Jan Albrecht, králevic polský.
1: Slušná kandidátská sestava.
0: Každý z nich měl již dávno své přívržence, svou stranu v národě. Neměla-li říše uherská roztržena býti na kusy, musela jednomu z nich zjednána býti převaha v té míře, aby zmařiti mohl úsilí všech ostatních.
1: To znamená, že si museli jít po krku.
2: Pokud jde o královnu Beatrici a jejího nevlastního syna, levobočka Jana Korvína, vypadalo to zpočátku, že z nich dokonce budou spojenci.
0: Ještě ve Vídni, když ukládána byla do rakve mrtvola královská u valném prolévání slz, vrhnul se Jan Korvín k nohám macechy své s prosbou, aby z lásky k manželu a otci oplakávanému přijmula jej za syna a neopouštěla sirotka radou i pomocí. Ona, pozdvihnuvši jej a políbivši, nejen slíbila mu býti matkou a ochranitelkou, ale žádala i přítomných velmožů, aby také oni neopouštěli jeho.
1: Zdá se, že ti dva měli hezké vztahy.
2: Všeho do času.
0: Rozčilenost myslí ustoupila brzy úvahám chladným a jako obyčejně sobeckým. Protože bažili oba pomoci, netrvalo dlouho a oba zapomenuli na slzy prolité a postavili se matka i syn proti sobě, co úhlavní nepřátelé, a pomáhali zničiti navzájem své prospěchy.
1: Když se dva perou, třetí se směje.
3: V tom případě tím třetím byl náš milý král dobře.
2: Toho času král český, vládnoucí pouze v Čechách.
3: Král Vladislav.
0: Nastala Vladislavovi pojednou dvojí úloha. Jedna připojiti zase ke koruně české země, odtržené načas smlouvou olomouckou, druhá získati uherskou korunu pro sebe.
1: Oč mu šlo víc?
2: Případná otázka. Podle Františka Palackého stál především o Uhry.
0: Koruna uherská ležela mu na srdci více nežli koruna česká. Nejenže nepocítil k Čechám nikdy opravdové lásky jakožto k zemi, kacířstvím notně sprzněné, ale dosednutím na trůn uherský doufal dostati se přímo a nejpohodlněji též ke vládě nad zeměmi odtrženými, aniž mu záleželo mnoho na rozdílu českým-li či uherským jménem nad nimi panovati měl.
1: Já bych navrhoval, abychom tady nepitvali, která k Vladislav zápasil o svatoštěpánskou korunu.
3: Ono by nás to odvedlo daleko za hranice Českého království.
2: A taky to není tak úplně podstatné.
1: Souhlasím. My bychom nyní vlastně měli lehce spravit, která jsme přišli o krále, aniž nám umřel.
2: Uhři nám ho v podstatě ukradli.
3: On se Vladislav rád nechal ukrást.
2: Podmínky se domluvily na Vlčím mostě.
1: Jak prosím?
2: Farkaš Hýdě, Vlčí most, tak se jmenovala ona uherská vesnice, kde se Vladislav setkal se svými milými Uhry.
0: V ležení na poli u Vlčího mostu v Farkaš Hýdě podepsal Vladislav výminky, pod kterými preláti a páni uherští povolají jej na trůn své vlasti. Aby práva, svobody a obyčeje všech obyvatel zachoval neporušené a zrušil vše, co proti nim od Matyáše ustanoveno bylo. Zejména, aby nikdy nežádal berně válečné po jednom zlatém, ale spokojil se obyčejnými důchody komory královské. Aby navrátil statky a práva těm, kterým od neboštíka krále a královny neřádně a mimo způsob právní odňaty byly. Aby korunu a klenoty říčské na hradě Vyšegrádu opatrovati dal. Aby Moravy, Slezska i Lužici obojí od uherského království neodcizil, čeho Matyáš dobyl v Rakousích, Štýrsku, Krajině a v Korutanech, aby toho císaři nepodstupoval. O státních věcech jen s Uhry, nikdy s cizozemci, se radíval a také jen Uhrům propůjčoval statky, úřady a důstojenství, aby dvorem býval v Uhřích.
1: Přesně, touto metodou jsme tedy přišli o krále.
2: Uherské stavy ho v červenci přijali za svého panovníka.
3: Brzy na to se Vladislav z Prahy odstěhoval do Budína.
2: A panovnická moc v Českém království tím okamžitě přestala existovat.
3: Vladislava obklopili uherští magnáti.
2: Jeho energii,
1: některak silnou, jak víme,
2: odčerpávala nadále problematika Uher.
1: Jevil Vladislav, český král, nějaký zájem o české země, vlastně o Čechy, protože Morava a další vedlejší země měly zůstat součástí Uherského království?
3: Zájem jevil pouze okrajový.
2: On byl takový, no, hasič.
1: Jakože hasil u nás požáry?
2: Na dálku. Na návraty se mu nedostávalo ani chuti, ani sil.
1: Od Dunaje to byl k nám lán cesty. Kdo by se trmácel až tam, jak se to město vlastně jmenuje?
2: Praha.
1: Až do Prahy.
3: Kontakty s panovníkem byly obtížné i pro české politiky.
1: A pro ně to byl taky lán cesty až do Budína?
3: Taky. Každá taková cesta byla dost nákladná.
2: Většinou nepřinášela žádný větší prospěch.
3: On, ten váhavý Jagellonec, stejně nic nevyřešil.
2: Sem tam se dokonce stávalo, že české poselstvo ani nepřijal.
3: Získat audienci přímo u krále znamenalo zpravidla sáhnout k tučným halafancím.
1: K čemu?
3: No, k tučnému všimnému přece. Čekali na ně v Budíně nejenom dvorní úředníci, ale i dveřníci, zřízenci, ba i královští trpaslíci a šaškové.
1: Všechna tahle kuřátka si ráda zobla?
3: Jak pak by ne? Jen vycítila zrno, už natahovala zobáčky.
2: Ještě horší bylo, co musel při nástupu nový král uherským stavům slíbit.
1: Co to bylo?
2: Že vedlejší české země,
3: tedy Morava, Slezsko, obojí Lužice,
2: zůstanou až do výplaty 400 000 zlatých součástí uherského státu.
3: Tím se otevřel vleklý spor.
2: Výplata se sice nikdy neuskutečnila.
3: Ale handrkování o to, čí jsou Morava, Slezsko a obě Lužice, trvalo fakticky až do druhého nástupu Habsburků na český trůn v roce 1526.
1: 2 roky před objevením Ameriky došlo k vytvoření velkého soustátí uprostřed Evropy.
2: Soustátí česko-uherského, ano. To pak v rámci Habsburské říše trvalo až do roku 1918.
3: Oba celky žili odděleně.
2: Ve skutečnosti v jakési personální unii.
3: Pojítkem mezi nimi zůstávala pouze osoba panovníka.
2: Ale vzájemné vztahy přece jenom zesílily.
3: A taky po dlouhém odtržení začaly pozvolna vznikat a zesilovat vztahy mezi Čechy a Slováky.
2: Poprvé od času Velkomoravské říše se tyto dva národy ocitly v jednom soustátí.

Toho roku 14.91. po svatém duchu nastala v království českém velká drahota, ačkoliv obilí byl dostatek. Ale tu drahotu způsobila lidská lakota a také měna, ve které se zmenšil obsah stříbra, a také to, že zmizela láska mezi lidmi. Všude byli samí sobci, kteří mají plná ústa zákona Kristova, ale jeho přikázání, buďte milosrdní, je jim proti mysli. A bylo to také proto, že němečtí sestavovatelé pranostik předpovídali, že bude nedostatek, a z toho vznikla ta drahota. To předvídání může být v něčem pravdivé, ale kdyby všechno mělo být tak, jak oni řeknou nebo napíší, pak by museli být bohové. Ale všechny věci řídí a určuje Pán Bůh a na něm všechno záleží. A proto bychom těm pranostikářům měli věřit stejně jako ostatním lhářům.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Herečka, zpěvačka, konferansiérka a televizní i rozhlasová moderátorka. Všechny tyto přívlastky patří ke jménu Pavlína Filipovská. Zanotovat si s ní můžete nejen báječnou píseň Včera neděle byla. Hlas Pavlíny Filipovské je nezaměnitelný a stala se oblíbenou průvodkyní celé řady pořadů. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
1: Pondělí 25. května se ocitneme v nostalgickém muzeu zábavy Ondřeje Suchého. Čtvrtek 28. května bude patřit rozhovoru s Janem Rosákem v jeho tandemu a také rozhovoru s Františkem Ringo Čechem v pořadu Hvězdy vinylu, v němž zavzpomínají na doby, kdy jim bylo 20.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin potom na Pohodě můžete poslouchat pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. A chybět nebude ani rozhovor s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr, který na Pohodě nabídneme v sobotu 30. května.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: Birds flying high, you know how I feel.

0: Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem.
3: U poslechu Tandemu vás opět vítá Jan Rosák. Moc se mi líbí tenhle citát. Divadlo je společenství lidí, kteří se sešli, aby se dotkli snu. To kdysi řekl francouzský herec a režisér Louis Jouvet a tuhle myšlenku si za svou vzala i velice sympatická mladá herečka, která už sedí se mnou ve studiu, Aneška Ruselová. Vítám vás, Tandemu, dobrý den.
4: Dobrý den, taky všechny moc vítám.
3: Zajímavý je i Aneščin názor na odbornou hereckou průpravu na škole. Říká, že ani sportovec nemůže jet na olympiádu skákat na lyžích, jestliže to předtím nikdy nedělal. To je velice moudré, s tím se nedá nesouhlasit. Tak, my si dáme na úvod Tandemu zahrát a pak si budeme povídat o divadle, seriálech i filmu. Všem přeju hezkou chvilku u rádia.
2: Tandem Jana Rosáka.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Aneška Rusevová, hostem dnes Tandemu, koukala jste celá překvapená. S čím jsem vás tak zaskočil?
2: No, že jste našel tyhle věci, které jsem říkala.
1: No a řekla jste to, stojíte za tím.
2: Někde jsem to řekla, ale teď jsem přemýšlela, jestli jsem to někde neměla napsaný.
1: Aha.
2: Nějaký práci možná dokonce.
1: Je takhle. A stojíte si za tím? Jako,
2: stojím,
1: jo?
2: No, no, stojím. No. Jo,
1: to by byla škoda, kdyby...
2: Ne, nestojím, jenom mě to strašně překvapilo, že jste to takhle řekl. A potěšilo.
1: A myslíte si dokonce i to, co jsem říkal potom, že ta odborná herecká průprava je nezbytná?
2: Já si myslím, že jo. Si myslím, že je dobrá. Je to dobré jí mít. A samozřejmě netvrdím, že nemůžou lidi být talentovaní a můžou samozřejmě točit i bez školy a taky se to děje a jsou to vynikající herci, takže samozřejmě jako to, ta možnost tady je, ale stojím si za tím, že když je ten herec dobře vybavený z té školy, že je to dobře.
1: Tak dá se na čem stavět, že jo, jak určitě. Se říká, no. No, tak u vás se dalo stavět, tak říkajíc na tom třeba, že jste měla vlastně v herectví už genech. Tatínek... Radan Rusev.
2: Ano.
1: Slavný český herec, velice známý, s charakteristickým hlasem.
2: Ano, přesně tak. Já myslím, že ten hlas byl pak možná ještě známější jako takový, než vlastně třeba táta, který bohužel třeba neměl tolik příležitostí hrát jako ve větších filmech. Docela by mě zajímalo v dnešní době těch seriálů, ke kterým asi možná dojdem, jak by se chytil, kdyby tady dneska byl a jestli by hrál v hodně seriálech. Já si myslím, že asi jo.
1: No, helejte se, záporáci jsou pořád potřeba. On teda úplně nevynikal fyziognomii jako kladěz. Jako kněze nevím, jestli by mohl hrát.
2: To taky nevím.
1: Ale jako záporák by se teda chytil moc krát.
2: Takže nebyl třeba tak úplně prošiřit, to jsem chtěla říct, že nebyl možná zase úplně pro všechny lidi tak strašně známý, ale myslím, že ten hlas i to v českém znění dále hrál i Radan Rusev.
1: Jo, takhle,
2: myslím, že třeba z toho dabingu hodně lidi si pamatují.
1: A to je pravda, to je pravda. A jak to bylo u vás v rodině? Podporovali vás vaši v těch vašich tendencích už od dětství, že byste chtěla hrát?
2: Vlastně jo. Já myslím, že docela jo.
1: Jo.
2: Jak jindy slýchám, že jako hlavně, abys to nešla dělat. Tak
1: to u vás nebylo?
2: No, jako spíš maminka pak byla, jakože ať neblázním, ať prostě si udělám gimpl, ať nejdu na konzervatoř, což si teda povedlo, jako to mě donutila, že jsem musela si dodělat maturitu na gymnáziu, že na konzervatoř
1: jsem nepustila. A pak teprve jsem šla na damu.
2: Jenomže,
1: já teď mám jenomže velkým proloženým písmem. U vás málem došlo k tomu, že z jednoho představení jste měla takový trauma, že jste s tím herectvím ani nezačala. To bylo trauma z představení Kouzelný cirkus v Letárně Magice.
2: Jo.
1: Nevím, jestli je to pravda, ale mně se to tak zalíbilo, že prej to s váma málem seklo úplně jako s malou holkou.
2: Oni rodiče mě právě jako tím, jak docela mě podporovali, nebo podporovali mě tím, že mě do toho divadla hodně brali vlastně a mně se tam strašně líbilo a vlastně furt jsem chtěla dokola chodit na ty představení, vidět je znova a znova. A moje maminka Marcela Benoniová, choreografka, bývalá tanečnice, tenkrát pracovala v Letárně Magice a já jsem teda furt chtěla chodit na ten Kouzelný cirkus. A je pravda, ale že mě vždycky museli vyvést, protože tam, nebo kdo to zná, na vlastně v úvodu toho představení, nebo chvilku po začátku, praskají velký vajíčka, z kterých se rodí ty klauni.
1: Klauni z toho
2: lezou. Ano. A to vždycky to byly hrozný rány, já jsem byla malinká, strašně jsem se toho bála, takže vždycky oni mě tam jako přivedli, pak mě na chvilku vyvedli, až prostě jako praskly ty vajíčka a pak mě tam zase vrátili.
1: Od té doby nemáte ráda praskající vajíčka. No
2: to
1: tak naštěstí se to na vás neblaze nepodepsalo. Vy jste absolvovala potom damu.
2: Ano.
1: A nejenom damu, ale máte taky docela zajímavé herecké školství a to v Německu.
2: Ano, to je taková moje
1: pochlupte se.
2: Specialita.
1: A jak jste se k tomu dostala?
2: No, já jsem jako vždycky tíhla jako asi od toho gimplu k cizím jazykům, kde jsem měla takovou rozšířenou výuku němčiny, hodně jsme do toho Německa jezdili a taky s rodičema jsem dost jezdila, nebo s mámou pak jako do Francie, takže jako k tomu cestování a k tomu poznávání prostě i toho umění jinde jsem měla vlastně z rodiny sklony. No a zajímalo mě to prostě, protože se objevily pak různě ty možnosti přes ten Erasmus i vlastně na damu studovat v zahraničí, tak mě to strašně zajímalo, no a protože jsem teda měla z toho gymnázia docela dobrou tu němčinu, tak pak se prostě objevila možnost jet na stáž na Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch do Berlína, což je jedna z nejlepších, nebo někteří říkají, že nejlepší herecká škola v Německu. A asi tomu tak skutečně vlastně je. A byla to úžasná zkušenost. Já jsem tam byla na jeden semestr, tak se mi tam zalíbilo, že jsem tam zůstala ještě i na druhý semestr. Mi to dovolili, i teda na Pražské Damu, i tam mi dovolili, tam pan ředitel, že tam můžu zůstat. No a je to jedna z největších jako zkušeností v mém životě.
3: No co vám to dalo?
2: Tak za prvý hrát v jiném jazyce než v mateřském je docela, to je to takovej můj největší nějaký, jako co jsem musela překonat vlastně, protože když jsem tam přijela, tak jsem si říkala, no to se zbláznila, že jo, tak jako sice umíš jakž takž mluvit německy, ale jak můžeš hrát jako v němčině, a teď jsem dostala první monolog, měla jsem se ho naučit nazpaměť a teď jsem tomu vůbec nerozuměla, protože to najednou byla vlastně zase úplně jiná němčina než ve škole, že jo. A teď pak jsem třeba dělala Klitajmestru Orestaju, že jo, a v němčině, no tak to vlastně jsem hledala skoro každý slovíčko ve slovníku, abych prostě opravdu tomu dobře rozuměla.
3: A to by slabší natura mohla utíct od toho.
2: No, úplně. Já jsem první měsíce měla takový, že jsem se zbláznila, že to je nesmysl prostě, ale měla jsem skvělý tam prostě pedagogy, který mě strašně podporovali, ať to jako zkusím a že to musím zvládnout, a to já jsem si vzala jako takový úkol, to já tak vůbec mám, že vždycky, když něco musím jako zvládnout, tak to prostě musím zvládnout.
3: Jo, vy jste taková natura, no to je
2: celá,
3: dobře.
2: Jo, myslím, že jo, no, že se nedám jako úplně zastrašit.
3: To je dobrý vklad do života, to vám řeknu. No a co, jaký je výstup z toho německého studia? No. Dá se říct, že dneska by se nepoznalo, kdybyste promluvila německy na Němce, nepoznal by Němec, že nejste Němka?
2: Poznaj, jo. Jo, jako nemyslím si třeba, že okamžitě poznají, odkud jsem, jakože říkají někteří, du sprichst fast akcentfrei, ale...
3: Je tam krásně. No.
2: Ale je to jenom skoro, že mluvím jako bez přízvuku, mám přízvuk, pozná to Němec.
3: Jo, pozná to, jo. No, ale možná, že si říká třeba, že jste od někud, já nevím, co...
2: Mě často říkali z Holandska, jestli nejsem.
3: A jo, takhle.
2: A nevím vůbec, na čem to, jako jestli chrochtám to. Ale...
3: No, to je pravda.
2: A nebo francouzska taky, no. A nebo naopak, a nebo ze začátku, než já jsem tam měla jakoby tu jevištní mluvu vlastně v té němčině, tak to mě hodně pomohlo. Ale když jsem přijela, tak jsem měla daleko silnější ten přízvuk. A to se samozřejmě ptali, jestli nejsem z Ruska, no tak to většinou.
3: No, jo,
2: oni
3: jo,
2: to
3: jo.
2: Tak jako házejí no, do jednoho pytle.
3: Nic jiného nenapadá, no. To. Tak, my si za chviličku budeme povídat s Anežkou Rusevovou spíš o tom, co hraje u nás, než v Německu.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Tak Anežka Rusevová už nám tady popovídala o tom, jak studovala v Německu, jak si zdokonalovala jazyk německy. Umíte anglicky taky a francouzsky, jak jsem si přečetl.
2: Trošku hůř než německy, uchodem, ale domluvím se.
1: Tatínek, jestli se nepletu, má kořeny někde v Bulharsku.
2: Bulharsku,
1: ano. A bulharsky neumíte?
2: Bulharsky neumím a nikdy jsem tam nebyla, trochu se stydím.
1: Vy jste nebyla v Bulharsku? Vy jste nepátrala po kořenech tatínka?
2: No musím.
1: No to musíte.
2: Mám to za úkol.
1: No jistě, to je potřeba. Vy jste taková zvídavá, ještě navíc taková cílevědomá. No, tak zkrátka dobře, teď k vaší kariéře. Vy jste, jestli se nepletu, od roku 2016 členkou Městského divadla Kladno?
2: Ano,
1: jste tam ve stálém angažmá. A myslím si, že si nemůžete stěžovat na nedostatek příležitostí.
2: Já si nestěžuju.
1: Že ne?
2: Ne, ne.
1: No ani tak nevypadáte teda.
2: Mám skvělého šéfa a pana ředitele. Vlastně v roce 2016 mě oslovil Jaroslav Slánský, umělecký šéf Nový kladenského divadla. Já jsem měla velkou radost, protože po mnohých útrapách, kde jsem nějak měla slabší roky, že jsem po té škole nemohla úplně najít práci, tak konečně někdo mě jako oslovil teda takhle na stálou práci, tak to jsem byla moc ráda a opravdu si nestěžuju na nedostatek rolí, mám tam krásné role.
1: Tak povídejte,
2: no, tak
1: co hrajete
2: moje
1: zrovna?
2: Asi nejoblíbenější, nebo rozhodně nejoblíbenější a největší role, kterou tam hraju, je Štěpka Kilianová v Petrových lampách od Jaroslava Havlíčka. Měli jsme premiéru v režii Petra Svojtky, teďka loni v červnu teda, takže to hrajeme poměrně čerstvě a máme to moc rádi a to je zatím asi největší role, jakou jsem hrála. No.
1: Vy jste taková pozitivně jaksi naložená neustále a zrovna tahle ta role je poměrně dost taková docela tragická.
2: Jako já jsem pozitivně naložená, ale mám za sebou nějaký jako životní, myslím, útrapy, takže ono mě to tak jako...
1: Jo,
2: že to tak
1: takže
2: jako,
1: máte z čeho čerpat.
2: Já myslím, že jo, no tak to dětství bylo takový jako trochu smutný, třeba tím, jak umřel ten táta, že jo,
1: brzo
2: a tak,
1: pravda,
2: takže
1: no.
2: A pak další nějaké ještě záležitosti, takže ono se to tak hezky jako nakumuluje. To taky říkal ten Louis Jouvet, že herce dělá všechno, co kdy jedl, pil, viděl, s kým spal, co zvracel, jako, že se to tak jako formuje prostě všechno.
1: Jasně.
2: Jako ty zkušenosti jako životní.
1: Tak a pak se najde příležitost nějaký role, kdy se to může ven.
2: Přesně,
1: no,
2: tak.
1: Ne, ono. No,
2: já doufám.
1: Tak Petrelejové lampy. A co dál? V čem vás ještě můžeme vidět?
2: V čem mě můžete ještě vidět?
1: Takhle.
2: Ještě hrajeme mnoho povyku pro nic. Tam hraju hlavní roli Beatrice v režii Zdeňka Bartoše. To bude brzo končit, tak to... aby si diváci pospíšili.
1: Ano, já si to tady očkrtávám.
2: To bude mít v derniéru v dubnu. Pak hrajeme krásnou inscenaci Romance pro křídlovku, kterou režíroval Miroslav Hanuš. Tak tam hraju tu Tonku.
1: Ano, to je ta, co jí hrála Miriam Kantorková. Ano, nezapomenutelná.
2: Ano, ano. Ano, tak...
1: A máte tam taky takovou tu expresivní scénu v tom splavu?
2: Mám tam tu.
1: Vážně,
2: mám.
1: Jo? Jejda. A i takhle jako bez toho textilu?
2: No.
1: Je, no teď jsme udělali velkou reklamu představení.
2: Pan režisér na tom stál.
1: I pro ty, kteří chodí na představení jenom z té vizuální stránky.
2: Já nevím, jestli je tam co vidět.
1: No, nechte na hlavě, jak se říká. Dobře. A Romance pro křídlovku, krásná věc, Hrubínova. Mám tady poznamenáno ještě, nevím, jestli všecko platí. Donaha ještě pořád hrajete?
2: Ano, Donaha hrajeme. To je
1: mnoho povyku
2: musikál,
1: pro nic.
2: To jsem říkala.
1: Ano, Brouhlavě.
2: Brouhlavě.
1: Ano.
2: Teďka připravujeme nové samozřejmě také inscenace, tak teď jsme měli premiéru v prosinci Apartma v hotelu Placa.
1: Ano.
2: Babičku
1: učitel...
2: jsme měli premiéru.
1: Babičku, to jako podle Němcový?
2: Podle Němcový celou babičku, hlavní roli Zuzana Mixová. Já tam hraju paní Proškovou.
1: Paní Proškovou, aha. Já myslel paní Kněžnou, že byste si střihla.
2: Ne, dobře.
1: A ještě učitel tance tady mám poznamenáno.
2: A teďka učitel tance začneme zkoušet teď v únoru.
1: No tak prosím, tak to jsou všechno velice aktuální záležitosti.
2: Ano.
1: No, ovšem my nemůžeme opomenout, a to samozřejmě vůbec ne, vaše televizní aktivity.
2: Ano.
1: Víte, ono je dobře, když člověk se chytí v nějakém stálém angažmá, protože co si budeme povídat, režiséři těch televizních seriálů už nečerpají jenom z pražských divadel, jak to bývalo dřív, ale objíždějí i oblasti, což je dobře,
2: ano.
1: Protože dřív si tak říkajíc oblastní herci ani neškrtli.
2: Ano, to
1: a museli,
2: je pravda,
1: museli
2: to je
1: žít
2: pravda.
1: Ze svých skromných jaksi gáží.
2: A nebo naopak bych řekla, že i teď zase využívají divadla toho trendu nebo té pomoci toho, že lidi jsou známí. známý z televize a zase spíš třeba někdo dostane obráceně angažmá v divadle, protože je vlastně známý z televize a dělá divadlo.
1: To je pravda, to je pravda. Ano,
2: to
1: ano,
2: tak
1: ano.
2: Jako se začíná, se to tak hezky symbioticky
1: ale jo, propojovat. Ale jo, nic proti tomu, nic proti tomu. Čili u vás to vyznělo třeba ve vaše role v Kriminálce Anděl, ve Vinařích.
2: Ve Vinařích to byla taková zásadní role.
1: Zásadní, no, taky, no.
2: Tam jsem jako bych řekla, že poprvé na mě bylo víc tak jako poukázáno, nebo že jsem na sebe asi upozornila. Protože jsem byla za tu ošklivku takovou.
1: A, jo, no. No, naprosto neoprávněně. Atentát.
2: Atentát, to jsem měla asi nejradši.
1: Jo, a ohnivý kuře. No a ulice.
2: A ulice,
1: a ulice že to je asi pravděpodobně teď v centru jaksi dění, myslím, televizních diváků, víte.
2: Tak prý je to stále nejpopulárnější nebo nejvíce sledovaný seriál český.
1: Za každý den.
2: No, tak
1: být každý den na obrazovce. Kdo to může říct?
2: No, bylo to zajímavé vlastně, i jak lidi mě začali oslovovat nebo poznávat.
1: Poznávají
2: no,
1: jako na ulici.
2: No, poznávají. No, tak to mě až zaskočilo, jsem na to nebyla moc zvyklá.
1: No, tak si zvykejte.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Anežka Rusevová je dnes hostem Tandemu. Už jsme tady zmínili tu takovou opravdu smutnou událost, že jste brzo přišla o tátu. Kolik vám bylo asi?
2: 12.
1: To je samozřejmě velice jaksi nemilé a zasáhne toho mladého člověka, spíš to dítě, velice nepříjemně. Ale táta vám nepochybně zůstává v paměti jako takový váš dětský hrdina.
2: Ano.
1: Vy jste se někde dokonce jaksi zmínila o tom, že takový dva opravdu idolové herečtí jsou jednak Boris Rezner a jednak táta. Je
2: jo,
1: to pravda?
2: Jo,
1: tak
2: pravda,
1: to platí, no. To zůstává.
2: To taky.
1: Ale
2: platí.
1: Víte, na co se vás ještě chci zeptat, Anežko? Člověk mívá samozřejmě ty idoly takové, jak si ty profesní, o kterých jsme se zmínili, ale taky takové idoly dětské, to znamená, které čerpá z knížek, z filmů a tak. Teď mám na mysli takové ty různé rychlé šípy, Vinnetouové a podobně. Tak kdo to byl u vás?
2: No, to právě jsem nad tím jako přemýšlela, ale nějak teď to nemůžu v
1: rychlosti. A nikoho jste nevymyslela, že by nikdo nebyl?
2: Ale spíš až třeba jako pozdět, tak nějak jako třeba, co jsem začala nějak brát rozum, jsme se hodně koukali, ale to je takový hrdina legrační, jako
1: no a co?
2: No, prostě máme rádi Četníka ze Saint-Tropez.
1: No jejda, no úžasný.
2: To je takový můj hrdina.
1: Vážně jo, čili Louis de Funès.
2: No, protože mě rozesměje, jako vždycky.
1: To je vidět, že jste pozitivně naladěná a pozitivní osoba.
2: Snažím se.
1: Tak Louis de Funès. Aha.
2: No, tak jako to mě teď tak napadlo, no, já přemýšlím. Jako pak jsem samozřejmě měla ráda třeba toho Medvídka Pů, protože táta tam zazdaboval toho Oslička i Jáčka, takže prostě to jsem ráda se na to koukala.
1: Jo, ano,
2: no,
1: ano, ano.
2: Ahoj, Pů.
1: No, ale víte, proč se vás tam? Protože takové tyhle ty dětské idoly nebo dětští hrdinové zůstávají v člověku a někdy ho tak trošičku i utvářejí, protože ne, že by se jim snažil jaksi přizpůsobit a být jako oni, ale naladí ho. To znamená, kdyby vaším hrdinou byl, dejme tomu, jak se jmenuje takovej ten v Batmanovi, ten negativní hrdina.
2: Vidíte, že nevím.
1: No. No vidíte,
2: třeba Batman nebyl můj hrdina.
1: Ne, zrovna ne, jo. Aha.
2: Ne, zrovna Batman.
1: Tuším, Lex Luthor se jmenuje, ale to je ve Supermanovi. Takový ten grázel, jo. A nebo Joker, že jo. Tak kdyby byl takový hrdina váš, tak bych se na vás musel koukat trošičku podezíravě.
2: Jo, jakože podezíravě. Vidíte, že ani vlastně neznám třeba Batman. Jako znám Batmana, ale nějak to nebyl můj hrdina.
1: To vás nezasáhlo, tyhlety.
2: Tyhlety fantazie různý, tohle to tak jako není moje.
1: A když už tedy jsme u toho, na které filmy se třeba ráda koukáte?
2: No, tak jako na všechno možný, no, různý romantický. Tak
1: romantický?
2: Někdy i romantický.
1: Jste romantická duše?
2: Já myslím, že hodně, ale různý i dramata a prostě tak.
1: Aha, co jste viděla v poslední době dobrýho?
2: Já jsem v poslední době viděla, přemýšlím, nějaký překvapivě německý seriály nový a filmy a...
1: Mimochodem, sledujete ty německé seriály v originále?
2: Samozřejmě.
1: Vážně, jo? Ano. To znamená, že si pustíte německou stanici?
2: Ano.
1: Jejda, ne, no tak to jste první tady.
2: Tak třeba ten Babylon Berlin, který teďka běží na české televizi, tak to mě hodně zajímá.
1: Ten je mimochodem velmi dobrý a teď nevím, on je
2: má to dvě řady, já myslím, že tam je to dabovaný na té české televizi.
1: Aha. No, ale vy to sledujete na
2: německý. Já jsem se na to podívala teda v němčině. Tak to třeba mě se hodně líbilo. To mi přišlo jako skvělý dílo, no.
1: Jo, jsou němečtí herci podle vás jaksi dobří?
2: Já si myslím, že jsou.
1: Jo.
2: Já myslím, že oni mají právě velkou i tu vybavenost, jako o tom, o čem jsme mluvili na začátku, že jsou hodně dobře jako vybavení herci vlastně, no.
1: Teď nevím, čím myslíte vybavení, jako...
2: No, jako hereckým vzděláním, jako prostě pohybovou stránkou, mluvní, takhle to myslím.
1: Já myslel tak jako fyzicky vybavení.
2: Jo, tak a tak to neříkám, to třeba ne, ale já jsem to myslela spíš tou hereckou průpravou teda.
1: Já vám rozumím.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: No, teď jsem docela zvědav, kterou že písničku, jakou hudbu má ráda Anežka Rusevová a kterou si nechá u nás v Tandemu zahrát, protože vy máte samozřejmě exkluzivní příležitost, jako každý náš host, si prostě poručit a na nás je, abychom vám vyhověli. Tak jestli pak to bude něco třeba z té německé provenience, já nevím, nějaká Nina Hagen třeba, nebo něco takového.
2: To je zajímavé, ale ne, tak to zase nebudeme trápit českého posluchače Němci. Ne, já jsem vybrala Ninu Simon Feeling Good, protože tak nějak.
1: Zase jsme u toho feeling good, zase prostě ta pozitiva, no, pozitivní stránka.
2: Se snažím.
1: No, to je dobře. Tenhle ten tandem je veskrze pozitivní, to je správný, to já mám radost.
2: Protože svět je takovej někdy smutný a nespravedlivý.
1: A vy jste optimistka.
2: A trápí mě to právě a tak se
1: trápí
2: snažím.
1: Trápí vás to? Ale jste optimistka.
2: Jako trápí mě, co se děje ve světě, no.
1: Vážně?
2: Ale snažím se bejt. Optimistka.
1: A přispíváte třeba nějakým způsobem, vy asi tušíte, jak to myslím, k tomu, aby ten svět nebyl tak úplně jaksi negativní?
2: No, myslím, že se o tom teď hodně baví, nebo snažím se nad tím hodně zamýšlet právě, jako čím by člověk mohl přispět a docela se snažím touhle otázkou nějak
1: no,
2: zaobírat.
1: No, k čemu jste došla třeba?
2: No, zatím se...
1: Co třeba nějaká...
2: Zatím někdy mám trošku pocit, že to je všechno takový jako... Nezbytečný rozhodně ne, ale že prostě jsme slabí hrozně někdy jako proti nějaký nespravedlnosti.
1: To je možná tak... chyba, že si připadáme slabí, protože když nás bude
2: ale
1: víc, tak nebudeme
2: tak slabí.
1: Ale právě,
2: že přesně tak.
1: Co třeba nějaká charita, zúčastňujete se taky různý?
2: Se.
1: Ano. Já si myslím, že člověk, když dosáhne určitého nivou, myslím teď jaksi společenského, tak je asi trošičku jeho povinností
2: ano,
1: přispívat.
2: Tak nějak.
1: Taky to tak cítíte?
2: Cítím to tak.
1: To jsem rád. Tak dáme si Feeling Good. Birds flying high, you know how I feel.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Myslím si, že tak, jak se nám zatím v tandemu Anežka Rusevová projevovala, tak si myslím, že je nepochybně velice družná a i na jevišti s vámi musí být radost pobít. Jakou máte vy představu o vašich kolezích? Takhle, jak by měl kolega na vás třeba na jevišti reagovat? Já jsem si tady poznamenal, se kterými kolegy jste si třeba jaksi hodně, jak se říká, zavonili, že už třeba s hereckými pedagogy Jaroslavou Adamovou nebo Michalem Pavlatou, že se vám výborně spolupracovalo. Ale třeba i v tom Německu, jo, tady jsem si poznamenal taky, co? Režisérka Agathe Chion,
2: ano.
1: Nina Helmut, jo?
2: Ano.
1: Tak to je, pro vás je to asi hodně důležité, abyste jaksi dobře komunikovala s herci a režisérem.
2: Ano, určitě, tak to je součástí práce, když pak se ty lidi úplně nepotkají při tom zkoušení, tak už jsem to zažila, tak pak ta práce prostě není tak radostná. No, pak se tak nesmíju, jako dneska.
1: No, to je pravda.
2: A taky brečím. Což nebudu brečet v rozhlase, že jo, ale i brečím někdy na zkouškách, no, když se lidi úplně nepotkají třeba, tak...
1: Počkejte, brečíte, když...
2: Když mi to nejde, nebo když takhle. Prostě se nějak to nepotká třeba někdy to zkoušení s tím režisérem a on chce něco jiného, než jak já to cítím, nebo najednou mám pocit, že to nejde v země nějak jako dál, nebo tak.
1: Jste si ale pochvalovala tu spolupráci s vaším uměleckým šéfem.
2: Ježíš, to se vůbec netýká jeho. A to on
1: samozřejmě,
2: ne, to jsem jako mluvila o něčem jiném, ale, nebo tak, že se to jako může prostě stát, zažila jsem to. A zrovna třeba paní Jaroslava Adamová, dej pán Bůh, tak ta mě teda dokázala pěkně rozplakat. Ale
1: jo.
2: To, no jej.
1: Ona byla ostrá, že?
2: Ona byla velmi ostrá, no.
1: Náročná.
2: No. Náročná a jako velmi prostě šla proti, aby to z toho člověka vydolovala, ale já jsem to neznamená, že jsem jí neměla ráda. To je takovej ten případ naopak, kdy to člověka někam prostě posune a pak je za to člověk vděčný. Ale probrečela jsem hodin hodně teda.
1: No, víte, co mě zajímá, když jste poprvé se postavila třeba před televizní kameru, ten pocit, když jste vůbec do toho studia poprvé šla, tak i přesto, že je herec na divadle ostřílený, jak se říká, tak prostě to s ním lomcuje, co si budeme povídat. Je, abych tam nesklamal, abych teď na mě bude
2: myslíte
1: vidět.
2: Myslíte teď před tou kamerou?
1: Třeba poprvé před televizní kameru. Jestli pak jste byla rozklepaná, jestli jste, jak jste reagovala na toho režisera a jestli se k vám choval vlídně.
2: Já jsem poprvé točila jako větší opravdu roli, to byla ta kriminálka Anděl s panem režisérem Ivanem Pokorným. A to třeba musím říct, že byl pro mě velmi výjimečný zážitek, nebo nevím, jestli to takhle chodí vždycky, ale on je takovej ten profík prostě, který si mě vzal stranou a řekl, já vím, že jsi dneska poprvé zřejmě před kamerou, já ti pojď sem, tady pojď, tohle dělá tohle. A on mi takhle prostě to se mnou všechno jako prošel. A vlastně strašně pomohl. A myslím si, že se to dneska tak úplně neděje. Často jsem svědkem, kdy prostě přijdou mladí lidi před kameru a protože se to nikde skoro neučí, je sice jenom nějaký třeba kurz na DAMU dvoutýdenní nebo týdenní jako herectví před kamerou, ale vlastně jako takový se herectví před kamerou v podstatě nikde neučí. A člověk to přijde na ten plac a opravdu neví, jako co se vlastně. A teď má pocit, že když se to opakuje, tak je to špatně a že to třeba zhoral, nikdo mu nic neřekne. A ono to je jenom, že si představili kamery a dělají se záběry, ale ty lidi to třeba opravdu neví, že já jsem byla úplně jako šťastná, že on takhle se mnou komunikoval a že hrozně mi vlastně jakoby pomohl. To bylo
1: to je
2: krásný.
1: K nezaplacení.
2: A já ho do dneška mám prostě hrozně ráda.
1: No prosím, co jste tam hrála v tom tý kriminálce?
2: Hrála takovou znásilněnou recepční.
1: Znásilněnou recepční. No jo, no tak to samozřejmě na vás musel být vlídne, ještě když jste se prožívat takový trauma.
2: No, ne druhý natážecí den, to čili znásilnění.
1: No mimochodem, já jsem si někdy přečetl, že jste měla takovou nějakou zkušenost, je to pravda, že nějaké krádež nebo něco, nebo přepadení?
2: Jo, tohle, jo.
1: To možná jste z toho mohla čerpat dokonce.
2: Ne, to bylo až, to je taková srandovní historka, jak nás okradli v Portugalsku.
1: Aha, no srandovní, to moc není, když vás okradli.
2: Nebylo to moc srandovní. My jsme neměli vůbec peníze, a skýšli jsme na nádraží s kamarádkou. Úplně bez peněz.
1: Ale nebylo to teda s přepadením, to bylo...
2: Ne, to trošku si asi
1: záludná někdo... loupež, krádež, jo?
2: Byla to záludná loupež. No.
1: A připravili vás úplně o všechno?
2: No, my jsme neměli tenkrát peníze a trošku jsme cestovali tak jako na vlastní pěst a zbyly nám 200 euro a ten člověk, u který jsme bydlili, nám zřejmě těch 200 euro ukradl. No. A na kartě jsme tenkrát jako chudý studentky ještě nic moc neměli, tak jsme museli zavolat maminkám, aby nám poslali peníze.
1: Pardon, se tak směju.
2: V pořádku, ale co bylo hezký, právě bylo, a to bylo fakt moc hezký, že jsme tam takhle seděli a plakali na tom nádraží v tom Lisabonu a přišla k nám slečna a zeptala se, jestli nemůže nějak pomoct, tak jsme jí vysvětlili, co se nám stalo a ona nás vzala k sobě domů přespat.
1: Vážně? V Lisabonu. Napsali jste si jméno, já si napíšu, jo, protože až budu v Lisabonu sedět na nádraží a budu plakat, tak vím, kam se obrátit.
2: To bylo moc hezký. Vlastně to bylo takový, jako že to bylo špatný, ale přišel někdo hrozně
1: dobrý. Dobrý člověk ještě
2: ano,
1: žije.
2: Ano.
1: Tuším, že Romero Lanto napsal.
2: Ano.

0: Herečka, zpěvačka, konferansiérka a televizní i rozhlasová moderátorka. Všechny tyto přívlastky patří ke jménu Pavlína Filipovská. Zanotovat si s ní můžete nejen báječnou píseň Včera neděle byla. Hlas Pavlíny Filipovské je nezaměnitelný a stala se oblíbenou průvodkyní celé řady pořadů. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
1: Pondělí 25. května se ocitneme v nostalgickém muzeu zábavy Ondřeje Suchého. Čtvrtek 28. května bude patřit rozhovoru s Janem Rosákem v jeho tandemu a také rozhovoru s Františkem Ringo Čechem v pořadu Hvězdy vinilu, v němž zavzpomínají na doby, kdy jim bylo 20.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin potom na Pohodě můžete poslouchat pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. A chybět nebude ani rozhovor s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr, který na Pohodě nabídneme v sobotu 30. května.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Anežka Rusevová má práce až nad hlavu, by se dalo říct. Ale nestěžuje si, protože herec si nemá stěžovat, že má hodně práce, protože může přijít chvíle, kdy nebude práce žádná. Ano. To si budem povídat, to se může stát kdykoliv. Ano. Ale vám to samozřejmě nepřeju. Máte spoustu rolí v divadle, máte i velice hezké příležitosti v televizi. Nicméně, něco vás určitě taky čeká. Třeba už něco přistálo na vašem, tak říkajíc, virtuálním pracovním stole, nějaký scénář nebo nabídka. Je to tak?
2: Víte o nějakým?
1: Tak já jsem teď trochu hauzíroval, no tak nevím.
2: No tak momentálně dělám to, co jsme tady všechno vlastně zmiňovali. Ještě mimo to mám nějaký další představení a tak dále.
1: Nějaký zájezdový třeba taky?
2: Já mám, ano, to hraju se skupinou Stage Art CZ, která je z Brna, vlastně pod vedením Petra Halberštata, a hrajeme představení The Naked True, odhalená pravda. Hrajeme to v Brně v divadle Bolka Polívky a taky ještě s tím různě jezdíme na zájezdy.
1: O čem to je?
2: O čem to je? O šesti ženách, který se rozhodli, že půjdou na lekce pole dance, jako tance na tyči, a vlastně se spřátelej u toho a jsou tam takový životní peripetie, které vlastně se řešejí.
1: No, moment. Vy tam skutečně pole dancujete?
2: No.
1: No mimochodem, já si myslím, že tam můžete těžit z toho, že jste kdysi dělala závodně gymnastiku.
2: No, těžím. Sice teda na té tyči toho moc neumím, ale tak snažím se. Museli jsme něco natrénovat, no. No a mimo teda tohle, jakoby já spíš mám takový sny pracovní, který jako, za kterýma se snažím nějak jako jít a který...
1: Tak prozraďte, no, zůstane to mezi námi.
2: Dobře. No tak já bych furt ten film, no.
1: Nějaký film?
2: To je jako můj docela sen, no. To zatím, já jsem vděčná samozřejmě za veškerou práci, kterou mám a ty seriály a hlavně, že točím, a to je skvělý, ale ten film, kdyby někdy nějaký vyšel.
1: Počkejte, to všechno, co jsem tady vypočítal, tak tam mezi tím žádný film nebyl. To byl samý
2: takový seriál, malinkatý role.
1: Tak čili něco většího. No, ale já si myslím,
2: ale tak
1: že...
2: ono to všechno jde, tak já to beru tak, že ty věci jdou postupně. Mě třeba Michal Pavlata furt říkal, vydrž, bylo mi 24, končila jsem školu, vydrž, tvůj čas přijde po 30. A já jsem furt naštvaně chodila, že prostě co budu jako 7 let dělat, nebo jako...
1: No, no.
2: A fakt jsem se protloukala jako různými i pracemi, prostě jako i mimo divadlo, protože to prostě nešlo. Ale všechno zatím se mi splnilo a vlastně to takhle nějak jako postupně jde. Nebo i já si zatím právě tak nějak jako houževnatě snažím mít, tak já prostě doufám, že mi štěstěna bude nadále nakloněna.
1: Myslete na to, co vám řekl Michal Pavlata, protože to jednou opravdu přijde.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Ještě chviličku si budu povídat s Anežkou Rusevovou, a když už jsem to tady naťuknul, tak to doťuknu, tak říkajíc. Mě zaujala ta vaše kariéra té umělecké gymnastky. Umělecká gymnastika.
2: Moderní gymnastika. Dříve se to jmenovalo.
1: Ano, pardon.
2: To bylo umělecká gymnastika.
1: No moment, vy jste se tomu věnovala závodně poměrně dlouho.
2: 17 let.
1: Skoro. 17 let? Čili jste musela být už na nějaké docela slušné úrovni?
2: No, jako na té republikový. Zastívala jsem na mistrovství republiky.
1: Na mistrovství republiky?
2: No, ale nikdy jsem jako nebyla nějak jako medailistkou.
1: A co byla vaše doména? Republiky. Stuha, kruhy,
2: tam děláte všechno. Tam děláte jako, tam musíte umět s každým náčením. No. A moje nejoblíbenější asi byla obruč a kužele.
1: To jsou takové ty, já si to tak představuju, takové ty pozice, kdy uděláte kotoul, mezi tím vyhodíte kužel.
2: Nejdřív musíte vyhodit ten kužel, pak děláte
1: takhle,
2: ten
1: ano, kotoul. Pardon, vyhodíte kužel, pak uděláte ten kotoul, ale musíte se dostat do pozice, kdy ten kužel zase chytíte, jako by se nic nestalo.
2: Ano.
1: Možná
2: ano.
1: Třeba za zády, ano. Nebo tak. To všechno jste uměla.
2: Uměla, no.
1: Hezky. Uměla. Hezky.
2: A to mě hrozně bavilo, to byl takovej můj svět, jako docela od těch nějakých prostě 8 let do takových 16, 17.
1: Víte co, ale to je navíc sport, na který se hezky kouká. I nám chlapům, jak se říká.
2: No, sice už dneska teda úplně nevypadám jako bývalá moderní gymnastka, ale skutečně jsem jí byla.
1: A zkusíte si někdy zacvičit ještě třeba?
2: Jo, a teď teda jsem toho měla tolik, já jsem ještě s tím oddílem vlastně, ve kterém jsem cvičila, jsem furt

0: nějak jako zpřízněná s bývalou trenérkou, takže když je čas, tak jsem docela jezdívala s nima i na závody, to už je třeba teda taky pár let zpátky, že jsem ještě rozhodovala a trošku jsem pomáhala trénovat, ale bohužel teda teď ten čas mi to úplně jako nedovoluje. No.
1: Teď nevím, kdo to o vás napsal, ale možná to byl nějaký dobrý kamarád, protože to je moc hezký, to, co o vás napsal. Stále dokáže ohromit svými pohyby.
0: To vůbec nevím, že někdo napsal.
1: A to je hezký, ne? Asi no, to znamená, že byste ještě dokázala něco třeba.
0: Ale jo, já to jako udělám, akorát nevím, jestli se na to ještě bude jako hezky koukat. No,
1: no nepochybně, vůbec nepochybuju. Tak jako na divadle, když budete hrát, dejme tomu, v Městském divadle v Kladně, anebo v některém z televizních seriálů. Vždycky si myslím, že se rádi na Anežku Rusevou podíváme. Dneska jsme si určitě rádi poslechli u nás Tandemu. Díky.
0: Moc děkuji za pozvání. Děkuji.
1: Ať se daří.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

První píseň dnešního pořadu Muziky muziky nás zavedla do jižních Čech, do Třeboňského zámku. Upravil ji František Domín, českobudějovičák, který se do Nebeského orchestru odebral v roce 2003. Slyšeli jsme Budvarku, zpíval Ludvík Petr, Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný poslech. Mezi lidovými písněmi se nachází několik, které začínají v tom, třeba v tom dálném českém kraji, v tom našem dvoře, na Chocku, třeba v tom Tranovském zámku, v tom Tranově, v tom Dubovém lese a další. Některých se chopili upravovatelé, a tak si je dnes můžeme poslechnout. Tu další upravil Miroslav Císař, který část svého hudebního života zasvětil městské hudbě Františka Kmocha v Kolíně, kde působil jako dirigent. Písničku V tom domečku na kopečku nám s Květovankou zaspívá Vratislav Velký.

Další písnička, která začíná v tom, lidová v tom cikánském rozmaru, zazněla v podání Jiřího Langmajera a pošumavské dechové muziky Lesanky, upravili Antonín Bulka a je to jedna z mála písní, v níž s dechovou hudbou zní i Dudy, Čertův nástroj, solo na něj hrál Zdeněk Bláha. Petr Schýbal, esklarinetista nejstarší jihočeské dechovky Babouci, upravil další písničku, která začíná v tom. Jmenuje se V tom našem starém mlýně. Tak si poslechněme, co se tam přes zimu stalo a mezi slokami nám zahrají klarinety, křídlovky a tenory.

krátké verzi jsme slyšeli písničku V tom píseckým černým lese, upravil ji Petr Fink a s jeho pražskou kapelou ji zpívali Magda Petrová a Radek Holeček. Dnes v pořadu Muziky muziky vybíráme písničky, ve kterých se zpívá, že je něco v tom, třeba v poli, v zámku, v mlýně, lese, rozmaru, domečku, dvoře, kraji nebo houští. A nebo také třeba v tichém údolí. Lidovou písničku o něm opět upravil Petr Fink, s jeho orchestrem ji zaspívají Eva Karasová a Ludvík Petr. A Muziky muziky jsou u konce. Plzeňačka nám ještě zahraje mysliveckou polku od Vladimíra Bajera. Jaroslav Kopejtko se loučí, ať je vám příjemně s rádiem vašeho kraje všude tam, kde nás posloucháte, třeba v Lukovišti, Boříkovech, Hradišti anebo v Mlázovech. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archivu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Viděli jste někdy, jak vodáci s lodičkou projíždějí propustí? Padající voda je strhne a protáhne vlnami s podivuhodnou lehkostí, až se ta rychlá jízda za propustí na volné, široké vodě opět sklidní. Pak teprve diváci a snad i ti vodáci mohou klidně vydechnout a také se v duchu vrátit do těch několika okamžiků divoké jízdy, které jsou právě po tom sklidnění o to krásnější. Inu, jak známo, voda je živel. Já jsem se dostal do jakési propusti, čili šlajsny, s mocným a prudkým proudem, který mě celého pohltil, nenechal mě vzpamatovat až do chvíle, kdy jsem zase vplynul do tišiny všedních chvil. Právě tak, jako ta pověstná vodácká propust mě pohltilo a nenechalo v klidu, vyprávění herečky Sylvie Langové. Bylo právě tak prudké, právě tak živé, bezprostřední, prostě živelné. Prvně jsem ji uviděl na televizní obrazovce v pamětnickém filmu Dívka v modrém. Tam v roli neposlušné dcery byla maminkou manipulována tak, aby nadbíhala Oldřichu Novému. Všimněte si, že jsem užil slov pamětnický film a ne starý film. To proto, že paní Sylva Langová, se kterou jsem se setkal během její návštěvy v Praze, vůbec nevypadá tak, že by mohla hrát ve filmu označeném jako starý. Ne, to není pouhá galantní poklona tomu, jak skvěle vypadá. Dlouze jsem v duchu musel počítat, zda je vůbec možné, aby ta svěží žena plná energie mohla hrát ve filmech označovaných za pamětnické. Ale teď už pozor, víc nebudu dodávat. Paní Sylva Langová nám všechno ostatní poví sama. Jen se pro poslech poněkud nachystejte. Snad se vás zmocní stejný pocit, jaký jsem měl já. Pocit, že jsem stržen a unášen propustí její výmluvnosti, byť už více než 40 let běžně mluví anglicky a ne česky.
1: Původně jsem hrála divadlo, dokonce už ve 12 letech mě objevil Karel Hašler z taneční školy paní Aubrechtovy. A začalo to tím, že já jsem chtěla být vždycky tanečnice. Já jsem se totiž narodila jako dyslexik, to znamená, že určitý lidi, třeba ti, kteří se narodili jako leváci, že se najednou stane, že je přesunujou, aby dělali všechno pravou rukou. Tím pádem prostě máte úplně, celý ten mozek je vlastně trošičku přeorganizovaný a tím pádem se stane, že vám dá potíž spelování, pamatování si určitých věcí a má člověk takový takzvaný blok. A tohle to nějakým způsobem způsobilo, že já jsem chtěla vždycky tancovat, protože jsem si říkala, to je něco, člověk nemusí mluvit, svůj cit a svoje cítění může prostě dát všechno do tance a do pohybu. A tím pádem jsem chtěla být tanečnice. Načež se stalo to, že mě objevili do filmu Král ulice, kde jsem hrála malého pouličního zpěváčka a potom řekli mým rodičům, že to není jenom takový nějaký jako dětský roztomilost dětská, že prostě by měli dát na konzervatoř. A tím pádem se ze mě stala herečka. Myslím, že jsem byla velmi spokojená, protože jsem tady měla ohromný štěstí. Šla jsem z role do role. Já jsem byla vždycky asi jediná herečka, která si chodila stěžovat na ředitelství, že moc hraje. Zatímco tam seděli na chodbě herečky si stěžovat, že nedostávají role, tak já jsem říkala pro Krista Pána, můžete mě taky někdy nechat z nějaký hry venku. Začala jsem na konzervatoři už hrát hezký roličky a tím pádem mě taky brali do Vinohradského divadla a do Národního divadla, když jsme jako konzervatoristi učinkovali. Takže jsem se setkala už v mladém věku s těma nejlepšíma hráčema a když mě Vinohradské divadlo pozvalo po mém absolvování, abych se stala členkou Vinohradského divadla, tak jsem řekla ne. Já si myslím, že byste mě tady dávali ty roličky, co mě dáváte jako konzervatorce. A já pojedu teďka do nějakého angažmá, kde budu hrát veliký role a vrátím se k vám už jako hvězda. Přestože jsem byla teprve 17 let, takže jsem vlastně měla docela rozum na ty leta. Vybrala jsem si ze třech angažmá, které mě byly nabídnuty, jsem si vybrala ne Olomouc, ne Brno, nýbrž Kladno, protože to bylo nejblíž Praze a věděla jsem, že do Kladna jezdí hostovat všichni herci z Národního divadla a já jsem hrála vždycky jejich partnerky. Tak jsem hrála s Eduardem Kohoutem Svatbu Kresčinskýho, s Korbelářem jsem hrála Třetí zvonění, ve Faustu jsem hrála Markétu s Boháčem a s Pivcem, který přijeli hrát Fausta a Mefista a musím musím říct, že za tu sezónu tam jsem dostala nesmírnou praxi. Hrála jsem tam ještě mnoho jiných rolí, mezi tím taky sedmá nejlepší, která se v té době hrála ve Vinohradském. A Vrbský přijel hostovat tu hlavní roli tam a ve Vinohradském divadle řekl, ta Langová je fantastická, my potřebujeme náhradu za jednu herečku, která odchází z divadla a tu roli hraje, vemte ji na tu roli, pozvete ji k nám zase na Vinohrady. To je Silvinka, která už s náma dělala věci jako konzervatoristka. Načiž mě pozvali a já jsem dostala angažmá ve Vinohradském. Teď jsem ovšem měla podepsanou smlouvu s Kladnem, ale jeden výtečný advokát, nějaký Fritze Krádl, který nás nejen rozváděl, dával, dělal nám smlouvy, ten mě řekl, Silvinko, ty jsi ještě pro 17 let, tatínek nepodepsal smlouvu, to by bylo na mravní úbytě, nebo jak se tomu říká, tak z toho důvodu já tě z toho klidně vytáhnu. A přišla jsem do Vinohradského podepsat smlouvu a pan ředitel říkal, ale Langová, přijde tatínek, aby to podepsal, aby se nám zase brzy neodešla, jo. No, takže to bylo moc hezký, začala jsem hrát jednu roli za druhým, ovšem přišla válka, zavřelo se divadlo. To už vlastně byla válka, ale po Hendrichovi, jak víte, se zavřelo divadlo a my jsme jezdívali na venkov dělat všelijaké vlastenecké recitace. Hráli jsme tehdy za kilo mouky a za husu a takové věci, ale celou válku jsem pořád pracovala i s hercema jako Plachta a ty lidé, kteří jezdili po venkově a dělali ty koncerty. No a po válce to už je zase jiná úplně historka. Já když jsem v Vinohradském divadle po válce nedostala jednu roli, totiž Mimi v Loupežníku, co mám, to mám zatajovat, tak jsem se dost urazila a jelikož jsem měla nabídku Ev Buriana, tak jsem odešla k němu. Tak to je zase úplně jiná historie, to bychom tady museli být celý den, abych vám to všecko řekla. Ale odtamtud jsem odešla s velkou radostí do divadla 5. května, kam jsem byla pozvaná. A hrála jsem tam ohromně krásné představení s Vejraškou a jedno z těch nejlepších bylo Zkrocení zlé ženy, kterou režíroval František Salzer a měli jsme obrovský úsměch. Dokonce pan ministr kultury, pan Kopecký, to viděl asi 4x to představení. Jednou přišel dozadu a povídal, co bych mohl pro vás naši takovou báječnou šekspírovskou herečku udělat. A já jsem řekla, pane ministře, pustit mě na prázdniny do Anglie. Protože to je země, kde bych se podívala, jak toho Shakespeara opravdu hrajou. No a pan ministr povídá, no to by se dalo třeba zařídit a tehdy ředitel našeho divadla se svou ženou a já jsme jeli na prázdniny do Anglie. Než jsem jela do Anglie, tak jsem se setkala s jednou líbeznou dívkou, která milovala Československo, Angličanka a chtěla bydlet u české rodiny. A moje maminka mě ji naspala do bytu a řekla, Silvo, aspoň budeš mluvit trošku anglicky, tady máš tu dívku, to je známá jednoho mýho známého, co bojoval v Anglii. A tak jsem měla tuhle tu Angličanku, nějaká Sue Byron se jmenovala, roztomilá holka, ale moc jsme se nesetkali, protože já pořád hrála, zkoušela a ona měla svoje povolání v britském institutu. Takže tak u snídaní nebo ráno, když jsme si čistili zuby v koupelně, tak jsme prohodili několik anglických slov. Ale jeli jsme spolu na velikonoční svátky, kdy herci nehrajou a jeli jsme spolu do Špindlerova mlýna, kde ona měla anglické známé, kteří přijeli na lyže z Anglie. A tam jsem se setkala s jedním fantastickým mužem. To byla taková poink, láska na první pohled. A slovo dalo slovo, za 14 dní jsme byli svoji. Byl to velký šok pro herecký svět, protože museli za mě okamžitě hledat nějakou herečku, protože já jsem řekla, teď mám britský pas, sedím tady a hraju tu divadlo s britským pasem, zatímco v té době, co si máme povídat, lidi prchali přes hranice a střílelo se po nich a já hrála divadlo v 5. květnu, víte. Ale to nevadilo, já jsem si připravila všechny své věci, učila jsem se hrozně pilně anglicky, abych mohla se svým mužem mluvit a odjela jsem do Anglie.

V Anglii začaly být problémy s mou řečí. Jako herečka jsem nemohla naprosto vystupovat. Například já jsem si provdala za pana Davida Williamse a nebyla jsem schopna říct dvojité V, protože u nás se říká pan Weiss a říká se to všechno z V. Jo? Kdežto v Anglii najednou musíte říkat správně to svý jméno, protože jinak vám nerozumí. A to přijdete si kupovat do obchodu a dáváte mu kartu takovou tu, jak máme ty kredit karty, ty plastické, a oni řeknou, what is your name? A já jsem řekla Williams. A oni říkají, what? A já říkám Williams. Ah, Williams. A teď to řeknou po svým, jo? Což je to strapas, když jste paní Williamsová. Tak tyhle ty věci, s tím jsem se setkávala, pochopitelně vám to nedodá odvahy, abyste něco vůbec dělali v divadle, protože já jsem na tohle, já tak miluju divadlo, že nesnáším, když lidi jízdí řeč divadelní a když prostě mluví se silným akcentem. Tak mu jediná možnost byla, že jsem vystupovala ve věcech, jako jsou televize, kde jsem hrála špionky, kde jsem hrála lehké ženštiny, abych to řekla slušně, a kde jsem prostě pořád doufala, že jednou krásného dne se tak naučím anglicky, že budu moct hrát Hedu Gáblerovou a klasické věci, které by byla hrála asi za pár let v Praze. Víte? No a tím se stala situace, že jsem začala dělat věci pro Český rozhlas, který tam byl, Radio Free Europe. Už se o tom může mluvit, že jo. A tím jsem si zahrála všechny možné role, mohla jsem tam dělat básničky a všecko, co jsem si přála, a tím pádem se vybíjela herecky, aspoň v tom rádiu. Ovšem to neprospělo moc mé angličtině, a když jsem se potom setkala s Voskovcem, který přijel z Ameriky a s kterým jsme se stali obrovský kamarádi a byli jsme spolu hodně často, kdykoliv filmoval v Anglii, tak u nás bydlel a já zase u nich v Americe a tak. Tak jsme prostě o tom vždycky debatovali a řekli jsme si, že to je blbost, že herec nemůže hrát v žádné jiné řeči než ve své vlastní. A je to něco podobného jako Karel Čapek, který říká, že ta duše se může dát do psaní jedině tehdy, když je to tvoje česká duše a píšeš česky. Já věřím na to, že to je to samý s herectvím. Abych zakončila celou tu mou ságu v Anglii, samozřejmě, že jsem se dostala k rolím, hrála jsem tam docela zajímavý role, protože nakonec pak si na mě tak zvykli, že řekli, hele Silvo, dáme tě anglickou roli, ale připíšem tam, že se narodila v Rakousku nebo něco takového. A vždycky se tam muselo něco přidat, aby se odůvodnil můj akcent, víte. Trošičku můj herecký život změnil vlastně váš režisér Jan Kačer, který jednoho krásného dne se objevil sám na letišti a v kapse měl číslo od Chvaliny Silvy Langový. Jeho sestra ho nepřišla přivítat na letiště, on mě vůbec neznal, jenom o mě znal jako o herečce, která tu kdysi hrála. Zvedl telefon a zavolal, že je ztracený, že neumí anglicky, že nemá peníze a že sestra nepřišla na letiště a jestli bych něco pro něj udělala. No můj manžel, přesto jsme se právě chystali do divadla, řekl samozřejmě, hned jsme za ním. Jeli jsme ho vyzvednout, dali jsme ho k sestře a on mě druhý den volal a říkal, paní Silvo, já mám mít teďka rozhovor, já tady jsem poslaný na studie, jako dostal jsem nějakou cenu jako mladý režisér a mám se sejít s nějakým Dextrem. A já jsem málem padla pod stůl, já jsem říkala, Dexter, my goodness, to je ten nejlepší režisér, co tady máme v Anglii. Já jsem ho v životě nepoznala. On říkal, Ježíš, mohla byste přijít mě překládat. No to udělám strašně ráda, jsem řekla Kačerovi, protože to je pro mě úplný blaho setkat se s tím velkým režisérem. O Kačerovi jsem nic nevěděla. Samozřejmě jsme se sešli v té restauraci, to, co bylo ujednané. A teď jsem seděla já mezi těma dvěma báječnýma režisérama. A řekla jsem si, no to je k neuvěření, poslouchat je, jak oni tvoří, oni si to povídali a já jsem seděla mezi nima a překládala jsem. Když jsme skončili ten oběd, kdy oni sice jedli, protože vždycky, když já jsem překládala, jeden z nich mohl jíst, já ne, tak jsem prostě vyšla z té restaurace a ten režisér mě povídá, paní Langová, já vám musím říct, že jsem měl pocit, že s ním mluvím. Vy máte takový cit pro divadlo, že to je krásný, že jste mohla nám pomáhat, aby jsme si my povídali o naší práci. No tak mě to potěšilo a na celou věc jsem zapomněla a najednou asi za 10 dní zavolá Národní divadlo a řeknou Mrs. Williams, protože on naprosto odmítně říká Langová, že to je komplikovaný, že by si to nikdo nepamatoval. A tak řekl Mrs. Williams, my máme mít nějakého výtvarníka z Československa a Národní divadlo by vám bylo hrozně vděčný, kdybyste byla tak laskavá a dělala nám překladatelku, protože oni nám posílají sice z české ambasády nějakého experta,
ale pan režisér Dexter řekl, že si nepřeje nikoho jiného než vás, že prej můžete všecko herecky vysvětlit. Tak jsem řekla, fajn, moc ráda to udělám. Sedli jsme do auta a jeli jsme na letiště a já pořád ještě nevěděla, kdo to je ten slavný výtvarník, co má přijet dělat výpravu pro Národní divadlo. Když jsme se tam odstli, vystoupí z letadla člověk, který se mnou udělal můj poslední film, Josef Svoboda. No tak jsme na sebe úplně zařvali oba a on říkal, co tu děláš? Já říkám, co ty tu děláš? On říká, no já jdu dělat pro Národní. Já říkám, no já tady mám překládat pro ně. No tak on koukal, pan Dexter, režisér Dexter, jako blázen, že se známe. Já jsem řekla, no jo, v té době byl on začátečník a já jsem hrála hlavní roli s Oldřichem Novým ve filmu Parohy, když on dělal jednu ze svých prvních výprav filmových. A tentokrát já jsem tady jeho jako překladatelka, ale všecko jsem brala s velkým humorem a strašně šťastná, že se zase odsnu u opravdu pravýho klasického divadla. No tak samozřejmě od té doby začalo prakticky 8 let mé práce s Národním divadlem, protože Svoboda přijížděl a odjížděl, dělal výpravy pro operu, někdy se mu taky překládala v opeře v Covent Garden, takže moje herecká kariéra vlastně šla dolů a moje kariéra jako překladatelka ohromně nahoru. Ale tím jsem si rozlobila svého agenta, casting director mě zašli říkat, tak paní Langová, jste vy herečka, nebo budete překládat, nebo co jako je. A tím pádem jsem ztratila kontakty. Ale jednou krásného dne přišel pan režisér Dexter a povídá, Silvo, Olivie chce, abys mu taky překládala, bude dělat hru a chce Svobodu, aby mu dělal Tři sestry, aby mu navrhoval. A já jsem řekla, no to je sice hezký, ať dělá Tři sestry, ale já nemůžu Olivieru překládat. Víš, co to znamená pro mě Olivie? To je pro mě pán Bůh. Já omdlím. Já jsem říkala, že sebe nevyrazím ani slovo. To vůbec nepadá v úvahu, abych překládala Olivierovi. On říkal, no počkej, tak překládáš mě. Já jsem říkala, no to je něco jiného. On říkal, taky je člověk, zrovna jako já. No prostě se na mě hrozně zlobil a řekl, dneska večer jdeme na Otela a v té době se teda Otelo hrál. To byla úplná dostat se na Otela, to bylo horší, než dostat lísky na Wimbledon, na Center Court, jo. No takže jsme přišli, dívali jsme se na to, já byla ještě víc zničená z jeho úžasného výkonu a večer, když jsme měli potom po představení jít za ním do šatny, tak já jsem ve tmě zmizela a vůbec jsem nepřišla, nešla tam. Řekla jsem Svobe, pojď, já tě vemu do hotelu, vůbec jsem mu nepřeložila, že jsme měli jít za Olivierem. A v druhý den přijdu na zkoušku k Dextrovi a on říkal, ty jsi ale pěkná, ty jste kam se zmizli, Olivier na vás čekal, mě takhle tlouklo srdce a stojím tam v té kanceláři, ještě vyjednávám nějak, aby dostal Svoboda peníze za svou letenku a najednou mě někdo chytne za ruku a říká, pojďte honem a chytne mi za ruku a táhne mi nějakou chodbou, otevře dveře a přede mnou stojí Olivier. No co vám mám povídat, do dneška nezapomenu na ten moment, mě se prolomily kolena. A on se na mě usmál, říkal, paní Williams, já jsem slyšel, že budete tak laskavá, že mě budete taky pomáhat, až budu teď dělat ty Tři sestry. A já jsem jen polkla a řekla jsem, že jako moje angličtina není snad na takový výši, abych mohla dělat pořádnou překladatelku. On řekl, já všecko o vás vím a mě je daleko milejší mít dobrou herečku, než ženskou, která ví všecko, každý termín technický a přitom nebude chápat to, co chci říct panu Svobodovi. Já potřebuju někoho, kdo může sdělit mý nápady, jak chci dělat ty Tři sestry a tak. No tak na tom se ujednali, on ještě povídá, kdy se máme příště sejít a od té doby začalo teda úplný blaho pro mě. Já jsem jezdila, bojovala jsem za Oliviera, za tím, co Svoboda, který je velmi silný výtvarník a který, když se rozhodne, že udělá tohle takhle, tak prostě neustoupí. A já jsem vždycky říkala, udělej mu to pro Krista pána, přece nenecháš Oliviera, aby on ustupoval tobě. A on říkal, já si ho vážím jako herce, ale ne. No jednoho krásného dne se jednalo o jednu takovou maličkost, že třetí jednání ve očích Oliviera mělo třetí jednání vlastně zářit a Svoboda tvrdil, že on vidí to třetí jednání v tom Čechovu černobíle a že nechce do toho nic dělat, že nechce na těch projektorů, který pouštěli obrazy na tu scénu, a že nechce vůbec nic měnit na tom. No a Olivier tehdy měl zrovna začátek už té své rakoviny, byl velmi pod lékařským dozorem, chodíval někdy s horečkou na ty zkoušky a jednoho krásného dne, to bylo v sobotu dopoledne, kdy vlastně se nemělo zkoušet, přijde do divadla a říká Silvo,
jak je to s tím třetím jednáním, udělá on mi to a já mu to zase jako říkám a Svoboda říká, to ne, to ne, to ne. A to mě Olivier chytnul za klopy kostýmu a povídá, co to je to ne, to ne, to ne, co to je to ne, to ne, to ne. Já jsem řekla, Larry, on to nechce dělat. On říká, že vidí černobíle. Tak on si jenom odech a povídá, to je strašný, jak vy jste hrozně tvrdohlavý národ, vy Češi, jo. No a prostě já jsem mluvila celou hodinu do Svobody a řekla, udělej mu to. On chudák tady prakticky umírá na rakovinu a ty nemůžeš udělat světýlko, který on potřebuje ve třetím jednání. No tak druhý den jsem přišla do divadla a už jsem viděla, že tam dělá světla, že mu to udělali, takže Olivier vyhrál tentokrát. No a pak se opakovali různý věci, pak jsme dělali ještě Dostojevského Idiota a opravdu musím říct, že to jsou jedny z nejkrásnějších vzpomínek na divadlo v Anglii, přestože já jsem tam hrála jenom roli překladatelky.

0: Ale zase se vyvinula jiná věc, a sice, že přijelo víc a víc emigrantů z Československa a že jsem byla pořád žádaná, abych začala dělat nějaký divadlo, aby taky Češi měli jednou za čas báječný představení, jako Československu mívávali, když ne teda tak dobrý vysoký kultury, tak aby aspoň slyšeli český slovo. No a zašlo to vlastně Járou Kohoutem, který poslal dopis do Londýna, jestli bychom byli tak laskaví a naše skupina udělala představení na té louce zelený, že on si jezdí na zájezdech po emigrantech po celém světě, do Francie jezdí, do Austrálie a tak, a že by přijel on potom jako týden předtím zahrát u hlavní roli a my bychom měli náš ansámbl. No, tak jsme se jako trošku smáli, já jsem říkala, nemáme žádný divadlo, nemáme žádný herce a já jsem v životě nerežírovala, co to je za bláznovství, jak on si to představuje. No a oni mi řekli, ale Silvo, to přece dáme dohromady. A vy nemáte ponětí, jaký to byl úspěch. My jsme opravdu to hráli tolikrát, úplně narvaní lidi jezdili z Bristolu a ze všech, z Manchesteru a ze Skotska se na to jezdili dívat. No a tak tím to začalo a potom se řeklo, tak Langová, co bude dál? Já jsem říkala, no nic, Jára Kohout nakonec nepřijel, museli to hrát jeden z našich herců tam, teda amatérů herců. A řekla jsem si, tak teďka se vrátím ke své herecké dráze zase. A prostě oni nedali a nedali, tak jsem řekla, no tak dobře, tak uděláme něco další, co bude trošku aspoň výchovný. Tak jsem si vymyslela, abych tam měla Karla IV. Noc na Karlštejně. A tohle to jsme dělali taky s ohromným úspěchem. Jenomže já jsem do toho dala trošku politiky. Dokonce jsem udělala takový úvod, že jsem jednoho z těch mladých přestrojila za reportéra, dala jsem mu notes do ruky, protože si neumohl pamatovat roli, aby z těch otázky měl všechny napsané a mohl je číst. A jednu herečku jsem oblekla za takovou vesnickou ženu, která jde hledištěm a on za ní běží, říká, poslouchejte, vy jdete na Karlštejn. A ona říká, víte, že žádná žena nesmí na Karlštejn. A teďka mu začne říkat ale. A teď začala říkat celou historii o Karlu IV. A tím pádem jsem ty dětičky poučila, které v životě neměly historii českou, o Zlaté bule, jak udělal most, univerzitu. A tohle to všechno se mi podařilo takovým poměrně lidovým způsobem dostat jenom do té předehry, víte? No, do té předmluvy. No a pak šla opona nahoru a hrál se normálně Karel IV., víte? Teda Noc na Karlštejně. No tak to mělo zase úspěch a tak tentokrát už se ty herci trošku naučili hrát a opravdu už začali být docela dobrý, protože někdo, kdo viděl na té louce zelený, říkal, ty máš někde nějaký nový herce tady? Já říkám, ne, ale ty jsem teďka do toho nich nakopala a prostě jsem to úplně teda prakticky to biju, než to do nich všecko naložím, aby jak to mají hrát. Já mám takový pocit, když se mě lidi ptají, jestli mě to mrzí, že jsem odešla z Československa a že jsem vlastně nemohla dělat divadlo, tak si říkám, vlastně ne. Nejen, že jsem měla možnost vidět prakticky celý svět, protože jakmile nehraju a nerežíruju nějakou hru se svýma hercema v Anglii, tak okamžitě sednu na letadlo a někam letím. Takže jsem byla v Tibetu a v Číně a v Japonsku a v Americe, pochopitelně v Austrálii, ve všech těch zemích. A mám z toho nesmírný užitek, protože já tím, že jsem dyslektická, já si musím vždycky jet na všechno sáhnout, abych věděla, kde to vůbec je na mapě, protože mě nikdo nemůže nikdy vysvětlit mapu. Do dneška si pamatuju, že mě zavolali na stupínek a říkali, Langová, ukažte mi Kapské město, tak já jsem prakticky omdlela a měla mlhu před očima. A teďka jsem tam byla v tom Kapském městě, na všechno jsem si sahla a teď si říkám, teďka vím, teď bych to ukázala panu profesorovi z Drtinova gymnázia, kam jsem chodila v Praze. A takže si myslím, že tím, že jsem nehrála ty moje fantastické role, které jsem doufala jednou zahraju, ty moje sny, že se vlastně nic nestalo, protože já jsem zase začala získávat zkušenosti jako člověk, život. Víte, ono není, já jsem tady znala jenom divadlo. Já jsem vždycky říkala, v Praze jsem hrála divadlo od dětství a tady žiju, víte, a ono na tom něco je, protože člověk se dozví moc věcí a docela naučí a začne vůbec o tom přemýšlet, co jsem. Protože já, když jsem přišla do Londýna a řekli mi, hrajte to jako vy, tak já jsem se poprvé zarazila a řekla jsem si, jako já. Tak počkej, teď jsem celý život pořád musela hrát na Ninku a tudletu a pak tamletu jsem hrála a pořád jsem byla někdo jiný. Každou neděli dvakrát jsem něco hrála, v rádiu jsem pořád někoho hrála a najednou mě říkají, hrajte to jako vy. Jako, no tak tohle to mě trošku zarazilo a začal člověk si říkat, kdo jsem. Jo? A tohle to si myslím, že bylo docela dobrý pro mě i jako pro herečku, i jako pro člověka. Protože jsem měla čas se zastavit a přemýšlet.
1: opravdu je dobré čas od času se zastavit, podívat se zpátky na tu cestu, kterou jsme v životě prošli, a uvažovat, rozmýšlet. Takové okamžiky nám nabízí i divadlo, vždyť právě drama je odrazem, zrcadlením skutečnosti. A právě proto, že to je zrcadlo, můžeme se i díky divadlu pozorovat. Pravda, každý odraz je stranově převrácen, ale o tom víme, tak jako když si u toho skutečného zrcadla upravujeme účes. Divadlo nám nabízí víc. Možnost pozorovat a pak snad také poněkud upravit i vlastní duši. Proto je víc než pouhou zábavou. Proto je mu možné tak plně propadnout, jako se to stalo Sylvie Langové. Ta dokonce pro své diváky původem z Čech začala v Anglii nejen hrát, nejen režírovat, ale i psát. Napsala hry o Smetanovi, o Tyršovi. Ne proto, aby byla slavná, ale proto, aby svým krajanům, nevždy z vlastní touhy žijícím v cizině, připomněla domov, vlast, to místo, odkud vyšli. Protože i ve světě platí, že divadelní prkna znamenají svět. Sylva Langová to dávno poznala a také pochopila. Mě její vyprávění strhlo jako propust vodáckou lodičku. Teď ale už jsme opět v tišině, na široké vodě. Teď se můžeme otočit a vychutnat tu divokou jízdu i o ní v klidu uvažovat. Dokonce se i zastavit a přemýšlet.
0: Já jsem byla tak nadšená, když jsem přijela. Nemůžu vám vůbec popsat. No, bylo to ohromný, ohromný. Já jsem byla nadšená úplně. No a tak si říkám, fajn, je svobodná země, přijela jsem, všichni jsou báječní, a kdyby někdo potřeboval, že bych zahrál si s cizím přízvukem nějakou roli, tak přijedu moc ráda, protože je to krásný hrát ve své vlastní řeči. Co vám povídat?

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

lyckas jag dennes. Man var uppe nå fi alek. Man var uppe nå fi alek. Man var uppe nå fi alovi fi alek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: počasí, však do dnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Medicine man.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda, digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru, a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu dnes otevíráme stránky poslední knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. Čte Josef Vinklář. Pěkný poslech.

Dávali jsme cůňu v sobotu 17. prosince 1983 v Rychnově na Národním výboře. Já a pan Picek jsme ji vdávali, totiž byli jsme za svědky. Ženich si svědka nepřivezl. V Rychnově je sice spousta eisenboňáků, já však mezi tím zatelefonoval panu Pickovi, ať přijede, ať vidí. Drobátko se mě po něm najednou i zastesklo. Božena Zilvarová nepřijela je s cůňou na kordy. Znelíbil se jí cůňin kočovný životní modus. Pokládá cůňu za rajdu roztrajdanou, ženská-li u nás v kraji opustí stálé bydliště, vymkne se sousedské kontrole a nenavštíví rodnou ves ani na dušičky, je pokládána za rajdu, i kdyby ve skutečnosti působila jakožto docentka na pedagogické fakultě. Byli jsme za svědky a za truchlící pozůstalé pan Picek a já. Pan Picek se dostavil raním osobákem v božihodovém kvádru pod ošuntělým zimníčkem. V podpaží krabici od bot. Dostavil se s výrazem seriózně zachmuřeným a ostražitě pietním. Jednoduše nevěděl, jak se na ten případ tvářit. Zda gratulovat nebo kondolovat. Pan Picek se jak těživo neženil a na svatbě hádám, jak těživo nebyl. I Švarc Josef přicestoval v božihodovém kol sebe oblak naftalínového odéru. Je pomenší byl nevzhledně ostříhaný na ježka a škrtil ho límeček od košile. Na pohled se mi zdal přijatelný. Praktický člověk, ale ne pro cůňu. A skončeme to. Po oddavkách jsme se přemístili do odděleného salonku v nedalekém pohostinství, druhá cenová skupina. Bylo 11 hodin, počasí pošmourné, nálada tak, hlavně už to mít za sebou. Na oběd brzo odháněl nás tamnější Ganymedes v oblízkané vestičce. I na studený předkrm spražila ho cůňa a posadila se do čela stolu blížence po boku. Měla na sobě tmavomodrý kostým a sešlapané lodičky. Vlasy si umyla a svázela do uzlu. Blíženci byli vymydlení a vyhřebelcovaní jako z reklamy na šampon. Zděje chápali jen tolik, že jsou v hospodě, což je uspokojovalo. Poobědovali jsme v závětří bez čurbesu a bez filharmonie, bez pentlí a bez holubiček. Předkrm ruská vejce, pak v nastalé pauze po půl decáku vizoura, blíženci mošt, bez proslovu. Já a cůňa jsme pili na ex, pan Picek rozšafně a obezřele ulizoval, Švarc Josef nejdřív ochutnal, zřejmě mu ten nápoj byl cizí, a eisenboňáci přikládají pod kotel pořadnější palivo, ale hodil to do sebe stoicky a snášenlivě, stejně tak by počítám do sebe houkl 50 gramů dekadentního absintu i 100 gramů optimistické samohonky. Absint znám z literatury, samohonku z osobní zkušenosti. Pije se, co je, jako spolustolovník mi byl sympatický, jako cůňin manžel už míň. Povolil si kravatu, ostýchavě se usmál na cůňu, ze zvyku se podíval na hodinky. Vy jste byl na Dukle? Otázal se náhle a nepatřičně. Byl, povídám s netajeným údivem, půl decák vizoura a už mu to rejduje šrekou. Čiže by mínil Duklu Praha. Dukla Praha je fotbalový klub. Chystám se mu ten rozdíl vysvětlit, ale on fixíruje pana Picka. A vy v Osvětimi? Pan Picek neurčitě pokrčil rameny. Cůňa, jak vidno, poodhalila ženichovi základní údaje z našich kádrových materiálů. Her nice, hlesl nepatřičně konverzující novomanžel a podepřel si pěstí bradu, nezrovna perfektně oholenou. Za to se neomlouvejte, povídá pan Picek, který bystřeji než já sledoval hnutí mysli eisenboňáka Švarce Josefa. Proč pak ty vaše vlaky jezdí se zpožděním? V Častelovicích mě sedmička ujela před nosem a že mám frňák sakra veliký. Bordel, přikývil Josef Švarc, zdařile odlákán panem Pickem od válečné tématiky a od úcty k veteránům dějin. Potom už nebylo, co by se přihodilo pozoruhodného. Zmažený vepřový řízek s bramborovým salátem, pivo, já a pan Picek sír. Blíženci, omeletu s jahodovým džemem, cůňa
To po nich dojedla. Káva a kubánský rum platil Josef Schwarz. Něco přes 600. Blíženci přejedeni tloukli špačky, Josef Schwarz zastrčil odřenou šrajtofli a lovil v kapse hodinky. Času dost. A tu dočista mimo program vypukl svévolný solový výstup pana Picka. Pan Picek z čista jasna vyskočil a pelášil ke kuchyni. Motovidlo, pomyslel jsem si, toalety jsou na chodbě. Jenže pana Picka zachvátila jiná potřeba. Našup byl zpátky a před ním kráčel Pingl. Pingl s flaškou šampaňského. Pan Picek se 4 sklínkami. Bouchlo to, až se blíženci vzbudili. Pan Picek tleskal a náznakem napodobil tanec zvaný odzemek. U osoby hebrejského původu to působilo obzvlášť bizarně. Joch, vzkřikl. Neměl jsem tu ze důvodu k veselosti, ale tohleto na moudě byla sranda. My 3 dospělí muští a že nám bylo dohromady nejmíň 175 let, jsme vína šampaňského dosud v žití neokusili. V našem společenském milíu nebylo toto pitivo obvyklé. Lili jsme je do sebe jak limonádu, další flašku poručil Josef Schwarz, po ní už jsme si tykali, 3. flašku já, 4. pan Picek, tančili jsme od zemeka střídavě s cůňou tango bez hudby. Pěli jsme je na západ cesta dlouhá a u našich kasáren stojí v roci stráž. Blíženci ožili a hráli si s námi na vlak. Výpravčí Schwarz nám dával popelníkem znamení k odjezdu a stahoval a vytahoval šraňky. Jezdili jsme se spožděním. Pan Picek s smělými výkřiky ostouzel ministerstvo dopravy. Schwarz Josef s ním vřele souhlasil. Objímali jsme se. Pan Picek vydoloval spod stolu svou krabici od bot, přeřezal špagát a vyňal 3 přenádherné indiánské čelenky, kožené, echt ruční práce s kohoutím a holubím peřím orlů je u nás kraj po skrovnu. Ta větší byla pro tebe, zašeptal mi, ale Pepovi by to bylo líto. O tom se nedebatuje, povídám já a nasadil jsem čelenku Pepovi Schwarzovi na jeho mile okudlanou hlavu. Objali jsme se, tančili jsme rozmanité indiánské tance. V 16.00 nás cůňa rezolutně srovnala do latě. Začínal výjev prvý. Manželé Schwarzovi s dětmi se odebrali, já a pan Picek jsme to zprvu mylně pochopili jako součást hry. Osaměli jsme, vydýchli jsme si, vysvětlil jsem číšníkovi geografický rozdíl mezi Duklou Praha a průsmykem Dukelským. Nezaujalo ho to. Objednal jsem 2 dvojité turky, pan Picek zaplatil rozbitý popelník a natrženou záclonu. Když jsme se vedli na hvězdu, pan Picek podpíral a vedl mne, já vedl a podpíral pana Picka, v dálce kodrcal podláždění dvoukolák. Tlačili ho 3 indiáni, o pár kroků vzadu je následovala holka s dlouhýma nohama, blondýnka trošilinku do zrst. Podivuhodná výprava, náročný, ale dekorativní transport. Beze mne. Dáma byla oděna v tmavomodrý kostým a přes tváří splýval mušelinový závoj. Nebo to byla mlha, nebo bublinky ze šampaňského. Mířili jakoby ke nádraží, asi se nám to zdálo. Na hvězdě jsem pana Picka propašoval do svého pokoje, stmívalo se, jakž tak jsme se svlékli, uložil jsem hosta do své postele a přikryl jsem ho. V tu ránu spal. Nafoukl jsem si matraci, lehl jsem si, zapalil jsem si cigaretu, popel jsem odklepával na podlahu. Ráno po snídani jsme se vydali pro dvoukolák. Vlekli jsme ho po městě jako po budově, co sbírají odložené šatstvo. Mžilo, mží na řeku mži. Pan Picek si pohvizdoval, vyspal se do veselíčka. Jste hodnej, povídá, že jste mě pozval na tu svatbu. Inu co, neutrálně jsem zamručil. Není vám zima? Už jsme si zase vykali.
Správňácká svatba, pochvaloval si, klábosil, obtěžoval. Nesporně usoudil, že Cúňa došla štěstí. Byl jsem poněkud odlišného názoru i nálady. Ve 14.39 jsme se rozžehnali s Rychnovem nad Kněžnou. Doufám, že navždy.

No a je po Vánocích, leden 7. sobota po třech králích. Spal jsem do 9, posnídal kafe s cigaretou a pilulku neokristepinu, přelouskal jsem rudé právo, přepral si trenýrky, ponožky a bavlněné tričko. Obědovat jsem měl okolo 1, polévku z tvrdého chleba, od 2 do 5 životní vákuum, bezcílné trvání v prostoru a čase, v 5 se teple obleču a vypravím se k Balkánu. Pomalu oklikou dorazím před 6, prostuduji jídelní lístek a tak dále a tak dále. Nuda. Pronáším proslovy sám k sobě, nebo se ptám a odpovídám si. Otázky kladu schytrale a nenápadně, jako by maní, spatra, náhodou. Jak se jí asi vede, kladu otázečku. Báječně, odpovídá alter ego. Je zaopatřená, bydlí hned vedle nádraží, kouzelný domek, zahrádka, dvoreček, na dvorečku králikárna, je nad do smrti zaopatřena, teď právě svolává chlapy k obědu, i v tom je tajemství bytí, neošklíbej se, hovězí s rajskou omáčkou a knedlíky, omáčku zahostila perníkem, směje se, volá hoší, je rozpálená od plotny, po obědě pošlou chlapečky na dvorek stavět sněhuláka a zamknou se v kuchyni. Večír to nejde, ten člověk má dnes noční. Bejt výpravčím je odpovědná služba. Frčí tam tudy i rychlíky, i západní expres, je to v jízdním řádě. Díval ses, že? Praha, Stuttgart, Praha, Paříž. Ve Svojšíně arci žádný rychlík nestaví. Jenom tak přefrčí. Výpravčí stojí v pozoru a salotuje. Když je ve službě, když není, štípe doma dříví, schrabuje sníh, čeká na oběd. Hovězí s rajskou omáčkou, případně koprovou. Po obědě pošlou chlapečky. No, jak jsem již děl. Až pojedem do Paříže, budeme s Vojšinem projíždět před 3:30 odpoledne, viď? Našel jsi to v jízdním řádě? Ne? Zamáváme jim. Budou stát na dvorečku, sněhulák bude postavený. Těšíš se? Dokud se na něco těšíš, pořád je proč žít. Jenže co v Paříži? My jsme experti na Balkán. Hodil jsem to za hlavu, jak vyschlou kost. Místo oběda jsem si listoval v jízdním řádě. O trať číslo 17 jsem však ani nezavadil. Trať číslo 17 je Praha Cheb. Obleču se a půjdu na Balkán. Trať číslo 0. Dvojnásobnou oklikou, abych potejral tělo. Spolehám, že chytím rýmu. Chytit rýmu je lepší, nežli chytit deprese. Deprese jsou pro lidi vyšší společenské úrovně. U nás v kraji, když už ti haraší, si rovnou prostě cvok.

Neděle 8. října, k večeru Balkán. Sedíme venku na zahradě, sluníčko ještě hřeje, je sucho a je teplo. Slunce je hvězda spektrální třídy G. Vyzáří do prostoru za sekundu 89 kvadrilionů kalorií. Kalorie je tepelná jednotka. Kvadrilion je číslice s 15 nulami. Z dotyčných kvadrilionů zachytí Země asi 1 miliardtinu, která dostačuje všemu ve zdejšímu životu. Tyto informace jsem načerpal z naučného slovníku. Povrch Země absorbuje dopadlé záření, ohřívá se a vyzařuje opět teplo do prostoru, čímž se znovu ochlazuje. A tak to jde furt. Život měřeno mírou lidské představivosti je věčný. Pan Picek je po smrti. Sedíme jako zařezaní, televizor v okně výčepuje slepý, karty zahálejí. Na pivě spadla pěna. Kořínky antisemitismu sice přetrvávají, ale tohle byl Štamgast. Štamgast u nás v hospodě je osoba víceméně nedotknutelná. Karel V., ano, již V., nekulhá, není však o moc mladší nežli já, položil na jeho osiřelý stůl jídelní lístek z piety. Vepřová s knedlíkem, guláš s knedlíkem, plíčky na smetaně, španělský ptáček s rýží. Pan Picek skoro po každé večeřel guláš. Pan Picek se dnes ráno oběsil. Rozkřiklo se to brzo odpoledne. Na Balkán to zanesla kuchařčina švagrová, chodí si pro zbytky od oběda, praseti. Personál si chvíli zasmušile šuškal v kuchyni, pak vyšel Karel V. a oznámil nám to věcně, bez eufemismů a bez metafor. Lze namítnout, že brutálně, jenže k čemu by byly metafory, sám fakt byl až brutální. Na prádelní šňůře, řekl, našli ho, už byl studený. A v nastalém tichu smetl utěrkou z mého stolu světlounce žlutý kaštanový list. Bylo známo, že pan Picek je napůl, na čtvrt můj kamarád. Pokud vůbec byl pan Picek s někým kamarád. Všichni se na mne zahleděli, nechybělo a snad by mi i vyjádřili upřímnou soustrast. Přestože když už jsme ve Zlomcích s panem Pickem jsem byl, kamarád asi na 1 miliardtinu. Co se patří? Zahleděli se na mne. Povstal jsem. Patří se posloužit zemřelému kamarádovi. Byť miliardtinovému. Nasadil jsem si čepici, po mně povstali i pan Pouch a pan Dejdar. Pan Pouch je zámečník, dělá u OPBH. Pan Dejdar věděl, kde pan Picek bydlí. Kde pan Picek bydlí, věděl málo kdo. Šli jsme.

Pan Picek bydl za Říčkou, v přízemním domku, v podnájmu, ale už nebyl doma. Pohřebáci to měli při cestě, v noci umřela jakási babka za mostkem. Pana Picka naložili s ní a odvezli ho. Kam? Nejspíš na prosekturu. Šoupli ho do lednice. Věta jednoduchá. Metafora by tu působila zcela nemístně. Nezapírám, ulevilo se mi. Oběšenci jsou velmi škaredí. Našla jsem ho po ránu, na půdě, hledala jsem tu šňůru na prádlo, to byla moje šňůra, řekla majitelka domku, čili páně Pickova bytná. Utíkala jsem pro zeťáka, od zeťáka pro esenbáky, bydlel tady 33 roku, skromná osoba. O Mikuláši by to bylo 33 roku. Kouzelný domeček, číslo popisné 402. Střecha pokrytá terpapírem, pod střechou starožitná folklorní architektura východní Čechy léta páně. Dejme tomu léta páně 1860. Zdi z nafialovělých cihel slepovaných jílem, odloupaná omítka, okýnka jak do holubníku, rozdrolená záprseň, populární objekt se srdíčkem, v úřední terminologii suchý záchod. Kol dvorku strouchnivělý plaňkový plot, na dvorku v prachu slepice, vzadu králikárna a dřevník, překocená psí bouda, zelné košťály, střepy, špína, nepořádek. Zajdete, pozvala nás bytná, když jsme se nehýbali k odchodu. Zašli jsme. V sínce překážela starožitná vařenka, otýpky roští a kbelík s podezřelým obsahem. Z pootevřených dveří do kuchyňky se linula vůně mokrého prádla, mazání na rekma přepáleného tuku. Nebydlel bych tu ani zadarmo. Bytná tušit společenskou neúnosnost kuchyně, co by přijímacího salonu vedla nás do Pickovy světničky. Do seknice vás vzít nemůžu, v seknici suším křást. Dáte si čaj? Zdvořile jsme odmítli. Pan Dejdar zamumlal cosi v tom smyslu, že on odvar z babských fuseklí v oblibě nechová. Pan Dejdar byl o zdejších poměrech očividně informován. Sídlí s rodinou v řadovce na protějším břehu řeky. Světnička jako nudle. Původně bez pochyby komora, postel pečlivě ustlaná, stolek a jedna židle. Polička a v ní štětce, pilky, hasák a hoblík, malý svěrák, elektrická vrtačka, starodávný lékařský kufřík a synavercajk, stojan s umyvadlem konev, mídlo na mističce, kamínka, uhlák, bedinka s dřevem, na vrchu hranička smolných třísek, na almaře budík a 4 krabice od bot, všude čisto, všecko srovnané, z podlahy by se mohlo jíst. Na stolku byla jen bakelitová lampička, včerejší halo, sobota a kniha. Lampička svítila, bytná ji ruče zhasla, komůrka potemněla, připadal jsem si jako v polním krytu. Nahoře nad námi je válka, válka ne a ne skončit. Pan Picek neprozřetelně vyběhl do předpolí, zapomněl se krýt, padl, zasažen zbloudilou střelou. Čest jeho památce. A já. Kniha byla z městské lidové knihovny, Božena Němcová, babička. Pan Picek, jak vidno, nepadl bez boje, bránil se. Střely bloudily a on jim navzdory, jim na posměch hledal klid, závětří, idylu, alespoň v knížce nenašel. Strana 119 je založená účtenkou ze železářství. Kněžina ale stála u okna a dívala se za odcházejícími, dokud vidět bylo bílé šaty děvčat a bílou holubičku babičinu zelenem prokmitat. Nedočetl. Takže my půjdem, řekl pan Pouch a mrkl na Dejdara. Podrbali se na zátylku a odešli. Usoudili, že bych tu rád zůstal o samotě s knížkou po kamarádovi.
Bitná usoudila, že tu o samotě nemá nikdo co zůstávat, dokavat se nevyřeší majetkové záležitosti, už jen ta elektrická vrtačka by safraportsky stála za hřích a šaty v almaře a mýdlo, téměř neomydlené. Zeťák ho odřízl, řekla, když jsem nejevil úmysl odejít. Byl to Žid, ale zvykli jsme si. Vy jste jeho bratr? Komické. Stojím tu nejbližší příbuzný, miliardtinový. Sněží a kvetou slunečnice, pan Picek rovná třísky, buldozer se valí. Ano, velevá žena, lidé jsou si bratři, tak říkajíc. Nevlastní, formuloval jsem opatrně s rezervou. Zanehet po něm nezbylo, zaútočila, abych splaskl dřív, než se nadmu. Nábytek je můj. U sebe měl sakum prásk 90 korun, jsou šuplíku i s portmonkou. On se oběsil v saku, rozumíte, a v čistý košili. Oblík se jako na svatbu, jedině kravátli si nevzal a peřiny jsou taky moje. A vercajk i šatstvo se přeli jesenbáci, tady se nenapakujete. Pohřeb prej zaplatí ROH. Rázně vytáhla šuplík a vrazila mě do ruky portmonku. Byla kožená, ohmataná, s vytlačenými a spola setřenými iniciálami AP. Došlo mi, že neznám Pickovo křestní jméno. Alois? Antonín? Aaron? Vrátil jsem peněženku do šuplíku. Já na nic nereflektuju. Co? Vyvřískla a naježila se. Reflektovat je slovo původu cizího latinského, avšak zdomácněle, ji ale vyvedlo z konceptu. Zeťák se obrátí na advokáta, vřískala, ať na to rupne třeba 500. Třeba i 600, pomyslel jsem si. Pan Picek určitě neměl u sebe na hotovosti pouhých 90 korun. Pojal jsem úmysl spěšně odejít. Domek byl vlastně jeho, já nezapírám. Stejně by vám to dosvědčili sousedi Slota, i kdyby jenom ze závisti. Lidi jsou zlí, vy nejste zdejší, že nevyvíte houby s octem, jak tu bylo ve válce. Chrlila na mě zmatenou předmluvu jakési statě z místních dějin. Byl jeho tenhle barák? Byl a nebyl, protože na něj neměl papíry, když ho přivezli z koncentráku. Kdo mohl vědět, že tu psírnu přežije? Ostatní ani jeden nepřežili. Lidi si bydlí v jejich chalupách, myš proti tomu necekne. Papíry neměl a můj muž měl. Teda mužovo táta je měl, jenomže byli od Němců. Pro pána krále teta... Dějiny čísla popisného 402, majeteček slepovaný jílem k zeblití. Můj muž je neboštík, vřeštěla a přitom nabírala do breče. Oni se mezi sebou dohodli, Picek se nejdřív někam zdejch, zem se po něm slehla, 6 roků byl Bůh ví, kde v nějakých Židech povídalo se, že je tam ostrov a tam, že se houfujou Židi, co přežili. Já jsem osel ženská, mě na tom nesejde, nebuďte na mě, 6 roků o něm nebylo slechu, byl v emigrácii, scháněli se po něm četníci, já nemám zdání, kde byl, v Indii možná, někde za mořem, v Izraeli. Vypomohl jsem jí. Pro mě, za mě i v kokrhli, motala zeměpisné pojmy. A pak se tu zase objevil. V prosinci mrzlo o Mikuláši, na sobě ani zimník, ani rukavice. A že se mu tam nelíbilo, na tom ostrově. Repatrioval. Ale dohodli se. Přísám Bůh, on a můj muž, Picek se vším souhlasil. Co mu taky zbejvalo. Neodpustil jsem si malou jízlivost. No právě, živě přitakala. Prdlačko mu zbejvalo. Můj muž byl pane Kos. Picka to tam secmazec skříplo na tom ostrově a že mu stačí komora, že si z ní prorazí díru do komína, baráku, že není žádostivej. Přece byste mě odtud nevyhnal, kam pak uložíruju slepice a králiky, jsem tady odmlada od toho dne, jak jsem se přivdala, jsem tady v létě, v zimě, krovy hnijou, ve sklepě je voda, umřeli mě tu 2 děti, Ježíš, Maria, Josef.
Narazil jsem si čepici a šinul jsem se k Balkánu. Řeka šplounala, sluníčko šimralo mě svými zlatistými paprsky, jež dostačují ve zdejšímu životu. Ačkoliv už je říjen, bylo i u řeky poměrně teplo. Čeho si víc přál?

0: Josef Vinklář nám dnes znovu četl z knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. V roce 1990 tato četba vznikla v režii Miroslava Buriánka.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Pád klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji. Slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klapu. Hup, hup, hup, hup, hup, hup.

Tak mi šálu, kabát, klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji, slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klobou. Hup, hup, hup, hup, hup.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Ještě jednou hezké sobotní odpoledne na dvojce Českého rozhlasu s první srpnovou dvoranou, s druhým dílem vzpomínek na famózní vokální kvartet King Sisters a karavanou elity našeho folku, country a trampské písničky, kterou vám nabízejí o příštím víkendu dvě dokonale zavedené přehlídky. Tu první vám v úvodní písničkou hodně naznačili vsetínští gimpleři. V tom nejpravějším slova smyslu jejich starý dobrý western se koná letos už po 17. A jak s oblibou říká jejich neúnavný kormidelník Martin Kožich, najdete tam všechno, co mám rád.

Vaby Daněk s country klasikou Rychlejší koně. Ti ho s největší pravděpodobností dovezou 8. srpna na přehradu Bystřička u Vsetína k odpolední siestě ke kávě. Pochopitelně nebude chybět kytara Miloše Dvořáčka, ani, jak se zdá, nestárnoucí Rosa na kolejích.

Vaby Daněka je jeden z řady novodobých trampských evergreenů Rossa na kolejích. Přestože pochází ze Zlína, vyráží Vaby už léta na koncerty z Prahy. Na rozdíl od letos jubilujících 45tníků se stálým sídlem v Brně moravské legendy poutníků. Na přehradě Bystřička u Vsetína je starý dobrý western čeká v sobotu 8. srpna, hned po Vaby Daňkovi. A téměř nestárnoucí Jirka Pola slíbil, že přivezou své největší poklady i písničky ze svého posledního alba, jako třeba Máš jen svůj plán s Jirkou Machem.

Písnička Plakalo Baby je vlastně od samotného začátku gramofonové dráhy spojena s jménem Petra Spáleného. A můžete se vsadit, že zazní i při Petrově sobotním večerním koncertu na Bystřičce. Jinak ovšem Petr přiveze haldu zaručených countryovek i novinek ze svého předloňského alba Můj dým.

Karel Hála z dálky úvodu 60. let, kdy si společně s tehdy po Evropě parádně letícím krokodýlem Twistem, jak nazval originál Itala Pepina di Capri Saint-Tropez z texta Jiří Appelt, zaspomínal na kavárenské čaje s orchestrem Ladislava Bezubky, od jehož odchodu uplyne ve středu 5. srpna rovných 30 let. O den dříve, vzdor údajům na internetu, by oslavila rovnou 80. Inka Zemánková, slavná slunečnice z filmu Hotel Modrá hvězda. Tak jako slunečnice.

Dokud tě budu mít, bude se mi žít lehce. Swingový Evergreen I'll Get By z roku 1928 v o 16 let mladší hitparadové verzi otevřel naše druhé a závěrečné setkání s vokálním kvartetem King Sisters. Sestry patřily dlouhá léta k elitě, ale jejich mnohdy přes příliš komplikované aranže je pasovaly do role jakési extra třídy a tak silně omezovaly růst jejich popularity. Tohle vlastně prokletí překonali naposledy na jaře 1945 konstatováním, že sobotní noc je za celý týden ta nejdelší.

Říkám své milé cukrátko, jeden z nejprotřelejších hudebních kousků Johnny Mercera Candy. V jeho autorském duetu s tehdy mimořádně populární Joe Staffordovou se ve stejném roce, tedy v roce 1945, dostala až na vrchol hitparády. Dnes vám ji s orchestrem pianisty Buddy Cola zpívali King Sisters. I když zamířili do studia i v dalších letech, klasická éra vokálních skupin nenávratně pominula a poskytla jen obrazovky jejich hudebnímu show. V roce 1950 pro něj nahrali písničku Ray Conniffa Walk It On Down.

Hodně jsem se pokoušel svou ženu přesvědčit, že městská záře mě vůbec nebaví. Teď chápu, že bez těch světel snad nedokáže žít.

0: Slavný Baltimore ze zpěvníku Bobby Béra s bezvadným textem Michala Bukoviče a neméně vřelém provedení pražských taxmenů v čele s Vráťou Vyskočilem. Ti se objeví na přehlídce Starý dobrý western na přehradě Bystřička u Vsetína v sobotu 8. srpna večer. Ještě před Petrem Spáleným a ještě předtím dopoledne by měli stihnout 20. ročník dobře utajené country ve Slapcích u Rakovníka. Alespoň tak to zatím mají pořadatelé naplánované.
1: Je to moc krásný, když si ruce prokřehlí.

jak jen tak trávě klíma, jsou tu hned myšlenky toulavý. Všude je klid a jen tam kousek ode mnou, dál potok pospíchá. Slyším svůj vlastní dech jen občas, křídla vůle promluví do ticha. Nebe je samá hvězda, jak tmavě modrá zahrada. Jestli ráj tohle není, mě tak aspoň hodně připadá. A tak si říkám zřejmě, tak to je. Bůh musel mít snad srdce pokoje. Bulváry, kasína a spousty neon noc na den promění, ale jsou stejné v pátek jako v kůl.

holek a pár filmů, město víc neumí nabídnout. Tak když mě časné ráno první zábleskem po tváři pohladí a stírám spánek proudem vody průzračně, že chladí nevadí. A když zaslechnu koně, jak prohání se v ohradách, když hladím jeho hřívu, v téhle chvíli mě zas napadá. A tak si říkám zřejmě, tak to je. Bůh musel mít snad srdce kovboje.

Vráťa vyskočil z taxmeny a jejich lety osvědčený bůh musel mít snad srdce kovboje. A když už jsem tak trošku naťukl 20. ročník dobře utajené country, přidám další očekávané borce. Tak třeba Nezmaři, Vojta Kyďák Tomáško nebo Honza Nedvěd. A taky Mirek Paleček s báječnými ješkárnami.

totiž ten brabenec, mravenečník, že se mě neptá, neptá. Pozře mě, ač se chechtám, nechechtám. Kam pak by to došlo, třeba s pouhou ponravou, kdyby měla plakat.

0: Vyznavači špičkového bluegrassu docela jistě poznali písničku Do města a samozřejmě i stále elitní cop Míši Leichta. I ti jsou na prezenční listině letošního 20. ročníku dobře utajené country ve Slapcích u Rakovníka, stejně jako Pacific Tony Linharta.
1: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

I když stovky vlaků, jak zpíval pražský Pacifik, do Slabců u Rakovníka rozhodně nejezdí, nepochybuji o tom, že všichni skuteční vyznavači téhle muziky z širokého okolí tam příští pátek a sobotu cestu najdou. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka, a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček Nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15.00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Milí posluchači, vítejte u páteční noční linky Českého rozhlasu. Dnes si budeme povídat o tom, jak pečujeme sami o sebe, o své tělo, zdraví i o obyčejnou každodenní pohodu. Každý to máme trochu jinak. Někdo si dopřeje klid, dobrý spánek nebo jenom chvíli pro sebe. Jiný se snaží zvládnout všechno naplno a často na sebe zapomíná. Možná máte i vy své rituály denní, bez kterých si neumíte představit život. Možná řešíte, jak se s věkem mění naše potřeby, energie i pohled na vlastní tělo. Jak to máte? Nasloucháte svému tělu? Umíte to? Umíte si odpočinout bez výčitek? A co vám pomáhá cítit se dobře? Držíte diety? Meditujete? Cvičíte? Jíte zdravě? A hlavně, kde se inspirujete? O své zkušenosti a příběhy se můžete podělit s Jarkou Barboříkovou ve zlínském studiu Českého rozhlasu. Těším se na vaše telefonáty, zprávy i noční společnost. Dnešní noční linka nese téma, jak pečujeme o sebe a o své tělo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásný páteční večer všem, kteří ještě nespí. Dnes otevíráme v noční lince Českého rozhlasu téma, které se týká úplně každého z nás. Jak se staráme o sebe, o svou kondici, psychiku i obyčejnou životní pohodu? Teď je s námi David z Prahy, asi náš nejmladší posluchač.
1: Ano, dobrý den, přeji vám hezký večer.
0: Davide, tak povídej, jak rozumíš dnešnímu tématu?
1: No, jako, jak bych říkal, popeču, jako mám rád to cvičení, běhání, no, snažím se jít zdravě, no, jak pečovat o svý tělo, třeba občas nějaký ten mekáč, jo, kohout, vy to znáte, že jo, jste furt mladá, takže to jo, jako jo, ale jako jinak se snažím cvičit, běhat a jít zdravě, no.
0: No počkej, tak teď jsi to do nás vychlil tak, že nevím, z jaké strany to pojmout. Tak co pro tebe znamená mít se dobře? Zkus tím začít cítit se dobře. Jak na to? Ty jsi tam zmínil nějaké rychlé občerstvení, tak ne, to asi neznamená cítit se dobře. To znamená chvilku si užít, ale není to asi dobré zrovna pro naše tělo, nebo?
1: No, jako já nevím, já spíš jako jim zdravě, no, běhám a tak, no.
0: Máš nějaký způsob, jak si odpočineš po škole nebo po nějakém dnu, který byl až moc dlouhý?
1: No, třeba zavolám do rádia, takhle se cítím dobře, no, a prostě pokecám si s mámou a tak, no.
0: A myslíš si, že mladší lidé jako ty na sebe mají dost času, aby se o sebe starali, pečovali? Máš to vůbec v hlavě, že by si měl myslet na svoje zdraví? A nebo ještě vůbec? V kolik je ti?
1: Jo.
0: Ve 13 letech, nebo kolik ti může být?
1: 13.
0: No, tak myslíš si, že umíš pečovat o svoje zdraví a že rozumíš tomu, jak je to důležité?
1: Jo, jako je to důležitý, no, že kdyby se o něj nepečoval, byli bychom nemocní, bylo by to blbý, no.
0: Fajn. Tak co bys poradil dospělým, aby byli víc v pohodě?
1: No, já bych hlavně těm mladým, ať jsou spolu, ať nekoukají furt do mobilu, prostě ať jsou spolu a jako prostě ať nekoukají furt do mobilu, no.
0: Dobře, tak to řekl mladým. A dospělým? Z tvého pohledu, z té dětské perspektivy?
1: No, že by měl jít zdravě, jako, nějak se jako necpat, prostě střídně.
0: Dobře. Tak Davide, děkuji, že jsi dnes zavolal a podělil se i o svůj pohled, ať se tě daří ve škole i ve všem, co tě baví, a uchovej se dál dobrou náladu a energii.
1: Jo, jo.
0: Krásný večer.
1: Taky děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Každý člověk má jiný recept na spokojenost. Někdo potřebuje pohyb, jiný samotu, další dobrou knihu nebo ticho. Jak vypadá péče o sebe právě u vás? Volejte noční linku Českého rozhlasu a u toho poslouchejte písničku od Věry Špinarové. Krásnou noc.

0: 23 hodin 10 minut. Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Tentokrát si povídáme o tom, co pro sebe během dne děláme, aby nám bylo dobře. Ať už jde o odpočinek, jídlo, pohyb nebo chvíli klidu. Paní Jarka je s námi. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, přeju všem, Jarko i vám, i tomu mladému klučinovi, to je tak skvělý klučina z té Prahy, ten umí tak správně mluvit a je vidět, že se nebojí, takže jen klobouk dolů před ním, on mluvil dneska do humoriáry, to opravdu klobouk dolů, má
0: dobře,
1: má
0: a teď
1: rodiči,
0: pojďme k tématu, Jarčo.
1: No, tak tělo má člověka, má podle svého, jak to tělo má, tak se to tělo vidí podle toho člověka, jak vypadá a jakou má sílu a tak. A podle toho potom dokáže i dělat takovou tu túru třeba nějakou, nebo no prostě sport, toho člověka, kterýho člověka jakoby ten sport láká, co kdo má rád. Tak já včera zrovna byla na procházce, šla jsem na hřbitov a to mám 4 kilometry nahoru na kopec a pak jsem šla k sestře ze hřbitova a byla a pak jsem u ní tam byla, pak přijel její syn, takže mě syn vezl domů a pak ještě říkal Jarčo, jestli to, tak jedeme na zvrzenu. Tak jsme včera ještě na zvrzenu do Raspenavy, takže jsem se takhle, tak, jako jsem se prošla. A pak mě za odměnu vzal synovec sebou na zmrzinu jeho sestře. Takže to bylo taky skvělý včera.
0: To zní dobře. To je určitě recept na dobrou náladu. A samozřejmě ta psychika nám potom ovlivní i tu fyzickou stránku. Cítit se dobře, být s kamarády, dát si zmrzlinu, dělat si radost. Ano. Umíte si udělat i čas sama pro sebe? A jak trávíte nejlíp čas, když jste úplně sama?
1: No, když jsem úplně sama, no tak jako, když tak dělám si třeba svoji práci, co potřebuji doma, že jo, tak třeba nejdu nikam, tak dělám svoji práci a pak
0: no právě, když nejde o práci, ale když prosím? Byste měla relaxovat, odpočívat, tak jak čerpáte energii?
1: Jak čerpám energii? No tak vy...
0: Máte nějaký recept na vnitřní klid?
1: No tak zítra budu prát a potom si
0: to jste zase té práce.
1: Dám odpočinu. Odpočinu si při tom praní si člověk odpočine. Protože to je chvilka, co to staré, že jo, za vás pračka běží.
0: No, u vás to zní jako fyzická kondice rovná se duševní pohoda. No, myslíte si, že lidé dřív uměli odpočívat lépe než dnes?
1: Ale já si myslím, že jo, že i při práci lidi odpočívali. Protože měli třeba zvířata, no tak jako u zvířat.
0: Dobře, bezva. Jarčo, tak děkujeme za to, prosím. Že jste teď s náma vysílala. Přejeme krásnou noční pohodu teď
1: mám
0: s námi.
1: Mám taky krásnou noc a v dobrou cestu domů, Jirku. A všem lidičkám dobrou noc a potom ranní noc.
0: Pan Bohumír píše... Hlídám si váhu. Utěšuje mě, když stupnice ukazuje k 95. Dnes mám 97, nevím, kam dřív skočit, jak mám naloženo. A o tom to je. Jarní práce v plném proudu a když jsem namožený, sáhnu po pivku, chvíli schrupnu a jde se na to. Jen počkejte, až se dostanete do seniorského věku, poznáte a vzpomenete si, co jsem říkal. Píši, pro co má rodný dům a zahrádku. Tak Bohumíre, vzkaz je trošku delší, ostatní si mohou přečíst na našem webu rozhlas.cz/linka. No a volejte, pojďte si vy ostatní s námi povídat o tom, jak pečujete o své zdraví. Uvařte si čaj nebo kávu a pojďte si povídat o tom, jak stárneme. A když stárneme, tak jak se o sebe staráme, o tělo, o mysl, o energii i o obyčejnou radost ze života.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, dnešní noc patří našemu tělu i duši. Jak poznáme, že už potřebujeme zpomalit? Jak pečovat o své zdraví? To je dnešní téma, téma také pro pana Miloslava Kalaše z Úlířských Janovic. Vítejte.
1: Přeji všem krásný večer. Tady je Miloslav Kalaš z Úlířských Janovic.
0: Máte prostor.
1: Tak hlejte, paní Jarko, já, jak se říká, na zdraví nekašlu. Já nekouřím a nepiju a pokud možno se zdravě stravuju. Takže já říkám, život je jenom jeden, tak proč bychom si ho měli kazit, jo?
0: Mm-hmm. A jak moc tedy žijete zdravě? Sportujete? Stravujete se samými superpotravinami?
1: Hlavně stravou, jo? Je potřeba mít tučnýho a víc pohybu, jak se říká, na čerstvým vzduchu.
0: Dobře, tak zkuste doporučit nějakou potravinu, kterou považujete za zdravou a myslíte si, že díky ní máte víc energie, že jste zdravější, jste málo nemocný a podobně. Je něco takového, co vám třeba předešlé generace?
1: No, ale helejte, je potřeba bylinky.
0: Mhm.
1: Bylinky, my máme dvě zahrady, takže máme ovoce a zeleniny, teda víc.
0: Mm-hmm, takže třeba kysané zelí.
1: Jo, kysané zelí taky, samozřejmě.
0: Pravé domácí vývary, tvaroh pod máslí, kefír, luštěniny, tak to jsou potraviny, které
1: taky,
0: dnes všichni jíme. A považujeme se samozřejmost, ale dříve se říkalo, že to jsou poklady, alespoň teda já si to pamatuju. Česnek, cibule, jako přírodní lék, med místo sladkostí, meltová, káva, domácí kompoty, kvašené okurky, vidíte?
1: Helejte, místo kafe, jak si dává, spoustu lidí si dává kafe, my si dáváme jenom meltu. Jo, mm-hmm. Protože ta je určitě, melta je zdravější než kafe.
0: Ano.
1: Jo. To je zásada číslo jedna.
0: Dobře. A myslíte si, že o sebe umíte pečovat? Jak to poznáte, že to děláte dobře? Máte nějaký takový hlavní ukazatel? Hlídáte si váhu? Nebo chodíte pravidelně na kontroly k lékaři a říkáte si tak? Za to může
1: jo,
0: právě...
1: Taky na kontroly se musí chodit, samozřejmě, no. No, je potřeba tu váhu si udržovat, aby člověk měl přibližně stejnou váhu, no, aby jak se říká, neměl moc kil nad váhu, no.
0: A jak důležitý je pro vás spánek, pane Miloslave? I to si hlídáte?
1: Spánek, hlejte, já spím minimálně 8 hodin, 8 i víc hodin. Jo, já jak se říká, chodím dřív spát, ale zase dřív spím, no, takže... Já nejsem, jak se říká, brzy vyspalej, já vstávám třeba na 9, no ale jdu si lehnout třeba 10-11, jo, někdy i díl, no.
0: A naučil vás život víc poslouchat vlastní tělo?
1: No asi jo, helejte, protože já když vidím ty moje spolužáky, spousta už jich tady není, takže já říkám, no, máme ten život jenom jeden, tak bych tady chtěl být co nejdýl, že jo? No. Mm-hmm. Jako někdo, hlejte, spolužáci vždycky říkají, proč furt sedíš doma a proč nejdeš mezi nás třeba do hospody? Já říkám, no pánové, já než abych seděl v hospodě a poslouchal kecičky, tak radši sedím doma a skládám básničky. To si myslím, jako, že to je lepší.
0: Tak pane Miloslave, jestli je to všechno...
1: Dáme tu básničku?
0: Tak si dáme báseň závěrem. Dobře, pojďte na to.
1: Jdeme na ní. Já jsem Slávek Kalašů, na zdraví já nekašlu. Vždy to je ten důvod pravý, proč mi tělo nechuraví. Mě tu život stále baví. Mám to, co jsem vždycky chtěl, mít svůj domov, přízeň žen, taky svoji rodinu, žít už šťastně tu v klidu. Pro takový krásný svět žiju já už spoustu let. užívám ho každý den, s životem jsem spokojen. Tak tu chodím světem dál, prožívám ten ideál. Každý den tu na tom světě, užívám si to, mi věřte. Vždyť tu na té krásné zemi, žiju rád já s vámi všemi. Takhle chci tu jenom žít, veselit se, šťastný být. Děkuji.
0: Také děkujeme za návštěvu a loučíme se. Dnešní noční linka se zaměřuje na každodenní maličkosti, které nám pomáhají cítit se lépe. Máte své zvyky, rituály a tajemství, díky kterým si dobíjíte energii? Volejte noční linku.
2: Tvůj krok je lehký jako den.

0: Za 2 minuty bude 11:30. Vítejte u nočního povídání o životní rovnováze. Jak pečujete o svou pohodu? Co vám pomáhá vypnout hlavu a na chvíli se nadechnout? Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako paní Magda, která volá z východních Čech. Vítejte.
1: Dobrý večer, přeji všem pěknou pozdní noc vám.
0: Děkujeme.
1: Paní moderátorka a všem ponocničkům a nočníčkům. Když jsem byla malá, tak jsem hodně marodila. Tak, když jsem se uzdravila, tak jsem byla samý sport, protože jsem byla co má ruka, co má noha. A byla jsem 5. generace, která nepřekračovala váhu 50 kilogramů. A takže mě zabíral volný čas sport. A nechodila jsem k lékařům, protože to nebylo zapotřebí. Byla jsem pod lékařským dozorem při sportování. Myslím si taky, že to byly prohlídky jednou za rok. A jinak jsem nepotřebovala léky, nic, ale přišel covid. A já jsem smrsla to, co se dalo po covidu. Srdce, plíce, ledviny, prostě se na mě nemoci sesypaly. A nejhorší byla na tom psychika a bylo po sportování. A jediné, co jsem mohla, nebo můžu, je plavání a jízda na kole, ale přesto se snažím ještě tak nějak si to udržovat, protože na prázdniny nám přijíždějí vnoučata a protože nechci, aby seděli doma u počítačů a tabletů a z mobilu, tak s druhou babičkou vymýšlíme výlety a já sportování. Mrzí mě, že nemůžu jim všechno ukázat, ale snažím se jim to tak vysvětlit, aby tu techniku různých sportů pochopili. A myslím si, že se nám to daří, že prostě ty děti jsou spokojení, že si můžou zasportovat, protože tady mají i spoustu kamarádů, který my rádi zapojíme taky do sportování a je to takový prostě pro ně úplně něco jiného, než třeba mají doma.
0: A Magdi, mně se zdálo, že jste si tak trošku posteskla, že po covidu zvládáte už jenom plavání, jízdu na kole, ale mě to teda nezní jako málo. Vy jste stále velmi aktivní a ještě k tomu vedete mladší. To je obdivuhodné.
1: Já jsem se ještě předtím zlomila kotník, který jako mě nedopadl ten srůz dobře, takže jsem měla poběhání. A to je priorita pro mě číslo 1. Protože já jsem třeba tím, že tady bydlím kousek od řeky, takže jsem to měla kousek na vyběhnutí, jako teď, když po ránu je sluníčko a je to takový ještě vlhký, tak to se mě hrozně potom stejská.
0: No,
1: to mě chybí.
0: Ano. Zlomený kotník, covid, na každém člověku se podepíše ten pokročilý věk nějak jinak, ale vy jdete příkladem, protože vy si prostě najdete tu cestičku a na té křižovatce, když vás někde zastaví ten život, tak dáte zpátečku a jedete jinudy a tak to má být, že si prostě najdete tu cestu a zvolíte jinou aktivitu, jak o tom mluvíte, tak to vám fandím a v tom jste teda vzorem pro ostatní posluchače.
1: No, nevím, jestli vzhledem, já furt mám takovou představu, že bych jako, mě jako ještě mozek mám pořádku snad, protože stále mohu řídit auto a účastním se všelijakých charitativních činností a mám kamarádky, které jsou taky invalidní a takže jezdíme do lesa, jezdíme na návštěvy hradu, zámku, takže si to takhle zpestřujeme, ale furt pro mě je to nedostatečný. Já bych potřebovala popoběhnout, zahrát si košíkovo, začutat si s dětma a takovýhle. A mě to psychicky hrozně trápí. No, ale nedá se nic dělat. Věk tu je a ještě, že to můžu teda trochu předávat těm dětem, že z nich nebudou takový, já říkám, buchty. Ale oni sami i o sobě jako do toho rádi jdou, protože jsou soutěživí a jsou rádi, že nad těma kamarádama vyhrávají. Mm-hmm. A tak to jsem ráda, že se nám daří. Ale jako by mě to, já jsem kdysi dělala dobrovolnou trenérku a furt přemýšlím, že ještě bych mohla něco dělat a tak asi zajdu přeci jenom na to hřiště a občas, že bych tam došla těm dětem poradit a i se účastnit nějakých těch soutěží jako rozhodčí, tak snad mi to vyjde.
0: Budeme vám držet pěstí, Magdalenko. Moc děkujeme za ten elán, který jste nám přinesla teď do vysílání. Opatrujte se.
1: Ráda bych ho namnožila, aby ty lidi, kteří sedí radši v hospodě u cigarety a u piva, aby se zvedli. A i za barákem se dá hrát badminton a jenom tak kopat do míče a nebo pinkat, to stačí zajít tady za barák a na louce a dá se dělat letos. No, ale bohužel jsou lidi, kteří prostě propadají ty nečinnosti, no. Taky hezký večer všem.
0: I vám.
1: A spolu
0: naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Každý člověk má jiný recept na spokojenost. Někdo potřebuje pohyb, jiný samotu, další dobrou knihu, ticho, někdo drží dietu, někdo sportuje. Jak vypadá péče o sebe právě u vás, paní Jeno? Zdravíme vás.
1: Já vás všechny srdečně zdravím. Jmenuji se Jana. Ale já jsem to vyslechla všechno, třeba tu paní Magdalenu. Je velice náročná k světu, ale nebudu kritizovat. Není to moje doména, ale člověk taky by měl být skromný a měl by být vděčný, co se mu v životě poskytne. Já se tedy taky snažím, ale vím z okolí, že je jiný se taky snaží, ale přijde osud a jsme v háji. Můj spolužák, úplně báječný chlap, a dostal Alzheimera, je na vozejku a co teď? Nic. Před tím covidem jsem chodila 3x v týdnu cvičit k Marině Otáhalový. No já jsem ji pojmenovala, to je jedno. Ale dostala covid a je na tom tak, že nemůže být sama, musí být v nějakém zařízení. No, nechci být škarohlík, její manžel tedy umřel taky na covid, Mariny. Ale nechci být, sama se snažím, co můžu, a člověk má být trošku skromný. Když to tělo dovolí, no tak dovolí. Ale není každý na tom tak dobře. No, nechci mluvit ošklivě, ale snažím se taky sama.
0: Já se, Janí, třeba zeptám, jak vypadá váš běžný denní jídelníček? Jíte střídmě nebo jíte, na co máte chuť?
1: No, tak já jim tak normálně. Nepředspávám se, nežijím žádný husí kachny a takový podobný věci. Ale trošku mě v tom skrouhne vždycky dcera a je úplně tak hodně na zeleninu, na ovoce.
0: A jaký tak máte vztah ke sladkostem? Dokážete si je odpustit třeba večer?
1: Jaruško, já vůbec na sladký nejsem.
0: Tak to se já máte, to jsme na tom stejně.
1: Jo, já totiž jsem spíš masažka, no ale taky mi k tomu okolnosti. Já mám kamaráda, který má cukrovku a ten tedy musí, to jsem tedy nevěděla, že cukr je i v rohlíku. No to je prostě, musí se snažit, aby žil, ale taky mi tenhle ten můj kamarád ukazuje, jak člověk má být schopný. Ten je prostě do poslední chvilky činej, čte 3x denně, jí ráno v 8 snídá, ve 12 v obědva, v 6 večeří. No který chlap v letech tohle dodržuje? Mm-hmm. I tohle je potřeba, no. Ano.
0: A Jani, co pro vás znamená pohyb? Sport? Procházka nebo práce na zahradě?
1: Důležitý velice. Pohyb je důležitý velice, ale u mě se upsala to následky boreliozy. Takže když mě vadilo, že ujdu jenom 15 kilometrů přes den, Jaruško, tak jsem měla stek a teď můžu být ráda za to, co, ale hlavně plavání. Chodím každý týden v pátek, dneska taky jsem byla plavat tady u nás do okolí, no a to je báječný. Plavání to doporučuju, to je úžasný. To nadnáší a tam si můžete procvičit tělo velice.
0: No. Jani, máte nějaký večerní rituál, který vám pomáhá usnout?
1: No tak já se přiznám, že žádný rituál nemám. Když usnu, tak usnu a když třeba se někdy stane, že v noci nespím, tak z toho nedělám žádnou aféru, protože to se stane. Prostě je to tak, ne, snažím se nebláznit, snažím se brát život tak, jak jde, no a snažím se být aktivní. Chodím taky, ve čtvrtek chodím zase ší, jezdím, no a moc toho tam kolikrát nenašijeme, protože jsme tam klub ženských a hezky se bavíme, no. Teď zrovna ve čtvrtek jsem tam byla, já budu mít v neděli svátek, tak jsem holkám přivezla dort a nějaký víno, no tak jsme nic nešili samozřejmě, no.
0: Jani, tak to má být, dělat se radost.
1: A tak se snažím na život koukat pozitivně, mít radost ze života, hodně čtu, ráda zpívám, mám ráda lidi, ale to vám tedy řeknu, některý lidi vás dovedou pěkně otrávit, když pořád jenom na svět nadávají. Tak to je nejlepší takový lidi neposlouchat.
0: Mm-hmm, tak Jani, my se budeme snažit dívat se na ten život trošku jinak jako vy, s nadhledem, s lehkostí, budeme dál dělat, co nám dělá dobře a mít radost z maličkostí, takže místo šití vytáhneme víno, zákusky a budeme se radovat, to je nádherný plán. Moc děkuju za ta slova, která
1: Mějte
0: jste nám přinesla.
1: Mějte se moc dobře a buďte vděční za to, co vám osud dovolí.
0: To zní hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jak děkuje se andělům?

0: Dnes si povídáme o vztahu k vlastnímu tělu i k sobě samým v noční lince. Přijímáme se takový, jací jsme, nebo na sebe býváme až příliš přísní. Pan Marek je s námi. Krásnou noc vám přejeme.
1: Krásný večer vám i všem posluchačům.
0: Tak téma známe, jak pečujeme o své zdraví, co k němu máte?
1: No, já bych sem chtěl říct, že i někdo by řekl ve svým jakoby ještě ne příliš věku 41 letech, že asi toho moc za sebou nemám, ale opak je pravda. A proto vím, že nejdůležitější je prostě to, co člověk pro sebe dělá i vnitřně, jo, nejenom fyzicky. Ale já si spíš myslím, že opravdu taková ta vnitřní meditace a to uklidnění a prostě to, co můžete dát sama sobě, tak to je k nezaplacení. A několikrát v životě jsem se o tom i sám přesvědčil.

0: No a jakým způsobem tedy meditujete, nebo co tady člověk může podle vás dělat pro ten svůj vnitřní klid?
1: Tak když budu mluvit sám za sebe, tak třeba já jsem už dvakrát po rakovině a vlastně když bych se tomu tak nějak, jak se říká lidově, podal, tak si myslím, že už by jsem tady možná dneska ani nebyl, ale tím, že prostě se mám rád, mám pro koho žít, mám pro koho tady prostě dál fungovat na tom světě, tak to je vlastně takovej ten motor, co mě pohání dál a jsem teď, kde jsem. Takže prostě člověk se opravdu musí mít rád i sám sebe a vždycky si člověk musí najít nějaký ten důvod, proč tady chtít být.
0: To říkáte hezky, je důležité mít rád sám sebe, jsem ráda, že to zaznívá. Jak dlouho vám trvalo, než jste na to přišel?
1: No, trvalo mi to asi 38 let.
0: No, já myslím, že to člověku dochází až časem. A teď třeba, když na vás jde nějaký splín, tak jaká je vaše první pomoc? Jak zahnat ošklivé myšlenky?
1: No, tak dneska už je to samozřejmě moje rodina, konkrétně děti, manželka. To jsou vlastně ty lidi, proč, nebo ta moje nejsilnější motivace. Ale i tak by jsem prostě doporučil všem lidem, i prostě lidem, kteří už nikoho nemají. Vždycky je důvod prostě chtít bojovat, mít se rád a užívat si prostě toho světa. Já vím, že se toho strašně moc změnilo a ten dnešní svět je takový chaotický a globálně prostě už to není, co to bývávalo, ale já si myslím, že pořád je na světě krásně a pořád je prostě hodně důvodů tady být.
0: Ano, to je hezké poselství, máte pravdu, stojí to za to. Když se člověk naučí věnovat pozornost sám sobě, svému zdraví, odpočinku, psychické pohodě, tak většinou se to promítne i do toho, jak zvládla vztahy a každodenní život a samozřejmě na tom zdraví se to pak také otiskne. Není to vždycky jednoduché, to nám dáte za pravdu, ale ty malé kroky potom udělají velký rozdíl. Je to tak.
1: Přesně tak, souhlasím s váma. Já se třeba každý večer těším na vaše vysílání, poslouchám vás pravidelně a já zrovna momentálně se vracím z Prahy domů, já jsem z Teplic a říkám náhodně, zkusím vytočit to číslo, jestli se mě to dneska povede a podařilo se. A vidíte, i takováhle maličkost, jako prostě vás poslouchat, dělá člověku radost.
0: Děkuji vám za vaše slova. Jste skvělí. Jsem ráda, že jste se dovolal, mělo to smysl. Opatrujte se a zase se ozvěte.
1: Vy taky, mějte se krásně, všichni, naschledanou, díky, dobrou noc.

0: Milí noční posluchači, vítáme vás u druhé hodiny Noční linky. Jsme rádi, že zůstáváte s námi i v této klidné noční době, kdy je prostor se na chvíli zastavit a jen tak se povídat. Dnešní téma se stále točí kolem péče o sebe, o zdraví, o pohodu, je taky o malých radostech všedních dní. Každý z nás to má trochu jinak. Někdo spoléhá na pohyb, jiný na odpočinek, další na diety, vitamíny. A možná právě teď je čas se zamyslet, co nám dělá opravdu dobře. Jarka Barboříková s vámi zůstane ještě hodinu a přivádím první návštěvu po půlnoci. Je tu paní Jana, vítejte.
1: Dobrý večer, Jaruško, já vás zdravím a zdravím i posluchače Noční linky. A co se týče dnešního pořadu, každý si vlastně vybere to, co vlastně má rád, že jo. Takže, a nebo na co prostě mu stačí prostředky. Ale dá se i, jako tady, co máme v Plzni, tak máme prostě pro, jako pro důchodce hromadu jako prostě klubů, nebo prostě najde se spousta věcí, kde prostě ty důchodci se prostě můžou setkávat. Dvakrát jsem absolvovala jako policejní akademii, bylo to úplně skvělý a skvělí lidi to jako vedou, takže prostě opravdu to bylo prostě poučný jak pro nás, pro důchodce, tak vlastně i jo, prostě můžeme předávat prostě informace prostě dál. Potom vlastně o zdraví se člověk stará, musí starat v rámci vlastně možností, že jo, co mu to zdraví taky dovolí, a na preventivní prohlídky a takovýhle věci to prostě chodí každý člověk, že. A vlastně potom už vlastně sportovat chodím dvakrát v týdnu, zaplatila jsem si předplatný do divadla, teď už se zase těším, budeme zase v pondělí kupovat na novou sezonu, takže se už zase těším, že zase uvidíme něco nového, takže máme to prostě kombinovaný, je tam vlastně balet, opera, činohra, muzikály, takže opravdu prostě každý si vlastně v tom životě najde svý. A teďka taky mám nějaký knížky, co jsem dostal k Vánocům, tak teďka zrovna čtu z té humoriády o Nadě Konvalinkový, je to úplně bezvadná knížka, takže si taky člověk prostě udělá svý odpočine, uvařím si, na co mám chuť, upeču si, na co mám chuť, takže vlastně si člověk udělá vlastně to, co má rád, že?
0: No a vy toho takže máte ráda hodně, krása.
1: No mám a ještě s vnučkama se ráda potěším, takže opravdu, jako já si myslím, že v tom důchodu, že si opravdu člověk prostě může najít spoustu jako věcí, co ho zajímá, a nemusí jako sedět jenom doma a potom se litovat, že prostě se nedostane tady nebo tam. Prostě opravdu je možností, i když říkám, každý na to prostě jako ty finance třeba nemá, jo, to chápu, ale jako by chtěli, měli by ty důchodci se trošku zajímat v tom okolí, co pro ně ten prostě to město dělá, jo.
0: Ano, prostě, to zní jako velmi dobře. Věcí. No, že by se člověk měl rozhlédnout kolem sebe, nechat si třeba poradit, kam může jít do nějakého společenství, kde budou společně žít, třeba stejně jako vy, kulturně. To se mi moc líbilo.
1: No, ale jako i vůbec, jako i se můžou prostě ty lidi setkávat. To je jako teďka vlastně, když jsme měli tu policejní akademii, tak prostě si tam potom vlastně starosta vlastně toho našeho obvodu, tak když nám jako potom přáli na ukončení, tak vlastně říkal, jako jestli by ho zajímalo, jestli se tam prostě někdo dal třeba dohromady z těch důchodců, jako jo, jak nějaký pár, anebo takhle prostě jako.
0: No počkejte, to, no a jaká byla odpověď?
1: No, ne, jako asi pravděpodobně ne, teda nikdo se teda nepřihlásil, ale nepřiznal. Je to možný prostě, jako, a, jo, že prostě máme i pro důchodce prostě tanečky tady, jo, a prostě Takže ty lidi, co jsou sami, takže se tam hromadu už jako mých kamarádek, co byli vdovy, tak si tam našli jako přítele. Takže jako říkám, prostě je to o tom, prostě, aby se jenom ty lidi trošičku poohlídli.
0: Mm-hmm. A také možná, Jani, aby se nebáli přijít, vidíte.
1: No jistě, no, neměli by, protože vlastně ten nikdo jako je neodsoudí od toho, prostě ty kluby jsou, aby prostě ty lidi si tam i mozek procvičili, prostě je těch možností opravdu moc, jako, jo, že prostě, a je vlastně některý, my máme jako částečně něco, co si platí jako tu jogu, za čtvrtletí 200 prostě není moc, že jo, na tu jogu. A druhý cvičení máme vlastně zaplacený, je to zadarmo. Takže já si myslím, že ty důchodci by si mě jenom měli prostě podívat na nějaké ty stránky a určitě by našli něco, co by je zajímalo. A některý mají zahrádky, tak jako se vyžijou určitě jako ve svým. My máme hromadu zvířátek, takže taky potom to, když chceme se někam dostat jako na ty hrady, zámky, tak potom se synem musíme, aby se někdo o ty zvířátka postaral, že jo. Takže tak je to prostě všechno je to na domluvě, no prostě těch lidí.
0: Jani, děkujeme za návštěvu, za slova povzbuzení, já taky, možná návod na to, jak se zapojit do společnosti a do společenství.
1: Je těch možností hodně. Děkuju a naschledanou a budu dále poslouchat.
0: Budeme rádi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní téma možná otevře i otázky, které si běžně nepokládáme. Umíme si odpočinout? Dopřejeme si péči, nebo až příliš často jedeme na doraz? Otázka na paní Danu v noční lince Českého rozhlasu.
1: Krásný dobrý večer vám, Jaruško, do Zlína a do celých Čech a Moravy a možná i do zahraničí. No, já bych to vzala jednoduše a zkrátka. Já si myslím, že na sebe docela dbám teď v tom seniorském věku, že se teda snažím udržovat si váhu, jíst zdravě, ale co teda hodně využívám, je spaní. Já teda samozřejmě poslouchám noční linku, pokud zrovinka neusnu nebo nemám nějakou kulturu, tak poslouchám každou noc. Někdy se účastním, někdy se neúčastním, jenom poslouchám a naslouchám. Ale to mi dává velice mnoho. A druhá věc je, hodně spím, potom teda dospávám samozřejmě, někdy až do 10 třeba, i se mi podaří do 9 běžně. No a je teda fakt, že jim celkem skromně, ale bohatě, to vysvětlím teda,
0: no,
1: jako bohatě,
0: bohatě
1: na vitamíny, snažím se pít vodu co nejvíce, občas nějaký teda tonik nebo nějaký teda slazený nápoj, ale co nejméně.
0: A paní Dano, a kde berete inspiraci? Jak víte, v jakém poměru jíst různé na potraviny, vitamíny a podobně?
1: Jím hodně často, ale v menších porcích. Jím často za den. Já jím možná 7x za den. A to nemám cukrovku teda. Jo? Pozor. No a to je jedna věc, pak teda hodně, jak říkám, prodloužila jsem si spánek, asi vybírám deficit, když byly děti malí, tak prostě jsem to málo naspala a po nocích jsem ještě pracovala a tak dále, že takže to. A druhá věc je, mě dělá velice dobře povídání, prostě naslouchání druhým, povídání o těch běžných životních peripetích a slastech i strastech, abych to tak správně nazvala. No a myslím si, že mě dělá dobře i, já hodně věřím na anděly. Já věřím na Boha i na anděly. A na ty anděly ještě víc, jak jste hrála písničku Před půlnocí, jak děkuje se andělům, tak to vždycky mě úplně slzičky vžene do očí. A úplně tím taju, jo, protože vzpomínám, co jsem všechno prožila, co jsem dokázala i nedokázala. A tak mě to prostě ladí. Aha. No a chcete se na něco zeptat? Abych nemluvila jenom já, monolog? No,
0: já bych se vás zeptala, kde berete inspiraci v tom, jak o sebe pečovat. Když jste mluvila i o tom, že jíte, jak jste to říkala skromně, ale bohatě, tak jak víte, v jakém poměru třeba jíste vitamíny a podobně? Radíte se v lékárně nebo s lékařem nebo na internetu?
1: Neradím se. Já teda jím tak, jak jsem říkala, těch 7 porcí za den já skoro sním, jo.
0: Tomu rozumím. Takže neřešíte, jestli máte
1: ale
0: dostatek neradím, toho nebo toho vitamínu.
1: Ne, nedržím dietu, udržuju si přitom stejnou váhu pořád. Moje dcera teď, zrovna včera jsme byli na koncertě, tak mi říkala, že mi docela závidí tu postavu. Já jsem říkala, hele, ale jako prostě to je nějak daný a jako musíme prostě něco dělat. Jezdím občas na kole a až jakmile to mi to čas dovolí a plovárna se otevře, tak budu chodit plavat, což je teda úplně nejoblíbenější sport. A Jaruško, ještě co je důležité, kromě té víry svojí, tak já si udržuju kondici i tím, že se ráda chodím ke stromům, ráda ty stromy obejmu a vnímám tu jejich energii. A prostě jak jsem citlivá na lidi, tak jsem citlivá i na ty stromy, na tu přírodu.
0: Mm-hmm. No vidíte to. Tak objímání stromů jsme dneska probrali, tak to bych nečekala, že se k tomu dostaneme
1: pro mě
0: v noční lince.
1: To je velice důležité. Pro mě to je fakt důležité. Jo, jako splynout s tou přírodou tak, že prostě si pohladím tu drsnou kůru stromu a obejmu ho a já se tam jakoby vypovídám jako v duchovně A to je taková moje meditace. No.
0: To jsem kdysi si říkala, že zkusím, paní Dano, protože když jsem byla asi tak před 3 lety v lázních v Karlově Studánce, tak je, tam ti lidé, kteří tam byli s nějakými potížemi psychickými, tak nám potom vyprávěli večer, jak vlastně vypadá ta jejich terapie a mluvili o tom, že jdou do lesa. Tam teda se musí opravdu vykřičet a šahat na ty stromy, tak mě to hrozně zajímalo, tak jsem samozřejmě potom to taky šla, no já jsem to zkusila, šáhla jsem tam na nějaký strom, spadlo na mě spousta větví, listí a to bylo všechno.
1: No to ne, ono to spíš je nějaký mohutnější strom a já mám teda oblíbený tady dub starých stoletech, ale jako nezáleží na tom vůbec, jaký to je strom. Ale aby na vás nic zbytečně nepadalo, že jo, to ne. A Jaruško, zkuste se stišit a jako úplně se ponořit do toho ticha. Je to takový druh meditace. Já to doporučuji všem lidem, ať už jsou v jakémkoliv věku, jo, když se chtějí sklidnit, tak nejen, že se vykřiče, teda to já jako nejsem zase křiklon, to ne, ale splynout s tím stromem, jako s tou kůrou, obejmout ten strom a prostě mu sdělit jakoby pomyslně svoje problémy. Říká se, že vrba prostě je takový symbol vlastně zpovědi, že, od člověka. Takže zkuste to někdy prostě nějaký starý strom obejmout, zavřít oči a jenom vnímat tu jeho kůru a tu jeho energii. Totiž stromy jsou také živé organismy.
0: Tak já vám pak řeknu výsledek, paní Dano, uvidím, co na mě zase spadne. Děkuji za váš telefonát, za hezké rady, za milé povídání a budu se těšit, že v tom budeme příště pokračovat na vlnách Českého rozhlasu.
1: Děkuji pěkně, moc vám fandím a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jak v dnešní uspěchané době hledáme chvíli pro sebe. I o tom si dnes můžeme povídat v noční lince Českého rozhlasu. Téma zní, jak pečujeme o své zdraví. Volejte Jarku, volejte Zlín. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my iron man and Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue sea, white sand, paradise birds, butterflies.

0: Noční linka dnes otevírá téma, které bývá velmi osobní. Kdy jste naposledy mysleli sami na sebe? Věnujeme se zdraví, pohodě i malým radostem všedního dne. Co vám pomáhá udržet si vnitřní klid? Vítáme vás. Ano. Krásnou noc přejeme.
1: Jo, děkuju.
0: S námi je paní Anička, tak povídejte, co máte k tématu.
1: Ano, hned to bude.
0: Stlumíme rádio a budeme pokračovat.
1: No, já vás zdravím a všechny posluchače, kteří to poslouchají, poslouchám od začátku. Víte, já si myslím, že v životě je trošku třeba dodržovat pravidelnost ve všem. V jídle, v pohybu, prostě a také vztahy, kamarády, věnovat se trošičku kultuře, i ten pohyb je velmi důležitý, ale to všechno člověk může dělat, pokud může. Tak to, pokud jsem byla mladá, tak jsem jezdila na kole, chodila túry, pracovala na zahradce, starala se o vnoučata, kamarádek plno, chodila jsem 22 let do pěveckého sboru, bylo to všecko krásné, ale když vám odejde zrak a k tomu nohy a už pak se jenom tak prostě po bytě můžete, anebo chodím ven, ale to jenom, když je hezké počasí, protože jak je škaredě, chodím o hůlkách, jak nemusela bych v plaštěnce, to mi zase prostě neslyším, to mi šustí po hlavě. Víte, tak to máte jedno s druhým. Myslím si, že když člověk může se najíst, sám umýt ještě a zajít si na záchod, popovídat si s kamarádkami, sejít se občas s nimi, jsem tam na nějakou tu kulturu, kde už musí mít aj doprovod, protože když je večer, tak já už vůbec nevidím nic, to už vůbec nikde. A myslím si, že ať je každý vděčný za to, co má, a to, jak mluvil ten mladý pán, víte, i já jsem bojovala s takovou chorobou, už to je dávno za mnou, no, ale vidíte, žiju opravdu. Taková ta bojovnost myslí, aby člověk věřil, že to dobře dopadne. Pak nezavidět nikomu, nemít dluhy. No a tak dál. Prostě chodím jednou za měsíc na nějakou masáž. Upravuju se, ne že vyjdu ven, jak prostě jedno, co si na sebe obleču. Ne, vždycky člověk musí být upravený pro sebe i pro ty druhé. Tak to je. Takže vzpomínám na krásné chvíle, které jsem v mládí prožila. Rada jsem tancovala. My jsme se s manželem tolik natancovali, když jsme byli mladí, jenom chvilku bylo, kdykoliv bylo a měl nám do děti pohlídat, tak prostě jsme byli na parketu, takže mám krásné vzpomínky. Mám hodné děti, mám 4 vnoučata a 8 pravnoučata, já mám pro co pořád žít. A když někdo přede mnou naříká, že to nemá a tam to nemá a to bych chtěla a toto, tak já mu vždycky říkám, podívejte se, já už dneska vůbec nemám nic, co jsem měla, to už jsem dětem rozdala, ale já jsem nejbohatší člověk na světě, mám krásnou rodinu a to je pro mě to nejdůležitější. A to je to, co bych všechno chtěla jako říct z mého hlediska. No.
0: Cítím z vašich slov vděčnost a pokoru. Krásně se to poslouchalo.
1: Ano,
0: děkujeme.
1: Je to tak. Být vděčný za všecko, co můžeme. Víte, ale řeknu vám, že takový pro mě nejhorší handicap jsou ty oči, bo já nemůžu číst. A to mě mrzí, to já bych přečetla si ještě různých věcí, co mě zajímá. cestopisy a různé životní příběhy a tak. Ale děkuju za radio, děkuju za televizi.
0: Ani, ale poslouchejte, k tomu určitě jsou cesty, abyste se dostala k těm svazkům, které byste chtěla. Rozumím, že pokud vás trápí oči a nepomůže lékař technika,
1: nepomůže.
0: Ale, tak alespoň nějaké audioknihy, abyste to poslouchala.
1: Jo, ale já hodně poslouchám, já to chystáme se. Tani, já to nemám dlouho, také covid, víte, to mi všechno. Já to nemám dlouho, takže ještě v roce 23 jsem chodila ještě poslední rok do pěveckého sboru, ale pak už to nešlo, protože tam to je všechno drobné a já jsem to nepřečetla, ty písně a tak dále. Já jsem 40. ročník, takže už jsem starší člověk. Ale ráda bych, kdyby mi něco pomohlo. Já už jedině přihlížet se něco s lupou. Ale jsem šťastná, že
0: Ani,
1: ještě...
0: A umíte si najít nějakou audioknihu na internetu?
1: Jo, to už mi všechno dcera zařídí. Ona říkala, že jo. No, ona také má své starosti, takto, ale všechno chodí mi uklízet, protože já nevím, kde to rozsypu.
0: Dobře, já jenom, že bych vám poradila, tak jestli to víte, tak to je dobře. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví, ideálně s námi, s Českým rozhlasem.
1: Děkuju a přeju vám také zdraví a všem lidem, ať mají ze života radost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dnešní noční lince hledáme odpovědi na to, co znamená cítit se dobře, nejenom fyzicky, ale i duševně. Co pro svou pohodu děláte právě vy, pane Pepíno? Zdravíme vás ze Zlína na Valašsko, není to daleko.
1: Já teď zdravím všechny posluchači, takže ještě nespěl, tak co dělám? Jako snažíme se s manželkou žít tak jako pokojně v čistotě, co je, aby člověk hygiena, jo, nebyt líny sa namazat, nohy ošetřit mořské solí a na sluníčku, teď už nám začnu sena pomaličku sušit, že tak už ten, no a hlavně blínky, blínkové čaje a takové příroda, jako vážit si přírody, protože já jezdím s koníkem do Hušťa každý den, takže jsem v přírodě, no, udržovat se v pohybu, že jasné, že v 80 už to tempo je jako nižší, že, ale podle potřeby, že, no a ne, tak se nepřejídat, že, ale jako my jíme, když jako máme hlad, že ne, že bychom se přejídali, ale podle potřeby a teď je v přírodě, teď je nádhera, že to je všade všecko na vás, všecko voní, to je jako veselé. Že, no.
0: A taky bude teplo, čeká nás první letošní tropický den, takže bude hezky a také se hezky zahřejeme.
1: Tak u nás na těch horách to je jako trochu chladnější, není to zase tak, ale nám to jako nevadí, protože jak je moc třeba horko, tak lehnu pod lipu a postím, takže já jsem dobrý spáč, takže já...
0: Pepíno, a máte v rodu dlouhověkost?
1: Jo, děda 93 roky se dožil.
0: No a čím to podle vás je?
1: Nevím, jako, ale já třeba zásada, nikdy jsem alkohol nepil, nikdy jsem nekuřil, že, ale jako zdravě, no tak nesmí být člověk jako líný, jo, že by něco vzdál, nebo a potom jako cvičit, aby člověk ty záda, tu páteř měl, ty svaly pohyblivé, že? To je jak ráno stanu, nebo opolední, nebo i když člověk jako dělám, že venku ten, ale ten pohyb, to jsou určité pohyby, že, které jako člověk neudělá, že, když při různé práci, že, takže, no a manželce tak tež pomáhám, že, ať se udržuje jako ten, že, takže, a hygiena, to je hlavní, co jako na to člověk dbá, že? Takže tak
0: Pepíno,
1: asi, no.
0: Řekněte jednu potravinu, která je pro vás super potravinou.
1: Super potravina zemákové placky, protože já to peču na velkém plechu. Na spodek dám pečící papír, na ten papíře, že tam popráším trošku jemně a až vrch, jak se v polovici pečenia, tak máslem pomastím, takže on není nasátý tukem, ten placek, anebo paní frgal, ten jako každé ráno na snídaní.
0: No, raz, dva, Pepíno, já jsem čekala... nějaké borůvky nebo kysané zelí a vy řeknete bramborové placky, potom frgály.
1: No, poslouchajte, já borůvky, hafery jako jím skorem každý večer před spaním jako ve sklence, co máme zavařené, tak to já jím každý ten. No a zele zrovna dneska jsme měli na oběd.
0: Takže... No teda hafery, to je na řeční výraz pro borůvky, to už jsem dlouho neslyšela.
1: No, jo, to tady u nás
0: máte
1: to
0: hafery. Máte krásný valašský slovník.
1: A potom aj v tém hůžky nebo lese, že tak
0: ještě jednou,
1: stromy.
0: Co
1: objímám, víte? U nás na
0: Balaš... A jak jste řekl to první slovo?
1: Hůžky, jezdím do hůžky, no to...
0: Jako do houští, myslíte? Nebo?
1: No, to já. Je do lesa, jo, spisovně.
0: Takže
1: ale
0: taky objímáte stromy?
1: Jo, mám určit, mám buk ten, nebo smrk, a nebo vrba, tam je široko daleko, nikde není vrba a ta vždycky na jaře první pučí, že první ten, tak ten, to se tak se sklidníte jako v té přírodě, takže čerpáme energii, že?
0: A no čerpejte dál, Pepino, ano.
1: No, teď samejte. A...
0: I vy. Opatrujte se a zavolejte zase někdy, až budete
1: jo,
0: mít prostor.
1: Dobře, děkuju a všechny zdravím. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: mi zůstaly, některých se nemohla, musela jsem odevzdat řidičský průkaz, takže jsem si nemohla zajet, kam jsem chtěla. Nemohla jsem číst knihy, protože na ty nevidím. Nemůžu chodit do přírody, protože nemám s kým a nic mi to už jako neříká. A nemůžu jezdit po zájezdech a po divadlech, protože to už, když to nevidím sama, tak mě to nebaví. No tak jsem si musela tak jako vždy nechat ty druhé věci, které mě baví. Takže mě baví mít hlavně pořádek kolem sebe, všechno, aby bylo na svém místě, abych si zapracovala trošku na zahrádce, protože už mě nohy bolí, záda mám celá pokřivená, s kterými se nedá nic dělat. Abych si přečetla knihu, audioknihu, kterou mi pošlou z Prahy, a abych se mohla poradovat s vnoučaty, abych si mohla zacvičit, a já si to tak všechno, nebo si, když ujdu kilometr po našem balkónu, kterým je to zábradlí, je mi takovým vodítkem, ne že bych se održela, ale ono je takovým vodítkem, takže tam chodím kilometry, cvičím a já si ty dny plánuju. Plánuju, kdy budu pracovat trošku na zahrádce, kdy budu uklízet, kdy se budu věnovat poslechu hudby nebo té četbě. No a samozřejmě, že k tomu patří už více jak 20 roků od začátku poslouchání noční linky. A to jsou asi to... No a radost to mi přináší vnoučata, pravnoučata.
1: No to jsem ráda, že zmiňujete, to jsme tady ještě nezmínili a to už budeme končit.
0: No, vnoučata, takže pravnoučata mi nejvíce přináší sílu. No a tak hodně těch svých koníčků a té své zábavy jsem se musela vzdát, no ale zase zůstalo mi ještě hodně věcí, tak těm se věnuju. Na počítači si najdu nějakou knihu, hudbu, nebo nějaké povídání, nějaký pořad, který je poučnej. Takže já si nestěžuju, že by... A akorát bych si chtěla postěžovat, že nemám koho, kdo by se mnou chodil koupat. Můj muž ten nemá rád vodu na koupání a tomu je nejlépe zase doma na zahrádce a doma, když si může pustit film, něco si přečíst a se zahrádky už přijde tak vysílený, že my děláme hodně věcí spolu, takže už nemá náladu někde chodit tancovat nebo někam do divadla, to už je všechno za mnou, takže já už jsem si jenom upla na tyto věci, které můžu a na balkoně uchodím každý den kilometr, no a to mi stačí a uvařím, upeču, vyperu, vyžehlím, uklidím, takže a to takové aktivity mě uspokojují, přečtu si, co se mi líbí, poslechnu si hudbu, která se mi líbí a já víc nepotřebuju.
1: No, není toho málo, mluvila jste o pohybu, o vnoučatech, o vzdělávacích pořadech, procházky jste zmínila. Vy jste vlastně velmi aktivní, Aničko. Ano. Rozumím teda, že třeba plavání vám chybí, tak to mě mrzí, ale máte způsob, jak si to vynahradit.
0: Ano. Každý týden mě manžel zaveze k holiči, on mezi tím nakoupí.
1: Počkejte, říkáte každý týden, nebo jsem se přeslechla?
0: Ano, každý týden chodím k holiči, každý pátek chodím k holiči.
1: Aničko, to je neuvěřitelné.
0: No. Proč by to bylo neuvěřitelné?
1: No.
0: Já mám tu výhodu, že moje neteř je kadeřnice a má tady v Miroslavi oficínu, jo, takže, ale platím jako, ne, že bych to, ale mám tu výhodu, že ona mi neodřekne, takže a tím mě pomáhá pozvedávat tu sebedůvěru
1: a taky jste hned s někým v kontaktu, popovídáte si, potkáte
0: jo, tam jsou kontakty nějaké, ano, na povědomí, doma těch kontaktů moc nemám, na povědomí, jedině když přijedou ty děti.
1: No, takže, umíte si poradit, Aničko, krása.
0: Umím si poradit a já si věci plánuji, já mám ráda čisto okolo sebe, tak já si věci plánuji, kdy uklízet, kdy pracovat na zahradě, kdy číst.

0: já mám ten den takový rozplánovaný. A jídlo to, co mi chutná, ale samozřejmě v malé míře, ne, že bych si toho nadala jak do korítka, a takže tak zatím jsem spokojená. Zatím si, Jaruško, zatím si lžíci trefím do úst a toaletním papírem na zadek. Takže
1: dobře.
0: Pokud to takhle jde a není to obrácený, tak je to pořád ještě dobrý.
1: Tak to jsem ráda, že
0: kdybych ty bolesti bylo míň, loučíme s humorem.
1: Uzavíráme dnešní téma, Aničko, já. Moc děkujeme.
0: Každý si to udělá, jak mu to vychází, a každý nějak sportuje. Každý si určitě nějaký ten sport najde. Ona i ta cesta do té hospody je sportovní, takže a možná z té hospody je ještě sportovnější. Že jsou tam nějaký kotrmelce, jo, a takové věci, takže ještě sportovnější. Takže to bych chtěla říct, jak to mám já. Tak ať se všem daří.
1: Děkujeme za vaši návštěvu, ať se vám daří, Aničko.
0: Děkuju.
1: No a tím se pomalu dostáváme na konec dnešního povídání o tom, jak pečovat o své zdraví. Děkujeme vám, že jste s námi vydrželi až do konce, a hlavně děkujeme za všechny vaše rady, tipy i zkušenosti. Péče o zdraví je každodenní práce, malá rozhodnutí, která se sčítají, ať už jde o spánek, pohyb, stravu nebo psychickou pohodu. Doufáme, že pro vás dnešní díl Noční linky byl inspirací a že si z něj odnášíte něco užitečného do vlastního života. Ve vysílání Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková a uslyšíme se v pondělí.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.
2: Žando, zaspívej, jestli to umíš jako já. Nebo jako ty kosové tady venku. Umíš tadyhle takovýhle trilek?

já už jsem tak rád jako vluk, když jsem šel lesem. Jak se to tam tak rozlejhalo. Když jsem šel třeba s maminkou na borůvky. No sirénu, to papoušek umí, je.

Na borůvky s maminkou, víš, Janinko, tak to jsem měl rád ozvěnu toho mýho dětskýho pískání. Maminka zpívala třeba písničky, hezký, no. Šumař Bárta, na to do dneška vzpomíná, taková tahavá. Přivítali jsme vás? Ne, přivítali, takže vítáme vás u naší dnešní hodinky vzpomínání, rozjímání. Jmenuje se, já to říkám nerad, no, ale k tomu názvu ta hodina přišla takovým jako, skoro bych řekl, nedopatřením. Láska za lásku se jmenuje, protože se tak jmenuje ta písnička, která zní. No ale teď už nemůžeme název firmy měnit. Já už jsem to říkal tolikrát, že to je vlastně zvrácení té naší lásky, kterou jsme k rádiu vždycky pociťovali. Tak teď na starý kolena můžu vrátit tomu rádiu. A my všichni, naše generace, že jo? Protože tenkrát rádiu, pohádky třeba, nebo divadelní hry, nebo četby, nebo koncerty, je, to jsme poslouchávali tak rádi. Žaninko, zpívej hezky. Ty už ani nepípneš, ty si udělala jenom sirénu. Slyšíš ty ptáčky? Touhletou roční dobou ještě zpívají, ale najednou stichnou a ani píp. To už to léto vrcholí a to už budou brzo Vánoce, jak říkala babička. Jak odkvetou pampelišky, to už brzo budou Vánoce a smála se. No. Ten konec mohl být trošku lepší.

jsem nějakej ušlej, utrmácenej. Babička by řekla, jako kdybych celý den dobejvala pařezy. No jo, pařezy se dobejvaly. Když se třeba rušily celý švestkový aleje. Švestky třeba už byly přestárlí, nerodili, jak se patří. Tak se to všecko vykopalo a zasadili se švestky nový, mladý. Třeba bosenský švestky, ty byly dobrý. Kolem Pavlíkova bylo tolik sadů.

No a to babička motykou, ta se neštítila práce. Když šlo do tuhýho, tak a mlátilo se obilí mlátičkou, tak nosila i ty těžký pytle s tím zrním od mlátičky a nakládala je na bričku, kterou potom s kravičkama odtáhli do hospodářského družstva do Rakovníka. No tak, jako kdybych dobejvala pařezy, by řekla babička, tak se mu tahanej já, ale my se vrátíme k těm pařezům, vrátíme se i k plotům, proč se dobejvaly ty pařezy, ty kmeny těch švestek, který se porazili, to se uřízly nahoře koruny a to švestkový houževnatý dříví právě s tím vykopaným pařezem, s tím vydobitým pařezem z té země se, to bylo moc důležitý proto, aby se z toho dělaly ploty. Ploty kolem zahrad. Jak tomu mám říct? No, ty kmeny těch švestek se vykopaly i s těma pařezama, protože ty pařezy se zase znova zahrabaly do země, aby tvořily základ plotů. A čím byl pařez takový rozsochatější, tak tím ten plot v té zemi líp držel. No a ještě nahoru, aby se do toho švestkovýho kmene nedostala voda, nejenom, že ten hořejšek musel být šikmě, do šikma seříznutej, ale ještě se na to vždycky natlouk kus plechu, třeba ze zinkovýho kbelíku, aby to mělo střížku a ta voda se do toho nedostala.

No jo, ale pařezy švestkových kmenů, který se zakopávali do těch míst, kde měly stát ploty, protože tenkrát se dělaly ploty z planěk. Tohajný určil paseku a vyznačil souše a kdo měl zájem, tak tam do toho lesa si mohl ty souše jít vykácet. Všecko se muselo dělat spořádaně, jak mu pan Hajný poručil. Ten les, tam to ne, aby se tam někdo pohyboval jako vandal, to všecko mělo svůj řád. Pan Hajný na to dohlížel. No a tak se dali vykácet souše, přivezli se domů, ty se rozřezali a z toho byly plaňky do plotu, tyčky a to nestálo skoro nic, to dříví na ten plot. A ty hlavní kotvící kůly právě byly tvořený z těch kmenů švestek, který se tak dobře, když měli ty rozsochatý kořeny, dali zakopat do země a měli. No pevně tam drželi, prostě vítr je nerozkejval. Drželi tam fest, jak se říkalo. Ten kořen tam drží fest, on se ještě ušťouchal takovejma velikejma šťouchadlama kovovejma.

Pro babičku nebyla žádná práce těžká. Jak ta uměla dobejvat pařezy na pasece? Protože, proč se topilo pařezama? Jednak, protože to bylo houževnatý pryskyřičnatý dříví, který dávalo velký silný oheň, dlouho hořící. A potom skoro to nestálo nic, jestli vůbec to něco stálo. Muselo se akorát dovolit hajnýho a hajný byl zase rád, že měl vyčištěný paseky a tenkrát se topilo dřívím nebo takzvanou chrundou. To bylo takový jako klestí. Takže polívka se vařila na chrundě, buchty se pekly na chrundě, lopatka uhlí, který se muselo kupovat, zase je to o tom, že se šetřilo. Uhlí se muselo kupovat. A i když bylo levný, tak každý koruny bylo škoda. Když jsou pařezy skoro zadarmo, tak uhlí se přikládalo jenom, když se vařil velký železňák brambor. Pro prase třeba. Tak tam babička dala 2-3 lopatky uhlí, víc ne. Protože všecko ostatní vaření se odbejvalo na dřevě. Buď na šiškách, nebo na klestu, nebo na chrundě. Nebo na těch rozštípaných, krásně vonavých pařezech.

Dneska ještě jsou zbytky těch starých plotů kolem Pavlíkova, třeba jenom 3 metry. Jsou hned za naší loukou. Už ten plot je takovej do vějíře, zatočenej, zborcenej a navazuje na šípkovej keř. Za tím plotem dřív bylo fotbalové hřiště a já vždycky, když se koukám na těch pár planěk, na těch pár tyček v tom plotě, který tak obrůstají šedozeleným lišejníkem, tak je mi tak nepopsatelně, tak skoro bych řekl teskno. Zasteskne se mě po tom mizejícím světě. Protože ty ruce, který ten plot stavěli, kde je jim konec? Jenom tady zbyl ten kousek té krásy v tom zbytečku plotu. Nebo kousek zítky. Zeď vystavěná z kamení. Bílá kaplička na rozcestí polních cest. Boží muka. Zbytek po starý sušárně na švestky. To jsou všecko svědkové té lidské dřiny.

Držiči, držina. Jev. V dětství jsme si na něj úplně zvykli, protože to nás obklopovalo stále. To plahočení těch udřených lidí, zvlášť na vesnici. No a co ti dnešní mladí, kteří rozbíjejí výklady a ničí ulice, ví o dřině? Určitě o dřině neví tolik, jako jsme o ní věděli my. Babička moje třeba. Ta se od rána nezastavila. Ještě nebyla ani dospělá a už naproti, kde bydleli v čísle 3, tam, kde se narodila v Pavlíkově, byla rodina sedláka Staňka a už tam chodila jako dítě hlídat děti sedlákovic. Takovým lidem, který v dřině vyrostli od dětství, tak to vůbec ani nepřišlo, že taky existuje život bez dřiny.

Když se stavěl dům, to s dojetím koukám na ty veliký kameny, které jsou v podezdívce. Kolik jich babička mívala v rukách, jak je vynášela z lomu. To byly velký kameny a babička je musela po stupních z toho dna toho lomu vždycky po metru poponášet, než takovej veliký kámen vynesla až nahoru, kde stál vůz, vozejk, taženej krávou. Jednou tenkrát měli naši jenom jednu krávu. No a teď zase ten veliký kámen vyzdvihnout až na tu korbu toho vozu musela babička sama. Protože děda sám s jednou rukou lámat kámen nemohl, tak mu pomáhal buď soused nebo někdo, kdo tam v lomu byl dole, a děda byl dole na dně lomu a babička ty kameny sama musela z toho lomu vynášet na vůz.

Jo, jednou děda, když tancoval s mojí maminkou, se svojí dcerou, jí vzal poprvé do kola, jak se říkalo. Tak říkal, Mářo, ty mě připomínáš, když byla naše maminka mladá. To byla tak hezká ženská. Babička, no jo, měla jemný rysy. Netušila, co to bude za strastiplnou pouť, ten život plnej dřiny. Průh neboli kýlu si udělala už hned tenkrát, když vynášela ty těžký kameny z toho lomu. No a prej v 50 by si to už měla nechat operovat, ale to zase začala říkat, že už to za to nestojí, že brzo umře, a tak na tu uskřinutou kýlu umřela, když jí bylo 96 let.

Tak vidíte, původně jsme si chtěli vyprávět o cihelně. O cihelně v Pavlíkově, tedy tam taky byla pěkná dřina. Ale lidi si taky dělali cihly doma. Bačkory se jim říkalo, červěnice, taková mazlavá červená hlína, která se dobejvala v hliních šťatech pod hřbitovem, se zhnětla dohromady ze slámu. Narovnalo se to do takový sprken udělaný formy. To bylo větší než cihly. Normální pálený, ta bačkora se jim říkalo. A to se nechalo na slunci uschnout a ta sláma tu hlínu udržovala pohromadě. I kdyby, byť to byla jenom seschlá hlína, tak se nemohla díky té slámě rozpadnout. Takže chalupy byly postavený ze zdiva smíšeného, z kamení, z pálených cihel, z bačkor. Ty bačkory nemohly přijít do základu, tam by se rozpadly úplně, když by byly v mokru, ale nahoře třeba už v přízemí byly celý části zdí stavěný z bačkor a hlavně půdy, půdní štíty. Když se vhodilo ostříklo, vomítkou, ošpriclo, tak to vůbec nikdo netušil, že tam jsou ručně dělaný cihly z hlíny a ze slámy. U nás taky je kus stodoly postavený z popelobetonu. Bílej popel se vozil ze šachty, jak se topilo v kotlech, který poháněli těžní věž. Takovým černým lesklým antracitovým uhlím, tak z toho byl popel úplně běloučkej. No takže kusy stodoly jsou dělaný, že se ten popel zmísil s vápnem a s trochou cementu a obložilo se to prknama do těch prken, který vlastně určovali sílu zdi, se nalila ta směs popela a vápna a cementu, popelobeton. I já jsem poznal docela slušnou dřinu. I já jako dítě, když se sbíraly kameny, to bylo jedno pole za vrchem, který se svažovalo k potůčku a k takový jámě a to bylo tak kamenitý. To bylo na samé hranici katastru pavlíkovského. Tam už potom začínal rakovnický katastr dál. No a nazbírat kameny, dávat je do košíku a ten košík potom táhnout. On mlátil do kotníků, do kolen ten košík. Těžký to bylo a my jsme museli všichni, tedy i já, kolik mi mohlo být 10, 11, ten těžkej košík vysejpat do jámy. Těžkej košík plný kamenů. Nebo největší dřina byly brambory. To bylo sice hezký voňavý, když ten pluh rozorával tu kyprou, mastnou zem. A to naši měli, hezký pole, ty na voně dbali. A teď ty zlatavý brambůrky tam začaly svítit v té temné zemi, ale každá brambora se musela sebrat, dát do košíku a zase ten košík táhnout až k tomu místu, kde byl vůz a zase ho vyzdvihnout na ten vůz a vysypat na fůru. To potom jsem byl polámanej, že mě musela třeba maminka namasírovat. A já pamatuju, jak ženský i chlapi bědovali. To jsem rozlámanej. A volali, aby je lidi přišli namasírovat. A to se masírovávalo buď husím, nebo i vepřovým sádlem. To vím, jak ty těla ležely. Třeba na stole. A ty ruce promaštěný, jak ty jednotlivý svaly na těch zádech hnětly. Ty záda postupně růžověly, až úplně zrudly. A ten, kdo byl masírovaný, tak nejdřív vzdychal a pak si tak slastně jenom pobrukoval, když už ta bolest přešla.

Pavlíkov, on leží tak jako vysoko na takový planině. Tam je kamenitá zem. A zase, jak jsme minule říkali o vesničce Díly, kde se můj táta narodil, tam je to ještě kamenitější. To byli dříči, který si vydělávali na živobytí buď těžkou prací v lese, nebo stavěli komíny, fabrik, jak jsem o tom minule říkal. A tam jsou ty pole ještě kamenitější, na Chodsku. A jak jsme mluvili o Jindřichu Šimonovi Bárovi, tak jsem si vzpomněl na nápis, který je na Bárově pomníku nad Klenčím. Všecky struny v srdci mém, tak nějak to tam je. Všecky struny v srdci mém již popraskaly, jen jediná mi zbyla. Miluješ-li mne, Bože, dopřej mi, abych na ní mohl vyspívat svou lásku k této tvrdé, kamenité zemi.

To je vyznání Jindřicha Šimona Bára, který opěvuje Chodsko ve svém literárním díle. Tvrdá kamenitá zem, která nic nedá člověku zadarmo.

Taky těžký bylo, když jsem musel nosit vodu ve kbelících od pumpy, když kravám se dávalo pít. To už jsme měli studnu svojí, ale maminka pamatuje ještě, když se vozila voda od obecní pumpy v soudku. No a nejdřív tam byly dvě kravičky, teda kravička s telátkem, potom už tam byly dvě krávy, potom už tam byly tři krávy, jedna z nich jalovice a telátko, takže už se mohly v potahu střídat, zapřáhat, jednak se klidně mohla nechat doma odpočinout, když se jelo na nějakou velkou, těžkou práci, třeba na vorání. No a jalovička, ta dorostla, a telátko, když dorostlo a byl to bejček, tak se prodalo. A to byly jediný větší peníze, které přicházely k nám do chalupy. A babička říkala, my jsme peníze nepotřebovali. My jsme vůbec neměli bídu, protože všecko jsme měli z domova. Všecko, my jsme kupovali akorát trošku cukru. Jinak kafe babička uměla pražit, chleba si sama pekla. 9 bochníků týdně. To byly pěkný, velký bochníky, veliký jako ty slaměný bošatky, do kterých se ty bochníky, babička je tak hezky. No, do těch bošatek je krásně vykružovala. Posejpala moukou a půl díže mouky zadělávala každý týden na těch 9 bochníků. Takže samozásobitelé se říkalo těmhletěm malým hospodářstvím na vesnici dřív, samozásobitelé, protože všecko dokázali se zásobit vším, jenom se kupovali sýrky a cukr snad.

Ten chlív to bylo takový babičiný hájemství. S každou krávou si dokázala babička hezky popovídat, tak jí dokázala pořádně vynadat, když jí třeba kopla do díšky, kterou měla nadojenou mlíkem a trošičku mlíka vystříklo. Tak to ta kráva schytala. Krávo, jedna pitomá, blbá. Dáš pokoj? Takovou tou pěstičkou jí plácala do toho velikýho kravskýho sténa. Ona by mě to ještě ta kráva blbá rozlila. A já po ně tak dbám. A taky jo, když byla ta Vojtěžka už taková košťálovitá, nebo ten jetel spole byl už takovej košťálovitej, babička věděla, že když do toho zamíchá čerstvě nažatou trávu, pro kterou třeba utíkala honem rychle až na kindlák. No jak to ta babička všecko stačila, to dneska nemůžu pochopit. Honem ještě ráno, než se nasnídala, byla ve chlívě, dala kravám, praseti a potom teprve se šlo ke snídani. Po snídani už říkala, já musím zase honem rychle vzít nůši a utíkat třeba za hůrku nebo na kindlák pro čerstvou trávu na naší mezi, protože každý si mohl tu travičku z té meze kolem těch polí nažít. No a to věděla, že když dá do té košťálovitý Vojtěžky nebo jetele tuhle tu čerstvě nažatou trávu, tak to ty krávy vylíznou z větší chutí. A když já jim to dám do držky, tak oni mě to dají do díšky, říkala babička se smíchem. A hned je to na tom mlíku znát. A hned je takový tučnější, si pochvalovala babička. Depák, to mě vůbec nemrzí, skočit pro nůši trávy. To byly tak daleko ty pole všecky. Když já jsem někdy měl jít s babičkou, tak nejenom, že jsem jí nestačil, musel jsem, babička šla rázným krokem a já jsem musel tak jako skoro běžet. To bylo šup šup. Sundala nůši ze zad, tam měla srp. A než jsem se zpamatoval, už taková vonavá, brčálově zelená svěží travička byla narovnaná v plachtě, měla připravenou plachtu, ale zároveň, než zavázala ten ranec té trávy, jak tomu říkala, který potom dala nahoru na nůši, tak musela nažít druhou velkou hromadu trávy, kterou najemně tak jako složila do nůše. Tak ona měla nejenom plnou nůši, ale ještě na nůši byl ranec trávy, protože věděla, že ty mrchy, potvory, krávy jsou tak mlsný, že kdybych já jim tu košťálovitou Vojtěžku tímhletím tou trávou jako nevoživila, tak oni to mlíko mě nedají takový dobrý. A když tam mají tu směs tý trávy s tou košťálovitou Vojtěžkou, oni to vylíznou s takovou chutí a když já jim to dám do držky, oni mě to dají do díšky. A smála se.

Babička taky musela dřít, protože ona nejradši všecko dělala sama. Protože děda, jako jednorukej invalida, byl nešíka. No, nedá se to nijak jinak říct. Protože jednou, když dával kravám seno, nikdo neví, jak se to stalo, ani ten děda ne. Zubní protézu jim dal sežrat, svoji vlastní. Dědku, bláznivej, nešikovnej, co teďko budeš dělat? A děda se smál a říkal, no tak musím počkat, no, až to z té krávy vyjde. Já bych tě jednu, říkala babička. A děda věděl, že se provinil, tak neříkal nic, byl zahambenej, protože to byla ostuda. Když starýmu zajíčkovi se říkalo po vsi, sežrala kráva umělý zuby. Tak co, Františku, mu říkali sousedi. Když děda se smál a už měl zase ty umělý zuby nasazený. Jak tě chutná s těma zubama, který tě ta kráva sežrala. Dejte mě pokoj, vy halamové, to se vám může stát taky, říkal děda a smál se. A hned bylo o čem se bavit.

studnaři. To byla taky pěkná dřina. Když se kopala studna, můj bratranec Tóňa se udřel ve studně. Když odešel z Otročína u Hudlic do Lán, tak si tam postavil tak hezký dům a tak když dělal studnu tam, tak zrovna při poslední várce země, jak to zdvíhal a dával na kladku, tak Maruška říká, ono v něm jako kdyby něco prasklo. A od té doby polehával a za pár let umřel. Nebo Lojza Závora ve Všetatech, jak taky umřel při kopání studny, protože se na něj vyvalil nějaký plyn. A dodneška tam stojí tak krásný dům na konci Všetat s vyhlídkou do křivokládských lesů. To si Lojza stavěl, aby měl na stáří. No jestli pak se vůbec někdy tím oknem do těch lesů podíval...

Nebo když si vzpomínám na ty udržený tesaře, důlní nebo horníky. Pan Hornov, ten se vracívával na kole nebo i autobusem, začernalej, když fáral pod zem, udřenej. No a potom ještě třeba v neděli, v sobotu šel trénovat s fotbalistama a v neděli hrál třeba obránce s pavlíkovskejma, aby přišel na jiný myšlenky. Nebo důlní tesař pan Franěk, ke kterýmu jsme chodili, se učit na housle. Ten měl tak servaný ruce, ty klouby. I když si ty ruce umyl, než začal hrát a začal nám předvádět stupnice, tak si je vydrhnul kartáčkem, speciálním mejdlem vonavým. Tak stejně to uhlí, ten prach černej z toho uhlí byl do těch rukou tak zažraný, že to nikdy nešlo pořádně vymejt. Babička tam měla od všelijakých domácích pracích tak začernalý ruce. Jedině až k stáru. Když už nemusela tak dřít, tak ty ruce měla růžovoučký, ale jinak nepamatuju. To ta špína byla zadřená i v těch nejhlubších rýhách na dlani. To byly celý kresby takových zvláštních obrazců. Ty babičiny rýhy v dlaních. Nejvíc začernají ruce, když se prý škrabou brambory, říkala.

Nebo vzpomínáte si, když uhlíři přiváželi a nosili ty těžký putny uhlí, jak ty byly sedřený, jak jsme se na ně mračili, když nás šidili. Na jedné straně jsme se mračili a na druhé straně mě jich bylo vždycky líto, co to bylo za strašnou dřinu nosit ty 50-kilový putny uhlí. Nebo lékaři, chirurgové na operačních sálech, když probíhá taková operace, která trvá 6, 8, 10 hodin. Oni tam stojí a soustředěně musí dělat tu nejnáročnější práci, která vyžaduje tak obrovskou odbornost a zkušenost. A teď zapomenou na všecko. I na hlad, na žízeň. Tu operaci musí udělat co nejpečlivěji. A třeba i ty pomocníci, kteří zrovna nemají skalpely v ruce, ale musí třeba na hákách držet rozevřený lidský tělo, třeba 6 hodin. To je těžká fyzická dřina. Chirurgie.

Dneska si ani nedokážeme vykopat nějakou, když třeba se v Pavlíkově teď zavádí voda. To byly dřív takový dlouhý, úzký lopaty, zatočený do takového, no jako taková trubka, jako taková, no, kulatá, asi 10 cm, ale půl metru, no to byla 60 cm dlouhá lopata na tyhle ty rýhy, na ty, dřív se s tím dělali meliorační svody, vody, do toho se dávaly meliorační trubky. Červenoučký, vypálený, cihlový. No a teď v Pavlíkově, když mají zavádět vodu, tak musí přijet stroj od firmy z Rakovníka a mechanika všecko dělá. Lidská ruka už se toho vůbec nedotkne. Ani už by to třeba ani neuměla.

ale dřív ta lidská ruka uhlazovala každou kliku nebo každou takovou tu dveřní petlici, tu závoru, ze kterou se zavíral chlív. No a tisíckrát, když se té závory ta lidská ruka dotkla, tak ji tak vyhladila krásně. Nebo jak babička měla vyhlazenou dřevěnou jehlu, kterou si sama vyřezala z akátového houževnatýho dřeva, jak s tou dřevěnou jehlou pletla ze slámy hnízdo, ve kterým husa seděla na vejcích, vyhlazený kus dřeva. Nebo z každého košíku, který třeba děda plet. Děda sice měl jenom jednu ruku, ale on byl tak šikovnej tou pravačkou, dokázal plíst košíky, že to snad nikdo v Pavlíkově tak neuměl. Ještě pár těch košíků, který děda plet, pár na mlatě je, pár těch košíků tam leží, co zbyli po dědovi. Když jsem se ptal maminky nedávno, kdo byl největší dříž ve vsi. Ale chlapče, to byli všichni. Kromě několika sedláků, který jen práci řídili, protože měli na těžkou práci chasu a děvečky a jezdili třeba jenom na pole dohlížet, to jezdili v takových brčkách a práskali bičem nad hlavama koní. To si vzpomínám, jak se ty práskance rozlejhaly po návsi, třeba když šel pan Kolařík. Na to jsem se tak rád koukal, ten měl tak obrovský břicho. Ale bič, ten kožený řemínek toho biče měl ozdobený takovejma duhově zbarvenýma bavlněnýma bambulkama. Stejný barvy, jako měli koně návleky na uších, když bylo v letě vedro a lítali mouchy. On měl těch bičů tolik, že vždycky střídal podle toho, jak měl okšírovaný koně, aby to šlo dohromady. A pan Kolařík, ten na tom šejtroku, jak se říkalo, kozlíku, na kterým se sedávalo, když se kočírovali koně, tak s takovou pýchou jel tou návsí a před poštovním úřadem, před lavičkou, na který sedával pan Pánek a několik dalších dětků, který tam sedávali ve stínu moruší, tak rád vždycky práskal tím bičem, to se rozlejhalo. Odráželo se to od zdí pošty a to byla chuť. Podívej, jak Karel, jak mu to sekne, říkali dětkové na lavičce. A Karel, jako kdyby to slyšel, tak zapráskal tím bičem, jako kdyby chtěl říct, a je ten život krásný, co? A prásk. No, to bylo ještě před únorem. Potom to bylo všecko jinak. Takže v Pavlíkově dřeli všichni, hlavně malí domkáři,

I má maminka vzpomíná na hořký mládí plný dřiny. Zrovna když jsme stavěli ten dům, když naší stavěli ten dům novej v roce 28, tak jak musela vyvážet ze sklepa těžký radvance plný mokrý hlíny s kamením. Nebo jak nosila od obecní studny putinky vody ke kravám. Proto jsem nevyrostla, říká do dneška. Protože už od mládí jsem takhle dřela. Ještě 4 dny předtím, než si se 14. září narodil, tak mě naši hnali, abych kasala obilí, který děda podával do mlátičky. Nebo snad 3 dny, nebo den předtím, chlapče. No jo, to víš, musela jsem, i když jsem byla vdaná, dělat to, co táta poručil. Otec, jsme mu říkali, a vykali jsme. To víš, to by se vám hodilo, abyste nám tykali, abyste si na nás mohli dovolovat, říkal děda přísně. Tak děti museli říkat tatínku vy, maminko vy. Ten život byl tvrdý. Děti se moc nerozmazlovaly jako dnes.

ale takovou tu největší držinu, co jsem kdy vůbec viděl, jsem viděl v obou pavlíkovských kovárnách. U kostela to byla kovárna Kováře Krále. Za velkostatkem u Černejch, cestou do ovčárny, to byla malá kovárnička Kováře Šídla. Tam, když se kovali koně, už jen ten sedlák, který musel držet tu těžkou koňskou nohu s tím kopytem, tak byl udrženej od toho. Druhej zase držel koně, aby se moc necukal. No a Kovář Král z toho strčel pot. Jednak z toho žáru, toho ohně ve výhni, jednak z toho kování, protože to žhavý železo, když on formoval, když on dělal přesně na míru, koval tu podkovu na to kopyto, aby ten kuň si mohl hezky vykračovat. To byla těžká a složitá a velice odborná práce. No a potom to hlavní přibíjení té horký podkovy, která se tak jako škvířila na tom koňském kopytu a to tak jako čpělo takovým bělavým kouřem. No a to jsme pozorovali a ani jsme nedutali. Jenom jsme viděli, jak to se všecko odehrávalo bez řečí. Jenom bylo slyšet toho sedláka, který držel koně, aby ho chlácholil a uchlácholil, aby se ten kuň nesplašil, že mu do ucha něco šeptá, něco moc hezkýho. Takovýho roztomilýho, co tomu koni dělalo jakoby dobře. To byl takovej, jak bych to řekl, takovej skoro až jako posvátnej akt, když se kovali koně každý den. Skoro každý den u Kováře Krále někdo koval koně, a když ne, tak kovář mistr si vždycky nějakou práci našel a žádná nebyla lehká. Buď koval krumpáče, sekyry, motyky nebo i lopaty, nebo i radlice do pluhů.

Když se tak ohlížím a kladu si otázku, kdo byl u nás ve vsi největším dříčem. Dřeli všichni. Možná, že v porovnání s tou ostatní dřinou třeba práce štábního pana Slámy nebo pana Koupka, četníka, Demečka, byla možná o něco lehčí než práce třeba důlního tesaře, pana Pertla, ale třeba pošťáci, který rozváželi nebo roznášeli ty veliký tašky s poštou po všech okolních vesnicích, ty to taky neměli jednoduchý a lehký.

ale pořád mě až rozum zůstává stát nad tím, co všecko má babička zastala. 7 dětí porodila,

Schutí do toho a půl je hotovo, říkávala babička. Ona totiž neuměla vůbec odpočívat. To se najednou ukázalo, když založili družstvo. A chlív zel prázdnotou, pole už jim nepatřili. Tak babička hledala pořád těžkou práci. Nemohla bez té dřiny bejt. Tak chodívala pomáhat do družstva, když se třeba zaváděly chmelnice. Zakládaly se nový chmelnice. A to jí bylo už hodně přes 70. A ženský říkal, je, jak je tam stará Zajíčková, tak my s ní do party nejdeme, ta nás užene. No a taky jo. Ženský, vstávejte, dopíjejte kafe, dojídejte chleba, žádný dlouhý povídání, svačina už utekla, jdeme, ať to máme brzo hotový. Říkávala babička. A honila ty ostatní, který byli třeba i o 30 let mladší, do práce. Schutí do toho a půl je hotovo.

Tak vidíte, původně jsme si chtěli vyprávět o cihelně. Do té cihelny se ještě podíváme. O tu nepřijdeme, nebojte se.

No a na důkaz toho, že jsme opravdu si připravovali pořad od cihelně, máme totiž soutěžní otázku z cihelny. Takové je to chyták matematický, kolik váží cihla? Nějaká. Cihla váží kilo a půl cihly. Kolik tedy váží cihla? To je pěkná lapálie, co? Tak nám napište. Láska za lásku, Český rozhlas 2, stanice Praha. No, jak jsme to říkali? Jo, Český rozhlas 2, stanice Praha, Vinohradská 12, 12099 a připište heslo Láska za lásku. Takhle to je. Kolik váží cihla, když váží kilo a půl cihly? Jo?

No a ty stavby všecky, to dědictví, které nám tady v té těžce zkoušené zemi zanechali ty generace, kteří stavěli mosty, továrny, železniční náspy, domy. To je ta připomínka těch tý dřiny, těch všech, kteří tady byli před námi. Ty sady, ty lesy, ta obdělaná pole. Na ten dnešní svět koukáme a kroutíme jenom hlavou. Říkáme, jak je to možný, jak ty mladí lidi, někteří, žijou, se vyžívají na tom, že páchají zlo, ničí to, co druzí poctivou prací vybudovali. To tenkrát, když jsme byli my děti, to nebylo vůbec. Vidíte, jak jsem ztratil najednou

řeč. Ale to nevadí, nebudeme tu kapitolu vůbec otevírat, kapitolu současného dění. Uchovejme si dobrou mysl. A vy, kteří nás posloucháte, tak víte přesně, o čem je řeč. Vždyť tento svět dřiny. A je to nakonec dobře, že tento svět dřiny nás pomalu opouští.

jsme si toho víc vážit, že jo? Co pak ta naše generace si toho váží, ale co ti nejmladší? Někteří z nich si toho jistě váží taky. Někteří to zase lehkomyslně rozbíjejí.

takovej je život. Mládí vždycky se musí bouřit proti dědictví, který tady zachovalo to pokolení, které bylo před ním. A i zase oni se taky zestárnou. Bude se to zase opakovat a bude to zase zaměřený proti těm, kteří jsou dneska mladí. To je ten neustálý koloběh života běhu. Takže naši vážení a milí vzácní příznivci, papoušek Žaninka nezaspívá, Žando? Na rozloučenou nezaspívá, to už na ní poznám, ale nicméně vám kine pacinkou, to jsem si vymyslel. Ona na mě kouká svým papouštím moudrým očkem. A určitě vás pozdravuji. Takže díky za dopisy, díky za přízeň. Opatrujte se, ať se zase uvidíme, ať se setkáme u naší hodinky příště. Dobrou noc.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.